0: tak Hanussen byl nalezen zastřelen, ale jako opravdu Hitler mu velmi věřil. To je například třeba takový další velmi populární kouzelník. Teď sedíme v salonku Harry Houdiniho a když se otočíš, tak tamhle v těch poutek před tím soudním tribunálem je nejslavnější kouzelník všech dob a to je Harry Houdini. A ten právě zase bojoval proti podvodným médiím, kde on odhaloval jejich triky, protože pochopitelně to jsou 30. léta minulého století, velice populární byly podvodná média. Třeba bratři Davenportové se nechali zavřít do takový speciální truhly, takový skříně, tam měli spoustu hudebních nástrojů a rozmluvali s duchy a tím publiku dokazovali, že opravdu duchové promluvají, že zazvonili tadyhle na zvoneček, tady zabubnovali na bubínek. Pochopitelně byl to kouzelnický trik, protože používali speciální pouta, speciální uzle, ze kterých se vyprošťovali. No a právě Houdini, protože to byl seriózní kouzelník, tak ukazoval, že tohle jsou podvodníci, protože každý správný kouzelník říká, že dělá kouzelnické triky. Já vždycky říkám, že kouzelník je vlastně nejpoctivější řemeslo na světě, když se nad tím zamyslíš, protože kouzelník přichází na jeviště a vlastně od prvního momentu divákům říká, že bude klamat jejich smysly. Jo, to znamená jinými slovy, ty přistupuješ dobrovolně na tu hru, ty mi ještě za to platíš.
1: Ještě za to platím,
0: ty mi za to ještě dobrovolně platíš, že já tě budu podvádět. To, hele, kež by tohle to platilo v každý jiné branži, co ty na to?
2: Máš krásný povolání. Ale jak se nám rozpovídal doktore, tak já myslím, že si prosím tě obhájil svoji diplomovou práci. My velmi děkujeme za ten pohled do historie, ale já bych teď ocenil tvoje aktuální kouzlo, že se před námi objevila káva.
0: Ano, tak to je ale kouzlo naší sympatické paní produkční. Každé kouzlo musí mít někde nějaký reálný základ.
2: Ano. Já vím, že vy kouzelníci neradi vysvětlujete, jak které kouzlo probíhá, ale na jedno se tě musím
0: uvaříš,
2: zeptat.
0: Uvaříš vodu, dáš tam kafe.
2: Ne, tak tohle bych uměl taky, ale tohle kouzlo bych uměl taky. Ale já vám musím říct, co se mi stalo ráno. Já jsem ležel ve vaně a pročítal jsem si veškeré informace o tobě, abych věděl, kdy a kde jsi se narodil, co jsi studoval a tak. A v tu chvíli mi přišla SMSka a ty si psal, jak tohle děláš. To mě naprosto fascinovalo. Víš, no, že si vystihl přesně tu chvíli.
0: Tak telepatie, že jo, tak to je brnkačka pro každého kouzelníka.
2: Geniální.
0: Děkuji, já jsem skromný, ale řekněme to nahlas geniálně.
2: Jo. Vynikající, to mě teda dostalo, to musím říct. První písnička dnešního tobogánu, ty máš jako vždycky host tobogánu v pyžamu šanci si cokoliv vybrat, čili si vykouzli, co my ti budeme pouštět písničky?
0: Tak vidíš, tamhle zvedá se CDčko, ano, už se zasouvá do CD přehrávače a uslyšíte první tóny, ano, je to Karel Gott.

0: Tohle byl Karel Gott nejenom pro vás všechny, kteří posloucháte dnešní Tobogán v pyžamu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha, ale i pro Pavla Kožíška. Ale jestli umíš večerovat i Gota, tak to už umíš teda naprosto všechno.
1: Tak za chvilku počkej, jo, ještě chvíle.
0: Dobře. My jsme tady v Líbeznickém divadle Kouzel a mě tady zaujala tahle ta tabulka, kterou tu máš na zdi, Tajemství jasnovidky Marion. A teď je tady taková ohromná tabulka, celá spousta slov. Co to je?
1: Tak to už je dneska archiválie, to už se dneska nepředvádí, ale možná jste třeba někdy kdysi viděli takové kouzelnické číslo, kdy kouzelník chodí v publiku a médium, tedy jeho asistentka na jevišti, má zavázané oči, otočená je k publiku zády, aby neviděla, a kouzelník bere různé předměty do rukou od diváků, brýle, občanku, a ona okamžitě uhodne, jaký předmět kouzelník drží v ruce.
0: Chalupáři, seriál, Carmen Majerová, jak tam pánové mají ten věnec, jdou z toho domnělého pohřbu a ona to uhodne. Vím.
1: Pochopitelně se to dělá na základě slovních hesel, jo, takže podívej se, když bych ti řekl, ukaž mě, tak by držel knoflík, jo, kdyby to bylo ukaž honem, tak by to bylo máslo třeba, jo? Kdyby jsi měl máslo na hlavě.
0: Čili podle kombinace
1: ano,
0: slov.
1: Podle kombinace těch slov, tak vždycky tam je to první slovíčko třeba prosím, řekni, okamžitě, prozrát, jo? A na základě takových různých signálů a té kombinace, to je strašně složitý to zapamatovat. Jo? Takže měla nalepit na školní tabuli jsoucí na jevišti odvrácenou od publika. Takže ona měla takový obrovský tahák, ještě pro sichr, a pochopitelně tím šátkem tam pokukovala po tomhle tom taháku. Jako no. Takže někdy to můžeme spolu vyzkoušet, když budeš.
0: Marion uhodla naprosto všechno. No tak tohle to je určitě minulé, možná předminulé století.
1: Počkej, promiň. No. Kdyby jsem ti řekl, pomysli důkladně, tak koukej, co by ti vyšlo, tak bych držel v ruce tvoje, co?
0: Zuby. Čili ve chvíli, ano, kdy kouzelník řekne pomysli důkladně, je to špatně, Marion drží v ruce, co nemá. Pavle, mění se nějak to, co kouzelník musí předvádět, aby zaujal publikum? Mě to napadlo, já jsem se nedávno díval v televizi na opakování pořadu Televarieté, kde hodně často bývali kouzelníci, byl to konec 70. let. A říkal jsem si, no tak tímhle už by dneska asi kouzelník nešokoval, protože šátky v klobouku, nebo třeba holubice, která se někdy objeví, to už by asi nepřilákalo.
1: Ta doba je samozřejmě úplně někde jinde. Tak jako každý obor, tak i moderní magie je dynamický obor showbiznisu. Zaplať pánbůh, že známe třeba z televizí, ze záznamů představení Davida Copperfielda nebo jiných světových kouzelníků. Jak říkáš, dneska už by opravdu nikdo asi nejásil nad tím, že kouzelník tahá pár svázaných šátečků z klobouku. To znamená, my se snažíme taky u nás tady v divadle Kouzel v Líbeznicích, aby diváci viděli vlastně nejnovější kouzelnické triky, které se objeví ve světě, tak aby okamžitě vlastně mohl český divák vidět i tady u nás. Takže se snažíme držet ten krok se světovými trendy, protože pochopitelně v zahraničí je celý tým kreativců, kteří se živí, je to jejich práce, kteří se živí vymýšlením nových kouzel. No a pokud je to pro nás finančně dostupné, tak samozřejmě chceme, nebo zkrátka chci to mít na repertoáru, tak jako každý jiný kouzelník, aby jsme mohli ukázat něco nového i českému publiku.
0: Já se určitě nebudu ptát na to, jak se které kouzlo dělá, aby si mi to stejně neprozradil, ale máme-li teď šanci nahlédnout do té kuchyně? Řekni mi nějaké kouzlo, třeba nějaký majstrštyk, který máte tady v divadle. Na co si nejvíc pyšný, co teď předvádíš? To je ten větrák tvůj slavný.
1: Tak lidem se líbí to nebezpečné prostoupení, to obří vrtulí ventilátor, můžu ti za chviličku v zákulisí ukázat. Nebo si můžeš zkusit, my tam máme takovou obrovskou 4-metrovou skluzavku času. Hele, to vylezeš po žebříku nahoru,
0: ano.
1: A dole vyjdeš normálně o několik let mladší. Můžeš to vyzkoušet, že to fakt funguje. Nebo ti můžu vystřelit z děla, kdyby si chtěl. Na vlastní nebezpečí tady můžeš nechat zmizet. Jo. Ty sám nebo
0: no,
1: někoho.
0: Ne, já sám to bych ti sem někoho poslal, možná radši. Ale ta skluzavka tam mě zaujala možná.
1: Taky potom můžeme vyzkoušet.
0: Bychom se vrátili. No. Dobře, tak skluzavka času. Dovedu si představit jako divák, že vlezu z jedné strany, vyjedu z toho tobogánu,
1: ano.
0: A jsem omlazený, říkáš. Jak takové kouzlo vzniká? Existuje nějaký veletrh kouzel, kam přijedeš, zaplatíš nějaké peníze, oni ti prozradí, jak se to dělá, a ty si to kouzlo koupíš, nebo si ho vymyslíš a sestrojíš si to? Co tomu předchází, než to prvně předvedeš?
1: Tak jsou to zhruba obě dvě ty varianty, jak jsi naznačil. To znamená, že buď se nějaké kouzlo sám celé vymyslíš od začátku, nebo si upravíš nějaké stávající kouzlo. To je vždycky záleží na tom, pochopitelně, do jakého se to dá kabátu, jak se říká. Protože jeden kouzelnický trik může předvádět 10 kouzelníků, ale ty pokaždé vidíš úplně něco jiného, ale principiálně je to založeno na úplně stejném triku, jestli mě rozumíš. Ale ty vidíš 10 naprosto rozdílných efektů. No a potom samozřejmě, jak už jsem říkal, jsou specializované firmy, které prodávají kouzla. No a ty si ho objednáš. máš, potom dostaneš licenci od nich, kdy ti přijde certifikát, že smíš to kouzlo předvádět v televizi a na dalších akcích. Protože kdybych tu licenci neměl, tak by byl samozřejmě plagiátor a samozřejmě právem by mě mohli odvíst v poutech, ale jako kouzelník stejně bych se z toho dostal, ale stejně ty licence mám.
0: Stane se, že se díváš na kolegu kouzelníka, dejme tomu zahraničního, a nevíš, jak to dělá?
1: To je ten nejkrásnější pocit pro každého kouzelníka.
0: Nejkrásnější, to mě nejvíc štve vždycky.
1: Ne, ale pro mě jako pro kouzelníka, rozumíš, já naopak, když vidím kouzelníka a nevím, jak to dělá, tak to, rozumíš, to radostí se rozbuší srdce, protože tím jako kouzelník jsem vlastně ochuzen o to, že vím, jak se všechna kouzla dělají. Rozumíš tomu? A najednou, když uvidím nějakou novinku, kterou neznám, tak samozřejmě co musím jí mít, jo? Protože to tě strašně začíná tak jako trápit a drážit, jak to, že já jsem na to nepřišel. Takže takovou novinku musím okamžitě mít. No a jak říkám, kouzla pochopitelně mají ten svůj půvab pouze v případě, že neznáš, jak se dělají. V okamžiku, kdy kouzlo odhalí svůj princip, kde vlastně nahlédneš pod roušku kouzelnických tajemství do té kouzelnické kuchyně, tak to kouzlo vlastně ztrácí to nejcennější. Pocit okouzlení a v ten okamžik tě přestává bavit. To znamená, já kdybych ti ukázal kouzlo a ty bys řekl, hele, řekni mi, jak se dělá, a já ti prozradil ten princip, pro tebe by okamžitě to ztratilo to nejkrásnější. Ty bys řekl, ježišmarja, to se dělá takhle, no tak to se mi nelíbí.
0: Můžu potvrdit, my jsme společně před 2 lety kouzlili, byl jsem tvá kouzelnická asistentka a tenkrát to bylo to kouzlo, kdy ve 2 prázdných krabicích, 2 prázdné bedny, ukázal si prázdnou bednu, v ní byla 2. prázdná bedna, zavřel si je a vylezl jsem z toho já. V tuhle chvíli ty se mi samozřejmě musel prozradit, jak se to dělá, a víš, co mě na tom fascinovalo? Když jsem se na to kouzlo díval předtím, tak jsem si říkal, jak je to možný, kde je? A když si mi to prozradil a když jsme to nacvičovali, tak mě překvapilo, jak ten princip je velmi jednoduchý. Říkal jsem si, proč jsem na tohle pro boha nepřišel. To je naprosto evidentní.
1: Tohle je ale naprosto běžná a normální reakce. Protože kouzelnické triky ve svých principech jsou často velice, velice jednoduché. Stalo se mi už mockrát, že inženýři, doktoři, velice vzdělaní lidé vymýšleli různé možnosti, varianty, strašně složitý, technicky, technologicky. Absolutně, jako jsem si říkal, ježišmarja, jak vůbec vás něco mohlo takovýhle napadnout. A potom přijde malej 5letý kluk, který není ještě zatížený žádnou fyzikou, chemií, žádnýma zkušenostma, a řekne, hej pane, to jste udělal takhle.
0: A přijde na to.
1: Jo? Takže ono kolikrát, já říkám to nic ve zlém, ale inteligence je někdy trošičku proti logice věci.
0: A to velmi často, to nejenom v tom kouzlení, víš. Ale stává se, že lidi přijdou po představení a řeknou, pane Kožíšku, my víme, že se to nedělá, ale jak tohle to děláte? Prozraďte, stane se.
1: Vyzvídaj, samozřejmě, že vyzvídaj, ale jak říkám, samozřejmě kouzelník v zájmu samotného diváka respektuje tu mlčenlivost. Je to opravdu, protože kdybych ti prozradil, jak se to dělá, tak se ti to okamžitě přestane líbit. Je pochopitelně taková určitá škála kouzel a triků, které se čas od času dají laické veřejnosti k dispozici, takže já jsem vydal takovou kouzelnickou sadu. Teď jsme vydali nově kouzelnickou knížku, kde se ty můžeš naučit pár jednoduchých drobných kouzel a ukázat se jako takový malý kaprfíl a pobavit svoje přátele.
0: Co je důležité pro kouzelníka, je asistentka. I ta prošla určitým vývojem, protože ty tady v Divadle kouzel máš samé krásné mladé modelky. A zase, když se vrátím k tomu televariete, před 30 lety to bývaly dámy ve věku 45 let. I tohle se mění?
1: No tak samozřejmě, tak pokud se jedná o show, tak samozřejmě všichni se chtějí dívat na krásné mladé holky. A já pracuju s našimi předními českými modelkami. Já nerad používám to slovíčko asistentka, jo, protože pro mě to jsou kolegyně, pro mě to jsou nejvyšší parťáci. Není to prosím o tom, jestli si představovali, že tam přijde nějaká slečna ve filtrovaných plavkách, něco mě podá, přinese, odnese, to absolutně, absolutně ne, prosím. To je právě takové to zažité kliše právě z těch televariete, dneska už to funguje naprosto.
0: Asistentka odnáší holuba.
1: Ne, a vůbec ne, a prosím, to vůbec ne, já třeba vůbec a zásadně nečaruju se zvířaty. Jo, já mám zvířátka rád, takže z toho důvodu já zásadně nečaruju se zvířátkama, a právě kolegyně hlavně samozřejmě musí dobře vypadat, musí samozřejmě být inteligentní, to je samozřejmé, a hlavně musí umět dobře mluvit, protože, jak říkám, na jeviště to jsou moji parťáci. Mm-hmm.
0: Víš, co já dělám jako divák? Já se samozřejmě, když sleduju kouzelníka, když se dívám na tebe, snažím na to přijít a vím, že když tam něco děláš a přijde na jeviště krásná, méně oděná modelka, asistentka, spolukouzelnice, tak si říkám, Kožíšek chce, abych sledoval jí. Ne, já budu chytrý, v tuhle chvíli tam dělá nějaký čachr a koukám na tebe. Ona mi to ve výsledku málo platné, protože stejně na to nepřijdu, jo, ale mají tam třeba takovouhle funkci, nebo víš, hudba, že má odvést pozornost.
1: Ale samozřejmě to je všechno načasované, aby v moment, kdy já potřebuju, aby jsem upoutal tvoji pozornost někde jinde a já měl čas se tam v klidu připravit ten svůj trik, to se dělá různými způsoby. A jedna z nich je třeba, jak jsi naznačil, buď nějaký hudební motiv, nebo pochopitelně tím, že teďkon převezme iniciativu moje kolegyně. Je to zkrátka tak, ale to já už ti nebudu všechno prozrazovat, rozumíš?
0: No ne, víš co, mě by bohatě stačilo, kdyby si mi vysvětlil, jak je to s těma čínskýma kruhama. Tam já jsem, co se vysvětlování kouzel, skončil. Protože já jsem ten první, kdo si je vždycky bere, víš, aby zjistili, jestli jsou propojený nebo rozpojený. Jak se to dělá? Tohle to je prozrazovací kouzlo? Nebo
1: to? Ne, tak tohle to je kouzlo, které mají kouzelníci na svém repertáru. To znamená, že to bych zase poškodil ostatní profesionální kouzelníky. Takže prozrazují se jenom taková kouzla, která se dají občas, jak jsem říkal, lajkům, aby si mohl doma začarovat. No.
0: A když jsem tak mezi sebou. Tam v tom jednom kroužku je asi jako je otvírací, nebo...
1: Ne? Pustíme si písničku, si říkal, vy?
0: A ten, jak to děláš s těma kroužkama? Nebo to jsou v sobě přece, že jo? Když mi je potom dáš do ruky, tak jsou propojený. To se mi nezdá.
1: Tak chceš vystřelit z toho děla?
0: Radši si přičaruj písničku. Jaká to bude teď?
1: Tak já jsem staromilec a mám rád starý, hezký český písničky, tak třeba nějakou hezkou Hanku Zagorovou.
0: No mě se neptej, vykouzli si. Hele, umíš vykouzlit Gota, tak si vykouzli Hanu Zagorovou.
1: Ano, takže tam ano, právě se tamhle ze šuplíku odevřelo a CDčko už levituje, přistává.
0: Pozor, Pavle, to je Vondráčková.
1: Jo, aha.
0: Sahnul si vedle.
1: Aha, tak počkej, tak tyhle zašoupneme, vyšoupneme, rychle letíme.
0: To je Hana Zagorová, nejenom pro Pavla Kožíška, ale pro vás všechny, kteří posloucháte Tobogán v pyžamu, dnes z divadla Kouzel. Je naprosto nezvyklé.

0: Doufám, že vy všichni jste teď u rozhlasových přijímačů v pyžamu nebo v noční košili, protože je první sobota v měsíci. Vy posloucháte Tobogán v pyžamu samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha a my vás společně s Pavlem Kožíškem zdravíme z jeho líbeznického divadla Kouzel. Tak Pavle, co jsem se o tobě dozvěděl v té vaně? Příští rok ti bude 40, tím bych začal.
1: Ne.
0: Jak to?
1: Ještě ne.
0: Příští rok ti bude 40? No promiň, jako.
1: Já už bude příští rok.
0: Hele, to můžeš být, to můžeš být kouzelník, jaký chceš, ale příští rok ti bude 40.
1: Došlo, mě už bude 40.
0: No.
1: A takový hezký povídání to teďka s tebou bylo.
0: Jsi z Hořic v Podkrkonoších, to jsou ty Hořice s těma trubičkami.
1: No jasně.
0: Aha.
1: To vždycky maminka připraví, když přijedu.
0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ženatý, dvě děti, mistr světa v magii. Jak se to hodnotí, prosím tě? Já si dovedu představit mistra světa v běhu na 100 metrů, jo, ale...
1: Já ti musím opravit, to není mistr světa v magii. To se na mě usmálo štěstí v 96. na světovém poháru bavičů v Japonsku. A tam je spousta různých kategorií. A nejsou žádná pravidla. A je 50členná porota. Vidím tu vytřeštěný výraz, hned ti to vysvětlím. Tam jde o to, že musíš hrát třeba půlhodinové představení a musíš zaujmout, musíš pobavit. A je jedno úplně čím. No a my jsme tenkrát měli to štěstí, že jsme ten rok zaujali my a tím pádem nám to i odstartovalo vlastně v Japonsku kariéru, že já jsem byl v Japonsku 18krát, já jsem tam celkem prožil 2 roky života, odevíral jsem vlastně první japonské divadlo Kouzel, tím jsem se inspiroval vlastně tady pro to naše líbeznické divadlo Kouzel a tenkrát jsme tam hráli představení, které se jmenuje Policajt a vězeň. Skoro okolností mám ho na repertáru do dneška. A je tam právě jeden trik od Harry Houdiniho, že to je velký vzor, potom až se přesuneme tady, tak tě zavedu do jeho salonku. A když se sáhneš na jeho kouzelnickou hůlku, tak se ti splní tajný přání.
0: No? Čili mě se splní to přání a nakonec mě ještě omladíš. To si myslí byl ten tobogán.
1: No to zase už musíme potom se k jevišti tam zpátky a tam se projedeme tím tobogánem, jak tomu ty říkáš.
0: Ano, ne, říkejme tomu tobogán, protože tomu říkáš skluzavka. Já myslím, že dneska bychom to mohli na počest našeho pořadu přejmenovat.
1: Tak se
0: je to
1: takový,
0: tobogánem. Ano, je to takový hezký tobogán. My se teď vydáme tobogánem do tvého mládí, do těch 70. let. Ať se tomu divíš. 10letý malý Pavlík Kožíšek. Už se tě představím někde s kouzelnickou hůlkou na jevišti v Kulturáku, jak čaruješ?
1: No v Kulturáku ještě ne, ale v těch 10 letech bys mě viděl v šatně na základní škole, jak ukazuju kamarádům první kouzelnický triky. A ne, že se mě to teda úplně povedlo. Jo. Třeba první nebo jedno kouzlo bylo taky dobrý, to se jmenovalo Pikikoko, to si pamatuju do dneška, Pikikoko, takovýhle název. A princip byl docela jednoduchý, to můžu prozradit. Měl si dutý vajíčko, převázaný na nice, za šátkem a vlastně za tím šátkem si to měl schovaný. Potom si šátek jako složil a do klobouku ti vyklouzlo vajíčko. Takhle se pořád objevoval do nekonečna a ve finále ten klobouk byl prázdný, to, že to bylo pořád jedno vejce. No jo, ale tenkrát jsem si říkal, nepotřebuju žádný velký trénink. No, Kožíšek ukázal šátek, ukázal ho troubelín z druhé strany, takhle se tam bimbalo vajíčko, bimbam, bimbam. No, takže jsem zabalil šátek, klouk a šel jsem a bylo pokouzlé. Takže Pikikoko, to je má černá můra do dneška.
0: No a kdy přišel ten zlom, že tě napadlo, že by se tím dalo živit? Přece je celá řada kouzelníků, mágů, kteří to mají jako koníček, ale...
1: No tak když jsem potom z Hořic, z Gimplu šel do Prahy na vejšku, tak samozřejmě každý student si nějak přivydělával. No a já jsem tenkrát dostal první nabídku a říkám, hele, tak to vůbec není špatný, že bych mohl si přivydělávat tím, co mě i baví. No a potom, když jsem dokončil školu, tak jsem vlastně stál před obdobným rozhodnutím, jestli se budu živit něčím poctivějším, jako mý ostatní kolegové z ročníku z fakulty, anebo jestli budu dělat to, co mě baví. No a já mám to obrovský štěstí, že zaplať pámu, moje práce je i můj koníček, že jo, komu se to splní. Já jsem zaplať pámu to štěstí měl. No.
0: No a pak přišel další velký zlom. Já si vzpomínám, že jsem u toho byl. No, jako malý chlapec jsem se díval na televizi. Ano. Tam tebe poprvé představovali. Vzpomínáš si na to?
1: Ej, na to už teďka nevím.
0: Možná to nebylo poprvé, byl jsi v Šanci tenkrát.
1: No jasně, Šance, tak to byl.
0: Vím, že tenkrát tě tam představoval Pepa Dvořák jako ohromný český objev. Ty jsi tam předváděl už nevím co.
1: Na to
0: přece musel být velký zlom, najednou se objevit na obrazovce.
1: To jsem měl obrovský štěstí díky panu režiséru Polákovi, který si nás tam potom tenkrát vlastně bral skoro do každého vydání Šance. A to byla úžasná milá spolupráce. Tenkrát to uváděl Pepa Dvořák s Mirkem Vladykou. A my jsme vlastně do každého dílu jim připravili nějaký kouzlo, oni si s něco připravili na nás, takže to byla prima práce.
0: Aha, čili ty jsi začal studovat filozofickou fakultu, pak si přerušil kvůli kouzlení. A znova jsi se na školu vracel?
1: Ano, já jsem pendloval, vždycky jsem třeba 3 měsíce vystupoval v zahraničí. Potom jsem teda dodělal školu, no a jak říkám, to víceméně tak jako se prolnulo, že už jsem se vlastně na vejšce živil, už jsem tady bydlel.
0: Mm-hmm. Běžný den kouzelníka.
1: Tím, že mám divadlo Kouzel, tím, že mám uměleckou agenturu, která se nestará jenom o mě, ale i o spoustu dalších umělců, tak já jsem z 90% manažer a z 10% kouzelník. Těch 90% to beru jako to nutné zlo, aby potom jsem těch 10% si mohl užít jako ten kouzelník na tom jevišti. Takže ono to není jenom o tom, že bych jenom trénoval a vystupoval, ale nejvíc té práce a toho času ti právě zbaští to zařizování tak, aby divadlo fungovalo, aby k nám lidi do divadla jezdili. A zaplať pánka musím zaťukat. Už jsme tady 5. rokem a většina našich představení je vyprodána a lidi se k nám stále vrací a to je krásný pocit, jo, když seš na jevišti a jako tam je zatažená opona, teďka ty slyšíš, jak to tam šumí a říkáš si, jo, fajn, zase je plný barák. Tak to je vždycky to příjemný. To pohladí po duši. To se říká, to se potom vyplatí těch 90% té práce, která mě zase tak úplně nebaví, ale bohužel to je takový to nutný zlo.
0: Počkej, když jsme byli na tom finančním úřadu, teď když se o něm povídáme, na co ty máš vystavený živnostenský list? Ty tam máš napsáno, že jsi kouzelník?
1: Ne.
0: Ty tam nemáš kouzelník, to si je teď zklamal teda
1: no,
0: trošku.
1: Já, tak jedině musíš na pana ministra financí, aby udělal třeba nějakou novou kolonku a potom tam klidně můžu být kouzelník. Hmm.
0: Když už se díváme do tvého soukromí, ty jsi teď novopečený dvojnásobný tatínek, jak to jde, jak to zvládáte?
1: No já to zvládám dobře a manželka se snaží. Takže máme 2 kluky, 5letýho, 5měsíčního, teďka jsme se akorát vrátili z dovolené, takže tam jsem si je příjemně užil, protože snažím se už si ten čas plánovat tak, abych opravdu byl ne ideálním tatínkem, tak aspoň abych byl tatínkem, který se může věnovat svým klukům. No a ten malej už zkouší tak trošičku nějaký první kouzla. A říkám, já z toho nejsem teda úplně nadšený.
0: Čekaj, ten malej, ten 5letej, ne ten 5měsíční.
1: Ne, samozřejmě ten 5letej jsem chtěl říct. Takže ten větší, to znamená Matyáš, jako každý dítě pochopitelně se snaží napodobovat rodiče, tak se snaží napodobovat samozřejmě i tatínka v práci. To znamená, že doma čaruje k naší velké radosti. On když tě začaruje na 2 dny vypnutý mobil pod gauč, víš, tak ono to nepotěší. A podobně, ale jak říkám, já bych byl úplně nerad, jako aby jsme měli rodinnou tradici. Jo. Já nejsem ten typ toho rodiče, který by chtěl, aby dítě pokračovalo v tom, co on třeba vybudoval. Ale jako to třeba v některých rodinách, že pekař chce, aby syn byl pekařem. Takže já vím, jak tato branže je tvrdá, jak je náročná. Já jsem měl zaplať pámu, musím zaťukat v této branži štěstí, ale je to zkrátka strašně tvrdý. Takže já si myslím a byl bych rád, kdyby on šel třeba jinačí cestou.
0: No počkej, ale kdyby jednoho dne přišel Matyáš a řekl, táto, mě to baví, budu to dělat, tak ho nebudeš zrazovat od toho.
1: No tak já asi ho nebudu zrazovat, ale.
0: Když má táta divadlo Kouzelo, tak nebudu dělat pekaře, to bych byl hloupý.
1: No uvidíme, nechám tomu volný průběh, ale rozhodně ho do ničeho netlačím a rozhodně bych byl rád, aby třeba zkusil jinačí branži, protože ono být kouzelníkem v Čechách je opravdu náročný, těžký, ono víš, něco jiného je třeba v Americe nebo asijský státy, tam lidi kouzla milujou. U nás přece jenom ještě trošičku přežívá taková ta první asociace, když se řekne kouzelník,
0: ano.
1: Tak si každý u nás vybaví nějakého pána ve fraku, který právě tahá toho králíka z kolouku.
0: Nebo ty, školník, no
1: přesně, ano. Jo. Jo, a ty je strašně těžký právě proti tomuhle zabitýmu kliše bojovat, jako aby i divák právě u nás viděl, že moderní magie je úplně o něčem jinačím. No a já zaplať pámbu, u nás se teď zná teda ten trend už, že psychologové říkají, že divák se vrací najednou na živá kouzelnická představení a vysvětlují to právě tím, že v dnešní přetechnizované době, kde je možný na počítači nebo ve filmu už nasilmovat jakoukoliv akci, že se právě vrací na živá kouzelnická představení, kde všechno prožívá a divák přichází a chce být okouzlen na vlastní oči.
0: Ty jsi někde nedávno řekl, že víš, jakým způsobem Copperfield létá, což je asi jeho největší kouzlo, které dělá. Proč nelétáš ty? Kde je problém? Je to tak drahá věc, že si ty v Česku tuhle věc nemůžeš dovolit? Nebo je to lež a nevíš, jak to dělá?
1: My samozřejmě víme, jak Kaparfít létá, ale bohužel pro nás, byť máme jako technicky divadlo uspůsobené na různá kouzla, mm-hmm. tak bohužel lítání u nás zatím v našich technických podmínkách není možné, ale náš pan šéf techniky už spekuluje o tom, jak by se možná i to létání u nás dalo praktikovat. Takže prosím tě, když třeba dorazíš za rok, za dva, tak možná už se tady se mnou i proletíš.
0: Čili šéf techniky to musí zařídit nebo vyletí on sám.
1: Ano, nebo tak.
0: Ty si to řekl hezky, divadlo je uspůsobené trikům. Běžně se divák nedostane na jeviště kouzelnického divadla. Já vím, jak to je, tam jsou všude ta propadla, jo. Jsou tam všechny ty podvody. Můžu si to jít jenom tak jako prošahat se na to jít podívat?
1: No tak zcela výjimečně, ale když budeš zlobit, když budeš moc tam dočernej v tom zákulisí, jak si to udělám králíka bílýho a odskáčeš si to.
0: Nechci králíka, chci omladit tak o 5 let a ty bys měl taky, protože příští rok ti bude 40, tak všichni víme. No.
1: Tak pojedeme zkusit tu skluzavku času taky. Popišnice asi.
0: Podíváme se do tvého divadla, ale divákům pustíme písničku. Co to bude tentokrát?
1: Já jsem si tu Helenu Vondráčkovou nechal na vrchu, jak vidíš, jo?
0: Výborně, je tam na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v tobogánu v pyžamu dnes s Pavlem Kožíškem.

0: Helenu Vondráčkovou vám vykouzlil Pavel Kožíšek v dnešním Tobogánu v pyžamu a my se vydáváme na takovou malou exkurzi po divadle Kouzel. Co je tohleto za almaru, za vitrínku? To je hrnků.
1: To je spousta hrnečků, ale to nejsou obyčejný hrnečky, to jsou hrnečky od slavných osobností, které nám věnovali. A v případě, že by se měl dneska narozeniny nebo kterýkoliv jiný poslucháč, tak by paní produční ti uvařila magického lomcováka. Jak vidíš, máme tady opravdu exkluzivní sadu. Tady koukej, tvoje oblíbená Jiřina Jirásková, Lukáš Vaculík, Vašek Vidra, Tomáš Tepr, Bolek Polívka, Ladislav Mrkvička. Já nevím, na koho si vzpomeneš. Spousta umělců, zpěváků, herců.
0: Naďa Konvalinková. Ano, pozor, ta bude totiž příštím hostem Tobogánu v pyžamu. Ale počkej, to mi řekni, co kdyby někdo přišel, měl narozeniny a chtěl pít z hrnku Aleše Cibulky.
1: No tak to nám v tom případě musíš nějaký věnovat. V tom případě je tvoje domácnost o jeden hrnek. Tak přátelé, posluchači, krásný hrneček, opravdu nedomluvená to akce pro mě a na tom hrnečku je krásná cibulka namalovaná.
0: Já jsem velmi rád, že si tu cibulku poznal, protože to je něco mezi cibulí, bramborou a hruškou.
1: Ne, je to jasný, tak od Aleše Cibulky, krásný hrnek s cibulkou, takže prosím vás, pokud budete mít narozeniny, vážení posluchači, a přijdete v ten den k nám do divadla, tak si můžete vypít magického lomcováka i z hrnečku Aleše Cibulky.
0: Tak, magické místo. A teď mě zajímá ta kouzelná hůlka. Tady už si na ní sahlo tolik lidí mi to vyprávělo.
1: Tady je opravdu celá plejáda známých osobností. Tak to je ona, prosím tě. Takže když si na ní takhle sahneš, tak se ti prý splní údajně i tajné přání. Opravdu nám lidi píší, volají, že to opravdu funguje. Jak se na ní sahni?
0: Teď si to musím nevymyslet. No. Musím z těch všech přání, jenom jedno smím, jo?
1: Jenom jedno. To je jenom jedno.
0: Čekaj, co bych tak vymyslel. Tak já vím. Tak jako sahám a no, tak myslím si, jo? Tak už jsem si přál.
1: Akorát jsem zapomněl doříct, že to platí jenom při řádně zakoupený vstupence, ale to nevadí.
0: To nevadí. Čili tohle naproti nám je portrét Houdiniho.
1: Harry Houdiniho, nejslavnějšího kouzelníka všech dob. Tady posluchačům jenom přiblížíme, že tady je spousta reprodukcí nebo originálních plakátů a fotografií z jeho legendárních úniků. Tady koukej třeba takhle. Je úplně nahatý, jak utíkal z věznice, nechal se zavřít a přesto normálně těm policajtům úplně nahatý zdrhnul. Jo.
0: A když se bavíme o nejslavnějších letech, kdy kouzlil, tak to je začátek minulého století Houdini.
1: Ano, on zemřel v roce 1926 a jak říkám, do dneška nebyl překonán i David Copperfield, říká, že to je jeho obrovský vzor.
0: Tak, pojďme dál. Vycházíme teď do hlediště. Pavle, tady je úplná tma. Dovedl by si takové úplně nejdrobnější kouzlo, že by si tady rozsvítil v divadle, víš, abych se tady nepřizabil na těch schodech. Pokračujeme dál, vycházíme z Houdiniho salonku. Pavle, co nám tady ještě ukážeš?
1: Tak tedy, když se podíváš do foaje, tak tady máme výstavu starých historických dobových plakátů a kouzelnických rekvizit, všechno do roku 1945. Některý jsou roztomilý, některý nápisy jsou, jak vidíš, docela i v dnešní době úsměvný. Koukej třeba, při představení účinku je chvalně známá kapela.
0: To je hezký. Ale mně se líbí tadyhle v té vitríně výloze, tak jsou tady samozřejmě karty, veškeré kouzelnické rekvizity. Tady jsou ty kroužky spojené.
1: Ano, ta vitrína, posluchačům, jakom přiblížili, ta je zadělaná, takže nebojte se, ale se tam nedostane.
0: Jak je to s těma kroužkama? Teď jsou opravdu spojený, viď?
1: No to víš, že jsou spojený, musíš tomu věřit. Takže tady si můžete prohlídnout spoustu plakátů našich i světových kouzelníků. To se pochopitelně líbí hlavně našim nejmenším divákům, protože my samozřejmě hrajeme jednak představení pro děti, to máme pro ně třeba představení z kouzly kolem světa, ukazujeme si různá typická kouzla daných zemí, potom máme představení škola kouzel, kde ti učíme čarovat, hra kouzel a magie, nebo máme i tady zájezdová představení, koukej, tadyhle je Vašek Vidra. To je představení, které se jmenuje Vidra v novém Kožíšku. Tady máme, co máme tady? Tohle, tady máme Láďu Hrona, to je zase Kožíšek jako Hron. Potom tady máme Jirku Krampola, to se zase jmenuje Kožíšek jako nový, dobře sluší Krampolovi. Takže to jsou pochopitelně představení pro dospělí. No a naše hlavní stěžení, pilotní představení Magická esa, to je právě to show, o kterém ty simuloval, tam jsou takový ty velký Copperfieldovský iluze. Takže za chviličku pojď, takhle projdeme.
0: Ano, my právě procházíme temným hledištěm. Kolik se sem vejde lidí, Pavle, do divadla?
1: 250.
0: Tohle bylo původně kino?
1: Tohle bylo původně kino a mně se to právě líbilo kvůli naprosto ideální elevaci. Elevace to je to, jak ty sedačky jsou hodně skosené, nebo respektive ten sálek je hodně skosený. To znamená, že i malé děti u nás z poslední řady vidí velice, velice luxusně. A to je pro mě jako pro kouzelníka strašně moc důležitý.
0: Tak. Důležitá chvíle pro mě, přicházíme na jeviště divadla Kouzel.
1: Tak sem se jen tak nikdo nedostane teda, Aleši, jo? To je jenom, že se známe.
0: Počkej, já to tady všechno proskoumám. No nic se tady nepropadává. Ne. Kde je ta? Já měl představu, víš, a opravdu, propadla. Že tady je díra do země, kterou vždycky člověk sem přileze.
1: To spousta lidí si myslí, že divadlo Kouzel bude propojeno různými chodbami.
0: Počkej, tady nahoře bude někde ne. nějaký tah, na které
1: neboj,
0: budeš
1: na nic, létat, ne, na nic nepřijdeš, to já bych si nedovolil tě na jeviště vzít, aby si na něco
0: ty jsi to schoval,
1: mohl
0: ty to schováváš, viď, mezi představení.
1: Tak ono, teďkon hlavně za chviličku hrajeme od 2 hodin pro děti představení právě z Kouzly kolem světa. To znamená, že tyhle velký rekvizity jsou tadyhle zákulisí. Hele, tady je třeba to dělo, kdyby si chtěl vyzkoušet, tak z něho tě můžu vystřelit.
0: Počkej, z tohohle děla mě můžeš vystřelit?
1: No z toho tě můžu vystřelit, to se proletíš kolem celého divadla a přistaneš tamhle.
0: To snad děkuju.
1: Provaziště koukej nahoře, vidíš tamhle ta bedna?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak tam tě vystřelím. To potom si jde dolů a tanečnice tě z toho vyndají, buď tak, nebo tak.
0: Počkej, jo. Abychom to popsali, no. To kouzlo vypadá tak, že do toho děla tedy vleze.
1: Jedna moje kolegyně a já jí vystřelím. A ona přistane tamhle v té kostce nahoře.
0: A najednou bude v té bedně.
1: No jasně.
0: Teda u tebe bych chtěl dělat v divadle. Teda.
1: Při každém představení, no.
0: A to dělají dobrovolně.
1: No za peníze. Jo,
0: to bych si taky za to nechal zaplatit.
1: Teď jsme v zákulisí a tady jsou všechny ty kouzelnické rekvizity. Rozsvítíme tady ještě. No.
0: A dostáváme se tajemnými dveřmi, kam je samozřejmě Kouky. Vstup zakázán. Tak, tohle mě zajímá. No. Tady je to všechno skryto.
1: Kouky, tak tohle zraky. To je jako speciální pračka, čověče.
0: Vypadá to jako pračka taková z 21. století.
1: Ano, v tom mě kolegyně úplně celýho vyperou. Představ si to.
0: Ty se vejdeš do vyperou, té bedničky, ano, vyper, to má kolik? 60 na 60
1: cm? Vyperou celýho kožíška. No to počkej, to já ti ukážu jinačí bedničku. Máme rekvizitu, na tu jsme pyšní, protože to nikdo ve světě nedělá. Teď já se trošičku teda chlubím, ale koukej, do této malinký kostky mě zavřou.
0: Ano, popíšeme, že to má tak půl metru na 40 cm.
1: Potom
0: možná.
1: To probodnou těmito hroty, které hoří.
0: Ano.
1: Když to odevřou, tak já jsem pryč. Potom to zavřou, vylezu já a ještě dvě krásné tanečnice k tomu. Tak tohle kouzlo nedělá nikdo jiný, to uvidíte jenom u nás v Jadle Kouzel. Tím končíme naše představení, to je jako i náš.
0: No to se nedivím, a to by byl definitivní konec. Prosím tě, Pavle, když jdeš do práce, co ti říká tvoje paní a dvě děti? Loučí se s tebou nějak víc, než když jde normální tatínek do normálního zaměstnání?
1: No, pravda je to, že když Matýsek byl na mých prvních představeních, musela manželka odvádět, protože křičel a brečel a říkal: "Ne, tatínka, ne, vraťte mi tatínka." Teďkon už ví, jako že se vždycky domů vrátím. I když třeba je pravda, že kolikrát se vrátím s nějakým škarávancem nebo modřinou, ale každá práce má něco.
0: Já jsem si vždycky říkal, že když se zabudávají třeba ty meče do té bedny, takže tam ta zkušená asistentka se nějak prokroutí, ale jestliže tyhle ocelové hroty, kterých je minimálně 12, mají v průměru 5 cm,
1: no?
0: Tak ty projedou tou bednou a ty
1: ale
0: už
1: jestli chceš, můžeme to vyzkoušet.
0: Ne, děkuju. Mě by prosím tě zajímal ten tobogán.
1: Počkej, tak ten je úplně tady.
0: Když to je mi 1,30, tak na 25, 22,
1: jo,
0: prosím.
1: Tak hele, koukej na to, jo, koukej. To je tohle to. Vidíš, to je tato obrovská 4-metrová roura.
0: Ano.
1: Jo, vidíš to. Takhle, hele.
0: Ano.
1: Tamhle vylezeš, potom žebříku vylezeš.
0: Nahoru?
1: A tamhle dole, hele, až tamhle úplně na druhém konci, tam vyjedeš o několik měsíců nebo let i mladší. Tak já nevím, jestli to chceš vyzkoušet, tak tam můžeš vlíst a můžeme to průbnout.
0: Pavle, já se připravím tadyhle na to kouzlo, to se mi velmi líbí jako závěr dnešního tobogánu. Jakou písničku si přeješ tentokrát?
1: No tak v tom případě byla stylová, myslím, od Jiřího Zmoška Už mi lásko není.
0: 20 let, a mě už nebude 31.
1: Ano, tak uvidíme, nakolik to stáhneme s tebou, ten věk. Už mi

0: Projedeš tou skluzavkou času, já řeknu tajný kouzelnický zaklínadlo a dole vyjedeš o několik měsíců, možná i roku mladší, jo?
1: Takhle jednoduché.
0: Takhle
1: to je.
0: Jednoduchý to je.
1: No, takže... na 22, Pavle, prosím tě, nespleť to. Na 22 let.
0: Já to zkusím, já to s chlapem dělám poprvé. Jo.
1: Já lezu do té roury.
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, simsala, simsala, cibulka, bim, bim, bim.
1: A já jedu!
0: Co tady děláš, kluku? Kde ses tady vzal?
2: Pavle, já jsem ti říkal o 8 let, a ne o 20, teď mě je 10.
0: Ty seš Aleš?
2: No jsem to já, tohle se ti teda opravdu nepovedlo.
0: No jo, hele, to se stane, mistr tesař se nikdy utne, no tak hol, dneska nemám svůj den, no a... Ty už nemáš teda ani svůj rok.
2: Milí posluchači, mistr světa se dneska utnul. Loučí se s vámi od mikrofonu 10letý, možná 9letý Aleš Cibulka a držte mi palce a příští týden v divadle u hasičů už jsem zase v pořádku. Pavle, to ti teda pěkně děkuju.
0: Není za co.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Hledání lišky Bystroušky.
1: Liška Bystrouška už na mě čekala. Čekala na mě na autobusové zastávce v Lošticích, nedaleko Mohelnice. V městě proslulé mimo jiné slavnými tvarušky a loštickými poháry. S Liškou Bystrouškou jsem se pak přímo potkal ve vedlejší umělé jeskyni, do které mě pozval impozantní vousatý muž, oblečený ve stylovém červeno-bílém středověkém kroji a s červeným baretem na hlavě. Byl to Jaroslav Beneš, loštický výtvarník a především řezbář. Pozoruhodný, originální a výjimečný muž. Jeden z několika málo lidí, kteří se postarali o to, aby legendární Liška Bystrouška byla mezi námi až do dnešních dnů. Ve zmíněné umělé jeskyni na autobusové zastávce totiž Lišku Bystroušku náležitě zvěčnil. Právě se na ně dívám, působí opravdu výjimečně. Na zádech má velký ranec a kam si pospíchá. Obracím se na Jaroslava Beneše.
2: Jsou peníze.
3: Jsou tvarušky.
2: Jo, tvarušky, no jasně.
3: Tvaruškový klobásy a potvora nám ukradla loštický pohár.
1: Kromě Lišky Bystroušky tu Jaroslav Beneš zvěčnil další slavné loštické či moravské rodáky.
3: Gustav Ryštinský. No a já jim tady vyprávím, že když jste z té Moravy nebyli žádný blbci, víte, že pochází jako lidi, tak ten velice, to byl výborný zámečník, dostal se mezi jeskymáky, když to hodně zkrátím. Moravský král Ječmínek.
1: Jak řezbář Jaroslav Beneš přiznává, duchovním otcem toho, že Liška Bystrouška už delší dobu vítá na autobusové zastávce v Lošticích všechny nově příchozí, je Luděk Štipl. Další pozoruhodný muž, žijící ve zdejším kraji. V kraji, který po roce 1968 musel opustit, aby se sem po roce 1989 mohl opět vrátit. Nyní ale jedna docela zásadní otázka. Co má Liška Bystrouška, kterou tolik spopularizoval hudební skladatel Leoš Janáček a spopularizoval doslova po celém světě, společného s Lošticem? Věřte, poměrně hodně. V tomto kraji se totiž narodila. Byl to právě Luděk Štipl. S ním jsem se, společně také s dlouholetou ředitelkou Mohelnického muzea Hanou Heiderreichovou, vydal po stopách legendární Lišky Bystroušky. Naší první zastávkou pak je lesní samota, několik kilometrů od Loštic. Opuštěné místo s rozlehlou myslivnou, která ale, jak se dozvídám, už několik let neslouží svému účelu. Před myslivnou pod rozlehlými korunami prastarých líp jsou dřevěné lavice a stoly, aby poutníci, kteří sem dojdou, měli kam usednout. Učiníme tak i my a pan Štipl začíná vyprávět. Ze všeho nejdříve připomene příběh jistého Stanislava Lolka. Příběh muže, v němž se po celý život praly, obrazně řečeno, dvě duše. Duše lesáka a duše výtvarníka.
4: Teďka se nacházíme na Střítěži, na samotě u Myslivny, kde je pamětní deska, která říká, že ta původní Liška Bystrouška žila tady v těch lesích na Střítěži a je veselý. Začalo to všechno tím, že Stanislav Lolek se narodil v Palonině, to je kousíček tady od Loštic, v roce 1873. Jeho otec tam byl řídícím učitelem a on zde prožil v té oblasti část svého dětství. A potom později, když už byl starší, tak se sem často vracel a dokonce si pohrával s myšlenkou, že by se zde usadil. A přivedl jsem svého přítele, malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. Plán byl takový, že si oba koupí nějaké pozemky, postaví domy a budou společně tady žít, tvořit, chodit na procházky, diskutovat. A zatímco ten Kašpar opravdu si ten pozemek koupil a postavil si vilku a bydl zde s rodinou nějaký čas, tak ten Lolek sice měl pozemek u židovského lesa, ale dům si nikdy nepostavil, protože on zůstal vlastně po celý život takovým svobodným mládencem, svobodným člověkem, napůl umělcem, napůl myslivcem, který měl rád především přírodu, les, samotu a klid. On měl už od dětství takové jakoby dva sny, a to bylo být umělcem, malířem, anebo být lesákem. A nakonec se mu ty sny splnili svým způsobem oba. Začal tedy napřed tu kariéru lesnickou, měl nastoupit do lesnické školy v Písku a musel mít předškolní povinnou praxi. Tu ten Lolek nastoupil do Veselí, což je vesnička od Loštic nebo od Mohelnice asi 10-12 kilometrů. Tam v té době působil revírník, který se jmenoval Augustin Kořínek. A to byl vynikající znalec přírody, myslivosti. Nejenom znalec, taky strašně miloval tu přírodu a dokázal o ní pěkně vyprávět. Takže ten Lolek měl velké štěstí, protože mezi nimi vzniklo velice brzy dosti silné pouto, i když byli generačně od sebe.
1: O mnoho let později Stanislav Lolek, mimo jiné také autor knih Našelovná zvěř či Lovecký deník, vzpomínal.
0: K mému velikému štěstí stal se představeným mých praktikantských let vzácný člověk, výborný lesník a myslivec. Bylo s ním radost chodit a mne brával rád sebou, protože našel ve mně pozorného žáka. Učil mě znát zvěř, vábit jí, stopovat i lovit, ale také jí zbytečně neubližovat. Znal celý její život rodinný, její zvyky a dovedl vyprávět celé romány. Jednou mi ten starý revírník vyprávěl humorný příběh mladé lišky.
1: Tohle je pro nás velmi důležité. Stanislav Lolek vlastně dokazuje, že pozdější liška Bystrouška měla kořeny opravdu tady, v tomto hluboce zalesněném kraji, nedaleko Loštic. Udělejeme nyní pomyslný skok v čase. Připomeňme si nyní lišku Bystroušku tak, jak ji dnes zná většina z nás. V podání nezapomenutelného Karla Hegera. Tak, jak jeho hlas uchoval archív Českého rozhlasu.
5: Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí rodina po snídaní. Matka podřímovala, ježto maličká Bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezly jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice Bystrouška už upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mámina hřbetu jako sukní.
1: Příběh lišky Bystroušky začíná tím, jak revírník Strnad při své obchůzce lesem narazí právě na tuto liščí rodinku.
5: Okamžik sledoval revírník hru liščí rodiny, potom odsunula haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené Bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Tož tak, ty kujone, včel se vymluvíme doma na tebe, podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost.
1: Kdo vlastně lišku Bystroušku ulovil? Revírník Strnad, jak o něm mluvil Karel Heger? Ne, ten to nebyl. Jméno je vymyšlené. A nebo to byl již zmíněný revírní Kořínek? Ani ten ne. Znalci příběhu o moudré lišce říkají, že revírní Kořínek znal tento příběh z vyprávění svého předchůdce. Ještě jednou ale zopakujme to, co je úplně nejpodstatnější. Liška Bystrouška pocházela z lesu na Střítěži, nedaleko Loštic. Luděk Štipl pokračuje.
4: Jednalo se o lišku, která byla v mládí polapena a žila na hájovně, pravděpodobně teda tady na této, ale ona se jí podařilo záhy uprchnout, ale tím, že ztratila ostych z lidí a ze psa lapáka, tak se vracela na loupežné výpravy do hájovny, když tam byla zabíjačka nebo něco, a také se chovala velice svérazným způsobem v lese k těm ostatním zvířatům. O tom, jako ta příhoda je.
1: Příhoda s chytrou liškou na mysliveckého adjutanta Stanislava Lolka zapůsobila natolik, že o tom načrtl několik obrázků. Když pak Stanislavu Lolkovi skončila povinná praxe, odešel do lesnické školy v Písku. Školu úspěšně absolvoval. Posledně však u něho začal převládat zájem o výtvarné umění. Odešel tady do Prahy na výtvarnou akademii k profesoru Juliu Mařákovi. Později studoval ještě grafiku v Mnichově, až se z něho stal uznávaný výtvarník a ilustrátor. Kdo ví, jestli si ještě na lišku Bystroušku vůbec někdy vzpomněl. Luděk Štipl vypráví.
4: Potom po letech ho v jeho studiu nebo v jeho ateliéru v pražském navštívil Bohumil Markalous, což byl tehdejší redaktor Lidových novin, známější pod svým spisovatelským jménem Jaromír Jón. A ten v té době kontaktoval výtvarníky v Čechách a na Moravě a chtěl po nich nějaké humorné kresby, které by se daly snadno reprodukovat v novinách, že potom někdo k tomu dopsal nějaké texty. Chtěli tím trošičku pozvednout zájem o noviny a věděli, že to fungovalo už v té době třeba v Americe. A takže Lolek byl teda poctěn návštěvou, ale když se dozvěděl, co po něm Markalous chce, tak o tu spolupráci neměl žádný zájem. Říká, já využiju svůj talent a svůj čas na vážné malování oleje na plátně a ne nějaký čmáranice pro děcka.
1: Tehdy prý ale také přišla řeč na Lišku Bystroušku. Stanislav Lolek objevil polozapomenutou složku z obrázky a dal je Bohumilu Markalusovi, tedy Jaromíru Jonovi, k dispozici. Toho už na první pohled kresby zaujali. Odvezli je tedy sebou do brněnské redakce Lidových novin. Na redakční poradě vyložil kresby na stůl a celý nadšený čekal, kdo z přítomných redaktorů se kreseb ujme, aby k ním napsal texty. Jenomže se nikdo nehlásil. A tak to nakonec, jak se říká, odnesl Rudolf Těsnohlídek. Dostal příkazem, aby ke kresbám něco napsal.
4: A on to bral ne jako privilegium, ale spíš jako takový příkoří, že to musí dělat on. A neměl do toho vůbec žádnou chuť. Ovšem hned po prvních vydáních o to byl strašný zájem ze stran čtenářů. Chodili dopisy děkovné jak do redakce, tak Těsnohlídkovi. Takže ta sláva se rozšířila velice rychle, tak tím pádem už taky se mu o tom lepší psalo. A začalo to vycházet v roce 1920. A už v roce 1921 došlo k prvnímu knižnímu vydání celého souboru těch Lolkových kreseb a Těsnohlídkových textů.
1: Pak se o příbězích Lišky Bystroušky dozvěděl hudební skladatel Leoš Janáček. Legenda praví, že Janáčkova hospodyně četla v novinách o Lišce Bystroušce a neustále se přitom smála. To Janáčka zaujalo natolik, že se zeptal, cože to ta jeho rozchechtaná hospodyně vlastně čte. Ta mu potom podala noviny. Janáček se do ní začetl a začal se smát taky. Bylo rozhodnuto.
4: On se do práce pustil, kontaktoval okamžitě jak Těsnohlídka, tak Lolka, spolupracoval s nimi, ale on si vzal jenom vybrané kapitoly a ty si předělal i ty libreta trošičku zase podle svých potřeb. No a v roce 1924 byla v Brně premiéra úspěšná a za necelý rok na to byla úspěšná další premiéra, tentokrát už v Národním divadle v Praze. No a odtud se potom ta opera šířila do světa a do dnešní doby je to jedna z takových nejhlavnějších českých oper, která je pořád představována ve světě na těch předních scénách od Severní a Jižní Ameriky po Jižní Afriku, Izrael i Japonsko. Třeba úspěšná byla na studování v Berlíně 1954 pod taktovkou Václava Neumana. Tam se ta opera dočkala 219 repríz, což je prostě úplně unikát, že?
1: Děj Lišky Bystroušky je vlastně docela jednoduchý. Jak už víme, dostala se do zajetí revírníka Strnada. Myslivně se však zkamarádila s revírníkovým psem Lapákem. Jednoho dne si revírníkův syn Pepík společně s kamarádem hráli s Bystrouškou. Ta se ale v jedné chvíli naštvala, když ji pořád na něco tahali a kousla Pepíka do lítka. Za trest potom byla přivázána k boudě. Karel Heger o tom vyprávěl.
6: Bystrouška chudák sedí u psí boudy zahanbená, pokořená. I Lapák se na ní přišel podívat hezky z vrchu a kohout svolal okamžitě povinnou dobrovolnou všeplenární schůzi svého hejna. Účast byla kontrolována a uspořádal slípkám poučnou přednášku. No, o slepici nelze říci, že je tvorem zvlášť chytrostí obdařeným. Bystrouška pokusila se slípky lákat k sobě. Postavila se na střeše boudy.
1: Bystrouška tedy rafinovaně lákala k sobě slepice, které pak s gustem konzumovala. Revírník se rozhodl, že jí za to zastřelí. Liška ale překousala provaz a utekla. Stále se ovšem vracela do myslivny. Kradla slepice, občas se dostala do komory, kde kradla pro změnu jitrnice. Posléze se najde ženicha, Zlatořbítka, a příběh končí, jak by se řeklo, happy endem. Leoš Janáček však udělal ve své opeře konec jiný. Bystrouška má už několik mláďat, které přivede k místnímu učiteli. Ten, když zjistí, že lišky zadávaly velkou část jeho kuřat, tak do houfu prchající klišek střelí. Mláďata uniknou, ale Bystrouška je smrtelně raněna. Povídáme si v těsném sousedství Stříčešské myslivny ještě dlouho. Pak se mi Luděk Štipl svěří, proč má k tomuto místu tak silný vztah. Není to zdaleka jen kvůli Lišce Bystroušce. Přímo tady, v této myslivně, u jejich dveří dnes můžeme vidět reliéf Lišky Bystroušky, který vytvořil syn pana Štipla Richard, se Luděk Štipl narodil. Tady prožil i své dětství. Otec tu byl správcem polesí.
4: To jsou vlastně lesy města Mohelnice, on byl jako tady správce. Do školy jsem chodil do Veseli, takže vlastně částečně po té naučné stezce, asi 2,5 kilometru je to do Veseli. No a byl tady život velice pro nás, pro děti, takový zajímavý. Byla to ještě romantika, taková doba, které říkám před televizní, kdy ještě lidé si dokázali vyprávět a teď na té samotě každá návštěva byla vzácnost, protože jsme tady třeba týden neviděli nikoho. Vzpomínám si, že tady lidé prostě přišli, vždycky byli teda opravdu jako host do domu, bůh do domu a vyprávělo se. A to ještě byli lidé, kteří pamatovali první světovou válku a legionáři z Ruska, takže prostě jsem tu historii takhle nasával už tenkrát tady z těch krásných příběhů. Do školy, když jsem přišel pozdě, tak se nic nestalo, protože oni ví, o, Luděk to má strašně daleko. Tady určitě zase třeba pro maminku ta romantika nebyla zas tak značná, protože tady nebyla elektrika, takže veškeré praní, vaření, všechno se muselo ohřívat vodu, tak se muselo zatopit v létě. Měli jsme tady hospodářství, dvě krávy, nějaký bíky, plno kačena. Rád na to vzpomínám, ale uvědomil si, že to třeba k nám, zejména teda pro maminku, nemuselo být to nejlepší období.
1: Luděk Štipl byl rovněž, společně s muzejnicí Hanou Heidenreichovou, iniciátorem myšlenky zřídit v kraji naučnou stezku Lišky Bystroušky. Prvotní impuls jim dal již několikrát citovaný malíř Stanislav Lulek.
7: Jako muzejnice jsem věděla, že osobností tady výtvarného světa je Stanislav Lulek, tak bylo moje přání uspořádat výstavu. První impuls mi dal Jaromír Tomeček, který tady v roce 1987 měl přednášku v Mohelnici. Ten, když jsme ho přivezli, tak vyšel z auta a řekl, tady by měla stát Liška Bystrouška. Tento popud jsem si nesla roky, no a pak přišlo to výročí 2006, výročí úmrtí Stanislava Lulka, tak jsme se rozhodli uspořádat výstavu a objednali jsme sochu Lišky Bystroušky od sochařky Aťky Švestkové Janečkové. Lištička je galerie u Lišky Bystroušky v Lošticích. Slavnostně jsme ji pokřtili lištičku nebo odhalili sochu a byl přítomen jeden z našich nejvýznamnějších kunsthistoriků František Dvořák.
1: Znovu tu ale vystává jméno výtvarníka Stanislava Lulka. A protože se nacházím v kraji Liške Bystroušky, v kraji dobrých lidí a zároveň i v kraji zázraku, tak už mě ani nepřekvapí, že tu pana Lulka záhy objevím. A dokonce přímo na Loštické radnici. Nikoliv ale Lulka Stanislava, ale Lulka Ctirada, starostu Loštic, doktora sociologie a prasinovce slavného malíře. Pan Lulek mi ze všeho nejdříve ukazuje staré rodinné fotografie. Také několik obrazů jeho slavného prastrýce. Rovněž knihu, kterou Stanislav Lulek napsal. Lovecký deník.
8: Bystrouška jako taková tam není. To je vlastně ta kopie tady tohoto.
2: A to je on, Stanislav.
8: Jo, vidíte, a toto vám dám taky teda. To je právě on namaloval do toho loveckého deníku. Deník je známý tím, že každý myslivec se snaží z něho čerpat.
2: Jo, on tady má všechno.
8: Všechno, no. On měl nějaký revír na Slovensku.
2: Tady to píše, že mě myslí dvě vášně, lásce ke kresbě a obrázku lásce k přírodě.
8: V narodě se tady v Paloně tak kousek jediná vedla kousek do lesa. To teďka je to bohatý na zvěř. Co o něm vykládali ti předkové, tak choval doma zvířátka, bavilo ho to, měl nějaký klece, jako děcko už. Pocházel z rodiny Jakuba Lulka, který měl několik dětí. To byl řídící učitel, který byl v tomto regionu hodně známý tím, že psal taky kroniky a různé pověsti sbíral. Dal se na dráhu napřed mysliveckou, protože hrozně ho bavili zvířata, a potom do oblasti malířství. Jakub byl ten nejstarší, to byl vlastně zakladatel rodu. Krištof, to byl můj děda. Ten Krištof zemřel v 47 letech a dlouho nemohli mít děti a vlastně můj tata se narodil až jako pohrobek po smrti toho mého dědečka.
1: Stanislav Lulek zemřel 9. května 1936. Je pohřbený v Uherském Hradišti, kde na konci svého života žil. Při jeho pohřbu, jak se v rodině traduje, se odehrála událost, která jakoby symbolizovala celý Lulkův život. Život spjatý těsně s přírodou. Prasynovec Stanislava Lulka, doktor Ctirad Lulek, vzpomíná.
8: Tato vzpomíná tatínek, že když měl pohřeb, tak to ještě tam vlastně nebylo nic, tam bylo pole, jo. On byl jako na konci toho hřbitova a když ho pohřbívali, jako dávali tu urnu, když dávali do toho dovnitř, tak najednou tam běželi dva zajíci a honili se potom. Jako kdyby se s tím přišli rozloučit.
1: Ještě donedávna se oficiálně uvádělo, že Stanislav Lulek se narodil 13. listopadu 1873 a zemřel 9. května 1936. Hanna Heidenreichová mi však vypráví o tom, že když připravovala společně s dalšími lidmi výstavu o Stanislavu Lolkovi, přišla na překvapující informaci.
7: My, když jsme spolupracovali na té výstavě, tak jsme zapůjčovali věci z Uherského Hradiště.
4: A ze soukromých sbírek, anebo ze soukromých příbuzných sbírek těch, a ještě, příbuzných
7: ještě z jednou muzea. Taky jsme navštívili archiv, ověřili jsme si datum narození a my jsme přišli na to, že se narodil nikoli v 13. listopadu, jak se píše ve slovnicích, ale my jsme přišli na to, že se narodil 10. listopadu, aha, protože jsme se podívali do matriky.
1: Loštice a další okolní města a obce příběhem Lišky Bystroušky i příběhem Stanislava Lolka dnes doslova žijí. Je to především zásluhou již zmíněných inženýra Luďka Štipla a Hany Heidenreichové, ale i několika dalších lidí. Důkazem je také vzpomínaná naučná stezka Lišky Bystroušky. Je dlouhá 23 kilometrů. Při cestě po vyznačené trase postupně najdeme 5 informačních panelů. Ty vás seznamují s historickými a přírodními zajímavostmi celé této oblasti. Začátek naučné stezky je u proslulé Loštické synagogy. Trasa pak pokračuje kolem Žadlovických rybníků, Žadlovického zámku a směřuje do Svinova. Potom se stezka začíná zvedat směrem ke Střítěži. Když je hezké počasí, máte odtud krásný výhled na Jeseníky, na Praděd. Vidíte také prostulý hrad Bouzov. Ze Střítěže putujeme do Veselí. Stezka tam ale ještě zdaleka nekončí. Společně s Luďkem Štiplem a Hanou Heidenreichovou zajdeme na místní hřbitov.
4: A teď se nacházíme ve Veselí na hřbitově a stojíme před náhrobkem Gustava Kořínka, duchovního otce příběhu Lišky Bystroušky.
1: Dívám se dlouho na ten náhrobek. V duchu si vybavují jednotlivé scény Lišky Bystroušky. Lišky, která nade vše milovala volnost. A tak mě napadne, jak to, že zdánlivě jednoduchý příběh, jaké se Lišky, tolik oslovuje již několik generací lidí. Jak je to možné? Obracím se na pana Štipla.
4: Jednak je to taková lehká a humorná story, ale já myslím, že tam právě je z toho patrno, i když nepřímo, že ta Liška měla obrovskou touhu po svobodě. Ona mohla zůstat myslivně, mít plné hrnce, ale ona přesto utekla, strádala, ale radovala se ze života a ze své svobody. Já si právě myslím, že i ten Lolek měl takový příznivý vztah k této příhodě, protože se trošičku v té Lišce viděl, protože on měl tu touhu po svobodě a po volnosti a po přírodě také.
1: Takhle Lišku Bystroušku vnímají i další lidé. Patří mezi ně i nám již dobře známý výtvarník a řezbář Jaroslav Beneš. Uvědomím si to, mimo jiné ve chvíli, kdy nás z umělé jeskyně na autobusové zastávce odvede k sobě domů, abychom viděli jeho unikátní a široko daleko prostulý betlém. Betlém s Liškou Bystrouškou. A betlém i s dalšími zajímavými osobnostmi z Moravy.
3: Liška je tady, jo. Si unese ten hajne, jakoby. Tady vidíte, ta tečka červená, tahle, dívejte, tady tu tečku, když bude
2: spadovat, vidíte? Ano, už ji vidím.
3: Si unese jako podpažo a nastřítež Veselý, tam, kde má tu desku, tam by...
2: A tady vidím Vlcla taky někde, jsem
3: jasně,
2: tady vidím.
3: Jasně, Vlcla je tady.
2: Ano.
3: No, tady je Frištenské, třeba Oberdrásal.
9: Ináče je 279 asi figurek, z toho je hromadu jako místních občanů, loštických. A pak vždycky udlám někoho za Moravu.
2: Jak to dlouho vznikalo?
9: Od roku 1994, když jsem to otevřel pro pár občanů tady kolem. Nechtěl jsem nic velkého. Já jsem spíš řekl, že udlám nějaký hodinářský dílo, protože na to nemám ani prostor. A ono vznikalo opravdu hodinářský dílo. Je to taková doživotní práce, dalo by se říct.
1: Své putování po stopách Lišky Bystroušky končím opravdu stylově. Na náměstí v Lošticích. V krásné kavárně u Lišky Bystroušky. Interiér je vyzdobený dobovými kresbami. Vidím tu také sochu Lišky Bystroušky. Té Lišky Bystroušky, která vešla do povědomí zásluhou Karla Hegera brněnským dialektem. Jenomže, což málo kdo ví, pokud by Liška Bystrouška opravdu mluvila, mluvila by hanácky, jak se v tomto kraji hovoří. Ale to už není podstatné. Pusťme si ještě jednou nezaměnitelného Karla Hegera. To, když vyprávěl, jak se Liška Bystrouška zamilovala, když potkala neznámého lišáka.
5: Božínku, ten je hezký, vzdechla Bystrouška a otočila se k němu. A byl to statný, urostlý lišák, o jakém se jí ani nesnívalo. Vedle tlamy ušlechtilých tvarů trčel mu roztomilý knírek, mezi slechy měl bílavou stezku a kráčel uhlazeným mladistvým krokem a ohánkou pohazoval nedbale vpravo vlevo, jako by si nesl elegantní hůlečku. Mistrouška poznala, jaký rumněnec zalévá nos a líce a hodla rychle zmizeti v podrostu, když on zahovořil roztomilým mužným baritonem. Polekala jste se mne, slečno? O ne, řekla protáhle bystrouška. Tady asi hnízdí o vtáčci, pravil zase on, aby ji vysvobodil z nesnází a dal tak najevo, že ji nepodezřívá z nepřístojných jarních toulek.
6: Bať,
5: přisvědčila skromně.
1: V kavárně Oliške Bystroušky popijím čaj a přemýšlím o zdejším kraji, o zdejších lidech. A znovu si vybavím slova Luďka Štipla, tak jak mi je řekl u hrobu revírníka Kořínka, který vlastně může za to, že se příběh Liške Bystroušky dostal do širokého povědomí. Příběh Liške Bystroušky je příběhem odvěké lidské touhy po svobodě, po volnosti, po životě bez pomyslné svěrací kazajky, kdy je člověku vnucováno, co se takzvaně má a co se nemá, co je dobré a co je špatné, kdo je v duchu té či oné panující doby zrovna dobrý, anebo kdo je zrovna špatný. Proto Liška Bystrouška je a stále bude leckomu z nás tolik blízká.
10: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
11: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
10: Český rozhlas Pohoda.
11: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes si připomínáme květnové povstání českého lidu, proto i naše dnešní hudební nabídka bude sváteční. Budeme společně poslouchat výhradně orchestrální nahrávky, které svou atmosférou korespondují s datem v kalendáři. Tak ať je vám s naší hudbou hezky.

V dnešní sváteční den, kdy si připomínáme výročí květnového povstání československého lidu, posloucháte slavnostní instrumentální nahrávky orchestru Václava Hybše a věřím, že se mi podařilo vybrat ty, které podtrhují a současně dokreslují slavnostní atmosféru dnešního dne.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: V první třídě jí paní učitelka zalepila pusu leukoplastí, aby při vyučování mlčela. Postupem času se její výřečnost ukázala jako zásadní a určující pro život profesní. A to vedle zvídavosti, lásky ke knihám, filmům, výtvarnému umění, hudbě, obdivu k ruské kultuře, zájmu o veřejné dění a také nesporné kuráže. Publicistka, rozhlasová a televizní moderátorka, také vynikající překladatelka, tlumočnice, držitelka novinářské ceny Ferdinanda Peroutky, paní Jana Klusáková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Víte, že jste mi svého času poskytla dost cenný impuls do rozhlasové práce?
2: Ano.
1: Pamatujte si na to?
2: No to víš, že jo.
1: Co jste mi řekla?
2: Že jsi mikrofonová, myslím.
1: Já vám to připomenu, protože ono to bylo strašně významné. Já jsem se vám tehdy svěřila, že vedle té klasické hudby bych ráda dělala rozhovory s lidmi z rozmanitých sfér. A vy jste se tak udiveně podívala a říkala, no tak dělej, načíst si to umíš, ne? Kdo vám, paní Klusáková, poskytl nějakou podobně cenou a určující rozhlasovou radu?
2: Eva Kopecká, to byla matka Čestmíra Kopeckého, význačného televizního a filmového producenta. A ta mě přizvala do Mikrofora, do toho původního magazínu Mikrofora v roce 67. A já jsem sem chodila jednou týdně referovat o nových filmech, protože jsem pracovala v ústřední půjčovně filmu. Tak živě se pamatuju na to, když jsem byla prvně před mikrofonem, jak jsem byla nemožná, jak mě vyschlo v puse, jak jsem dýchala příšerně, jak jsem dělala čárky tam, kde mají být čárky, jak jsem byla nepřirozená. Viděla jsem v té režii, jak obracejí oči v sloupce, to za hrůzu. Ale ta Eva řekla, že si mě veme na starost a vzala, a tak mě to postupně naučila.
1: A kdy přišla ta fáze, že už jste se za mikrofonem cítila bezpečně, jistě, a dokonce jste dokázala sázet takové ty někdy překvapivé, nevyspytatelné, zdánlivě možná jednoduché otázky, které ale uvedou ten hovor do docela jiné úrovně, neotřelé?
2: To bylo těsně předtím, než nás všechny z toho mikrofona vyházeli. Čili když už jsem to trochu začínala umět, tak byl konec.
1: A když jste se pak po letech vrátila, navázala jste plyně?
2: Navázala jsem plyně. To už jsem se toho mikrofonu nebála.
1: Kamery jste se bála?
2: Kamery jsem se bála hrozně. Protože kamera je nelaskavá, všechno vidí a hlavně v televizi, aspoň v té době, kdy jsem tam já chodila, tak mě vůbec nikdo nic neřekl. Neřekl mě, takhle se tvář, takhle si sedni, takhle se oblíkni, takhle se nech ostřihat. Nic mi neřekli. A já se pamatuju, že když jsem vždycky šla od toho auta z parkoviště do studia a jsem si říkala, mám já tohle zapotřebí, protože rádio, jak známo, podívej se, jak máš před sebou papíry, a já nevím, jestli to čteš, nebo si to tu chvíli zrovna vymýšlíš, to už je tvoje věc a nikdo to vůbec nepozná. A v televizi to musíš umět, musíš to říkat, musíš to vědět, aby to mělo začátek, pokud možno prostředek a konec, aby ta věta nepřestala, nýbrž skončila. Hrůza, hrůza.
1: No, byla bych ráda, kdybychom si povídali a kdybyste neměla pocit, že to čtu, protože já jsem se na vás hrozně moc těšila. A jsem ráda, že jste tady.
2: A proč?
1: Protože jste pro mě ikona, jste pro mě svého druhu svéráz a jste ohromný profesionál. A jste kurážná a odvážná ženská, to si o vás myslím. A nejsem sama.
2: Já bych řekla, bejvávalo.
1: Se. Ptám se, jestli vás ta povídání, ty rozhovory a vyprávění druhých zajímaly už od malička. Jestli jste byla takové to dítě, které když přišla domů návštěva, tak sedělo s otevřenou pusou, pokud rodiče dovolili, anebo za dveřmi a zkoušelo aspoň zachytit nějaké slovíčka a věty.
2: pod pianem jsem seděla, pod křídlem jsem seděla a poslouchala. Jenomže tenkrát se nesmáčelo dospělým do řeči. Děti musely být hodné, potichu, že? Tak bych se bývala ráda na něco zeptala, ale musela jsem mlčet. Jsem si vůbec netroufala ptát se. A vím, že když si maminka s babičkou povídali, tak jsem musela mlčet. A když si říkali zřejmě něco ožehavého takzvaně, tak mluvili německy. To se mi tak dotýkalo, ale musela jsem mlčet. Byla jsem malá.
1: Teď mi naskočilo, že tu němčinu jste se učila ve vězení. Později.
2: Ano.
1: To už byste jim rozuměla.
2: Ty jsi vyškolená.
1: Koho byste se ráda na něco zeptala z těch svých blízkých?
2: No, maminky. Bože, na kolik věcí já jsem se jí nezeptala. Máš maminku?
1: Mám.
2: Tak si ji ptej, prosím tebe, protože čas utíká jako jelen a pak už ti to nikdo neřekne.
1: O sobě, o předcích?
2: No právě.
1: A recept na koprovku od babičky jste dostala?
2: No, od jedné ano, od druhé ne. Druhá babička byla původně z Mirotic, ze Mlejna a z hospody, tenkrát to takhle bylo dohromady, a byla fantastická kuchařka. A když jsem byla takzvaně větší, tak jsem jí říkala, babi, a co do toho dáváš? No, to víš, jako vždycky. A kolik? No, vodu oka.
1: A vy rozdáváte recepty?
2: No, když si někdo řekne, můj dort Rothschild, ten peče celý rádio.
1: Je, já ještě ne, tak po natáčení.
2: Za odměnu.
1: Vy jste vyrůstala v rodině se dvěma mladšími bratry?
2: Ano.
1: Musela jste se o ně hodně starat?
2: Mhm. Péťa se narodil, když mi bylo 5 a Martin, když mi bylo 10. A když se narodil Petříček, tak mě maminka oznámila, že jsem starší sestra, že už jsem velká. A tak jsem byla velká.
1: A bavilo vás to? Měla jste v sobě mateřské sklony?
2: Ne, ne. Vím, že jsem ho vozila kolem dvorku pořád dokola a on pořád neusínal. Ať mě to teda odpustí, já už jsem ho o to odpuštění prosila. Já jsem věděla, že když pláče, tak usne. Tak jsem ho štípala do patičky, víš, a on pak plakal chudinka, až usnul.
1: Aplikovala jste to i jako matka?
2: No to ne.
1: Omlouvám se za ten drsný dotaz. No a co byste dělala radši, vy děvče z Písku, kdybyste nemusela uspávat svého brášku?
2: No měla jsem tam kamarádky. A maminka ale byla hodně přísná. Na mě byla hodně přísná a na kluky pak už ne. Na Petříčka nebyla přísná, protože on byl takzvaně podobný do jejich rodiny. Takže to byl miláček, Marbulínek. To je malý čertík takový z pohádky. Byl takový kudrnatý, černý, moc hezký. No a když se narodil už v Praze Martin, no tak na to už neměla sílu.
1: A vy jste byla do tatínkovy rodiny?
2: Já jsem byla velmi výrazně do tatínkovy rodiny a do babičky, která byla taková jaksi opulentní, abych pravdu řekla.
1: A byla jste tatínkův miláček?
2: Byla.
1: Co dělal tatínek?
2: Tatínek byl nejdřív voják, potom vystudoval si inženýrství a byl hrozně bezvadný, chytrej, s takovým chytrým humorem a na nás děti byl hrozně hodný. A nikdy mě neuhodil a kluky taky ne. Za to maminka toto vynahrazovala.
1: Jak jste, paní Jano, nesla ten přesun z Písku do Prahy? To vám bylo 10 let, už jste tam určitě nechala spoustu cenného.
2: No, mě se nikdo neptal a já jsem byla zrovna po záškrtu. Mě to nechtějí doktoři věřit, že jsem měla opravdový záškrt, ale opravdu jsem měla záškrt, ale žila jsem v Písku v nemocnici a už to se mnou bylo silně nahnutý. Ale potom mi dali transfuzi krve, maminčinu krev a to byl obrat v chorobě, tak to dobře dopadlo.
1: Vy jste to cítila, že to s vámi bylo nahnuté?
2: No, oni zavolali rodiče, aby se přišli rozloučit. Úplně to vidím, jak stáli ve dveřích a plakali.
1: A vy jste neměla sílu plakat?
2: To já jsem nevěděla, co se děje. Mě nikdo neřekl, že s Pánem Bohem. Ale pak jsem dostala všechny dětské choroby. Byla jsem chcípáček hrozný, protože jsem byla taková ke všemu náchylná.
1: Já jsem si vás představovala úplně jinak v tom dětství. Myslela jsem, že jste byla plná energie a vitality a otevřená každému podnětu a poznání, ale to se vlastně nevylučuje.
2: No, byla jsem poslušná, protože jinak to nešlo.
1: Kdy jste přestala být?
2: Jak říká moje vnučka Julie, já mám teď tu Humbertu. Tak když jsem měla tu Humbertu, puberta se mnou lomcovala, jak mě maminka říkala několikrát denně, ale taky jsem se snažila krotit. A on ten život nebyl snadný, byly 50. léta, byli jsme chudí a různě ohrožený. No, tak dělali jsme, co jsme mohli.
1: Co jste dělala opravdu ráda? Bylo to zpívání v pražském dětském sboru?
2: No jasně, to bylo skvělý. Zkoušeli jsme v Lucerně, nahoře. Jezdili jsme páterem Nosterem. Jsem ještě nevěděla, že je to taková vzácnost. Měli jsme sbormistra Čestmíra Staška. A skvělej repertoár, opravdu skvělej.
1: Zpíváte si dodnes?
2: No, když jsem hodně sama, tak jo.
1: Lidovky?
2: Ale i sbory různý. My jsme zbývali Janáčka. Hlavěnka, mě bolí. Krásný. Opravdu to byla taková hudební výchova se vším všudy.
1: Co vás naučil zpěv a vůbec to veřejné vystupování?
2: Jednou za rok jsme měli koncert v Rudolfínu. Tam holčičky omdlívaly. Já jsem jim záviděla těm, co omdlívaly, protože na ně byla zaměřená všeobecná pozornost. A já ne, a ne, a neomdlít.
1: Navzdory své křehkosti.
2: Ale tam mám zážitek, protože přišel Petr Eben, krásný jak štěstí, nám bylo 13. A my jsme zpívali jeho dětské písničky, takové jarní písničky. U potoka vrba stála. To byly takzvaně kombinované zážitky. Stálo to za to.
1: A proč jste s tou hudbou nechtěla pracovat dál? Proč jste si třeba nevybrala hudbu pro své další vzdělávání?
2: No, protože jsem se učila na piano. Nejdřív jsem chodila do piana k jedné paní laskavý v Dejvicích. A pak maminka usoudila, že prostě to stojí peníze. I když to bylo velmi laciný, asi 6 korun za hodinu se platilo. A že mě bude učit ona. A když už tatínek říkal, že mě fackuje hlavu do špičky, tak to byl konec. Konec praktické hudební výuky.
1: Když na tu maminku vzpomínáte, je tam nějaká malinká stopa výčitky za to, že byla poměrně ostrá, nebo to všechno zpětně chápete?
2: Já to chápu. A zvláště naše maminka byla vzácná žena, protože čím byla starší, tím byla laskavější. Když umřela, taky bylo 86 let a byla hodná, chápavá. Tělo jí sice zrazovalo, ale hlava jí sloužila úplně do posledka. Vzpomínám na ní s láskou.
1: To je docela specifický vývoj, vidíte?
2: Ano, takzvaně naopak, ano.
1: Vy jste se stala posluchačkou rusistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kdy jste poprvé mluvila s rodilým mluvčím?
2: No to stálo za to. Protože když jsme byli v druhém ročníku, tak byla velká výstava v Moskvě. 15 let socialistického Československa se jmenovala ta výstava. Bylo to v Sokolnikách, to je takový park. Tam byl park kultury a oddechu jednak Maxima Gorkého, to je v centru města. A ty Sokolníky, to bylo tak jako na kraji. A rok předtím tam byla velká americká výstava. A postavili tam několik řad záchodků, takzvaně evropejských, neboli evropských, na každém tom záchodě. Jednak tam byl obrázek, že se na to nestoupá, na to prkínko. Že se na to sedá. Na tomhletom území byla tahle ta naše výstava. Oni to vymysleli tak, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, že my jsme seděli v kabinkách, my informátoři. A já jsem byla v oddělení zdravotnictví informátorka. A na té výstavě byly televizory, před televizorem na sloupku mikrofon a teď k tomu mikrofonu přišel návštěvník a řekl, děvuška, protože uviděl mě tam, děvuška. A já jsem řekla, to jste vy, pane, s těmi krátkými rukávy. A teď on úplně v hruze se rozhlížel, jak ho můžu vidět. Já jsem tam měla taky televizor, ale to on nevěděl, že tam je skrytá kamera, že na něj míří. A já jsem řekla, co si přejete? A on, máte večer čas? A já jsem řekla, nemám další otázka. A on, jak se v Československu léčí rakovina? A já se rozjela, jak jsme byli vyškoleni a řekla jsem, v raném stádiu, medikamentózně, potom operativně.
3: Medicína vás fascinuje dodnes?
2: Ale no tak jsme tam mleli takovýhle nesmysly.
3: Já vím, ale taky jste medicínu chtěla studovat.
2: No to jsem chtěla a jak mě říkal chytře můj tatínek, když chceš chodit v bílém plášti, tak jdi na holičku. Měl pravdu.
3: No a když jsme v tom Rusku a vy tady máte možnost vybrat si nějakou muziku, která by byla asociací k těm letům, ke vzpomínkám na první setkání s ruským jazykem a ruskou duší v terénu, co by znělo?
2: No tak, znala jsem se s Vysockým, tak mi pusťte Vysockýho.
4: В холода от насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода неспроста, неспроста от родных тополей

0: как бы не было нам хорошо иногда. Возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там.
1: Стрибрный ветер.
2: Jitka Novotná a její host
1: na Dvojce.
3: Jana Klusáková, někdejší studentka ruštiny a češtiny, dnes známá publicistka, ale také překladatelka, tlumočnice, je naším společným hostem. Učíte se dodnes ruská slovíčka?
4: Mám spoustu slovníků. Slovníky, to je moje velká zábava. A mám sešitky a tam si píšu slova, která neznám. Ale teď, jak už jsem v letech, tak si tam píšu i, co si nemůžu zapamatovat. A to je potom blaho. Otevřu sešítek a už vím, jak se to řekne.
3: Trénujete mozek v jednom tahu. A co je takový třeba novotvar, který jste si tam vypsala v posledním čase? Co se vynořilo v ruštině?
4: No, v ruštině je hrozně anglicismu, ale hrozně. A úplně jsou tím směšní, protože oni to melou dohromady rusky, anglicky, prostě koukám jako blázen, že to snesou.
3: Třeba?
4: Všechno je online a i názvy. Třeba je koncert v Moskvě, moskevského tělesa a má to anglický název.
3: Angličtější než Angličani. Přejdeme k publicistice. Vy jste začínala literární kritikou. Kdy jste vytvořila svůj první, asi psaný nejprve, rozhovor?
4: Já jsem si nejdřív na rozhovory netroufala a psala jsem o knížkách. Na vysoké škole jsem si přivydělávala tím, že jsem dělala lektorské posudky na ruské knížky, které tady buď jako měly vyjít nebo neměly vyjít. A to nakladatelství to zadávala více lidem, takže jsem i četla rusky, odtud i moje začínající sbírka slovníků. A pak, když ta knížka vyšla, tak jsem o ní krátce napsala. Vycházel týdeník Student, který pak byl označen za kontrarevoluční plátek, ale nebyl. Byl to kulturní časopis bezvadný. Tam jsem měla přístup a tam se o kulturu staral Pavel Kohn. A měl nad stolem redakční nápis: Věříme, že s Kohnem kulturou pohnem.
3: No a kdy jste sebrala kuráž na ten rozhovor?
4: Víš, že si nevzpomínám, kdo byl ten první. Nevím. Možná Valentina Kameníková. To byl ale hrozný rozhovor, to ti řeknu na rovinu. To byla klavíristka.
3: Ostrá ženská.
4: Ta byla tedy hodně ostrá. A byla původem z Oděsy a vzala si českého studenta a on byl lékař. A on ji získal tím, že jí řekl, že jí udělá dvojčata a opravdu narodila se jí dvojčata. Kameníková tam mlátila do piana, až normálně klapky lítaly. Byla velmi temperamentní klavíristka. A já nevím, co mě to napadlo, že s ní udělám rozhovor. No, byla jsem hrozně neskušená a nikdo z té redakce mi nic neřekl. Vím, že jsem začínala, že měla stříbrný střevíčky a stříbrnou kabelku a nevím, co ještě měla všechno stříbrnýho. Bylo to silně nepodařené. No ale tak chybami se člověk učí.
3: A rozhovor, který byl silně podařený v těch počátcích, ten byste uměla vystopovat?
4: Pak už jich byla spousta, protože já jsem pracovala v ústřední půjčovně filmu, v té filmové distribuci a znala jsem se jednak s celou takzvanou českou novou vlnou filmovou. S některými jsem se i zpřátelila, dokonce s kamarádila, třeba s Jaroslavem Papouškem, který točil ty Homulky. A Miloš Forman mě vzal asi dvakrát na oběd. To je moje pýcha velká. A prostě znala jsem je všechny, Ivana Pasra. Teď se mi tak líbila. No, tak s něma to bylo podařený vždycky.
3: Taky s výtvarníky jste se tam potkávala asi, ne? Když jste zadávala filmové plakáty.
4: S výtvarníky a s kameramany. Kameramani, to byla mé slabost celoživotní.
3: Vážně?
4: Mm-hmm. Protože něco umí. Dobrý kameraman může zachránit film.
3: Měla jste chuť se třeba více prakticky přiblížit k filmu? Vyzkoušet si nějakou profesi u zrodu filmu?
4: Ne. Dokonce mě jednou žádal, dokonce mě prosil jeden režisér, jestli bych mu nenapověděla nějaký námět o mladých lidech. Ale jednak to nebyla moje krevní skupina, abych tak řekla, ten jistý. A za druhý, ani bych to neuměla, ne. A i mě někdy vyzývali, jestli nechci se postavit před kameru, třeba jen tak v nějaký takový roli, která není v titulkách. To spíš k stáru jsem kývala Janu Hřebejkovi.
3: A jaká to byla zkušenost?
4: Skvělá.
3: Nelitovala jste, že nepřišla dřív?
4: Nelitovala, ale bylo to hrozně bezvadný. Protože já jsem nevěděla, že tam budu mít takový prostor, že budou ke mně takový laskavý, že tam budu mít vlastně takovou tu maringotku pro sebe.
3: Prostě hvězda.
4: No, to jsem tomu na chvilku skoro uvěřila.
3: No, pojďme z hvězd zase dolů na zem, protože v roce 71 vás z té ústřední půjčovny filmu vyprovodili. Víte proč?
4: Vím proč. Všechno mi vyčetli. Dokonce i to, že jsem studovala v Sovětském svazu. Jednou přijela taková bezvadná ruská delegace, to bylo někdy 66, dejme tomu. A nabídli mi, jestli si nechci udělat aspiranturu u nich. Tam byl takový ústav dějin umění v centru Moskvy. Tak já, že jo, a že to bude takzvaně dálkový studium, že tam budu jezdit dvakrát ročně na měsíc, ale řeknu ti to, nikdy jsem tam ten měsíc nevydržela. Po 14 dnech jsem měla takový pocit, že třeba na koloběžce bych jela domů.
3: Co tam bylo k nepřežití?
4: Ta byrokracie. Aha. Ty byrokrati, kterých je tam armáda a kteří mají moc všechno rozhodovat a jsou úplně bez humoru. Hrůza, hrůza, hrůza. Ale jinak bezvadný, protože jsem se tam seznámila s celou tou jejich kulturní frontou. Tarkovský a Končalovský. Dobrý to bylo. Na jednu stranu.
3: Jezdíte do Ruska dodnes?
4: Ne.
3: Kdy jste tam byla naposledy?
4: To asi 3 roky a už tam nechci.
3: Proč?
4: Už je to úplně jiná země. A ty moji kamarádi, všechno to odjelo na západ, kdo mohl. Protože, jak oni říkají, zachraňují děti. Děti studují, děti mluví rusky jako anglicky. Kdo může, kdo na to má peníze, tak prostě ho tam teď padá.
3: Vy jste tady svého času byla také neobyčejně ohrožená. Skončila jste v roce 75 v Ruzyni ve vazbě.
4: To jsem teda skončila.
3: Jaké to bylo, když vás zatýkali? Jak se to přihodilo? Kde to bylo?
4: To bylo na ulici. Já jsem překládala filmy z plátna. Tím jsem se živila. Není to žádná legrace, ale to se člověk naučí, že musíš zároveň poslouchat a mluvit. My jsme byli taková parta a dělali jsme kabinové tlumočení. A kabinové tlumočení, tež máš sluchadla a právě posloucháš a zároveň mluvíš.
3: To je bystření mozku.
4: To je až trošku schizofrenie. A někteří z nás přitom luštili křížovky. Když bylo takzvaný kecací téma, to znamená boj za mír, tak tam je slovní zásoba poměrně chudá. Tak jsme
3: si ji rozšiřovali nad křížovkou.
4: Tak jsme prostě ano. A nebo to bylo hrozný, já se pamatuju, knihovníci ti zasedali od božího rána a už se večer stmívalo. A nebo jednou, jak jsem dostala záchvat smíchu, bylo to o kulturnosti v Rusku. Tam nebyla kabina a já jsem vždycky s tím řečníkem stála na pódiu a on říkal, že oni mají takový koeficient kulturnosti a že to se vypočítává, kolik v té oblasti je muzeí a galerií a škol a tak dále. A teď já jsem na tom pódiu, kde jsem byla tak zranitelná, ze všech stran mě bylo vidět, jsem si vzpomněla, co je to sibirský záchod. To jsou 2 tyče. O jednu se opíráš a druhou odháníš vlky. A takže jsem si na tohle to vzpomněla a dostala jsem záchvat smíchu, takzvaně nezvladatelný.
3: To to byl teda nebezpečný terén, ale za to vás zavřeli? Ne.
4: Ne, za to ne, za knížky. Knížky můj osud.
3: Bezvýhradně.
4: Knížky můj osud, protože v 69. jsem čekala Pavla, svoje první dítě, a jela jsem z Moskvy, kde jsem uzavírala tu svoji aspiranturu. Poté, co tady zahrkali tanky, tak jsem prostě to tam musela oficiálně jet uzavřít. A měla jsem těhotenský šaty a ty měly tři kapsy, takhle na prsou a po bocích. A tam jsem vezla mikrofilmy a tam byla pro zapoledne od Natalie Gorbaněvský. To byla jedna z těch sedmi statečných, co šli 25. srpna 68 na Rudém náměstí demonstrovat za nášu i vášu svobodu, chudáci. Pak si to hrozně odnesli. A ona o tom napsala prozu, takovou dokumentární poledne, protože to bylo zapoledne. A já jsem, to je moje velká pícha, to převezla do Prahy a z Prahy se mě to podařilo odlifrovat do západního Německa a tam to vyšlo a ještě jsem takhle převezla paměti Naděždy Mandelštamový, vdovy po básníkovi Mandelštamovi.
3: A cože to trvalo 6 let? To teprve vyšetřili po 6 letech, že si dali tak na čas s tou vazební věznicí?
4: On to jeden Rus udal, který ho zavřeli a on se mnou vykupoval, jakoby. Jmenoval se Moros. Čili já vím, co znamená mraz, přichází z Moskvy.
3: Jak jste toto v tom vězení zvládla přežít, ustát? Protože to je takové prostředí, o kterém třeba nějak vzdáleně víme z filmu a z knížek, ale když se tam člověk ocitne, tak je asi úplně ztracený a bezradný, ne?
4: Pavlovi bylo 5 let a to bylo hrozný. Mě vyhrožovali, že mě povezou do Moskvy na moje náklady, že budu platit to letadlo. A řekli, ale přijde vás to levně, budete platit jenom cestu tam. No ale dobře to dopadlo. Jenom díky doktoru Motejlovi. Doktor Motejl se postaral o to, že z toho byla podmínka.
3: Jaký byl pak návrat domů?
4: To bylo skvělý. Tenkrát vazba, to bylo jedno, jak je dlouhá. Pořád vazba. A pak napsal Solženicin, ale to já jsem nevěděla. To jsem se dozvěděla až později. A najednou mi začal říkat paní doktorko. Ale to jsem taky nevěděla, co je příčinou toho obratu. No a jednou takhle v sobotu odpoledne mě řekli, že jestli bude mít pan prokurátor čas, tak přijde ukončit vazbu. Ještě v sobotu, a když nebude mít čas, tak až v pondělí. A já jsem najednou pochopila, že to do toho pondělka už nevydržím. Ačkoliv jsem vůbec netušila, že by se to mohlo přihodit. No a on přišel. K večeru přišel a tak já jsem tam všechno nechala, tý cígošce, co tam se mnou byla. Hřeben, všechno prostě. A teď jsem byla tak hubená, víš. Jsem tam tak zhubla. Úplně skvěle. Ty šaty na mě visely, v kterých mě zavírali. A vezli mě domů. 2. V mém autě. Protože oni mě zhaftli na Národní třídě, kde jsem právě byla brzy ráno překládat film v kinu Alfa. Z plátna jsem překládala film Leningrad o blokádě Leningradu. No a tam na té ulici ke mně přišli 2 a jeden řekl paní Klusáková a ten druhý řekl paní Zvoničková, půjdete s náma. A mě říkal potom Motejl, měla jste se chytnout nejbližšího kandelábru a začít křičet pomoc. Já jsem řekla, no to mě ani v nejbujnějším snu nenapadlo. Půjdete s náma, vy, tak prostě půjdete s náma.
3: Co jedna ženská proti 2 chlapům, že jo?
4: No, jeli jsme do té Ruzině a to se pamatujou, jak tam jsou takový ty zašupovací vrata. A oni mě řekli, za kým se tyhle vrata uzavřou, předtím se jen tak neotevřou. Hrůza! Maminka doma, měla hnisavou angínu, s Klusákem jsem byla rozvedena, Pavlovi 5 let. No a tam jsem byla, no a pak mě prostě vezli domů. Já jsem zazvonila a přišel otevřít Pavel, 5 letý. A maminka mu říkala, že jsem na Slovensku, že tam pracuju. Dlouho jsem tam pracovala. A teď to dítě otevřelo A teď, jak mě uviděl, tak on mě takhle objal ty nohy, víš, jako jenom tak dejchal. A já se otočila a tam stály ty dva fízlové a brečeli oba. Oni jsou takový sentimentální. Je to dojalo. A maminka naše, ty jsi, jako chtěla říct, utekla. A já ne, mami mě pustili. Hrdě.

0: pořadu Stříbrný vítr si povídáme s dámou, jejíž osobitý projev znáte z rozhlasových pořadů Radioforum, Týden v kultuře, Knihovnička nad věcí nebo host Jany Klusákové. Dnes je Jana Klusáková hostem Jitky Novotné, já jsem tomu velmi ráda. Ještě bych se krátce zastavila u vaší tlumočnické kariéry, která skončila velkolepě v 90. letech, poté co se Václav Havel stal prezidentem a cestoval do Moskvy za Michailem Gorbačovem. Vy už jste o tom vyprávěla mnohokrát, možná už vás to ani nebaví, nebo baví? Vzpomínáte na to ráda?
1: To mě baví vždycky. To bylo opravdu úžasné.
0: Vy jste předtím přeložila hru Václava Havla Asanace a tohle byla, jak říkáte, tak trošku odměna za to, že jste do toho šla bezplatně, velkoryse. Jak na vás Václav Havel v průběhu těch let, co jste ho znala, působila, jak se posouval váš věm tohoto člověka?
1: To je zajímavé, že ten věm se vlastně neposouval. Protože jak jsem ho poznala, tak takový byl. A teď, než jsem šla s tebou dělat ten rozhovor, tak jsem si přečetla takový velký rozhovor, který jsem s ním dělala pro sovětský časopis Teatr, divadlo. A dělala jsem to, když ho z jara 89 pustili z vězení. A vím, že jsme seděli v nějaký hospodě a on mi vyprávěl. A vím, že tam něco chtěl. Chtěl pivo, myslím, a že mu řekli, pivo jenom k jídlu. A já jsem si myslela, kdybyste věděli, komu odmítáte dát pivo. No a tam jsme to udělali a je to bezvadný rozhovor. Jsem na to pyšná, vlastně jsem na to trošku pozapomněla a tam on mi říká hrozně důležitý všeplatný věci, Václav Havel. A vím, že jsem jednou s ním měla rande na nádraží Florence. Maminka měla přijet z lázní a já jsem mu šla naproti s naším Pavlem nebo s Vítou. S Vítou jsem tam šla, ano. A Václav Havel se pořád ohlížel. Říkal, já nechci, abyste z toho měla malér. A já jsem řekla, prosím vás, mě to úplně jedno. Byla jsem tak pyšná. Když jsem právě přiložila tu Asanaci, tak jsme se o lecčem spolu radili a on vždycky přijel k nám domů, v kuchyni jsme seděli a pak na té židli dlouho byla cedule, zde seděl Václav Havel. No a pak, když v únoru 90 už jako prezident jel na pracovní návštěvu do Moskvy na pozvání Gorbačova, on se ho tam ptal, mám být prezident, a Václav Havel řekl rozhodně, protože to přece jenom celému světu říká víc, než když jste předseda tady nejvyššího sovětu nebo čeho. To byl takový zážitek. To jsem pochopila, co je to charisma. Teď vzpomeň si, jak ho obdivovala Gorbačova paní Tečerová, ačkoliv on, když se s ní loučil, tak nesmekal. A já jsem se ptala v Rusku svých kamarádů, proč on nesmeká. A oni řekli, protože mu to nikdo neřekl, že se to dělá.
0: Vás ti charismatičtí lidé, chytří, vzdělaní, bystří, bytí argumentátoři, přitahují, že?
1: Na tebe ne.
0: Já je obdivuju, ale mám někdy strach. Vy neznáte strach z autorit?
1: Já mám spíš strach z blbců. Mm.
0: Ale když jste dělala ty velkolepé knižní rozhovory, ať už s politiky nebo s umělci, nezažívala jste někdy třeba bezesné noci, kdy jste si říkala, to je ale velké sousto?
1: No, zažívala jsem bezesné noci, když jsem to dělala s Bartoškou, protože on se mi vzpíral. Nejdřív kývl, že ano, a pak jsem tam vždycky čekala na schodech před jejich superbytem jako blbec. Čekala, až laskavě přijde, nebo taky nepřijde.
0: Který z těch rozhovorů pro vás byl na nejšťastnější vlně?
1: S Janou Brejchovou. To byla radost. Radost. Chytrá, bezvadná, nevypovídaná, protože ona zásadně rozhovory nedělala. A já jsem měla to štěstí, že to bylo zrovna po premiéře Tří sester, kde její jediné dítě, Tereza Brodská, hrála nejmladší sestru skvěle a ona byla v dobrém rozmaru. A já jsem řekla, dáš rozhovor, a ona, ale jo. A bylo to.
0: A přečteme si, paní Klusáková, ten rozhovor s Hanou Hegerovou, ke kterému za svého života nedala svolení, ale teď už se rozloučila s námi pozemšťany.
1: No to je velký neštěstí. Já jsem je všechny rozdala, protože tolik nakladatelů mě o to žádalo. To ještě nebyly počítače, to jsem ještě psala na stroji, pak jsem to různě stříhala, slepovala a tak dále. A měla jsem jenom několik exemplářů. Vím, že naposledy to chtělo nakladatelství Argo, které slibovalo, že to vydá i s CDčkem. Šli, prosili jí a ona to nechtěla, nechtěla, nechtěla. A najednou už jsem neměla doma žádný exemplář. A už ho neměl ani ten původní nakladatel a nikdo. A já jsem prosila jí, prosila jsem jí Carmen, protože Hana Hegerová byla Carmen. Carmen, prosím, dej mi ten svůj, když já nevím, kde ho mám. A říkala, ještě počkej. A jednou jsem jela metrem a takhle ona seděla naproti a já už. A ona,
0: Takže se hledá rozhovor.
1: Takže bohužel, ten už nevyjde.
0: To mě mrzí. Vy jste měla tedy silné protihráče u té práce a teď by mě docela zajímalo, jaké nároky jste kladla na své protihráče v životě. Ptám se i proto, že své syny jste vychovávala sama, tak ty nároky byly asi vysoké.
1: Nemohli bychom mluvit o něčem jiném, třeba o vaření.
0: Můžeme, ale sama jste to řekla u Jana Buriana, že byste ve svém příštím životě chtěla být šťastně vdaná, tak mi jenom řekněte, jestli takový muž podle vás vůbec chodí po tomto světě, který by mohl vedle vás žít a obstát? Nebo je to úděl silných žen, že prostě mají být raději sami?
1: No tak silná jsem bývala takhle v bocích a pokud jde o ty muže, jak šel čas, tak jsem pochopila, že i na ten rozchod musí být dva. Prostě taky nejsem žádný dáreček.
0: Cítila jste se sama? Osamocená?
1: Ano.
0: Já když jsem měla svého času nemocného muže a byla jsem s dětmi nějakou přechodnou dobu sama, tak jsem hrozně moc přemýšlela o té absenci mužského elementu. To vás taky zaměstnávalo?
1: To víš, že jo. Jednak mě hrozně mrzelo, že ty děti nemají mužský příklad. Ale naštěstí s náma bydleli moji dva bratři, takže jsme nebyli žádný babinec. No ale to víš, bratři jsou bratři. Prostě ty kluci rostli bez otců a hrozně mě to mrzí. Ale myslím, že jsem dělala, co jsem mohla a že tím tak nějak moc nestrádali. Jak mě vysvětlil jeden dětský psycholog, dítě, co nepozná, tak toho neželí.
0: Vaši synové jsou opravdu podaření. Jdou v těch mediálně tvůrčích stopách. Pavel se dokonale orientuje v muzice. Je hudebním publicistou, Vít maturoval na grafické škole, dnes známý režisér a producent. O obou je hodně slyšet, tak je nechme
1: je. Hodná, děkuji.
0: Ale řekněte mi, co další generace? Budou tam tvůrci, kumštýři, budou tam publicisté, novináři? Máte 7 vnoučat.
1: No, vidím na těch dětech stopy těch otců a mám z toho velkou radost.
0: Co byste jim přála? S čím by se v životě měli potkat a s čím ne?
1: Tak já nechci být hloupě patetická, ale přála bych jim, aby žili v míru jednak a jednak, jako aby ten svět se nehroutil.
0: Jak se svět proměnil za váš život?
1: Hrozně. Hrozně.
0: A co vás nejvíc bolí, když ho sledujete? A že vy ho sledujete velmi bděle?
1: Tak já ho sleduju i díky rozhlasu. Teď jsem měla hosta hovoru pana docenta Hrkala, který je hydrogeolog. No, říká, že to budou umět s tou vodou, tak kdyby pán Bůh dal.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Paní Klusáková, s čím by si vás vaši posluchači a čtenáři měli v ideálním případě spojovat?
3: No, to je opravdu hodně těžká otázka, ti řeknu. Můj úspěch jsou moje děti.
2: To je hezké.
3: To musím říct, že z toho mám velkou radost, ale to je takový banální, ale tak je to pravda, není to žádná legrace. A vím, že jsem se ptala Víti, který už je taky velký kluk. Vítě, ročník 80. Ptala jsem se ho, co mu na mě vadí, nebo vadilo. A on řekl nic. Tak z toho mám velikou radost.
2: To je krásné vyznamenání. A posluchačsky si myslím, že jste člověk, který se umí zeptat a neustoupit. Metoda soustředných kruhů, to je dobrá metoda, tu se musím ještě naučit. Jak to funguje?
3: No prostě ten, co sedí proti tobě, tak se ti vzpírá. Ale já si vždycky uvědomuju, co je to rozhovor. Že to není výslech. A prostě kam mě ten člověk nechce pustit, tak tam mě nepustí. Ale jiná věc je, když jsem dělala rozhovory s těmi politiky, tak politik má vlastně povinnost odpovědět.

0: protagonista pustí a kam nechce, tak to už je jeho věc.
1: Řekla jste dnes všechno, co jste chtěla?
0: No jasně, ještě děkuju, ti chci říct.
1: Já vám. Naším vzácným hostem byla skvělá publicistka, překladatelka, tlumočnice, znalkyně kultury a umění a také, jak sama říká, matka, kuchařka a pradlena, paní Jana Klusáková. Moc vám za to děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, kvésny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vy si pusy, tvé sny vracím zklamáme.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám všechny přátelé naší nejnárodnější hudby. Začíná další pokračování seriálu U muziky s Eduardem Hrubešem. Zahájili jsme přímo povelem, teď hrajte tu mou. No, mezi námi ono se to snadněji vyřkne, než splní, ale věřím, že až dneska budeme končit, procento spokojených posluchačů bude minimálně 99, a nějaká ta desetina procenta. Mimochodem, o dnešní úvod se postarala Veselka Ladislava Kubeše, autoři Miloň Čepelka, text, a František Poupě noty, a zpívala celá kapela. Teď je na řadě úvodní blok, taková hudební aklimatizace, polka, valčík, tango. Polka se jmenuje Veselá polka a je společným dítkem Miroslava Čermína a textaře Vojtěcha Prokeše. Budvarku řídí Áda Školka, zpívají Ludmila Mlynářová, Pavel Heidinger a Ludvík Petr. Následný valčík líčí už takovou situaci, kdy to v té dvojici přituhuje. Jmenuje se Snubní prstýnek. Vašek Zeman napsal zasvěcený text, Jaromír Vejvoda příhodnou hudbu, a tak nám s Vejvodovou kapelou mohou zaspívat Ivana Zbořilová a Josef Opelt. A další vývoj situace už v podstatě monitoruje následné tango. Nějaké ty exkurze do cizích revírů, jo, to už je pro lapeného manžela jenom krásný sen. Tak se ostatně to tango jmenuje. Napsal ho textař Zdeněk Beneš a zhudebnil Vlasta Dvořák. Zpívají Miloslav Kubát a Radka Melicharová, doprovází Březovanka, řízená Jiřím Vojtěchem.

teď vás, vážení, necháme chvilku hledat, kam jsme se to s následující muzikou rozhodli podívat. Není to přímo soutěž o ceny, ale schválně. Zdeněk Gurský, Maminčina modlitba. Valčík s textem Miloslavy Gurské zpívají Blanka Bízová, Ružena Polomíniová, Václav Kosina a Milan Lejska. Zahraje Zlaťanka, řídí Jaroslav Humpolík. Dále zazní Polka letěla pěsnička. Autoři Václav Maňas na text Vladimíra Salčáka. Lea Zimková a Renáta Jedličková zpívají, hrají Bojané. A teď totální nápověda. Jako třetí v této sérii Valčík Nechoď k nám šohajku. Josef Konečný napsal hudbu i text a svěřil to celé Lácarance. Tu řídil Karol Porubský a natočil se zpěváky Jitkou Lukášovou a Michalou Šiprovou. Ano, všichni jste správně uhodli, kam že jsme se to společně vypravili. Hurá na

Významnou část, pokud jde o dechovku jako celek, tvoří nesporně písně vojenské. A tak jistě stojí za to věnovat jim vyvrcholení dnešního pořadu. Josef Poncár na text Vaška Zemana Až já budu rukovat. Zpěváci Pavel Zelníček, Josef Opelt a Ivan Trnka. Českou muziku řídí Josef Charvát. Následuje Moravská lidová Břeclavská kasárňa. Ano, s tím háčkem nad ň. Zapějí Zdenka Hovorková a Jarmila Kachyňová spolu s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, řízeným Jindřichem Hovorkou. A zahrajeme si ještě svižnou polku Až pomašírujem. Pavel Beneš spolu s malou českou dechovkou, řízenou Stanislavem Zemanem.

0: U muziky s Eduardem Hrubešem.
1: Přidáme ještě tři lidové. Vojáček zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše, Valčík Třeboňská kasárna s krajankou Václava Hlaváčka zpívají Brigita Hlaváčková a Ivana Törková a Upomínka na tažení do Itálie Valčík Alpiny Ludvík Petr a Pavel Heidinger a Budvarka řízená Vojtěchem Prokešem.

A na úplný konec ještě tři z těch našich vojenských. Klatovští dragouni. Pochodová písnička Jiřího Voldána s jeho vlastním vtipným textem. Paradoxně hraje kapela se stejným názvem a tak klatovské dragouny řídí Karel Rambousek a zpívají Josef Hejduk a Věra Rosypalová. Pak by to byl verbuňk, tedy rytmus, který tu už dlouho nezazněl. Název V Hodoníně. Autor Vladimír Hnátek, hudba i text, hraje Moravanka, zpívá Zbor Moravanky. A na úplnou rozloučenou rekrutská směs zpívají Ivana Slabáková a Břetislav Osička spolu se studiovým orchestrem Jana Slabáka. Tak naslyšenou zase příště Eduard Hrubeš.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Příjemné, dobré dopoledne vám všem, kteří jste se naladili Český rozhlas 2 Praha. Takhle vás zdraví plné pražské divadlo U hasičů. Takhle vás zdraví zájezd z Kroměříže. Dobré dopoledne. Zdravíme Kroměříže a děkujeme za ty dobroty, co jste přivezli. Jo? Vidíte vy ostatní, když se jde na návštěvu, tak se napeče přece, ne? Velmi děkujeme. V přímém přenosu začíná Tobogán. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Já jsem už před mnou chvíli zjišťoval tady v obecenstvu, jestli je tu potomek někoho slavného. Kromě tedy dcery slavného žižkovského fotbalisty v poslední řadě, zdravíme vás, jsme na nikoho nepřišli. Já nevím, jestli vás to taky někdy napadlo, jaké by to bylo, kdyby třeba moje babička nebo prababička byla Božena Němcová, jo? Kdybych byl vnuk Alojze Jiráska. V naší rodině teda nic. Nikde, nikdo. Že by tam byl, jo, slavný spisovatel, tak samozřejmě nenašel jsem. A proto jsem rád, že dnes pozvu hned několik potomků slavných osobností, protože třeba zjistíme v průběhu toho dnešního tobogánu, že to zas až není taková výhoda nést slavné jméno nebo mít slavného předka. Ještě než ale pozvu ty osobnosti, o kterých jsem hovořil, tak mi dovolte pozvat dvojici, která, troufnu si říci, zmapovala a mapovat bude i nadále všechny potomky slavných osobností, které u nás v Česku jsou. Přicházejí Libuše Štědrá a Václav Filip. Příjemné dobré dopoledne. Příjemné dobré dopoledne, posaďte se u nás, vítejte v tobogánu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já myslím, že netřeba dlouze představovat váš televizní seriál, který měl, troufnu si říct, kolik, už víc než 50 dílů potomků slavných bylo?
1: 650.
0: 650 dílů, 4 úžasné knížky, které mimochodem vyšly i ve spolupráci s Českým rozhlasem 2 Praha, Potomci slavných, 4, to je ta nejnovější. Máte vy vůbec spočítáno, kolik potomků slavných osobností a kolik slavných osobností už jste vůbec zmapovali v České republice? Teď jste se vyděsila.
2: No, my máme připravený takový seznam asi 150 nebo 170 rodin, který jsme už předkládali v roce 95, kdy jsme začínali. Tam ještě byl teda jaksi menší ten počet, ale v podstatě, když jsme začali dál zjišťovat další a další možné jaksi potenciální potomky od dalších slavných, tak se opravdu ukazovali, že třeba to byl jenom jeden, ale prostě žil. No, ale zase nám psali mezi tím, když běžel ty první díly, tak už volali nebo posílali dopisy. Odezva byla tenkrát úžasná, protože to byly takové první pořady, kde se vlastně vraceli jsme se do ty minulosti těch lidí a slavných a najednou z toho pohledu té rodiny byl ten slavný naprosto jinak ukazovaný, než jak jsme se o něm učili třeba ve škole nebo jsme se někde dočetli. A to je právě, myslím, ten hlavní přínos. A tím se vlastně, tím, že to byly příjemné pořady, jako který pohladili, že jo, žádné vytahování senzací a na tom stavět ten pořad, o to nám nikdy nešlo. Tak se vlastně přihlásilo řada lidí samotných a říkali, soused, víme, že je, běžte za ním.
0: Dozvěděli jsme se, jeho pradědeček byl ten.
2: Neříkejte, že jsem to zrovna já říkala, jo, ale a tak se vám radši podepíšu Věra, že jo. No, ale ono to zafungovalo, takže jsme takhle opravdu objevili i řadu zajímavých lidí, ale taky často byla chyba, že se nám ozvali i od Jungmanu jednou a přinesli nám na schůzku z rodiny, jak si ty, no, ty všechny křestní listy zpětně a tak dále, ale pak jsme se vlastně dostali k tomu, že to je od příbuzenstva sice Jungmanu, ale ne přímých. Takže i tak jako někdy ztrácíte mnoho času tímhle bádáním, ale nelitujeme toho, zase se dozvíte řadu nových věcí.
0: Ale ne, to musí být nádherné detektivní pátrání. Paní Štědrá, kde je hledáte? Ozvou se tady sami, stane se, že někdy oslovíte někoho díky příbuzenstvu a on to třeba ani netuší, že se to dozví až díky tomu vašemu bádání, že jeho prapradědeček byl František Křižík, protože jste našli jeho druhou tetu z třetího kolene a zjistili jste, že vlastně tahle rodina taky, a nebo v těch rodinách se to traduje a ví se, to jsou na to pyšní.
1: Tak to se nám zatím nestalo, ale my vlastně jsme zjišťovali, hodně se nás lidi ptávají, jak vlastně zjistíte, kde ty lidi žijou, kdo to jsou a tak, protože spousta lidí, téměř polovina, že se jmenuje jinak, nežli ten jejich slavný, pakliže jsou z rodu po mamince.
0: Ano.
1: No a my v podstatě jsme začali tím, že jsme, téměř každý slavný u nás má někde muzeum nebo nějaký jinak je prostě známý. Takže začali jsme v těch muzeích, kde většinou měli kontakt třeba na jednoho nebo na dva lidi, kteří jsou potomci slavných, toho, o kom tam vlastně, komu bylo věnované to muzeum.
2: Ale je pravda, že se nám podařilo před kamerou filmovou seznámit potomky z jedné rodiny a nevěděli o sobě, jenom
0: že
2: někdo
0: se fakt
2: tušil,
0: až díky
2: ano. Konkrétně jeden z toho rodu tady pak bude, ale o něj zrovna konkrétně nešlo, ale o jeho zase příbuzného. Takže před tou kamerou to bylo úžasné překvapení, když jsme vlastně je seznamovali, kameru pustili a tak se všichni kroutili hlavou a říkali, no to je neuvěřitelné, takže my se vlastně poznáme po tak dlouhé době. Já jsem vlastně něco tušil, ale nevěděl. Tak taky v jedné části ty rodiny věděli velice přesně,
0: odkud
2: pocházejí. Druhým to jenom slyšel ten dotyčný, jak se od babičky, ale vůbec tomu neklad žádnou váhu, říkal, no tak to si babička vymýšlí, to není možné. A až teď jsme díky tomu pořadu vlastně v televizi nejdřív, než to došlo k té knižní podobě, jsme se vlastně, my pomohli tomu, že ta rodina se vlastně dala dohromady, jo, nebo se známila blíže. Ale ta knížka vlastně má jinou cestu, ta vznikala na základě ne našeho nápadu, ale odezvy diváků, kteří hodně psali, že je škoda, že ty rodokmeny, které tam zpočátku jsme dávali do takových těch souvislostí, těch čárek, kdo ke komu jak patří, nemůžete nechat v tom dokumentu, který má, dejme tomu, 30 minut, trčet, já nevím, minutu. To už je strašná dlouhá doba, prostě neby si to lidi přečetli. Dneska už zase se to vyvíjí dál, že lidi nahrávají, že jo. Ale přesto, proč to nevydáte knižně? Lidi by to rádi si četli a ukazovali, vraceli se k tomu rodokmenu. Tak vlastně vznikly ty knižky, kde ty rodokmeny vlastně měly být původně základem.
0: A my se na ně určitě v průběhu dneška podíváme, protože ty vaše knížky jsou opravdovými bestsellery. A některé potomky slavných tady dnes i přivítáme. Kdo dnes bude hrát? Já teď přivítám komorní sbor, velmi příjemná hudba, určitě se vám budou líbit. A pozor, už mezi nimi je jeden potomek. A my si zahrajeme takovou hru. Možná už jste slyšeli v rozhlasových upoutávkách nebo někde četli, kdo tady bude, vy jste ochuzeni, ale pokud netušíte, tak vám vždycky malinko utajím toho člověka. Dámy a pánové, jsem rád, že pozvání do dnešního tobogánu přijal komorní sbor Tomáše Votavy. Příjemné dobré dopoledne. Oni si teď budou ladit nástroje, malinko, oni si potřebují dát tón a jen pro vás tady v divadle, ano, ten mladý muž, který je teď úplně vlevo, ten s těmi dlouhými vlasy, to je potomek, teď na vás mává. Pozor, je to potomek, máte šanci během té první skladby zjistit, čí je to potomek. Malá nápověda, ta známá osobnost, ta slavná osobnost z jejich rodiny je trošku vzdálená. Jeho prababička měla prapradědečka. Řekl jsem to správně? Vaše prababička měla prapradědečka, pardon. A ten byl velmi slavný. Možná někteří z vás, ne, tady ne, ho nebudete pamatovat, ale to jméno budete znát 100%. Komorní sbor Tomáše Votavy.

0: Komorní sbor Tomáše Votavy samozřejmě živě tady u nás na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Toboganu, který je dnes věnován potomkům slavných. Jsou tady Libuše Štědrá, Václav Filip, autoři knih o potomcích slavných televizního seriálu a k nám dosedl Tomáš Votava. Tomáši, dobré dopoledne vám přeji.
1: Dobré dopoledne.
0: Zpíváte nádherně, že vy máte v rodině nějakého takového hudebního předka?
1: Máme jednoho takového velmi už vzdáleného předka.
0: Čili vy jste vašeho pradědečka nezažil?
1: Nezažil osobně, bohužel.
0: Jak jste se to dozvěděl? To se traduje u vás doma a hned, jak jste se narodil, tak vám řekli, ne tedy hned úplně, ale když jste začal rozumrat, tak vám řekli, Tomášku, dědeček byl takhle slavný.
1: Těsně v zápětí. Ne, my slavíme velmi tradičně Vánoce, scházíme se celá rodina a dohromady celé to slavíme. A při této příležitosti mi vždycky babička říkala, jako ta známá mše je od tvého pradědečka.
0: No neříkejte, že už jste to poznali. Mně se u vás líbí, že vy si sejdete a pustíte si dědovu mši vánoční. To se mi strašně líbí, že u vás to jde. Ano, opravdu, Tomáš Votava je pra, a teď by to bylo několikanásobně.
1: Pra, vnuk.
0: Ano, paní Štědrá, to ví přesně.
2: Pětinásobný pra, vnuk.
0: Jo, pětinásobný pra, vnuk, ano.
1: Ne,
0: Jakuba Jana Ryby.
1: Ano.
0: Řekněte mi to, mě to fascinuje, víte, jak to tady zahučelo v sále, to je co, to je neskutečný. Jak to berete jako rodina? Víte, jako, já jsem říkal, že závidím všem potomkům slavných. Je to nějak znát v té rodině, že máte tak slavného předka?
1: Tak jsme samozřejmě hrdí, že máme tak vzácného předka, ale že by nějaká rodina se vyvíjela nějakým jiným směrem než normálně, to nemůžu říct.
0: Tak to nemyslím, že byste byli nějak úplně mimo.
1: Že by jsme všichni pravidelně museli zpívat Rybovku třeba každou neděli, to ne.
0: Hele, měl jste to rád jako malej, nebo cpali vám to do hlavy? Říká, Ježíš, zas tu Rybovku budem pouštět teďka dědeček, že to napsal, nebo jak jste to měli jako děti v rodině?
1: Tak mě to určitě nevadilo, já jsem vždycky hudbu rád a vnímal jsem to spíš, že je to, že se říká, že pradědeček je Jan jako Ryba, ale nevnímal jsem to osobně, že by to byl vyloženě můj dědeček, nebo...
0: No tak ve škole přece, když jste ho probírali, ne, tak jste to museli přihlásit se a říct, a to je můj pradědeček.
1: No, tak nikdy jo.
0: Chlubil jste se tím, že jo? No, ne, pan Filip už má mikrofon u pusy, prozraďte.
3: My když jsme natáčeli u vás doma přeci, tak se sešla ta rodina, udělali jsme si Vánoce o něco dřív pro kameru a vím, že vy jste byl docela proti tomu, protože jste říkal, no přeci na ten hrozně falešný klavír nebudu hrát ještě, protože všichni jako měli zpívat a ještě, kdo to byl, jak říkal, a to ještě nespívají všichni čistě, že jo? Tak jste se proti tomu jako ohradil, takže asi jako tam se to zpívalo, ale s takovou tou, jako asi setrvačností, ne, nebo...
1: Dá se tak říct, ne?
3: Ale určitě, že to byla už ta tradice, která se dodržovala.
1: Tak je pravda, že u nás v hudbě všichni máme, teda u nás v rodině všichni máme rádi hudbu, ale nejsou všichni hudebníci, takže zpíváme.
0: Čili podědili jste tuhle tu lásku hudby. Dá se říct, že tenhle ten hudební talent, hudební sluch, který máte, máte po pradědečkovi?
1: Já bych byl rád, je otázka, jestli mám. Aha, už je to asi hodně naředěné.
0: A ty dlouhé vlasy, jak máte, to máte po něm? Jste si zjistil, že mívá?
1: Ona ta podoba není přímo známá úplně, takže nejsem
0: jo, vy
1: si
0: ani
1: jistý,
0: nevíte, jak vypadal.
1: Vlastně, bohužel nevíme, jak vypadal.
0: Počkejte, to bych jako...
2: Podoba Jakuba Jana Ryby je vlastně smyšlená.
0: Ten já ho tady malíř, mám ve scénáři na obrázku, já jsem
2: malíř,
0: ho našel na internetu.
2: Který ho namaloval, tak vlastně si to vymyslel, protože bylo to v době vlastně Smetany a v té době byly módní fousy, tak jak Smetana chodil, že jo? A on si to připodobnil a udělal tady tuhletu podobu. První podoba z jeho rodiny další, kdo je známý, to je jeho syn, který se jmenuje Arnošt, Josef Arnošt.
0: Čili váš pradědeček.
2: Ano.
3: O něco kratší.
2: Který ovšem byl, pozor, velice vážený pan profesor a hlavně zakladatel oftalmologie, což je oční lékařství v naší republice.
3: A taky se postaral potom o otce, když se vlastně tragicky vlastně, že ho zabil, tak on nesměl být pohřben na hřbitově v Rožmitále a on pak po asi 40 letech po smrti ještě se postaral, aby se dostal na to místo vlastně jako opravdu kam patří.
0: Mně se líbí, pardon, jak Tomáš napětě poslouchá, to jste vůbec netušil, víte, ještě, že máte pana Filipa s paní Štědrou, vaše rodina, možná zjistíte, jak pradědeček vypadal. Tak máme máme tady, já budu říkat pravnuka, to je nebo pravnuka, to tak jako zní.
3: Je v knize, teda.
0: Je v knize, portré, ano, samozřejmě. Ale já teď pozvu dalšího hosta našeho dnešního tobogánu a budu mu říkat opět zatím jenom křestním jménem. A vy zkuste hádat, kdo pak to je. Přichází paní Marie. Příjemné dobré dopoledne. Příjemné dobré dopoledne, paní Marie.
4: Dobrý den.
0: Ono to zahučelo v sále, protože víte co, vy jste vaší mamince tak podobná, vy to prostě nezapřete. Já si myslím, že jo.
4: To je snad skoro poprvé.
0: Ne, já si myslím, že určitě. Abychom to trošku tak jakože odtajnili, vy jste měla slavnou maminku i slavného tatínka.
4: To se mám co činit.
0: Po tatínkovi jste dokonce podědila jméno, proto jsem vás představil jenom křestním jménem. Řekněte něco málo, aby všichni poznali. Něco o mamince, něco o tatínkovi. Jak se třeba poznali?
4: Jak se třeba poznali, to je dlouhá historie. Já si myslím, že maminka s tatínkem se museli poznat, protože to byl osud a že se brali docela pozdě, pak mě ještě později měli a měli jenom mě a chtěli mít 10 dětí, takže mě dobře vychovali, doufám. A jinak maminka byla herečka, tatínek byl pěvec, pěvec národa. Tak já nevím, jestli víte. Já už vím.
0: Je to tak, dalším hostem tobogánu je paní Marie Hakenová, dcera Marie Glázrové a Eduarda Děkuji. Hakena.
4: Když dovolíte, tak ten potlesk posíláme nahoru jim.
0: Určitě, určitě. Řekněte mi, já mít tahle jména v rodném listě, to se denně klepu, jako když vyjdu na ulici, jestli
4: budu
0: splňovat jako něco.
4: Ne, Aleši. Pakliže máte tak vzácné dušičky, jako byli oni, tak si myslím, to mi potvrdí tady paní Líba a pan Václav. Jak jsme je poznávali, já jsem díky nim je daleko více ještě poznala, protože jsem vlastně šla do všech možných materiálů, které jsem předtím ani neotevřela, fotografie, které jsem nikdy neviděla, knížky, noty a podobně. A já si osobně myslím, že oba dva měli vzácný dar. Zaprvé měli rádi lidi, uvědomovali si, proč toto povolání dělají, že to povolání zprostředkování něčeho od autora, skladatele, spisovatele, dramatika pro lidi. A bez vás diváků a posluchačů by nebyli vůbec nic. A měli rádi tuto republiku, proto nikam neodešli, i když ty možnosti měli. Mě tedy porodili, jak jsem říkala, prý jako malá, vyporodívali tady. A já jsem ráda, že jsem se narodila jim a mnohokrát osudu děkuji, že jsem se narodila právě jim dvěma, protože oni byli úplně normální lidi. A nezanášeli do svých nebo do našeho domova ty problémy, které jejich profese samozřejmě přinášejí. A to je úplně jedno, v jaké době. A myslím si, že v jejich generaci bylo ještě to krásné, to mi taky Líba potvrdí, takové to přátelství, partneři na najevišti, před kamerou a všude. A prostě to, aby ten kumšt byl pravým kumštem, aby povznášel, pomáhal a potěšoval, rozveseloval, já nevím, co všechno. A tak?
0: Pokud se nemýlím, a já tady mám vás dva, takže vy mě v každém případě opravíte, vašemu tatínkovi by příští rok bylo 100.
4: Ano, prosím.
0: Vaší mamince za 2 roky. Vy jste řekla, byli jsme úplně normální rodina, to mi přece nevykládejte. Jak třeba u vás vypadaly večery, když maminka třeba nehrála, tatínek nespíval, vy doma a teď u vás doma, u vás, k vám domů přišel pan Haken s paní Glázrou, si můžeme představit. Tam přišli prakticky jako domů.
4: Tak já to obrátím.
0: Co se dělo večer? Přece jste si nedali tlačenku s cibulí a nekoukali jste na televizi.
4: A to víte, že dali. Na televizi jsme se nedívali, to je svatá pravda. Až když já jsem začala pracovat v televizi, a to dlouho trvalo, když jsem třeba měla nějaký pořad a stálo mi za to, aby se tatínek na to podíval. Maminka byla kritičtější a víc mě sledovala, protože od dětství mě nesmírně peskovalo, proto jsem říkala, chtěli mít 10 dětí. A měli tedy jenom mě, takže do mě pravděpodobně vkládali víc než do toho jednoho dítěte. A maminka mě velmi tvrdě učila hrát na klavír, velmi tvrdě učila slovíčka, když jsem chodila do první, do druhé třídy, na to vlastně, my máme totiž společné
0: předky.
4: No skoro přes.
0: Ne, známe s paní, Libuškou.
4: Libuška to řekne. No, my se známe,
2: my jsme chodili do stejné školy na Smíchově. Spolu. A maminka... Takže my jsme se znali od dětství, i když já jsem o něco starší a ale... maminka moje byla kantorka.
4: A učila mě.
2: A učila Maričku.
0: Tady se nám to propojuje
4: celé. Po letech, no já si myslím, že jsme všichni příbuzní nakonec. Ano, to se někde sejde. Ale jako pravda je, a to bylo moc krásné, že do mě vkládali teda rodiče, ale pak taky učitele, že málo kdo vzpomíná, nebo možná hodně lidí, ale ne v médiích, na své učitele, nechci říkat profesory, učitele. A to je tak úžasný základ. Já právě si vzpomínám z té základní školy, že mě to moc dalo. A vy, když děláte pořád čeština, tak vám to může hodně říct, myslím taky. A pak tady ještě budete mít jednu potomkyni, když to tak řeknu, která zase taky měla jednoho předka, který si s mým tatínkem dopisoval a je to takový všecko moc hezký.
0: To je krásně propojené.
4: Já si myslím, že to jako je správně. A pak jsem si ještě uvědomila, ještě tady druhá potomkyně, která zase má návaznosti na taky moji předkyni, teda když to řeknu nečesky.
0: Ano.
4: Takže vy jste věděl, proč jste si nás všecky pozval.
0: My jsme jedna rodina prakticky.
4: A ještě promiňte, a to si dovolím říct na závěr, abych nezdržovala, že tady vedle mě sedí potomek, tedy Jana Jakuba Ryby. Přesně, děkuju, to jsem čekala, že to spletu.
0: Ano, tak, a on to řekl taky předtím, Jana Jakuba, já jsem vás sledoval.
4: Jeho to omlouvá, mě to neomlouvá, protože tatínek zpíval Rybovku, co já si pamatuju, co jsem rozum začala brát a vždycky nám ho odváděli 24. Někdy i dřív, před tou půlnocí, ale pak se nám vracívával a já jsem v posledních jeho letech zažila ty Rybovky s ním, protože prostě už jsem si nedovolila, aby, nechtěla jsem to dovolit, aby odjel. A jela jsem s ním, anebo i v Praze jsem prostě ho vezla a zpátky ve 4 hodiny v noci jsme přijeli, čili už 25.
3: A můžu do toho, já si pamatuju, že dokonce už tatínkovi nebylo moc dobře, měl problémy zdravotní a ty jsi s ním jela na nějaký pozdní teda takovýhle koncert, kdy jsi mu pomáhala vlastně do schodu až na kůr.
4: Ne, já to řeknu to přesně, bylo, to, jestli dovolíš.
3: Vím, že to bylo hodně doslova.
4: Tatínka porazilo auto asi 2-3 roky před jeho odchodem a domnívám se, že tady mu opravdu dal sílu někdo z hůry, protože po 3 měsících, kdy odložil ty berle, tak jsme spolu tajně, aby to nikdo nevěděl, včetně maminky, odjeli do Brna a v Brně měl koncert v kostele na kůru a tam vystoupal bez berlí poprvé po těch 2 měsících, zaspíval a odjížděli jsme tam odsud a to byl pro něj největší dárek. No jinak ty Vánoce si zase vzpomenu z Rybovci.
0: Mně se moc líbí, jak se to tady krásně propojuje. Tomáš Votava, vidíte, to byla vlastně Vítka, vidíte, díky vašemu pradědečkovi, tady paní Hakenová neměla tatínka doma dlouho, protože musel zpívat tu Rybovku. Hezky se nám to propojí, ale Tomáš Votava teď poodešel opět ke svému komornímu sboru. Vy si poslechnete, co si pro nás připravili. A pozor, s potomky nekončíme, ještě 3 jsou připraveni. Máte se na co těšit. S vámi je stále Český rozhlas Vy Praha. Posloucháte Tobogán dnes s potomky slavným. Komorní sbor Tomáše Votavy.

0: živě na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha, komorní sbor Tomáše Votavy, pravnuka Jana Jakuba Ryby, nebo Jakuba Jana Ryby vlastně. Víte, já jsem to už od vás taky chytil. Pojďte se k nám posadit. Společně s námi jsou tady Libuše Štědrá a Václav Filip, tvůrci seriálu a knih o potomcích slavných. A je tady i dcera Marie Glázerové a Eduarda Hakena, paní Marie Hakenová. No a teď přichází pan Richard. Příjemné dobré dopoledne přejeme. Dobré dopoledne, hezký den, pojďte se k nám posadit, kde se vám to líbí. Klidně třeba sem, pojďte vedle mě. Pane Richarde, vidíte, podívejte se na pana Richarda, nevím, jestli poznáte. Samozřejmě sedněte si, no, jste naším vzácným hostem. Tak pane Richarde, když jsem před malou chvíli říkal, že u Hakenových se nedokážu představit, že měli tlačenku s cibulí večer a pivo, u vás to docela vidím. Ne, že bych to chtěl nějakým způsobem snižovat, ale docela si to ve vaší rodině dokážu představit. Večeříváte vy tohleto, nebo jak jste na tom třeba s láskou k pivu?
1: Tak v hospodě to máme, v naší hospodě, to určitě, a doma už to nemusím mít, když to má v hospodě, že jo?
0: Aha, si hned udělal reklamu na hospodu, hned tak přišel, víš, že nestrácí čas. Pane Richarde, vy jste měl slavného dědečka.
1: No jo.
0: Měli jste šanci se někdy potkat, nebo vy jste dědečka nikdy neviděl?
1: Víte, to je ta úžasná otázka. Já jsem si kdysi říkal, teď ty lidi by se mohli občas podívat na nějaký to datum úmrtí
0: Jaroslava. No vypadáte právě mladě, to já vím, no.
1: A pak jsem si říkal, teď to je fantastický, teď vlastně ten Jaroslav Hašek jako kdyby žil dodnes, jo.
0: Tak někteří už možná tušíte, kdo je pan Richard. Já vám děkuji, ale ano, pan Richard Hašek, teď už to můžu prozradit, vnuk Jaroslava Haška.
1: Dobrý dopoledne.
0: Nám to dlouho nevydrželo. No tak teď už můžete cokoliv, pane Richarde.
1: No já nevím, co bych cokoliv, že jo?
0: No já jsem vám skočil, vy jste...
1: Ale ne, to je dobře, protože jak jinak, že jo, skákat si do řeči. Teď to je nejlepší, co může být, no ale... Helejte. Teď jsme si nemohli nic tady z toho dobrýho vzít, protože tam jsou prý ty voříšky. A to
0: ale jste klidně, pane Hašku, to jako
1: ale já
0: to
1: nechci, vůbec... ale když jste říkal tu cibuli, abych si to vykompenzoval.
0: Ano, ano, jasně, jo? Jasně.
1: No, co bych říkal? No já jsem rád samozřejmě, že tady můžu vystoupit do vašem pořadu a zároveň taky, že všechno to, co je v naší rodině, to je propojený samozřejmě s tím dobrým vojákem Švejkem, ale musím taky říct, že kromě toho těch osudů dobrého vojáka Švejka jakožto románu, že jo, můj dědeček, když já si říkám dědeček, já jsem dvakrát starší než on teď, jo. A čili on zemřel v 39, že jo, tak abyste věděli, že jo. A tak napsal asi 1500 povídek a napsal i Stranu mírného pokroku v mezích zákona, že jo, která vlastně přetrvává, všimněte se, podívejte se na ty partaje a hned zjistíte, že tam vždycky nějaký člen Strany mírného pokroku. Jo, a protože... Jak víte sám, podle paragrafu číslo 2, každý člen strany mírného pokroku v mezích zákona by měl být členmi ostatních stran, neboť kolikrát si členem, tolikrát si člověkem. A naším úkolem samozřejmě tam dělat takový ty puče vnitrostranicky, včetně strany vlastní. Takže já myslím, že to je dobrý, ne? Takže když vytvořil toto dílo tady na Vinohradech, právě tady kousíček, jo, v té korunní ulici u Zvěřinu byla právě tato partaj založena v roce 1911. A vidíte, jak je to dlouho. A ono to funguje dodnes. Jo. One, to je úžasný v tom, že to je ta parodie, jo, parodie, mystifikace a ironie, která mnohdy se nedostává na naší scéně. Politické a jiné, samozřejmě, ano. Ale to jiné. Zavředli jsme moc daleko.
0: Ne, mně se líbí, že pan Hašek se nezapře, že to vzal rovnou do té politiky. Já jsem rád, že jste si udělal volno, zřejmě odpoledne odjíždíte do Libně na sjezd, ale ještě...
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Do Lipnice.
0: Jo, takhle. No ne, v Libni máte sjezd, víte.
1: No, ano. Tam je taky, jo.
0: Oni se přesunou, no tam je taky. Vy to...
1: Tak já se tam stavím.
0: Ne, prozraďte, jak tenhle ten duch vašeho dědečka funguje ve vaší rodině? Jako malého kluka já si to dovedu představit, že sotva jste se naučil číst, už vám toho Švejka dali. Teď, když se hlasovala kniha Mého srdce, tak jste nakoupili mobilní telefony a no. Smažili ty SMSky, aby se dostal dědeček do první desítky.
1: A já nevím, ono to šlo přes internet, jo, tak já nevím, jestli to byly SMSky, ale rozhodně se dostal do top 12, ale
0: ano,
1: podle
0: ano.
1: Toho někdo udělal top 9, 09, nebo co já vím, jo, ale zůstal tam na seriózním místě, sice se nedostal, ale k srdcím se dostal, jo? Nedostal. Čili podívejte se, kdo z potomků může říct, že jeho předek, anebo jeho knihy byly přeloženy do 58 jazyků světa. A zrovna včera přijela paní Liu Xingsan, která je překladatelkou do čínštiny a v Číně velice populární a dokonce teď v Šangaji bude expo a je tam taky navrženo to, aby byl prezentovaná tato kniha, která byla zlatým písmem napsaná i a přeložena v čínštině. Ale to je jen takový dovětek, že, aby se něco dělo.
2: A pardon, v čínštině je švejk švejk? Nebo tam, jak mu tam říkají, je to švejk?
1: Je to samozřejmě švejk, no.
2: Normálně švejk.
1: Ano. Normální švejk.
2: No to já vím, já jsem si nezmínili to jméno. Ne, švejk říká... Žužu, nebo já nevím, co oni tam mají v Číně.
1: Ono to sice není na tom znaku poznat, ale je. Jo,
2: jo je to švejk.
1: Ano, je to švejk.
2: Uměl byste napsat čínsky švejka?
1: No samozřejmě, no já to tady nebudu radši zkoušet, ale bych vám tady nepřevil sklenice.
2: Jsem se chtěl zeptat, jestli jste po dědečkovi podědil smysl pro humor, ale to je naprosto bezpředmětná otázka. Pan Richard Hašek, a vidíte, že jsou tady ještě dvě místa volná. Jsem velmi rád, že vám mohu představit paní Anu. Je tady v první řadě, sleduje nás. Paní Aničko, pojďte k nám. Hezké dobré dopoledne. Tohle to je paní Anna. Příjemné dobré dopoledne. Vítejte v tobogánu.
3: Dobré dopoledne.
2: Tak když se podíváme do vaší rodiny, vy jste měla velmi slavného tatínka, ale i strýčka. Co byste nám řekla o tatínkovi? Nejmenovat, že, pane Hašku?
3: Já jen si říkám, že tady pochoduje století, mnoho století, nejen jedno století. A tak jsem se najednou zamyslela, že vlastně ta naše rodina, taky je to už vlastně 300 století, protože tatínek se narodil v roce 1891. Mm-hmm. Já jsem se narodila o něco později, samozřejmě, když jsem tatínková dcera. A mám teď, jestli můžu začít hned krásnou vzpomínkou.
2: Určitě.
3: Protože se to týká vlastně těchto dnů, kdy jsme se znovu osvobodili, kdy byla takzvaná něžná revoluce, byla něžná, ani jsme se nevraždili. A na to je krásná vzpomínka pro mě teda. A nevěřila jsem, že něco takového zažiju. Samozřejmě už jsem měla, to bylo Václavský náměstí, pak to bylo nahoře na Letný. A setkávali, protože jsem herečka, setkávali jsme se v divadlech, aby jsme podpořili celou tu myšlenku, aby to všechno bylo krásný a sametový. A já jsem byla v divadle vlastně ABC, když na jevišti, když to končilo, za mnou přišly vnučky Tomáše Garrigua Masaryka. A byla to Herberta, paní Herberta a paní Anna. Paní Herberta mi říkala, paní Ferencová, počkejte, jaký pak děkuju, když nevíte druhý jméno.
2: Ne, to nám... Někteří už možná tuší, ale...
3: Ne, to bylo čistě náhodný. No a říkala mi, víte, že teď, když stojíme tady na tom jevišti, že před 60 lety to bylo vlastně osvobozené divadlo. Tady byla premiéra Voskovce a Wericha a vašeho tatínka, který vlastně je uved mezi lid obecný. Protože chodili na tatínka ještě do arény jako študáci a začali dělat vlastně ve dvojicích, jako tatínek v té době vlastně vyzvednul Kohouta. To byla inspirace a v tom divadle, to nebylo ještě v tom divadle, nechali potom studií a založili divadlo a to bylo v Adrii. A v Adrii hráli ve Spoketreví. Prostě začali být známí, ale mezi intelektuálama. A tatínek měl vlastně publikum angro. A pomohl tomu Voskovcovi a Werichovi, měli se velice rádi, navštěvovali se vzájemně, tak pomohl vlastně svou popularitou zavíst toto divadlo. A to je přesně... Nejprve to bylo na jevišti, kdy jsem se setkala teda s vnučkama Tomáše Garrigua Masaryka, to bylo 20 let, kdy jsme vzpomínali, že před 60 lety se založilo toto divadlo. A dneska je to vlastně už 80 let, kdy na to vzpomínám. Bylo to 10. prosince. To bylo pro mě takové vyznamenání, když říkali, paní Ferencová, my jsme byli na tom představení a jedna z nich řekla, a já dokonce dvakrát, jak se mi to líbilo.
2: Já moc děkuju za tohle milou vzpomínku. Děkujeme. A teď už to můžeme odtajnit. Paní Anna Ferencová je dcerou herce Ference Futuristy.
3: Ano.
4: Já bych něco k tomu ještě krátkého dodal.
2: Ano, ano, ano.
4: Totiž tady o kousek od nás je divadlo Vinohradský. A nad vchodem je taková hlava klauna. Málo kdo ví, že vlastně její tatínek se učil původně sochařem a to je jedno z mála děl, která se zachovala.
2: A já velmi děkuji za tenhle...
3: U profesora Suchardy.
2: A já velmi děkuji za tenhle oslý můstek, protože dáma, která teď přijde, má k Vinohradskému divadlu taky velmi blízko. Přichází paní Alena. Příjemné dobré dopoledne, vítejte i vy. Tak uvidíme, jak dlouho se nám to podaří tutlat tady. Paní Alenko, vy jste měla slavného tatínka, maminku, tetu, strejdu. Kde bychom tak začali? No, řekněte nám něco o tatínkovi. Možná z toho odtušíme, kdo tady vlastně jste.
5: No, ono to bylo popletené i u tatínka, protože on současně z Prahy taky studoval konzervatoř a začal být vlastně hercem. Tam se seznámil s maminkou, i teda se strýčkem, i s tetou a mnoho herců bylo jeho přáteli. Takže to divadlo mi dali vlastně už předem, že jsem nic jiného než divadlo nemohla dělat. Já jsem se vždycky tak trochu styděla, takže jsem nebyla herečkou, ale dramaturgem. I teda kromě městských divadel pražských tady na Vinohradech. A na těch Vinohradech hrála i maminka, i moje teta. Oni si nechávali, neřeknu jméno.
2: Krásně to říkáte, krásně to tajíte, to se mi líbí.
5: Protože oni si nechávali svoje dívčí jména, pod tím byli známí ještě i v Brně a jinde, to byly sestry Švabíkovy. Mm-hmm. No, a tak asi bych řekla.
2: No, my se k tomu dostaneme. Sestry Švabíkovy, vaše teta, paní
5: Jarmila
2: Švabíková, měla za manžela Josefa Gruse, herce, kterého se určitě pamatujete, mimochodem i textaře, autora hudby, jeho nejznámější písničky.
5: Jen pro ten dnešní den, ano. Nebo Sám chodívám rád, nebo Chlupatý kaktus, také,
2: ano, a vaše maminka byla jeho švagrová. Že?
5: Ano, to byla Zdenka.
2: Ano.
5: A tam už můžeme říct to druhý jméno, protože...
2: Já myslím, že teď už klidně...
5: Teď už jo, protože pak ona hrála pod tím jménem jako Zdenka Kožíková.
2: Alena Kožíková, dcera spisovatele Františka Kožíka. Mě fascinovala jedna věc, když jsem si pročítal knížku Potomci slavných, ten čtvrtý díl, že váš tatínek vlastně Největšího spěrotu napsal velmi brzy. Já jsem si myslel, že to byla knížka až z pozdější doby. On ji napsal, když mu bylo 30. Celkem váš tatínek napsal víc než 100 knížek. Jak tohle to on bral, že vlastně jeden tenhle bestseller, to je podobné jako u Hašku, převálcoval všechno to ostatní?
5: No, já myslím, že nebyl rád, taky to několikrát vyjádřil, protože když někdo chtěl nakonec i nyní ke stému výročí, tak první, co se vydalo, byl Největší spěrotu s velice krásnými ilustracemi Bornovými. Ale táta byl takový jako z toho nešťastný, protože pak psal životopisný romány a všechno, rozhlasové hry, všechno možné. Těch románů bylo asi 30 a pořád vždycky mu každý připomněl Největšího spěrotu. On to psal v takové rozjitřené době, vlastně 38, konec těch 30. let a miloval divadlo, takže ta láska k divadlu, láska k vlasti, to všechno je v tom obsažený. No a já myslím, že teprve, co se tak jako to trochu začalo překrývat, byla Zdenka Braunerová, protože ten dvoudílný román, já aspoň ho mám ráda.
2: Mně se moc líbí, já se na vás nemůžu vynadívat. 6 slavných potomků, 1, 2, 3, 4, tedy 5 slavných potomků, já už jsem se započítal taky. Předpokládám, že paní Štědrá s panem Filipem přeci jenom něco vyškrábnou v naší rodině. Moje otázka pro vás, pro všechny, kterou jsem vlastně začínal, ten dnešní tobogán, a můžeme to vzít rovnou od rodiny Rybových. Já vám budu říkat, pane Rybo, pane Votavo, je to přeci jenom jednodušší, budeme se v tom lépe orientovat. Je to tedy výhoda nebo nevýhoda? Posteskl jsem si správně, že jsme neměli v rodině nikoho slavného, nebo je to tak zavazující, že se na to pořád někdo ptá, že je lepší v rodině nikoho nemít? Jak to berete vy u vás s vaším pradědečkem?
6: Já si myslím, že to určitě není nevýhoda, že je to určitě hrozně fajn mít v rodině předka, který je tak slavný, jako je náš pradědeček, a my jsme na to náležitě hrdí.
2: A říkáte to třeba, když říkáte, ano, přijde komorní sbor a je jemu šéfuje, to je ten
6: prapravnuk? Ne, to se zase nepředstavujeme, jako že bych říkal, jmenuji se Tomáš Votava, pomlčka Ryba nebo něco. Počkáme, nepoužívám toto jméno, ale...
2: Zůstalo vůbec někde to příjmení Ryba, anebo díky tomu vašemu rodu úplně zmizelo? Není nikdo
6: Bohužel
2: Ryba?
6: Toto příjmení už úplně vymizelo.
2: To možná jako umělecké jméno, by to, to by se, co to by se dalo uvažovat případně. Tomáš Ryba.
4: Ale něco k tomu dodám. Totiž v jednom bulvárním listě se nám, teda, byl tam článek, kde se známá herečka Rybová hlásila údajně k, jaksi k rodu. Ale zavinil to bulvár. Když jsme s ním pak mluvili, připravovali jsme knížku a tak dále, tak ona říkala, ne, to oni si vymysleli, aby udělali senzaci, takže ani tam to
2: je
4: není.
2: Je to cizí Rybová. Ano, ano, ano. Paní Hakenová, stejná otázka na vás, je to výhoda, nebo byste raději byla, nechci říct no name, ale z rodiny, kde takový závazek není?
7: No tak já říkám to, co říkala maminka, že ostudu dělá na jméno tatínka, že si celý život nechala jméno Glázrová a Hakenová měla jako přídavek. Takže já to též činím, snažím se dělat čest jménu Hakenová, potažmo Marie, protože mám maminčino jméno a to myslím, že je to nejpodstatnější, to příjmení až přídavek. A je to zavazující určitě a doufám, že nedělám ostudu ani mému muži. Takže jako to druhé jméno je potom další. Myslím, že má to všechno, to, co už tady bylo řečeno, své plusy i mínusy. A když jsou lidé, kteří mají rádi ty předky, tak jako, nebo rádi ty předky, tak jako vám třeba i řeknou něco hezkého, jak o nich, tak do života.
2: Děkuju. Paní Ferencová, jak to máte vy?
8: Jak to mám já? Já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak tatínek mi napsal do památníku, buď veselá jako táta, dostaneš se vždycky z bláta. A to je něco, co mě provázelo celý život, protože tím smíchem to, co jsme prožívali, se tak nějak dalo přežít. A ta vzpomínka na toho tátu, to je pro mě do dneška něco tak krásného, že i když je mě nejsmutnějíc, tak se z toho dostanu.
2: Děkuju. Paní Kožíková.
9: No, táta byl velice vždycky skromný. A mě třeba potěšilo, když nyní ke stému výročí jeho narození, což je vlastně letos, tak i ta knížka a i ta televize, tak jsem tomu vděčná. Ale třeba mě velice potěšilo, jak Morava, táta je Moravák, a jsou tady skromně říže, jak na něho velice hezky všude vzpomínali a pořádali různé akce. A, takže se nezapomnělo. No. A to jsem ráda.
2: Nezapomnělo, myslím, že určitě ne. Pane Hašku, vy s tím svým příjmením, vás se musí všude ptát od malička. Je to radost, nebo už vám to leze krkem pořád odpovídat na to? A jste ten Hašek a byl to dědeček, nebyl to dědeček?
1: Abych to zkrátil. Je to tobogán. Je to tobogán.
2: Jo?
1: Jste jednou nahoře, jednou dole. Já myslím, že je to úžasný a myslím, že i ten národ se nemá za co stydět.
2: Já si myslím, že určitě. Máme svého. Kde bychom byli bez Švejka? Já si myslím, že máme takový náběh, protože každý z vás hostů by mohl být hostem samostatného tobogánu nebo tobogánu v pyžamu, ale pohled na hodiny je opět nemilosrdný. Takže my se vrátíme teď o týden zpátky k naší soutěžní otázce. To jsem tedy zavařil naší paní režisérce, ta počítala celý týden, kolik nám všem bylo. Povídali jsme si o stáří a já jsem se ptal, kolik nám je dohromady let, a potom jsme tu otázku ještě malinko zjednodušili. Ptali jsme se, kdybychom sečetli věk všech hostů toho minulého tobogánu, jestli bychom se dostali do doby, svatby Karla IV. Ani omylem. Sami mladíci jsme tady byli. Představte si, že dohromady nám bylo 317, čili jako jedna dlouhověká bytost bychom se do doby Karla IV. Opravdu nedostali. A já se dívám do obálky, kde jsou správné odpovědi a už mám v ruce jednoho, kdo získá, nebo jednu, kdo získá fotografii všech hostů minulého tobogánu a samozřejmě i jejich podpisy a cibulku v kalendář pro pamětníky na příští rok, který vyšel ve spolupráci s naší stanicí. Jiřina Kobyláková z Konstantinových Lázní. Blahopřejeme. Děkujeme. No a dneska to bude i malinko vědomostní otázka. Schválně, jestli budete vědět, na koho bychom se tak zeptali. Co třeba paní Ferencová? Už víme, jak se jmenoval její tatínek, ale já se vás ptám, jak se jmenoval její strýček? To je moje soutěžní otázka. Ano, Eman Fiala, to už jsme tady slyšeli, dobře. Tak pojďme. Pojďme dál, rychle něco složitějšího. Něco se Švejka, pane Hašku, poraďte mi. Nějakou otázku ze Švejka, ale těžkou teda, opravdu pro znalce.
1: Který pejsek, který dostal nadporučí Lukáš, se jmenoval Max a Fox?
2: Čili chcete rasu, nebo?
1: Který pejsek z těchto dvou pejsků, který se nakonec přejmenoval, který byl skutečným pravým jménem, buď Max, anebo Fox.
2: Tak tento týden to bude mít Ivona Žertová jednoduché, to se nedovedu představit, že by někde odpověděl, ale to byla otázka. Ale řeknete mi potom správnou odpověď, pane Hašku. Pište na adresu Tobogán Vinohradská 12 120 99 nebo tobogán@rozhlas.cz. Moc děkuju. No a dívám se, řekl bych ve velmi dobrém, na hlavní viníky toho dnešního tobogánu, těch nádherných knížek, to je úžasné, co děláte. Něco jsme zapomněli říct, ukázat ten rodokmen. Kterou rodinu si vybereme jako oběť? Ať vidíte vy tady v divadle, jak to vypadá, protože tu knížku, když čtete, musíte mít 2+1 nebo v tělocvičně to rozbalit.
10: Tak protože se blíží Vánoce, tak bychom vám chtěli dát radu. Pokud scháníte nějaký hezký dáreček, lidi, kteří si tu knížku pořídili, tak jsou šťastní a perou se o ní doma. Tohle třeba je rodokmen, ale on pokračuje takhle,
2: už to má
10: takhle
2: asi dlouhý, metr, až metr na druhou dlouhý stranu. Papír, který jsme rozložili z té knihy.
10: To je rodokmen Jakuba Jana Ryby.
2: Pojďte, jak ožil.
10: Skutečně. A kde je tady Tomáš? Ukažte ho. Tady někde až tadyhle dole.
2: Ten je až úplně tadyhle. Dole, no. Ale jste tam, Tomáši. Ano.
10: Takže tím jsou tady tyhle ty knížky hrozně cenný, že tohle třeba je první rodokmen Jakuba Jana Ryby, který vůbec byl sestavený. V téhleté knížce ještě je Palacký, to samý ten Palacký je jediný, který vlastně máme tady ten rodokmen úplně novej.
2: A my jsme rádi, že Český rozhlas 2 Praha mohl na těch vašich knížkách spolupracovat. To... Možná bychom to mohli zakončit výzvou, pokud nás teď poslouchá někdo, kdo je něčí slavný potomek, ozvěte se nám, ať to potom máte jednodušší. Prosili bychom potom v té knize našli jsme ho díky tobogánu. Jsem moc rád, že hosty dnešního tobogánu byli, a vezmu to tak, jak jste přicházeli, pravnuk Jakuba Jana Ryby Tomáš Votava. Dcera Marie Glázrové a Eduarda Hakena, paní Marie Hakenová. Dcera Ference Futuristy, paní Anna Ferencová. Dcera spisovatele Františka Kožíka, Alena Kožíková. Vnuk Jaroslava Haška, tvůrce naší aktuální soutěžní otázky, pan Richard Hašek. Doufám, že dorazíte nebo že budete poslouchat i za týden. To si budeme povídat o hercích, kteří se vrhli do jiného povolání a začali psát, čili herci spisovatele. Budou tady třeba Jiří Žák, Ivo Šmoldas, Václav Upír Krejčí a se svými zážitky se podílí, a to bude jistě velká legrace, Slávka Kopecká, ta má taky co vyprávit. Tak doufám, že tady za týden budete a nebo budete poslouchat. O závěrečnou tečku se postará komorní sbor Tomáše Ryby. Teď se tak nově jmenují, ano. A od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se hezky a děkujeme.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Sám doma s hudbou, kterou má rád. To byl název kdysi velmi oblíbeného rozhlasového cyklu, ve kterém osobnosti našeho kulturního života představovaly hudební ukázky a skladby, které patří k jejich životu. Dnes tedy z našeho archivu nabízíme někdejší originální setkání s režisérem Milošem Formanem.
3: I live good. Come with me, Joe. Yes? No? Maybe?
4: Show me.
3: Be my guest.

Tak si tady ležím na gauči sám, sám doma. A kromě těch tramvají a aut, co mi jezdí pod oknem, poslouchám desky. A je mi dobře. Tak tohle to například, to byl Sammy Davis z amerického musicalu Golden Boy. Když jsem byl svobodný a když jsem si představil, že teď mám jít domů a budu doma sám, tak se mi nechtělo. Nikdy. Kdežto vždycky, když jsem ženatej, představím si, že teď přijdu domů a budu doma sám, tak se mi chce. A těším se. Ale to není nic špatného, to není nic proti nikomu, proti manželce nebo proti mně. To je tak prostě. Já myslím, že to je velice objektivní taková skutečnost, že každej muskej si chce na ty svý věci, na ty svý pitomosti přemýšlet sám. Proč taky ne? Proč dráždit manželku tím, že ležíte 2 hodiny na kanapi, koukáte do stropu a neřeknete ani slovo? Tady nejde o to, že muskej nic nedělá. A když je tolik věcí potřeba udělat doma, že? O to nejde. To můžete klidně 2 hodiny ležet a dívat se na televizi a už je to v pořádku. Tady jde o to, že ležíte a myslíte na něco. A to něco, to je pro manželku neproniknutelný. Ona neví, ona nevidí do hlavy. To taky můžete myslet na jinou ženskou, že? A to jí činí nejistou. A to je zbytečný, to je... Proto je tak častá otázka, na co myslíš? No jenomže pak, když člověk nějak se snaží tu pitomost, na kterou myslel, sformulovat a po 2 hodinách přemýšlení z vás vypadne taková ta naivita, no tak pak se člověk nemůže divit, že manželka si buď myslí, že jste blázen, nebo prostě nevěří, že jste na tuhle tu pitomost myslel. To jste jí řekl jen tak, jenom jako záminku, aby se odvedla pozornost od něčeho jiného. No a to jsou ty důvody, pro který si muskej rád na ty svoje věci přemýšlí sám. Protože myšlence neporučíš, ta si přijde a odejde, kdy chce. A to si člověk nemůže říct, že teď přijde tato chytrá myšlenka a pak přijde támhleta a ta bude ještě chytřejší. Prostě ty myšlenky si jdou jedna vedle druhý, pitomá vedle chytrý, tak dlouho, až člověk usne a probudí se teprve, když cvakne gramofon, který dohrál. No tak pak vstanu a dám si tam novou desku, třeba zase se Sammy Davisem.

v tom, jak poslouchám muziku, nebo co se mně líbí v muzice, tak v tom já žádný systém nemám. To v tom mám spíš zmatek. Vždycky si koupím nějakou desku a teď si ji hraju tak dlouho, až se mi začne líbit. No a když už se mi líbí, no tak si ji hraju dál, tak dlouho, až se mi zas přestane líbit. Pak si teda koupím novou desku a tak to jde pořád dokola. Tak teď například si hraju do nekonečna ty desky, které jsem si přivezl z Ameriky. A zase já nevím, jestli mají nějakou... Nekupoval jsem si ty desky proto, že by měly nějakou zvláštní hudební hodnotu, nebo já tomu nerozumím, jestli mají nějakou takovou zvláštní hodnotu. Já jsem tam viděl jeden musical, jmenuje se Golden Boy, což v překladu znamená zlatý chlapec nebo zlatý hoch. A ten se mi tak líbil, že z takový ty sentimentality jsem si na památku koupil desku. To byl pro mě veliký zážitek, ten musical. Oni umějí, Američani, udělat tahle ta představení. Já se pamatuju, že jsem seděl v divadle, nevěděl jsem předem, na co jdu. A teď se setmělo v sále, v úplné tmě se otevřela opona a dřív, než bylo cokoliv vidět, tak najednou se ze scény ozvaly takový podivný vzdechy, takový zvuky. A teď se pomalinku rozsvěcovalo světlo, takový jeden štych, a v tom štychu se objevil boxer. Boxer při tréninku a jak z té námahy odfrkoval, to byly ty zvuky. A pak se začaly postupně rozsvěcovat další štychy a v těch se postupně objevovali další boxeři. Při tréninku. Jeden bušil do toho míče zavěšenýho, další trénoval se švihadlem a tak dále a tak dále. A za chviličku byla celá scéna plná boxerů a plná pohybu. A bylo to tak efektní celý ten začátek a tak strhující, že najednou jsem si uvědomil, že je málo takových prostředí nebo činností, které by byly zároveň i dramatický a efektní, vhodných pro musical, jako je právě box. A totiž tím svým rytmem.

Co mi nejvíc učarovalo na tomhletom musiclu, tak to byl výkon toho hlavního představitele. Sammy Davis se jmenuje. To bylo neuvěřitelné, co ten člověk všecko umí. Je to černoch, jako je malej, nevzvlášť nějak hezký, s takovým rozpláclým nosem, ale během několika minut si dokáže získat celý publikum a stát se jeho miláčkem. On výtečně hraje tu svoji roli, výtečně zpívá, stejně dobře tančí, stepuje, boxuje. No prostě díváte se na něj a máte dojem, že to je zázrak, že to není možný, že prostě jeden člověk se dokázal tohle všechno naučit. A přitom to dělá všechno s takovou lehkostí, s takovou samozřejmostí, s takovou radostí a požitkem. Já vím třeba, že u nás si naříkáme, že je strašně těžký dát dohromady musical, protože když se sežene herec, tak zase ten herec těžko zpívá. O tanci už ani nemluvě. Když zase vezmete tanečníka, tak zatancuje, třeba i zaspívá, ale nezahraje. A tak to jde dál a dál. A člověk si říká, čím to je, proč ten Sammy Davis může být takovej a my takový lidi nemáme. Přece to není zázrak. No tak ono to asi bude tím, že oni tam v té Americe nějak šikovnějc nebo dřív nebo líp zavedli takovou tu, jak se tomu říká, tu hmotnou zainteresovanost. On totiž, ten Sammy Davis, má smlouvu s divadlem, že dostane za tuto svoji roli 9% z toho, co diváci do divadla přinesou. Z těch peněz, za který si koupějí lístky. No tak to může taky stačit na umření hladem, když diváci nepřijdou. Ale když je vyprodáno, tak to znamená, že on dostane za jedno představení skoro $1,000. A záleží to všecko na něm, protože když bude dobrý, tak přijde víc lidí. A když bude výborný, tak bude vyprodáno. A když bude ještě lepší, no tak nebude vyprodáno týden, ale bude vyprodáno měsíc nebo rok. Čili on na tom má ten první zájem, aby byl opravdu co nejlepší. A teď, když si uvědomíme, že těch lidí, herců, zpěváků, tanečníků, jsou tam desítky a stovky a všichni by chtěli, aby byli ti nejlepší, aby na ně lidi chodili, aby měli vyprodáno ne týden, ale rok, a tak pak pochopíme, proč. Proč ty lidi tam tak pracujou a dřou a namáhají se, aby byli co nejlepší, aby uměli opravdu moc.

0: You're too old to smoke. Give me that cigarette.
1: A tohleto, to už bude teď poslední skladba z toho musicalu Golden Boy. Je to scéna, kdy ten boxer, kterého hraje Sammy Davis, se vrací na konci zpátky do Harlemu. On odešel, na začátku příběhu odešel z Harlemu, odešel od svých kamarádů, od svých přátel, od své rodiny, ve chvíli, kdy se stal takovou tou zářící hvězdou boxerského nebe. A teď se vrací. Vrací se velice pokorně, ve chvíli, kdy mu už sice nikdo nevezme tu slávu, ale taky mu už nikdo nevrátí ty ideály a ty iluze, které měl, když vstupoval do toho, jak se říká, velkého světa.

Také další desku jsem si koupil víceméně náhodou. Jednou večer mě vzali známí do Greenwich Village, což je New Yorkská čtvrť, která se stala, kromě Broadwaye, takovým kulturním centrem. A tam jsme vešli do takové veliké dvorany, do takového sálu se stolovým zařízením, kde jsem uviděl a uslyšel hrát na trubku mladíčkého černého jihoafričana Hugh Masekelu.

Tak tenhle ten Hugh Masekela hraje v tomto sále už asi půl roku a má úspěch. Já to nedovedu posoudit, nebo nerozumím tomu, jestli je o moc horší nebo lepší, nežli třeba Miles Davis ve Hře na trubku, ale dovedu posoudit, jestli umí udělat večer. A to umí. A to je kumšt, to je veliký umění dokázat, aby ho měla většina diváků 2 hodiny ráda. Kdybychom chtěli mluvit třeba o Sammy Davisovi jaksi s opovržením, no tak bychom mohli říci, tak on se dřel a makal kvůli prachu, no tak chtěl hrabat peníze, tak bože, to stejně není žádný život. Tak takhle bychom o Hugh Masekelovi mluvit nemohli, protože ten to, co umí, to se naučil z jiného důvodu. A totiž z toho, čemu říkáme tak nějak okřídleně, touha po svobodě. Jemu se nelíbilo v Jihoafrické republice a chtěl odtamtud odejít. Ale to není lehký, protože cesta do Ameriky stojí spousty peněz a pak je to obtížné sehnat imigrační vízum do Spojených států. On prostě věděl, že to musí zařídit tak, aby Amerika chtěla jeho. Že to musí být Amerika, která si ho vyžádá. A tak se 8 let dennodenně po práci do noci učil hrát na trubku.

Promiňte, prosím vás, odpusťte mi to, ale já jsem si teďka uvědomil, že já tady něco povídám, na co jako myslím, ale pak, když přijde pro mě ta pauza, když vy posloucháte písničku, tak zjišťuju, že si tajně myslím vlastně na něco úplně jiného. Takže teď jsem v situaci, kdy já sám sobě vlastně kladu tu nejpitomnější otázku, na co myslím. Já vím jenom to, že to, co tady říkám třeba o té muzice nebo o těch zpěvácích, o těch dolarech a touze po svobodě, že tohle to všechno to patří k takové té stránce, která se jeví jako takové ty hodnotné zážitky z cestování. Jenomže sám si v duchu myslím právě na ty věci, které vůbec nejsou hodnotné, naopak, za který se třeba stydím, nebo, no ne, stydím to. Třeba například na takovou situaci, já se bojím lítat v letadle. Ne jako, že bych neletěl, že bych odmítal, to ne, ale prostě když to letí, tak já si pořád říkám, co kdyby náhodou. Třeba čekám a poslouchám to, jak se mění to vrčení motoru a jak něco slyším, tak už vidím, jak ten motor někde vybuchuje a tak. Takže já se tomu bráním tím, že se normálně, se opiju. Opiju, a což je příjemný, usnu, krásně letím, že jo, přistanu, trošičku se vymotám a je to všecko v pořádku.

Poslyšte, celou tu dobu, co teď hrála tato skladba, tak já jsem se jenom lekal, jestli to, na co jsem myslel předtím nahlas, jestli by bývalo nebylo lepší, kdybych na to nemyslel vůbec. Totiž, aby si někdo nemohl myslet, že když myslím, že bych měl vlastně myslet na něco úplně jiného, než na co opravdu myslím. Víte, ono myslet, to je myslet nahlas, jednou, tak to pak má člověk hned na co myslet, porád.

Tak teď si tam dám poslední skladbu s Hugh Masakélou. Jedna věc je zajímavá, a totiž srovnání muziky, jazzové muziky amerických černochů a jihoafrických černochů. Normálně by člověk uvažoval, že ta muzika jihoafrických černochů bude smutnější, bude melancholičtější. Z té touhy po svobodě by měli mít víc důvodů ke smutku. A zatím je tomu naopak. Muzika Armstronga nebo Miles Davis a dalších se mně zdá daleko smutnější a melancholičtější než to, co jsem slyšel, ať už tady u Masakély nebo u jihoafrické zpěvačky Muriel McKeeby nebo v jihoafrický musiclu King Kong. Člověka napadá, jestli ten smutek amerických černochů spíš než z takového zklamání nad světem, do kterého přišli, jestli není z té nostalgie člověka, který nemá vlast.

který nemá domov. A to se mi líbí u Huma Sakely, že pro tu touhu po svobodě nestratil radost.

Tak a teď tady mám poslední desku, kterou si teď v poslední době pořád pouštím. A to je taky jediná deska, kterou jsem si nekoupil náhodou, kterou jsem si chtěl koupit. Chtěl jsem si ji koupit kvůli jedný, jediný písničce. Ta písnička se jmenuje Downtown a zpěvačka, která ji zpívá, se jmenuje Petula Clark. Ta písnička se mi moc líbí, ale tu si necháme až na konec, na dobrou náladu. Teď to bude písnička, která se jmenuje Baby It's Me.

málo platný, jak začne zpívat ženská, tak hned to je příjemnější. Mně se to líbí, já to mám rád. Já to mám strašně rád, když ženská umí zpívat. K ženský to patří nějak, umět zpívat. Tak jako se mi nelíbí nebo nepatří k ženský, když kouří. Ne, že bych to zakazoval, to ne, to ani manželce ne, to já se do toho nepletu, ale prostě mě vstávají vlasy hrůzou na hlavě, když vidím ženu nebo dívku a on jde z nosu kouř. To je hrůza, to je strašný, ne? Ale když umí zpívat ženská, tak to se mi líbí moc.

Promiňte, prosím vás, já jsem usnul. Ani nevím jak, já... Najednou se mi zdálo, že usínám, ale já jsem myslel, že se mi to jenom zdá, že... Jenomže když jsem se pak probudil, tak jsem zjistil, že se mi to doopravdy zdálo. Ale měl jsem krásný sen, krásný. Zdálo se mi, že se najednou otevírají dveře a teďka někdo vchází, že někdo vchází. Promiňte, on totiž doopravdy někdo vchází. Takže teď už vlastně nejsem sám doma.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Četba na pokračování.
0: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
1: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
0: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Petr Nováček, výrazný novinář a politický komentátor, spjatý velmi úzce s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a profesionalitu a jsme rádi, že si názory a argumenty Petra Nováčka můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Když ho na rozhlasových chodbách potkávám, už z dálky na mě působí jeho nezměrná autorita podepřená skvělými komentátorskými výkony i historickou erudicí. Když se pak mineme a velmi hezky pozdravíme, ještě dlouho ve mně doznívá silný dojem z té jeho dnes už zřídka vídané slušnosti a zdvořilosti. Nedávno vstoupil do síně slávy Českého rozhlasu a právě tehdy při slavnostním ceremoniálu jsme si slíbili klidnou hodinku ve studiu. Nastává právě dnes, kdy pořad Stříbrný vítr hostí komentátora s přehledem, vhledem i noblesou pana Petra Nováčka. Dobrý den.
4: Hezký den.
3: Jak vím, z vašich jiných rozhovorů Svobodnou Evropu jste poslouchal už od 5 let. Neměli z toho, pane Nováčku, vaši rodiče trošku neklidné spaní, protože to přeci jenom není úplně běžné, řekněme.
4: No, oni poslouchali taky. Jsme byli taková politicky nevyspělá rodina. A pak já jsem strašně rád jezdil k tetě a strýcovi na Jižní Moravu do Znojma. Strýc velezrádné stanice poslouchal, oni neměli děti. Teta byla všem učitelka, že občas to měla nepříjemnosti. Jednou jsme takhle se strýcem poslouchali, byl letní den horký, on měl otevřená okna, která vedla do takového prostorného dvora a pamětníci si vzpomenou, že Svobodná Evropa měla každou celou hodinu takovou zvláštní stylizovanou československou státní hymnu, jako znělku. A druhý den nás zastavila taková asi paní, z níž se vyklubala sousedka a říká: paní učitelko, prosím vás, víte, nám to nevadí, ale kdyby to bylo možné, když pan Pálek večer poslouchá tu stanici, kdyby mohl zavřít okno. Oni, naše holky, vždycky vyskočejí z postele a stopnou si do pozoru, když hraje ta hymna. Pak jsme se dověděli, že jí manžel pracoval na STB.
3: Tak to byl výlet k tetě a strýci do Znojma, ale když se budeme chtít na chvilku zastavit ve vašem rodinném prostředí, do kterých končin se musíme vypravit? Kde jste se narodil, kde jste prožil dětství?
4: Narodil jsem se ve Velkém Šenově, to je Šluknovský výběžek. Můj táta takto specialista na zušlechťování kovů a můj děda, legionář z první války, který absolvoval tu známou anabázi po tancivské magistrále a za druhé války pak seděl pro protinacistický odboj, tak rozjížděli malou ocelárnu, protože nezapomeňme, že to byly takzvané bývalé Sudety, odkud byli vypuzeni Němci. K nám ještě do rodiny chodila nějakou dobu frau Müller a já, když jsem byl malinké dítě, tak s paní Müllerovou jsme hovořili německy a samozřejmě srdíči česky. No ale moc si toho nepamatuju, tam jsme byli do roku 1949, protože já jsem se narodil s těžkou oční vadou. Nejprve jsem byl operován ve věku 9 měsíců na klinice tady v Praze. Neúspěšně, 4 operace to byly, když mě předávali matce v Pobijanu, tak jí řekli, no paní Nováčková, kartáčník by se z něho vyučit mohl. Já jsem první dítě upozornil. No a pak shodou šťastných náhod, zejména díky mámině tetě, která si vzpomněla na zlaté časy první republiky, kdy navštěvovali jako svého očního lékaře jistého profesora doktora Václava Kubika, tehdy přednostu první oční, ale německé kliniky Karlovy univerzity. Univerzita byla, jak známo, dělena na českou a německou, což bylo v květnu 45 zrušeno. A ten pan profesor se snažil opravit, co ještě mohl, v nemocnici v Chebu, kam se mnou matka jezdila až do roku 49, protože tam pan profesor Kubik směl operovat v zátiší, anž to ještě v roce 48 mu tam leželi bývalí britští a američtí důstojníci a on jim operoval vážná oční zranění a léčili. On mě léčil jako privátní lékař až do svých 82 let. Víte, kolik stará tenkrát soukromá ordinace?
3: Nemám
4: 50 korun za komunistu. Aby dostatečně ponížil režim, tak mu ho nejprve přestěhoval a do polovinu bytů mu nasadili pracovníka STB a to všechno nestačilo. Tak když předepsal recept, tak já jsem musel vzít a jít s ním na Ústav národního zdraví, kde mě museli přepsat, dát na něj razítko, aby ten recept platil. Byl to upozorní univerzitní profesor, jak se tehdy říkalo, evropská kapacita.
3: Děti, které mají nějaké zdravotní trable, postižení, potíže, bývají často svými rodiči zvláště opečovávány a hýčkány. Pocítil jste něco takového i vy?
4: Já jsem byl samozřejmě strašně závislý na pár blízkých lidech. Později vždycky jsem měl pár kamarádů, já jsem nemohl hrát fotbal nebo tak, takže já navíc mám jedno oko, tu pozorké. Zkuste si zavázat jedno oko a strefit se třeba do míčku při pingpongu, jo? Tak budete sahat 20 metrů vedle a budete fungovat, no vy ne, ale já jsem fungoval spíš jako klaun, takže takové věci jsem nemohl, jak jsem plaval, zjel na kola, tak to šlo. Ale vrátím se k tomu, co říkáte. Moji rodiče na mě byli strašně hodní, ale přitom přísní. A totéž vám kantoři, taky strašně hodní, ale přísný. Já jsem si musel chodit těsně před tabuli přečíst, co je na ně psáno. Ti učitelé na prvním stupni měli pokyn, ať píší velkými písmeny. Ale to nevadilo, pán Bůh mě za to dal vynikající paměť. No ale mě nikdy rodiče neříkali, tohle nedělej, odpočinci, nikdy. Když mi bylo 3,5, 4, tak jsem s mámou chodil na procházky a ona mě znova začala říkat, Petříčku, pojď se podívat zblízka, tohle to je chrpa, vypadá takhle, tohle to je, až mě musela naučit znova věci znát. No, ale já, jak vám říkám, jsem měl výtečnou paměť, tak jsem se nemusel skoro vůbec učit a rodiče říkali, ty dokážeš to též, co ti zdraví a ještě víc.
3: Takže vás posílili na duchu a na sebevědomí, dá se to
4: no,
3: tak říct.
4: Ano, a pak mě nicméně školní lékařka v 5. třídě poslala do školy pro slabozraké, to byla speciální škola s obrovskou pověstí tady na Vinohradech v Praze. A teď mi tam ukázali třídy, tam zářivka vedle zářivky visela a teď tam chodili ty dětičky s tlustými skly. Já jsem měl taky teda, jo. Tak jsme si to prošli a ten pan doktor říká, a jaký jsi měl známky teď v pololetí? Já říkám, samé jedničky. On říká, opravdu, tak se podíval na rodiče a říká, jo, měl. No a jaký jsi měl předtím? A do toho stoupá máma a říká, pane doktore, on má jenom samé jedničky. A ten pan doktor se jak podíval a říká, tak co tady děláte? Kdyby potřeboval, tak se kdykoliv přijďte podívat. Ale ten by se tady jako já brzdil. Takže já jsem chodil do normálních škol, vystudoval jsem SVVŠ, tedy tehdejší obdobu gymnázia Mladé Boleslavy. Ta boleslavská SVŠka, to byla jedna z nejkvalitnějších mimo pražských středních škol, takže tam jsem maturoval, no pak jsem hladce udělal přijímací zkoušky na filozofickou fakultu.
3: A v mnohem
4: jsem taky vystudoval.
3: Za to mohl váš intelekt, ale i ta rodinná opora a podpora. Já bych se vás ráda zeptala na nějakou intenzivní vzpomínku, takovou vonavou, neobyčejnou, milou a hřejivou, kterou na svou maminku nosíte v srdci.
4: Tak těch by bylo. Třeba já jsem se neustále ptal, tím jsem se byl taky neustále otravný, proč a to neustále. Tě. Tak akorát máma a strýc znojemský, ty měli tu svatou trpělivost se mnou. Moje máma byla skvělá kuchařka. A já jsem byl pořád někde poblíž a jak jsem tak pozoroval mamu, tak jsem se učil třeba, jak se dělají pomazánky. Nebo jak máma dělala některé takové speciální polévky. Věříte mi, že když jsem se oženil, tak jsem si to přesně pamatoval. Máma strašně ráda pekla, dokázala dělat nádherné dorty. Já ty korpusy neumím pořádně rozříznout, ale všechno ostatní, včetně těch hedvábných krémů a tohle to umím.
3: No tak to bych do politického komentátora neřekl.
4: No mě to strašně bavilo, jako takový pomazánky, jako třeba šunková s křenem. Ta musí vypadat, ta musí našlehaná, takže má jak stříbrnou čepici, že jo.

chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. Se

balíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty spátky.

cítím tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Na rozhlasových vlnách povětšinou glosuje nejdůležitější současné události. Dnes nám ovšem vypráví o svém životě pan Petr Nováček. Že jste historik, to je patrné z vašich mediálních výstupů. Že jste bohemista, to je vlastně taky zjevné. Jak se rodila vaše láska k češtině?
3: Já jsem češtinu nechtěl studovat.
2: Nechtěl?
3: Ale to víte, že
2: ne. Ale vždyť vy si ten jazyk tak vychutnáváte.
3: Já jsem chtěl studovat historii s průvodním oborem filozofie. Tenkrát to na filozofické fakultě tak bylo, že jste musel mít dva obory. A tenhle obor, když já jsem šel studovat v roce 1964, tak nebyl otevřen. Já se pamatuju té komise, když se dohadovali examinátoři. Dosud slyším onoho pana pozdějšího profesora, jak říká paní doktorce, kam ho pošlem, když není filozofie. A ona říká, no tak na ruštinu, ne? A on říkal, tomu přece neuděláme. Ta katedra, to byl opravdu soubor zvláštních lidí. No a tak říkali, co tam ještě máme? Tak ještě češtinu. On říkal, no, to není jak ideální, ale hodně co musí vydržet. A tím jsem se odtřihl na průvodním oboru český jazyk a literatura. Víte, co asi s tou češtinou máte na mysli? Jak ona planí postupně a jak tady už kde kdo hovoří, jak, já nevím kdo, jak barbar, tak člověku to nedá, aby se nesnažil hovořit přiměřeně. Známý český jazykovědec Pavel Eisner napsal několik knížek a v jedné z nich Chrám a tvrz je takové přirovnání, že jazyk to je brána do duše. A když hovoříte neuspořádaně, když neustále vkládáte do svého slovního projevu tu zbytečnou výplň jako tak nějak a jako a co by a tím vlastně nahrazujete nedostatečnou schopnost se vyjadřovat. Když vám v té chvíli chybí výraz, tak tam flaknete pěkně jako nebo tak nějak. A když slyšíte ministryni, že ona to má každé větě, tak je vám prostě líto toho, kam jsme to dotáhli. Takže já si trošku, ano, přiznávám se, zakládám na tom, že se, pokud mi síly stačí, snažím mluvit k lidem, k posluchačům přiměřenou češtinou. To neznamená, že ne přísně spisovanou všeobecné knižní, ale aspoň kultivovanou hovorovou.
2: Tak už víme, jak to bylo s vaší češtinou. Každopádně volba studia historie, ta u vás byla na snadě. Ostatně zaznamenali jsme i toho dědečka legionáře, který vás jistě k mnohému nasměroval. Co vás ale vedlo ke specializaci na nejnovější dějiny se zaměřením na Adolfa Hitlera, NSDAP a Třetí říši?
3: Tak já jsem ukončil jako na obecných dějinách, ale pak jsem de facto dělal třetí obor a to bylo tohleto, ale on se toho tenkrát na fakultě každý bál, i v roce 68, takže se mě ujala takzvaná kladivová katedra, která do té doby se věnovala studium kdysi dávno, v dějinkách ještě a podobný. A tam mi dali možnost ještě dvěma kolegům se věnovat něčemu úplně jinému a strašně se o nás starali. Já jsem se tedy začal zabývat německými dějinami. Ta práce se jmenovala NSDAP Adolf Hitler III. Říše 33-34, jinými slovy, to je uchopení moci Hitlerem přísně legální cestou. To, jak okamžitě se ocitli mimo hru ústavní instituce jako parlament, jakým způsobem byl rozebrán německý stát, Výmarská republika a jak byl ten stát totalizován. Víte, ten proces je mnohem odstrašující. Historie se neopakuje, to zdůrazňuji. Ale když občas vidím některé politické pochody, tím myslím procesy v sousedních zemích, ale taky u nás, tak mi to, co si připomíná, zdůrazňuji, že se nebojím nějakého Adolfa Hitlera a nástupu podobné moci tady. Ale možného okleštění demokracie, ano. Suspendování parlamentu, ano. To už všecko proběhlo a bohužel jsem se tím zabýval tak dlouho a tak svědomitě, že mám představu, jak snadno se to může stát.
2: Je tedy zajímavé slyšet z úst historika větu, historie se neopakuje, protože často slýcháme docela opačný výrok.
3: Tak jistě, já vím, kam míříte. Jsou tací, kteří říkají, že historie se opakuje jenom v různých obměnách, tak si můžete vybrat. Jestli chcete to druhé, tak vám řeknu, že historie se může opakovat.
2: Já to druhé nechci.
3: No, já taky ne. Ale opravdu se může opakovat v tom smyslu, o němž jsem teď hovořil, že bohužel některé procesy jsou nezvratné a jestliže nastoupíte tu cestu, tak se vám pak logicky vybaví jako další zastávka na té maršrutě to, co už tady kdysi bylo. Bude to mít jinou podobu, bude to mít jiné aktéry, trošku humánější kulisy, to určitě, ale ten cíl, že na konci už nebude demokratická společnost a občanská společnost, ten to bude mít zaručeně.
2: Pojďme k vaší soukromé historii. Vy jste nebyl členem strany, nepustili vás k závěrečné obhajobě doktorandské práce, takže z té vědecké dráhy historika sešlo. Co všechno jste zvažoval jako možné další profesní cesty? Mě třeba napadá, když někdo vystuduje češtinu a historii, že se docela nabízí i pedagogická profese. Byly takové úvahy nebo v žádném případě nikoli?
3: Já jsem měl takový velký sen, že budu učit na filozofické fakultě, z toho se šlo. Já jsem byl nevhodný člověk. Učit na gymnáziu, to se mi nechtělo, ale ne snad, že bych tu práci neuznával, ale já už předtím jsem jako externista napsal 3-4 články pro Zemědělské noviny. Tak jsem si v určitém okamžiku řekl, co bych to zkusil. Zašel jsem do redakce, jeden z vedoucích mužů mi říká, co pak potřebuješ, pak se hned zeptal, jestli mám nějaký velký průšvih. A když jsem mu řekl, že jenom to a to, tak říkal, to je dobrý, my tě berem. A tím jsem se ocitl v úplně jiné profesi. To byla redakce, jejíž polovinu nejméně tvořili lidé takzvaně vyškrtnutí ze strany. Dokonce tam byli vyloučení, tam bylo několik. A já jsem tam poznal neuvěřitelné lidi, strašně hodné lidi a taky kamarády. Tam jsem strávil dobu od roku 1977 až do roku 1992. A právě z tehdejší doby se datují moje první zkušenosti s vysokými politiky.
2: Ale ještě mi řekněte, v těch Zemědělských novinách, jaké rubriky jste tam obhospodařoval?
3: Tak například jsem byl specialista na malé vodní elektrárny. Tomu jsem rozuměl, víte, Bankyho turbína, vrtulová turbína z Metazu. To, čemu se dneska říká energetické zdroje netradiční. Sluneční kolektory první, po nich jsem vyrazil. Pak jsem psal i věci k historickým výročím a pak jsem snad byl vzdělán, tak jeden soudruh mě říkal, to je socialistický peroutka, čím chtěl říct, že tam jsou podivné myšlenky. Pak jsme dokonce pod pseudonymem psali takový obrovský seriál s mým nejlepším životním přítelem, doktorem Ladislavem Niklíčkem, pak docentem, který také přišel z toho zaměstnání a bohužel při tom obrovském železničním neštěstí u Krouny, taky o život, on, jeho žena a širší rodina. Takže to, no, s Láďou jsme moc psali a moc jsme se u toho nasmáli, protože nám to podobně poťouchle myslelo. To byla velká radost.
2: To, co se dělo kolem vás v tehdejším Československu, jsme v 70. 80. letech, to budilo na mnoze pocity marnosti. Jak jste jim vzdoroval, z čeho jste čerpal radost? Asi se otevírá i téma rodiny, protože pokud vím, vaše dcera je ročník 71, takže jsme v daném čase.
3: Ano, jsme. Já jsem nebyl z těch kluků, kterým padají děvčata k nohám, ale tadyhle ta první Blanka, s tou jsme se seznámili přes jiné děvče, s kterým bydla na koleji, poté, co se vrátila z Anglie, protože mezi prvním a druhým ročníkem anglistiky, kterou studovala, byla v Anglii jako au pair. A zamluvali jsme se do sebe, žili jsme nejprve pod nájmu v tichém údolí. Teď tam, co se točili dva písaři seriál, točili se nám pod oknem. Dcerka Kristýnka byla v kočárku. Štáb, když chodil do práce, tak na ní schránoval. Ahoj, Kristýnko. To je bohužel taky tam, co pan Horníček přišel o svého syna, kterého mu pomohla najít právě moje žena. Tam jsme bydleli, mezi tím jsme postavili s pomocí rodičů dům, byt Jana Šika. To bych si o toho nikdy nepustil, ale no, tátové oba, jenomže víte, co se stalo? Že během 5 měsíců oba tátové zemřeli. Teď to zbylo na mě a na tom, co jsem dokázal zaplatit, nicméně za 2 roky jsme se stěhovali. A k já jsem pak s kamarádem přišel k takovému šikovnému kšeftíku na střední odborové škole, která chtěla cosi excerpovat z deníku práce. My jsme jim to průmyslovým způsobem vyrobili. A za to jsem vám dal v životě tak slušný honorář, že jsem mohl říct ženě, holky, pojedeme na dovolenou. A jeli jsme do Bulharska. A v tom Bulharsku na cestě tou okřídlenou lodí mi na třetí palubě nahoře řekla moje paní, se mnou rozvede. To byla strašlivá věc, která mě úplně dostala do kolen. Já jsem mimořádně zatížen na tu dcerku, s tou jsem chodil i k dětské lékařce, oni mi říkají, tatínku, vy tu holčičku máte tak hezky zabalenou, protože Blanka učila, že ona na jazykové škole a mívala i odpolední frekvence a já tu malou musel vykoupat, dát ji napít, uspat a tak. A jsem pak byl 3 roky sám a pak jsem, to prostě bylo řízení osudu, jsem potkal svou druhou ženu, s kterou jsme se do sebe neuvěřitelně zamilovali, byli jsme spolu téměř 33 let.
2: Vy když na ní vzpomínáte, tak říkáte, že to byla zlatá holka. Čím si tak krásné vyznání zasloužila?
3: Ona byla zaprvé moc hezká, krásná. A za druhý byla dáma, za třetí. My jsme si nemuseli některé věci vůbec říkat, protože platili absolutně samozřejmě. My jsme se taky téměř říkali křestní jmény. Nepamatuju si, že mi říkala Petře. Ona mi říká lásko moje, nebo dušinko moje, já jsem říkal podobně. Měli jsme se opravdu strašně moc rádi. A pak to skončilo na tom, že nejprve po mém lehkém infarktu na sjezdu Lidovců v Plzni a následné operaci 6 koronární bypassu, ona poté řekla, já už přesluhuji rok, půjdu do důchodu, aby se o to mohla starat. A já říkám, ty se o mě stáš pořád, prosím, ne, já půjdu do důchodu. Tak šla, a něco šla do důchodu, tak v zapětí onemocněla. To nebylo všecko, pak další 4 roky podezření na karcinom plic. Teď já jsem s ní obcházel kliniky a vyšetření a těch lékaři mi vysvětlovali, protože mě to zajímalo, že ona pak už byla hodně slabá, protože nakonec se z toho vyvinulo něco úplně jiného, co nemuselo, gynekologická rakovina, ona mi za rok zemřela.
2: Vy když jste ovdověl, tak ten váš smutek byl zjevný i pro lidi, kteří vás znají jenom letmo. Třeba pro mě. Já si to opravdu vybavuji, jak jste chodil smutný a povadlý a bolestivý. Jak jste dokázal ten hluboký žal zvládnout?
3: Takže když mi umřela, to byl strašný skok, byť já jsem věděl, jaká je situace. My jsme chodili celý život do sebe zavěšení. Ale protože já špatně vidím, třeba mi potichu řekla, pozor schod. A najednou mě se stalo, že já jsem skoro spadl po těch schodech do stanice, do foaje, metra. Když jsem neměl toho vedle, který by mi viděl tu oporu, tak. No a já jsem se denně modlil 7 let, aby se mě pán Bůh vzal k sobě, protože ten život pro mě ztratil smysl. No.
2: Jak jste ho našel zpět?
3: O tom já nechci moc mluvit, jestli dovolíte. Prostě z čista jasna jsem potkal porovnání se mnou až příliš mladou, ale velmi krásnou a půvabnou ženu. Poznal jsem na první pohled, že je v tísni, tak jsem mi pomohl. Pak, když už jsme si povídali trošku, tak jsem zjistil, že bych byl špatný člověk, kdybych jí nepomohl víc. Zamlouvali jsme se do sebe. Ten vztah dosud trvá, v co se vyvinul, nevím, ale v každém případě od té doby jsem zase na světě rád. A jak mám ty kolegyně, tak vy všechno poznáte, že jo? Tak. Mám jednu moji strašně oblíbenou politickou moderátorku Helenku Šulcovou. A jednou přijdu a ona říká, že jsi nějaký úplně jiný. Já jsem říkal, nejsem jiný, prosím, že by byl jiný. Já jsi úplně jiný. Tak jsem nic nevyprávěl a ona říká, ty nějaká ženská, víš? A já jsem říkal, je. Ona říká, vokolik. Chtěla vědět ten věkový rozdíl. A když jsem mohl, tak říká, a seš teda frér. Já jsem říkal, to ne, že by byl frér. Já jsem se jí neptal na to, kolik jí je. A v každém případě jí mám rád. No. Takže to je příčina té změny. Každý jsme úplně, abych tak řekl, odinuť. Ale já se říkám, že když ten pán Bůh, přestože to všechno nás nějak své dohromady, tak s náma měl třeba nějaký úmysl. Je to takhle, když se ptáte. No.
2: Děkuju.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je historik, novinář, komentátor Petr Nováček. Jako píšící redaktor nejraději vzpomínáte na léta 1992 až 5, kdy jste působil v Mladé frontě Dnes. Bylo to dobou, atmosférou, lidmi, věkem? Čím to bylo?
1: No, tak zaprvé jsem měl bezvadného kolegu Jirku Leštinu. Zadruhé to bylo tou dobou. My jsme spolu absolvovali třeba komplet československá jednání. Měli jsme vynikající kontakty. Tak vynikající, že už v těch pozdějších jednání nám ty politici posílali vzkazy po ochrance. Takhle jsme pracovali spolu a my jsme pracovali fakt hodně tvrdě. Tehdy nás měl na starosti zástupce posléze šefredaktor Mladé fronty Dnes, nynější šéf Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. Já jsem neměl v životě lepšího šéfa.
0: Vy jste po třech letech změnil štaci, přijal jste nabídku Karla Hvížděli do časopisu Týden, tak já si říkám, jestli se vám už přejídalo to deníkářské tempo, které je skutečně závratné, nebo co vás k tomu vedlo?
1: Ne, to bylo z jiných důvodů. V tom našem oddělení se stal šéfem mladý ambiciozní člověk. My jsme si nesedli, nikdy jsme si to neřekli. Nikdy mezi námi nepadlo křivé slovo. No a jednoho dne jsme tam byli ještě jako křestý a něco jsme si xeruxovali a já jsem dostal nabídku na malý novinářský zájezd do Polska, abychom se seznámili s tím, co to obnáší obmucman a jak funguje, pracuje. To u nás tenkrát byl aktuální téma, ale byly kolem něho politické sváry. A já jsem té instituci fandil, zatímco oni nefandil. Já jsem říkal, já bych mohl jet tam na 3 dny, oni to zaplatí, takže od vás potřebuji, abyste mi zaplatili dráhu. A on s takovým zvláštním jízlivým tónem říká, ty s tím svým ombudsmanem, já nevím. Já jsem říkal, to mi stačí, nikam nejedu. A pak jsem přišel domů a říkám to milence, a říkám, já ti, už mě to nebaví, prostě jo. Já jsem do té práce chodil tak rád, ale posledních pár měsíců chodit tam s tím, že každý den někoho po něčem přesvědču, o z mého hlediska banalitách, samozřejmě mých věcech, anebo že poslouchám určitý hloupý řeči. To mě fakt nebaví, to mám zapotřebí.
0: Tak jste přijal nabídku do časopisu Týden, tam jste se také nezdržel úplně dlouho, protože toto periodikum mezi tím změnilo majitele a s tím i poměry. A tehdy přišel ke slovu Rozhlas, vaše dávná láska. Jaké bylo to první vysílání, ještě si na to pamatujete?
1: Tak zaprvé já jsem se v Týdnu napracoval tak, jak nikdy jinde. Týden tenkrát neměl žádné informační zázemí, minimální, a já jsem psával texty, které měly třeba 15-16 stránek. A začal jsem na tom pondělí pracovat po poradě a ve středu byla jiná porada a vzkázali mi, hele, něco jiného. Já jsem najednou třeba ve středu začal psát Klausův portrét, který jsem odevzdával pátek poledne a psal jsem opravdu jedné v noci. Dneska, když máte u ruky internet, ten jsem neměl samozřejmě, ale to byla Nobel reakce, kde byli prýma lidi, tam jsem byl rád. Ale ten nový majitel si přivedl novou osádku a jeden z těch, který měl udělat pořádek, nám každý večer telefonoval a říkal, v kolika kopích vycházíme, byl to Čech, jo. Nebo říkal, mně napadlo, jaký je rozdíl mezi korektorem a nevím čím, nedalo by se jedno zrušit. No tak jsme říkali, s takovými lidmi nebudeme dělat a 90% reakce odešlo. A já jsem tenkrát externě dělal s Honzou Pokorným Radioforum a oni mi nabízeli zaměstnání s Alexem Píchou. Rozhlas byla odmala moje láska a jak jsem špatně viděl, tak jsem pořád byl u rádia, pořád jsem poslouchal. Na veletrží brněnský jsem stával u PZ-ky, která vystavovala vysílací studio, takže mě jednou vzali dovnitř jako 15-letýho kluka. No a tak jim říkám, ale to já sem nemůžu přijít, protože ten hlas na to nemám a tak dále. A teď se na mě podíval kolega Pokorný a říkám, já to musím říct do slova, ty vole, my tě neberem na hlas, ale na hlavu. A ten druhej dodal, tak hele, zítra je porada ráno, tak po 10. že by si se zastavil, co říkáš.
0: No a jak
1: tím
0: vám,
1: jsem byl zaměstnán.
0: A jak vám ten hlas fungoval, když jste tedy opravdu usedl jako angažovaný rozhlasák do studia?
1: Já už jsem předtím pracoval. Honza k nám vždycky přišel domů s notebookem pro mě španělskou vesnicí a říkal, tak doktore, o čem to zítra bude? A Já jsem říkal, no hele, mě tak napadlo, co by udělat tohle téma, o tom se teď mluví, jak on otevřel notebook a já jsem většinou začal diktovat, on říkal, co bychom tam dali ještě to dálka, to je dobrý nápad. Takhle jsme to za hodinu udělali, on u nás vypil jedno pivo, že jo, Plzeň, a v poledne se vracel do rádia, my bydleli nedaleko od Rozhlavský s Milenkou a bylo hotovo.
0: Vy pořád mluvíte o té intelektuální přípravě, ale mě nějak zajímá ten okamžik práce ve studiu, anebo to pro vás vůbec nebylo důležité, že najednou svítí červená a vy vysíláte?
1: To, znáte to, to člověka přivede do stavu, že i když vám není dobře a nevím co všechno, tak jakási profesionalita z vás vyždíme to poslední. Ten hlavní byl Pokorný jako moderátor. A já jsem tam byl jako spolumoderátor s tím, že když to hosta, respondenta něco vypadlo, tak já jsem mu samozřejmě zasadil ten smrtící úder, pak jsem to poslouchal ty chvíli, zatímco Pokorným si zabýval tím, na co se ptáme dál. Nebo jsem to přebral na chvíli, když to bylo mě blížší téma. No a jinak jako dvojice jsme fungovali asi 9 let. Řada špičkových politiků chodila k nám na radiožurnál jenom na to, že se ptali, kdo to bude dělat. Pokorný Váček, jo, tak to přijdu.
0: Na které události vzpomínáte rád, protože se vám lapidárně řečeno dobře komentovali, protože jste cítil, že jejich obraz můžete posluchačům předat nejenom s tou fundovaností, ale zároveň srozumitelně a navíc třeba s osobitými perličkami, postřehy i tím kýženým humorem.
1: Tohle byly, o čem hovořím, politické rozhovory, to je něco trošku jiného. Komentoval jsem třeba stranické sjezdy, stranická jednání, to já vždycky všechno naživo, víte, jak špatně vidím. Já si nemohu napsat text a krásně ho přečíst, a to nikdy nedokážu. Abyste mohl krásně přečíst text, tak musíte periférně vidět, co je před tím, a abyste příslušně hladce navazovali. Nedokážu to, takže já opravdu všechno, co dělám, dělám z hlavy. Takže nejzajímavější byly věci, které byly spontánní. Na těch sjezdech se dělali všelijaké převraty stejnické, vstupalo to do státní politiky, to pochopitelně. Pak musím se přiznat, já jsem měl prominentní vztahy s Václavem Havlem. On mě nabídl, to jsem ještě nebyl v rozhlase, místo ředitele odboru vnitřní politiky kanceláře prezidenta republiky. Dvakrát mi to nabídl, já to dvakrát odmítl.
0: Proč?
1: Protože jsem nechtěl být státním úředníkem.
0: Chápu.
1: A ne, tam byli mě milí lidé. A mým kolegou, který by měl být na starosti zahraniční politiku, taky měl, byl můj kantor z fakulty, pak hartista, později vyslanec v Londýně, můj nejlepší kamarád, doktor Pavel Zajfta. Všechno hezky, ale já jsem nechtěl tohle vyměnit, i když mě pan prezident hodně přemlouval. To bylo prosím v roce 1993, krátce po ustavení České republiky. Tehdy vznikla takzvaná Amálie, to byly takové ty schůzky známé, a já jsem patřil k těm zakladatelům. Havel, to byl formát. Kdybyste viděli, kolikrát jsme se tam zhádali, jaká tam padala slova, to tady nemůžu opakovat. Ale všecko vždycky v dobrým. Takže já jsem znal takovéhle lidi a lidi z politiky právě z těch sjezdů. On zase znal jiné lidi, takže to, co jsme dělali, tak mělo stát nějakou hlavu a patu a byli v tom informace nejen takové, které si mohl každý přečíst někde v novinách.
0: A když zmiňujete Václava Havla, já odcituji jednu vaši větu. City a pocity patří do ženských časopisů, ale v politické žurnalistice nejsou na místě a v rozhlase veřejné služby nemají už vůbec co dělat. Tak mi vysvětlete, jak jste zvládl komentovat těch 8,5 hodiny ve studiu po úmrtí Václava Havla, ke kterému jste měl tak blízko.
1: To bylo něco hrozného. Něco podobného jsem zažil, když umřel Josef Flux, který jsme se velmi dobře znali, a zavolali mi z televize, jestli bych přišel do Událostí a komentářů. To bylo opravdu hrůzostrašné tedy. Ale co se týče Václava Havla, my jsme dostali tu zprávu asi 20 minut po té, co zemřel. Domluvili jsme s Honzou a s tělejší šéfkou stanice Česko, že začneme vysílat do hodiny. No a pak jsme seděli těch 8,5 hodiny a vysílali. Já jsem měl přitom nemocnici mojí paní, která pak za 3 měsíce umřela, takže ta mě čekala, tam vzkazoval, přijedu, taky jsem tam jel, pak půl devátý večer na jimpku do Motola. No. Bylo to těžké, ale protože jsem věděl, jak na tom Havel byl a měl jsem průběžné zprávy o jeho zdravotním stavu, tak to pro mě nebylo překvapivé. A my jsme s Honzou sesypali to, co jsme věděli. Volali jsme lidem, kteří ho znali. Než jsme se jako dovolali, tak Honza mě zpovídal, protože věděl, že mám různé osobní velmi blízké zážitky, tak abych se o ně podělil. No, bylo to nezapomenutelné vysílání.
0: A který z těch zážitků se vynoří dnes, když vás požádám já o nějakou vzpomínku? Je to zase další odstup let, takže bude to asi ta z nejvýraznějších.
1: No, někdy v roce 1999, řekl bych tak na podzim, si nás zakládali takzvané Amálie, zavolali z Hradu. My jsme se šli zase známé Amálie, což je vilka postavená v lesním stylu v Lánského Bože, asi 8 km od zámku. Tam prezident byl naprosto skleslý člověk. Já věděl od jeho okolí, že tlak, kterému je vystaven od jak Václava Klause, tak Miloše Zemana, a to současně, že je pro ně už neúnosný. A vážně uvažoval o tom, že odstoupí. Tak se nás sezval a chtěl vědět, jaký je náš názor na to, kdyby tak učinil. A teď jsme jeden po druhém ten názor sdělovali. Já jsem mu řekl, pane prezidente, píšete něco o životě v pravdě, kdybyste dospěl do situace, že byste musel něco jiného politicky konat, než jaké jsou vaše zásady, tak pak by nastala ta chvíle, abyste o odstoupení uvažoval. A teď to dospělo ke Karlu Schwarzenbergovi. A on říká, vážený pane prezidente, milý Václave, víš, to je služba, kterou si na sebe vzal. Ty ses nemusel nechat podruhé zvolit, to bylo nedlouho předtím. Ale ty si kandidoval. A my rod s tím máme zkušenosti už 600 let. Museli by to být velmi vážné důvody, zdravotní stav nebo podobná hrůza, aby si z té služby mohl se omluvit. Ale jinak Václavé ze služby se neodchází. Ta se dělá a musí se dokončit. Já si pamatuju na podobné výroky, které jsem tam zažil od moudrých lidí. Pár. Nakonec to skončilo Petra Pidharta, který říkal Václave, kdyby se nás volal a ta chvíle nastala a my dospěli k názoru po 8 hodinách, že odstoupit máš, tak bychom tady asi řekli Tomáši Halíkovi, který má s takovými situacemi na konci cesty, zkušenosti, aby tě ten náš názor odešel nějak přetlumočit. Ale zatím ještě ne. Ale slibujem ti, že když by ta situace nastala, takže se sejdem a určitě ji poctivě proberem.
2: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf Šavle, teď dumej o právu, Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf Šavle, teď dumej o právu, Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf Šavle, teď dumej o právu, Havlíčku Havle.

0: napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, proto ho zavřeli. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
1: Stříbrný vítr.
2: Jitka Novotná a její host
1: na Dvojce.
3: Petr Nováček operativně komentuje vnitropolitické události související s politickými stranami, osobnostmi, s ústavním pořádkem a institucemi, volby všeho druhu, ale co z dalšího. A teď mě zajímá, 30 let už žijeme ve svobodě. Dokázali jsme to podle vás, pane Nováčku, zúročit odpovídajícím způsobem?
4: Ne.
3: My, občané této země?
4: Ne, promiňte, jsem vám do toho skočil. Nedokázali, ale se na druhou stranu, ono se to zpětně dobře mistruje, víte. My jsme řadu věcí dělali poprvé a neměli jsme to kde kopírovat. Každá země má svoje unikátní dějiny, vzory, má své slabé stránky a naopak silnější. A my jsme byli v dějinách zvyklí některými soutěžkami ne se probojovat, ale spíše prokličkovat. Máme černá svědomí, pokud jde o některé historické okamžiky. Máme i chvíle, na něž bychom mohli být hrdí a neumíme to dostatečně dát najevo, protože mimochodem o svých dějinách obecně toho mnoho nevíme. To je jedna věc. A druhá věc, nebyly tady politické zkušenosti. Mě mrzí jiná věc. Já jsem si říkal, když odešla první, druhá, třetí garnitura politiků, těším se na to, až do politiky vstoupí ti, kterým je dneska 30, ti už budou mít vzdělání ze západních univerzit, jiný rozhled, ti vykročí z českého rybníčku, budou povzneseni nad zdejší některé žabomyší spory, jimiž trpěla i československá prvorepubliková politika a dají té naší politice nové, trošku jiný obsah, kromě jiného, také myšlenku. Všimnete si toho, že tenhle stát nemá svou ideu, jako jí mývala první republika za Masaryka.
3: Ano, je to zdroj mého smutku.
4: Tak, mého také. Já jsem po ní dlouho toužil. Byli jsme třeba s Honzou Hartlem takový, a jsme jí furt vyhlíželi, která strana s ní přijde, ale žádná s ní nepřijde, protože dneska už to není potřeba. Dneska stačí dobří marketéři, kteří vám udělají volební kampaň a ta idea to už něco navíc.
3: A nezrodí se čas nových idejí?
4: No, třeba se zrodí, ale v Evropě je tím situace taková, že nové ideje hledá kde kdo. V tom nejsme sami. Ale dokončím tu myšlenku. Ti mladí, kteří už do politiky nastoupili, ti, kteří už mají vzdělání na solidních univerzitách, tak ti jsou někdy noví a zajímaví a zaplať pánbůh za ně, jako kytičky je opatrujme, ale pak jsou mezi nimi také tací, kteří vpluli tady do toho stranického života a osvojili si všechny jeho nešvary a dělají to jinak, jenom trošku třeba inteligentněji. A to je ta nevyužitá možnost. Chce to prostě ještě nějakou dobu. Masaryk chtěl pro tu republiku 50 let, aby si mohla sednout a ona těch 50 let neměla. Tak uvidíme, jak to bude s tou naší. My jsme zatím měli jenom 30.
3: A co byste českým občanům při těch svých celoživotních zkušenostech s politikou i při historické erudici, co byste jim poradil, aby nepouštěli ze zřetele?
4: Hlavně, aby se nechali otrávit. Aby se snažili stále sledovat, kdo jim co říká a přemýšlet o tom, proč jim to říká a co zatím může být. Protože apatie, to je to nejhorší, co může nastat. To, když řeknu, já k volbám nepůjdu a můžou mi blíz všichni na záda, pak jsou všichni stejný. Když přestanou lidé rozlišovat, tak ztratí ochotu se na politice, tedy na správě věcí veřejných, podílet. A tím uvolní cestu politickým šíbrům a obchodníkům, kteří politiku berou jako kšeft, jako něco, kde vymyslíte reklamu, úhledně cokoliv se sbíráte, zabalíte do balíčku, na to napíšete heslo a tím vyhrajete. A to by bylo to největší nebezpečí pro Českou republiku, kdyby se poté, co měla Masaryka a pak měla Havla, kdyby se ocitla mezi státy, které jdou jen dopředu, třeba za ekonomickým efektem a vlastně nevědí, proč to dělají, jaký mají cíl a jaký to všechno má smysl.
3: Takový je finální apel Petra Nováčka, který jako své životní motto uvádí větu, když se člověk snaží a nějaká dobrá duše mu pomůže, dokáže skoro všechno. Tak já vám přeji, ať vás dobré duše nadále drží pevně za ruku. Ostatně i tomu našemu státu by se mohly lecjaké ruce nabídnout. A děkuji vám za milé zastavení. Naschledanou.
4: Já vám moc krát děkuji za pozvání a zdravím posluchače Dvojky, kterou také pilně poslouchám.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
1: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
0: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
1: recepty z kuchařek našich babiček,
0: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Děti Antonína Kaliny.
1: Byl prosinec 2013. V pražské rezidenci velvyslanectví státu Izrael v Praze se odehrála vzpomínková slavnost. Desítky lidí zde vzdali hold někdejšímu politickému vězni koncentračního tábora Buchenwald Antonínu Kalinovi. Muži, který v nelidských podmínkách lágru zachránil zhruba 1000 dětí, malých vězňů. Nejmladšímu byly teprve 3 roky. Do rezidence zavítali i někdejší malí vězni Buchenwaldu. Pavel Kohn z Německa, Alex Moskovic ze Spojených států amerických a Naftali Doro First z Izraele. Byli tu také příbuzní Antonína Kaliny. Izraelský velvyslanec Gary Koren jim předal titul Spravedlivý mezi národy, který byl Antonínu Kalinovi udělen in memoriam v Izraeli. V památníku Yad Vashem v Izraeli se můžeme z dokumentu, který tu dostanete k dispozici, mimo jiné dočíst.
0: Spravedlivý mezi národy je výrazem ocenění lidem nežidovského původu, kteří v době německého nacismu přispěli k záchraně židů. Tento titul uděluje Komise pro rozpoznávání spravedlivých, která byla založena v roce 1963. Jména oceněných jedinců jsou zapsána na zdi cti v zahradě spravedlivých mezi národy v památníku Yad Vashem. Titul Spravedlivý mezi národy získalo přes 24 tisíc osobností nejrůznějších národností. Čechů je něco přes 100. Mezi nimi Antonín Kalina.
1: Ještě před vzpomínaným setkáním na izraelském velvyslanectví jsem zašel k hrobu Antonína Kaliny. Dlouhou dobu jsem tam jen mlčky stál. V mysli mi vyvstávala jedna otázka za druhou. O odvaze i o strachu, o síle i slabosti, o poctivosti a věrnosti. O tom, že člověk nikdy nesmí ztratit naději a hrdost. Jak rád bych se na to všechno i na mnoho jiného tohoto muže, jehož jménož tu na náhrobku, zeptal. Kdo vlastně byl Antonín Kalina? Muž, který na rozdíl od všeobecně známých a právem oceňovaných zachránců Oskara Schindlera či Nikolase Wintona denodenně nasazoval svůj život. Co to bylo za člověka, tolik oceňovaného v mnoha zemích světa a u nás doma takřka neznámého? Mé pátrání začalo tam, kde měl Antonín Kalina své kořeny. Na Moravě, v Třebíči. Je příjemné letní dopoledne a já se právě nacházím v domě jednoho ze synovců Antonína Kaliny, Jaromíra Slavíka. Je tu také bratranec pana Slavíka, Oldřich Kalina. A je zde rovněž sestřenice obou mužů, tedy i jedna z neteří Antonína Kaliny, Naďa Šinoglová. Ta mi ukazuje starou fotografii. Je pořízená na zahradě. Uprostřed na lavičce sedí dva staří lidé. Muž s mohutným knírem. Vedle jeho manželka. Poctivé tváře, ze kterých lze vyčíst, že jejich majitelé prošli tvrdou školou života. Okolo těchto dvou lidí jsou jejich už dospělé děti. Naďa Šinoglová, pro niž byli rodiče Antonína Kaliny, jejimi prarodiči, vypráví.
2: Bábičce cigánka totiž předpovídala, že bude mít tolik dětí, co je měsíců do roka.
3: A to je kdo?
2: To je ta nejmladší. Ta zemřela nejdřív. My, když jsme se sešli v tom domečku, tak to nás byla plná zahrádka a plnej dvůr.
1: A že to užívali ty lidi tenkrát,
3: no? No, ale přitom nikdo nic nedělal, že jo?
2: Dědoušek dělal přištipkařinu jenom, no. Jako švec.
1: V roce 1988 přijal Antonín Kalina v Praze, kde tehdy žil, 2 americké publicistky, Gay Blokovou a Malku Druckerovou. O 4 roky později tyto dámy vydali ve Spojených státech amerických knihu Zachránci. Je věnována několika lidem, kteří v době druhé světové války zachraňovali s nasazením vlastních životů své židovské spoluobčany. Antonínu Kalinovi je tu věnována jedna kapitola. Americké publicistky zapsaly jeho vyprávění.
0: Narodil jsem se jako druhý z 12 dětí. Můj otec byl Švec a šil střevíčky pro baletky. Naše matka byla v domácnosti. Já jsem pracoval na zahradě a naučil jsem se pěstovat stromy a zeleninu.
1: Na zmíněné fotografii stojí Antonín Kalina zcela vzadu. Zaujme už na první pohled. Rozcuchané vlasy, podlouhlý, pohublý obličej. Velké oči, přímý pohled. Tvář dokresluje povahu nesmlouvavého bouřiváka. Opět se obracím na jeho neteř, na Naďuši Noglovou.
4: Jak byste mi ho popsala, toho pana Kalinu?
2: Byl opravdu odvážný, ničeho se nebál a úžasně pracovitý a velmi dobrý syn. Na tatínka a na maminku nedal dopustit.
4: A fyzicky vypadal, jak kdybych to popsala fyzicky?
2: Fešnej.
3: No, tak strejda byl jako pohledný.
2: A hlavně byl takový sporej.
1: Antonín Kalina, narozený 17. února 1902, vyrůstal v Třebíčské čtvrti, které se dnes říká Kočičina. Ve stavení, které mělo pouze jednu velkou místnost. V Kočičině žili tehdy málo majetní, či spíše nemajetní lidé. Přestože Antonín Kalina vychodil pouze základní školu, na studium nemohl mít ani pomyšlení, vyučil se stejně jako jeho otec obuvníkem, ale hodně se vzdělával. Stále ležel v knihách. Četbě věnoval každou volnou chvilku. Kromě toho měl talent na cizí jazyky. Mimochodem, právě jeho jazykové znalosti mu měly později pomoci v čase, kdy byl vězněm nacistických koncentračních táborů. Byl přirozeně inteligentní, s všeobecným rozhledem. Zalistujme v knize Děti Antonína Kaliny.
0: Jaký tehdy ještě před nacistickou okupací mladý Antonín Kalina byl? Pamětníci na něho vzpomínali a dodnes vzpomínají jako na mladíka střední postavy, šlachovitého a svalnatého, o němž bylo známo, že si nikdy nenechá jen tak něco líbit. Působil prý jako člověk, který vůbec neví, co je strach. Velká bída, která provázela jeho dětství a dospívání, ho přivedla do řad levice. Jak jeho otec, tak i on se hned po roce 1921 hlásili k myšlenkám tehdejší komunistické strany. Město Třebíč mělo v tomto směru poněkud specifické postavení. Levice tu měla tradičně silné zastoupení. Příčinou byly zejména právě ekonomické problémy. Jeden příklad. Na počátku hospodářské krize, tedy na přelomu let 1929 až 1930, bylo v Třebíči, kde tehdy žilo na 15 000 obyvatel, téměř 3 000 nezaměstnaných. Jejich počet měl později narůst ještě o více než 1 000. Ekonomicky zadlužené město se později ocitlo v situaci, kdy muselo dát do zástavy například i náměstí, včetně několika ulic.
1: Demonstrace přibývaly. Mezi hlavní organizátory patřil tradičně třebíčský rebel Antonín Kalina. Jenom v roce 1935, jak se mi z dostupných archivních dokumentů podařilo zjistit, bylo na Antonína Kalinu podáno u okresního krajského soudu 38 žalob, hlavně za svolávání nelegálních shromáždění a demonstrací. Antonín Kalina po válce s jistou nadsázkou říkával, že vězení ho zocelilo a dokonale vycvičilo, což ostatně zužitkoval v době německého nacismu. Uměl se o sebe i ve vězení postarat, i když samozřejmě nelze srovnávat vězení v době Československé republiky s věznicemi nacistickými a zejména s nacistickými lágry. Hned po příchodu německých nacistů do naší země je Antonín Kalina zatčen. Jeho neteř mi pověděla.
2: Normálně přijeli ty SSáci a vzali ho tak, jak byl v ty zástěře, tak ho vzali a...
4: Takže to bylo hnedka po tom březnu teda, jo? Když
2: ano,
4: přišli,
2: ano. Proto tam byl tak dlouho.
1: Pro tehdy 37-letého Antonína Kalinu si policisté přišli brzy ráno, 16. března 1939. Bylo to v rámci takzvané akce GITR, mříže. V knize Děti Antonína Kaliny se uvádí.
0: Během prvních dnů bylo zatčeno na 1600 osob. důstojníci, sokolové, příslušníci inteligence, hlavně pak komunisté a socialisté, včetně německých antifašistů. Zatýkala, což se u nás dosud málo ví, česká policie, vázaná smlouvou o spolupráci s německými bezpečnostními složkami, která byla uzavřena už 6. října 1938 a měla za úkol zbavit republiku německých emigrantů a levicově orientovaných lidí.
1: Antonín Kalina putuje do koncentračního tábora Dachau s poznámkou gestapa návrat nežádoucí. Hned první den po příjezdu došlo k následující události. Německý vězeň, podle červeného trojuhelníku našitém na vězeňském oděvu politický vězeň, měl seznámit nově příchozí české vězně s táborovým řádem. Ne všichni však rozuměli německy. Zmíněný vězeň se rozčil a hodil po skupině českých vězňů dřevěnou židli. Antonín Kalina o tom v roce 1988 vyprávěl americkým publicistkám Gay Blokové a Malce Drakerové.
0: Hned jsem potom vězni skočil, chytnu ho pod krkem a říkám, tady házíš věcmi po lidech, kteří ti nerozumí, proč to děláš? Zbledl a pak mi odpověděl, jen počkej, až tady budeš tak dlouho jako já. Tady zapomeneš úplně na všechno, co tě kdysi naučili rodiče a co tě naučili ve škole. A já na to, jestliže to tady přežijeme, tak se tě jednou někdo může zeptat, kolik lidí, že si tu zabil. Zaskočený vězeň se nezmohl na odpor.
1: Dejme opět slovo knize Děti Antonína Kaliny.
0: Už tenkrát si Antonín Kalina získal mezi ostatními vězni autoritu. Nejenom odvahou, ale také tím, že se dobře domluvil německy. Antonín Kalina se tehdy stal nepsaným vůdcem skupiny českých politických vězňů. V Dachau byl Antonín Kalina do září 1939. Odtud putoval do dalšího koncentračního tábora, do Buchenwaldu.
1: Udělíme nyní malý skok v čase. Jak příbuzní Antonína Kaliny přiznávají, celé roky neměli takřka ani tušení o tom, co Antonín Kalina v nacistických koncentrácích prožíval. Takřka vůbec o tom prý po válce nemluvil. Synovec Antonína Kaliny, Jaromír Slavík, mi pověděl.
3: On jenom tak puse o tom mluvil, jo, vždycky s babičkou nebo s otcem, když u nás byl, tak se o tom někdy hodila taková řeč a to, já bych vám to řekl upřímně, mě to taky tak dvakrát nezajímalo. Dneska toho lituje, že jo, protože jsem mohl mít daleko větší přehled o všem.
1: Kalinova neteř Naňa Šinuglová svého bratrance doplňuje.
2: On právě tady tyhle ty, to nám málo kdy řekl. To byly opravdu takový úryvky, jenom takový prostě, že někdy mezi řečí něco takového řekl. No.
1: V Buchenwaldu se Antonín Kalina stal jedním ze členů ilegální podzemní organizace, která v tomto koncentračním táboře působila. Přichází konec 44. roku. Jak postupuje fronta, nacisté evakuují jako nepohodlné svědky vězně mnoha koncentračních táborů na východě, včetně Osvětimi. Začínají pověstné pochody smrti. Jedním z cílů těchto pochodů je také Buchenwald. Dejme opět slovo knize Děti Antonína Kaliny.
0: Antonín Kalina zjistil, že u každého transportu, který dorazil do Buchenwaldu, bylo 20 až 50 dětí. Rozhodl se tyto děti soustředit do jednoho bloku. A tak vznikl dnes již světově proslulý Kinderblock 66 v čele s blokařem Antonínem Kalinou. Představitelé podzemní táborové organizace mu však tento záměr rozmlouvali. Oponenti argumentovali, že pokud židovské děti budou pohromadě, pro nacisty bude pak snadné je hromadně poslat na další pochod smrti. Kalina měl ale svůj plán. Na dveře bloku napsal, že mezi malými vězni je tyfus. Této nemoci se němečtí dozorci velmi báli. V každém případě tehdy v roce 1944 se v Buchenwaldu začal rodit další zázrak. Zázrak, na jehož konci měla být záchrana několika set dětí. Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Malá odbočka v čase. V roce 2010 natočil Američan Steve Moskovic dokumentární film Kinderblock 66 Návrat do Buchenwaldu. Jde o příběh 4 někdejších malých vězňů, kteří se po pochodu smrti ocitli v Buchenwaldu a právě na Kalinově bloku číslo 66. Protagonisty zmíněného filmu jsou otec autora filmu Alex Moskovic, dále Pavel Kohn, Izrael Láco Lazar a Naftali Dürer Fürst. Ten posledně jmenovaný při nedávné návštěvě Bratislavy, kde se v roce 1932 narodil, v televizním studiu TA3 u příležitosti uvedení zmíněného filmu vzpomínal.
5: My jsme se osvědčili do Německa, byl ten pochod smrti, co jsme prežili, a nakonec jsme se dostali do Buchenwaldu spolu s bratom a tam jsme se po krátkém čase dostali do toho dětského bloku 66. Ten blok mal smysl zachránit děti, lebo v Buchenwaldě byla velká podzemná organizace a oni se rozhodli, cítili a věděli, lebo tam bylo malé rádio, že vojna je pomalý nakonec, že chcú zachrániť tie deti, čo prišli smerom z Polska do Nemecka. Väčšinu tých detí sa zachránilo. Ja som bol jeden z tých detí, čo v tom bloku boli. Veliteľ bloku bol jeden český komunista, Antonín Kalina, ktorý nám veľmi pomáhal, ale nie len on sám, boli tam aj Gustav Schiller, doktor Flusser, čo s ním spolupracovali. Tam sme mali aj lepšie podmienky.
1: Naftali Dürer Fürst vzpomněl na jednoho z nejbližších Kalinových spolupracovníků při záchraně ohrožených dětí, pražského medika, pozdějšího známého pražského lékaře Jindřicha Flussera. Byl to právě doktor Jindřich Flusser, který ve svých vzpomínkách zachytil několik konkrétních příběhů o tom, jak Antonín Kalina děti zachraňoval. Jindřich Flusser, co by písař bloku, psal jména nově příchozích malých vězňů tuškou. Když členové táborového výboru zjistili, že se chystají další transporty smrti, tentokrát z Buchenwaldu a navíc složené ze židů a včetně dětí, Flusser na Kalinův příkaz gumoval tak křestní jména, která byla na první pohled židovská. Písař pak tato jména měnil na takzvaně árijská. Příklad. Z Mordechaje byl najednou Gustav. Pak přišel okamžik, kdy k dětskému bloku napochodovalo vojenské komando. Opět zalistujeme v knize o Antonínu Kalinovi.
0: Kde jsou ti tví židé, řve důstojník na Kalinu. Ten stojí v pozoru, v tváři se mu nepohne jediný sval. Tady žádní židé nejsou, říká chladnokrevně. Tady jsou pouze děti, Poláci, Holanďané, Češi, Francouzi. SSák se vstekle ušklíbne, pak se obrátí k vyděšeným chlapcům. Všichni židé předstoupit, vyštěkne. Očima jezdí po jednotlivých tvářích. Čeká. Nikdo z dětí se ani nepohne. Důstojník jde znovu před Kalinu. Hergot, tak kde jsou ti tví židé? To opravdu nevím, odpoví Kalina. Do rána byli na seřadišti transportu, přece jste si je tam sami odvedli. Hned v úterý přímo z Apelplacu lže Kalina, jako když tiskne, a ani v nejmenším nedává na jeho strach. Důstojník je plný vzteku, ale když zjistí, že dokumenty bloku 66 jsou v pořádku, dá pokyn k odchodu. Z vězňů konečně spadnou předchozí minuty napětí a strachu.
1: Jindřich Flusser ve své vzpomínkové knize Život na úvěr, která vyšla péči jeho rodiny, vzpomínal.
0: Děti se mlčky objímají, slzy kreslí klikaté cestičky po ušmudlaných tvářích, až pak vyskakují, tančí, padají si kolem krku, smějí se, vzlikají a každé z nich se Toníka chce dotknout alespoň prstem.
1: To už se fronta přibližuje i k Buchenwaldu. Američtí vojáci jsou blízko. V táboře je čím dál větší chaos. Nacisté se pokoušejí organizovat další transporty smrti. Představitelé podzemní organizace vyhlašují stav rezistence. Znamená to zdržovat transporty stůj co stůj. Táboroví písaři úmyslně zdržují psaní seznamů transportovaných vězňů. Někteří z ohrožených lidí se takzvaně potápějí do nejrůznějších úkrytů. Jeden takový úkryt vykopal přímo pod svým blokem Antonín Kalina. Prvním z obyvatel Kalinova bunkru je bývalý pražský primátor, národně socialistický politik a nyní vězeň, doktor Petr Zenkl. kdysi političtí protivníci, tady kamarádi, které spojilo peklo koncentráku. Jednoho dne, to když je Kalina mimo svůj blok, němečtí vojáci se vniknou a zadržené chlapce ženou k hlavní táborové bráně. Pak se ale stane další zázrak. Před hlavní bránou se najednou objeví Antonín Kalina. Jakoby teď ztratil jakýkoliv put sebezáchovy. Běží rovnou mezi SSáky. Postaví se před velitelé transportu a německy volá. Blok 66 zpátky do malého tábora. Jindřich Flusser později, citován z knihy Život na úvěr, napsal.
0: Když tenkrát Toník přiběhl, byl blok už prázdný. Šel tedy rovnou k bráně. Službu jako raportfírer měl bývalý blokfíra z 39, kde Toník býval zástupcem blokového. Zkusí to, není co ztratit. Řekl jste, že děti z 66 půjdou až naposled spolu s nemocnými z revíru. Tože jsem řekl. Jawohl, Herr Hauptscharführer, slíbil jste to. Raportfírer koukal vyjeveně, střídavě na Toníka a na své maníky. Nakonec máchl rukou. Tak si je vezměte, svoje děti. A jděte s nimi třeba k čertu.
1: Kalinova 660 stále zůstává v táboře. Dětský blok nyní doslova praská ve švech. Děti jsou na plandách, ale také na podlaze, na chodbě, v umyvárně, všude tam, kde je to možné. 11. duben 1945. V té době, to když velká část SS-manů uprchla z tábora, vypukne v Buchenwaldu vzpoura. Antonín Kalina patří mezi její hlavní aktéry. Podle vzpomínek doktora Jindřicha Flussera se mu ozbrojenému sekerou podaří zajmout dva ozbrojené dozorce. A pak už jsou v táboře konečně Američané. Tábor je svobodný. A také Kalinovi děti. Jsou mezi nimi například i pozdější nositelé Nobelovy ceny Elie Wiesel a Imre Kertész. Podle oficiálních údajů bylo zachráněných dětí na 900. Kalina ale zmíněným americkým publicistkám v roce 1988 tvrdil, že jich bylo na 1200. Krátce po osvobození tábora přijíždí sem generál justiční služby doktor Bouslav Ečer. Muž, který si záhy vyslouží přezdívku československý lovec nacistů, do rozhlasového mikrofonu BBC řekne.
6: Časným příchodem amerických osvoboditelů zachránil se v Buchenwaldu přes 20 000 lidí, z toho více než 2600 Čechoslováků. Mnozí ze zachránění jsou však bohužel odsouzeni k smrti, protože ani se zachránit nemůže. A Američané dělají opravdu organizační zázrak. Snížili úmrtnost tak, že za mého pobytu zemřelo jen asi 30 lidí za den, kdežto několik dní umíralo jich někdy až 500 dní. Američané zásobili Buchenwald potravinami a zavedli lékařskou péči v takovém rozsahu, že nutno vzdát jim hluboký dík za vše, co pro buchenwaldské vykonali a dělají.
1: Odhaduje se, že v táboře v letech 1937 až 1945 zahynulo 56 000 lidí. Jaké ale byly poválečné osudy Antonína Kaliny? Dlouhé roky působil jako referent na ministerstvu lehkého průmyslu. Umírá 26. listopadu 1990. Uběhlo dalších 23 let. A pak se odehrála již vzpomínaná slavnost v rezidenci Vyslanectví státu Izrael v Praze, kde příbuzní Antonína Kaliny přijali titul Spravedlivý mezi národy. Český publicista inženýr Milan Dubský v literární stati Splašení koně napsal.
0: Po skončení slavnosti se pak v prostorách kulturního střediska Spojených států amerických uskutečnilo za účasti představitelů velvyslanectví Spojených států v Praze promítání filmu Kinderblock 66. Byla to i jeho česká premiéra. Lidé odcházeli dojati a překvapeni. Zejména cizinci, kteří se promítání filmu zúčastnili, nemohli pochopit, že se o Kalinovi u nás takřka vůbec neví a nemluví.
1: Co je ale nespochybnitelné? K Antonínu Kalinovi se již loni z radosti přihlásilo jeho rodné město Třebíč. Jeden příklad za všechny. Pod záštitou zdejšího starosty doktora Pavla Heřmana a zásluhu aktivity zaměstnanců zdejšího městského kulturního střediska v čele s jeho ředitelkou Jaromírou Hanáčkou, se uskutečnilo slavnostní setkání, jehož jediným a hlavním tématem byla osobnost Antonína Kaliny, muže, jehož čin nemá v dějinách druhé světové války obdoby. Mé pátrání po osudech Antonína Kaliny končí tam, kde začalo. Na pražských Olšanských hřbitovech, u hrobu Antonína Kaliny. Co by asi Antonín Kalina udělal, kdyby se dozvěděl, že je oceněn medailí Spravedlivý mezi národy a že o jeho činu budou s uznáním a také s úctou hovořit i daleko za hranicemi? Kdo ví, jedno je ale zřejmé. Tenhle až do morku kostí poctivý a bytostně hrdý muž nikdy nepovažoval to, co v Buchenwaldu udělal, za hrdinství. Byl už takový. Patřil mezi lidi, kteří do všech důsledků naplňují v dnešním, čím dál sobečtějším a bezohlednějším světě, dávno již zapomenutá slova humanisty velkého doktora z Lambaréne, Alberta Schweitzera. Pokud se rozhodneš někomu pomoci, třeba i za cenu toho, že ti půjde o existenci, o život, neočekávaj žádnou odměnu, natož vděčnost. Musí ti stačit pocit, že jsi udělal správnou věc a že jsi udělal proto, že jsi chtěl, protože jsi nemohl jinak.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se straň.

bál, když s tuškou vešel do sálu.

0: 11 hodin. Zprávy.
1: V Českých Budějovicích hoří propojka plynu, jeden člověk se zranil a agentura Czech Tourism připravila letní turistické tipy na bezbariérové výlety. Bude slunečno během dne, jen přechodně i oblačno a nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu, v zemi plameny dosahují výšky až 5 metrů. Jihočeští hasiči o tom informovali na síti X. Jeden člověk se podle nich při požáru zranil. Policisté evakuovali 2 domy a uzavřeli okolí místa, jak řekl Českému rozhlasu jejich mluvčí Jiří Macner.
2: Policisté a hasiči v Českých Budějovicích uzavřeli ulici Biskupskou a také kus Zátkovo nábřeží. Prosím, tomuto místu se vyhněte. Omezení pravděpodobně bude trvat možná 2-3 hodiny.
1: Hasiči zároveň ochlazují okolí. Na místo dorazila i plynárenská společnost, která přívod plynu uzavře. To nejhorší už mají patrně za sebou hasiči ve Zlíně, kde zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Na místě dohašují poslední ohniska a ochlazují konstrukce. Je tam 6 jednotek hasičů, což je polovina ve srovnání s nocí na dnešek. Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Agentura Czech Tourism zveřejnila nové typy na bezbariérové výlety po Česku. Přehled je určen lidem se zdravotním postižením, seniorům i rodinám z kočárky a je dostupný na turistických portálech agentury. Podle jejího ředitele Františka Reismillera bezbariérových míst v regionech postupně přibývá.
3: Přístupnost nevnímáme jako jednorázovou nabídku, ale jako dlouhodobý závazek. Promítá se do mapování míst, vzdělávání i do toho, jak o cestování mluvíme. Chceme, aby Česko bylo destinací, kde se každý cítí vítán a kde přístupnost není výjimkou, ale samozřejmou součástí kvalitních služeb.
1: Část barokní fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. V přízemí budovy poškodila podlahy, obložení dveří i nábytek. Charita Starý Knín, která ji vlastní, zaplatila za opravu zhruba 1 000 000 korun a žádá lidi o pomoc. Vyhlásila veřejnou sbírku, řekl František Čipera, který práce koordinuje.
4: Jsem ve stavebnictví 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu. Sežralo nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No bylo to teda opravdu tragický, no. Na pláč pomalu. Jo.
1: Faru přitom v roce 2023 kompletně zrekonstruovali za 51 milionů korun. Jak se tam dřevomorka dostala, se neví.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne jen přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území kolem 23 a v 1000 metrech na horách 17, na Šumavě tepleji až 21.
0: Doprava.
1: Výjezd z Prahy po D1 teď komplikuje nehoda 3 aut v levém pruhu kousek za křížením s Pražským okruhem. Počítejte s kolonami. Potom se brzdí na 20. kilometru a pomalu pak jede k omezení na 24. kilometru, tedy na mostě Šmejkalka. Další omezení pak čekejte na stém 28. kilometru. Tady se v koloně zdržíte skoro 30 minut. A v opačném směru jsou za sebou hned 2 omezení na stém 22. kilometru, respektive na stém 19. Nesouvislá kolona je teď asi na 15 minut. To byly zprávy teď Tobogan a Aleš Cibulka.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Krásný den přeji vám všem, kdo jste právě teď na příjmu Dvojky nebo Pohody. Je tady 2. červencová sobota a s ní i první prázdninová repríza. Během letních měsíců si tradičně zopakujeme ty tobogany, které vás v uplynulém čase nejvíce zaujaly. Pokud bych měl vyhlásit díl, o který jste si z loňského roku psali asi nejvíc, je to bezesporu tenhle. Vysílali jsme ho v březnu 2025 z rehabilitačního ústavu v Kladrubech a v hlavních rolích byli Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. Přeju hezký poslech.

0: Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo jste si naladili Český rozhlas Dvojka, vám všem, kteří posloucháte Pohodu v přímém přenosu, tak jako každou sobotu, už 35. rokem začíná Tobogan. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka a tentokrát jsme opět na cestách, minulý týden Ostrava a dnes vás zdravíme přímo z rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Krásné dobré dopoledne, zdravím do hlediště vás všechny, kteří jste z blízkého okolí, anebo vás, kteří se tady právě léčíte. Dobré dopoledne, vítejte v Toboganu. Já bych ten dnešní pořad nazval asi velmi stručně, když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. A to jsme taky dneska udělali. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že dnes v přímém přenosu Toboganu, a doufám, že dáma mi odpustí, že ho představím jako prvního, právě dnes v Toboganu, tady u nás a tady v Kladrubech, muž, který tu právě pobývá, aby se rehabilitoval. Dámy a pánové, pan Alfred Strejček. Děkuji. Frede, tvůj aktuální pocit. Podařilo se, přijeli jsme sem a to, co jsme dlouho domlouvali, je tady. Rozhlas je tu a právě teď nás poslouchá celá Česká republika a nejbližší zahraničí.
1: No, jsme v Kladrubech, což je pro mě místo velikého štěstí a naděje, protože tady do nás napumpují něco, co se snad ani jinde napumpovat do lidských těl nedá. Naději, radost a víru, že se můžeme zlepšit, že jednou ty ruce pohneme o něco lépe, než jsme pohnuli. A jenom když jsme úplně na začátku v Kladrubech, tak chci za sebe moc poděkovat panu řediteli Josefu Hendrichovi, který z tohoto ústavu udělal skutečně světově uznávaný ústav a je také vyhledávaný řadou cizinců. No a kouknuli se do hlediště, vidím vynikající ergoterapeutku Bohunka Peroutková. Dále. Víte, já jsem rád, totiž těmto lidem se normálně nezatleská. Bohunko, někdy po nějaké kůře s vámi otočil se na vás někdo a začal tleskat?
0: Zeptám se rovnou, vy tady sedíte tak skromně, pojďte ke mně. Nebo nemyslím úplně, ale ať můžu za vámi.
2: Nemám co k tomu říct, je mi to velice milé od pana Strejčka.
0: Je to hezký, jak nejste zvyklá mluvit, jak spíš rehabilitujete a ten mikrofon u pusy, to je věc, co?
2: No, vy to umíte dokonale, profík je profík, no.
0: Až se k vám dostanu, budu rád, že se známe. Děkuji za to poděkování a za to popsání tohoto místa. Ještě někdo, koho chceš vyzvihnout?
1: No, já bych tady jmenoval řadu lidí a myslím, že by to akorát stačilo na tu hodinu, která je nám dána. Ale musí jmenovat ještě Marka Maturu, Mirku Sajverovou, Tomáše Adama a dalších. Já ani nevím, kolik je tady vás všech fyzioterapeutů.
0: Ptám se 50? O další?
1: 80.
0: Tak. Děkujeme vám všem.
1: Děkuju.
0: Děkujeme. A je nám ctí, že můžeme vysílat odtud z Kladrub, možná les, kteří teprve zjistíte, že Kladruby to nejsou ty koně, to jsou jiné Kladruby, tohle to jsou ty, které vám dodávají energii. Já jsem šťastný, že jsi s námi dneska, nebo že jsi sebou přivezl do našeho vysílání i svou manželku. A jsem velmi rád, že je tady společně s námi v přímém přenosu Jitka Molavcová.
3: Dobrý den.
0: Jituško, krásné, dobré dopoledne. Tvé aktuální rozpoložení, pro nás je to výjimečná situace pro Tobogán.
3: Já jsem tady jako doma. Jezdím sem pravidelně za mým mužem Alfredem a jezdím sem ráda. A dokonce v tomto kinosále už jsme účinkovali sami dva. Byl to dárek pro sestry, lékaře a tak. Takže my jsme tady tak známí.
0: To je dobře. A ten dárek jsme teď zvětšili tak na všechny rozhlasové posluchače. Jitka Molavcová.
3: Děkuji.
0: Ano, to poklepávání, které slyšíte ze svých rozhlasových přijímačů, to nejsou řemeslníci, kteří by nezodpovědně pracovali. To klepe na svou kytaru Štěpán Rak. Štěpáne, krásné dobré dopoledne. Vítej v Toboganu.
4: Krásné dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
0: Co tvoje aktuální rozpoložení? Co ty v Kladrubech? Byl jsi tu někdy? Jsi tady prvně?
4: Už jsme tady měli s Alfredem koncert. A mám tady z toho úžasný pocit. A připojuju se plně k tomu, co Fred řekl. I když ty lidi osobně neznám, ale vím a vidím to na něm, jakou z toho má radost a jak je to tady báječné. Tak všem gratuluju a za tohohle kluka statečnýho děkuju.
0: Děkujeme i my. Já pozor, teď by to chtělo díky tobě velmi slavnostní fanfáru a fanfára hned z několika důvodů. Předestřu to, že vysíláme z tohoto úžasného nevšedního místa, ale ještě navíc. Někteří přítomní slavili různé půlkulatiny nebo kulatiny, že? Takže ku příkladu třeba přejeme ještě jednou všechno nejlepší k těm neuvěřitelným narozeninám Jitce Molavcové. Jituško, gratulujeme ještě jednou. A pan Rak bude hrát vlastně děkuji. I sám sobě a potěším tě, je o 5 let starší, takže tam už jsou to osmdesátiny, u tebe jsem tak tě neprozradil, kolik ti je.
3: Je to 75.
0: Děkuji, je to venku, ano. Štěpáne, fanfáru.
1: Fanfáry pro Jitušku a pro Freda.

0: tak živě v přímém přenosu Českého rozhlasu. V přímém přenosu toboganu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Jitka Molavcová, Alfred Strejček. Frede, často si na tebe vzpomenu, když tě člověk vidí mluvit s tou úžasnou energií, s tím optimismem v hlase a člověk by si vlastně řekl, kdo jiný by měl být na ten svět naprdnutější, jak je nespravedlivý a jak je to tady hrozivý. Jak to člověk udělá, že byť mu ten osud nebyl až tak úplně příznivě nakloněný, přesto si zachová tu dobrou náladu, ten optimismus a má ho tolik, že ho může i rozdávat?
1: Na to je recept velice jednoduchý. Aby člověka bavil život, aby byl člověk vděčný za úžasné lidi, které jsem měl možnost v životě potkat. Opět bych jmenoval, nebudu tentokrát, jsou tu mé kolegyně, je tu moje kamarádka, která ještě bude mluvit. Myslím si, že kdybych řekl, proč zrovna já, proč já jsem ochrnul, já chudák, k čemu to je, k čemu to je. Já jsem v stavu, v jakém jsem, ale miluju život možná i o to víc a snažím se ještě využít to, co do této chvíle mám, to jest hlas, paměť a tu lásku k životu.
0: A navíc máš krásnou ženu, sympatickou, úžasnou, národem milovanou. Jitko, jak to děláš ty? Taky jsi si v životě zažila svoje rány, přízně, nepřízně, osudu, ale když tě člověk vidí, tak si říká, ta holka má tolik energie, tolik moudra na rozdávání. Dá se tomu nějak poručit?
2: Alešku, děkuju ti. Děkuju za krásná, upřímná slova. Dá se tomu poručit? No, hledat štěstí v sobě, nehledat ho někde okolo. To je jako hledat orlí hnízdo na dně oceánu. Tak hledat to v sobě. A když se setkáš s vzácným člověkem, vzácným Alfredem, tak mě jeho osobnost posiluje. On je opravdu vzácný člověk a má zlatý srdce. On je empatický. To v dnešní době není tak zřejmé, aby lidi byli empatičtí. Já znám lidi, kteří mají empatii cihly a jejich jemnocitem se dá drhnout sporák. Ale Alfred, Alfredku, máš radost.
1: Nesmíš mě rozesmámat, ty no. Co se ze mě ozývá, nevypovídá zrovna o zdraví v tomto ústavu nejlépe. A ústav za to nemůže, za to může.
2: To je pouze přeháňka, která se dostavila včera nebo převčírem, ale tu vyženeme.
0: Je to radost vás sledovat. Frede, ty máš dneska úžasnou šanci i si přát písničky. Máme tady Jitku, Štěpána, cokoliv. Zaspívají ti, co si budeš přát.
1: No, můžu já vyslovit?
0: No samozřejmě, no jistě.
1: Štěpán už předved krátký úryvek svého velkého umění, ale k tomu ještě dále bude mít příležitost. No a já poprosím Jitušku možná o věc, která není obecně známá. Jituška zpívá samozřejmě holčičí písničky a ženské písničky. Ale představte si, že ona si vybrala jednu píseň Karla Gotta a zpívá ji tak. Ale abych chválil dopředu, to by nebylo dobré. Posuďte sami, je to zdvořilý vůdy.
0: Dámy a pánové, v přímém přenosu toboganu Jitka Molavcová a píseň, kterou jsme v dámském podání, v ženském podání ještě neslyšeli, ale pokud Jitka zbořila mýtus, že žena nemůže být komik, zbož no. I ten mýtus, že lze zpívat písně myslím Karla Gotta.
2: Myslím si, že žádná babička tuto píseň v repertoáru nemá.
0: Jitka Molavcová živě v Toboganu na Dvojce a na Pohodě.

0: Jitka Volavcová živě příjmem přenosu Českého rozhlasu. Písnička pro Alfreda Strejčka. Je tady i Štěpán Rak. A vysíláme pro vás v přímém přenosu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech.
1: Splnila jsem přání.
0: Krásně. Děkujeme
1: a
0: velmi. Děkujeme moc. Vlila si energii do hostů tady a samozřejmě i do těch, kteří jsou u rozhlasových přijímačů. Ale já vím, že tady v první řadě sedí další vzácný host a ten má vlastně blízko k tématu, které se prolíná vašimi životy, a to je Jan Amos Komenský. Paní doktorka Markéta Pánková. Krásné dobré dopoledne.
2: Děkuju za pozvání.
0: Paní doktorko, já vám teď položím otázku, teda za ní mě nebudete mít ráda, nebo možná jo, ale víte, co mě by zajímalo? Když se řekne Komenský, leckoho napadne proboha, to je přece 400 let, co tady ten chlap byl. Může to být v něčem ještě aktuální? Je vůbec třeba ho ještě připomínat?
1: No to byste se divil.
0: No.
1: By se divilo spousta lidí, protože právě díky Alfredovi Strejčkovi, Štěpánovi Rakovi, Jitušky Molavcové, my se snažíme toho Komenského myšlenky skutečně protlačit do této společnosti, která si ho možná můžu říct málo váží, protože kolik máme takových hrdinů, statečných lidí, myslitelů, takže ten náš český Komenský se někdy dostává do společnosti jenom, že někdo operační program nazve Jan Amos Komenský, ale málo kdo prosadí jeho myšlenky právě tak, jako my tři, čtyři, kteří víme, kdo Komenský byl. Například vzpomeňme si obecnou poradu o nápravě věcí lidských a Alfred Strejček, Štěpán Rak udělali projekt Vivat Comenius. Ten se dostal do 4 kontinentů světa a měli byste vidět, jaký měli obrovský úspěch, protože Komenský totiž málo kdo ví, že nebyl jenom pedagog, ale byl to i teolog, filozof, přírodovědec, matematik. Takže on tam prosazuje v té obecné poradě, v tom Vivat Comenius, věci, které, to byste žasli, třeba o politicích, co mluví. Možná potom Alfred nám něco řekne. A co se říká potom o labirintu světa a raj srdce. Třeba toto dílo bylo ve světě nejvíce překládané a vytváří taky jakoby výtvarně spousta lidí na to téma labirint světa, protože my jsme teď v labirintu světa. My jsme v labirintu světa a hledáme cestu ke spravedlnosti, k pravdě, k hrdinství, abychom zničili to zlo, nenávist. A to nám něco teďka říká, že? No ale naposled bych chtěla říct, teď pracujeme na novém projektu Štěstí národa. A můžu vám říct, že politicky korektní lidé, třeba my se třeba kolikrát i bojíme to říct, jako co v tom Štěstí národa Komenský píše, abychom byli šťastní. A my teď právě to, už je vydaná knížka, kterou doporučuji přečíst před volbama. Jo, protože tam třeba nám říká, jak se máme chovat, nejenom lidé, ale jako národy k sobě, abychom byli šťastní. A já věřím, že se to dostane brzo i na CDčko a tak dále. A myslím si, že když bychom řekli pár vět z toho, co Komenský nám říká přes ty 400 letí, tak si myslím, že bychom se sakra divili.
0: Já tak moc děkuju za vaše slova a moc se mi líbí obra přečíst, ale ještě před volbama. Děkujeme vám moc. Velmi děkuji, paní doktorka Markéta Pánková. Frede, jak navázat? Co by mohlo následovat po tom Komenském?
3: Ach, to je otázka, Aleši. Ale mě zaujalo, jak jste říkal, v čem je aktuální. Já vám teď řeknu text autentický Komenského a kdybych to neřekl, tak si budete říkat, ten Strejček provokuje, jaký texty to říká. A je to jen a jen Komenský. Je nesporným porušením, že k vládě se stále přibírají lidé chabých mravů, lidé nepevní, nestálí, usilující jen o svůj osobní prospěch. a z toho vyplývá nezbytný důsledek, že většině národů na světě se daří špatně. Poněvadž ti, kteří nám vládnou, nedbají norem. Nýbrž ty normy si překrucují, a to ještě podle toho, jak sami říkají, jak státní zájem vyžaduje. No.
0: Neskutečný. 400 let staré. Fascinující.
3: Komenský, to je tak velké téma, že nemůžu ani odpovědět, zaujal mě, líbil se mi. Komenský už je můj život, je to můj život se Štěpánem Rakem, protože my jsme skutečně objeli svět křížem krážem. My jsme měli 8 jazykových verzí. No, tady musím říct, že těch 8 jazykových verzí jsem měl já. Štěpán měl tu jedinou.
4: Ale já se musel naučit ty narážky.
3: Tam byli, dostávali jsme se do situací, protože ten pořad samozřejmě jsme znali, jenomže jak jsem začal mluvit v cizím jazyku, tak Štěpán často nevěděl, kde jsem v tom textu a nepřišlo to, co bych já býval očekával, ale to nechci, to jsou takové drobty. Ale řeknu vám jednu krásnou věc. Když jsme na jednom z posledních turné po Jižní Americe, kde jsme hráli Brazílii, Uruguay, v Chile a pak jsme přijeli ještě do Mexika, tak já to říkal v tom jazyku té země. A záměrně jsme závěr pořadu dělali v češtině. A my jsme na to měli tu jednu jedinou asi nejkrásnější básničku. A tak si představte, když najednou já jsem začal mluvit česky, tak řada lidí v tom publiku, najednou jsem je viděl, jak udělali. Češi, kteří seděli zatoulaní po celém světě a najednou uslyšeli svůj jazyk a navíc ještě tuto básničku. Cestička k domovu. Znám mě se vin, hezčí je, krásnější než všecky jiné. Douška a šalvě je kolem ní voní, nikde se nechodí tak jako po ní. A kdybych ve světě Bůh ví kam zašel, tu cestu k domovu vždycky bych našel. A kdybych na světě smutně se mýval, na téhle cestičce vždy bych si zpíval.

0: Tak i tohle je Komenský, to k tomu Komenskému patří. Světoběžníkovi.
1: Když tak přemítám, kam se posunout dál u těch velkých men, která by možná mohla zaznít, Jituško, a dívám se na tebe, to je Shakespeare. Shakespeare taky tvoje doména a ten taky zanechal po sobě celou řadu mouder, u kterých to nevypadá, že byly napsány na začátku 17. století.
2: Ano, William Shakespeare... Jemu bylo 30 let, když se Jan Amos Komenský narodil.
1: Aha.
2: A jeho sonet mě tak zaujal, že jsem si ho četla pořád dokola, aniž bych se ho učila, a naučila jsem se ho. Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se chápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič, jak umění je stále služkou mocných, jak hloupost spupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat.
1: Děkuji moc. I trocha Shakespeara v dnešním přímém přenosu. Štěpáne, dívám se teď na tebe. Na začátku fanfára, ale teď další skladba. Ale přeci jenom zeptám se na jednu věc, která je na Štěpánovi zajímavá. Ty budeš letos slavit osmdesátiny, ale vlastně s tím tvým datem narození, když jsme spolu točili před lety 13. komnatu, to není tak jednoduché. Je to tvoje datum narození, anebo úplně přesně ne?
3: No takhle, je to opravdu moje datum narození.
1: Ano.
3: Já moc děkuju paní doktorce Kábové, historičce,
1: ano.
3: Která se postarala tady o to, aby se dopíděla těch análů o tom mém narození. Stálo jí to spoustu práce. A je to potvrzeno, prostě já jsem se narodil 8.8.1945 v Praze.
1: Ano.
3: A moje maminka Vasilina Slivková je skutečně onou biologickou matkou a Štěpán Luťanský biologickým otcem. A můj bratr na Ukrajině žel, už odešel. A mezi těmi mými blízkými byl i Ivan Luťanský, který byl můj bratr. A to jsem se dozvěděl.
1: Kdy ses to dozvěděl?
3: No, to je opravdu nedávno. Až k té osmdesátce.
1: Víš, osmdesátce se dozvěděl, no, kdy se narodil spoustu, a odkud pocházel. Mě to fascinuje.
3: Spoustu věcí. A paní Jindra Navrátilová také se o to stará. Já nestačím žasnout, jakých věcí se teď dopátrávám.
1: Jak se před osmdesátkou dozvědět, kdy jste se narodili? Štěpán Rak, Štěpáne, poprosím tě o skladbu, kterou si pro nás připravil. Co to bude?
3: Tak já mám připraveno mnohé, ale když už jsme zmínili toho Komenského, tak závěr našich pořadů s Alfredem po celém světě vždycky byl Tempus erit quote Komenský. A já chci především teď moc a moc Markétce poděkovat za organizaci přenádherných koncertů, kam se normálně člověk vůbec dostat nemůže. Díky Markétě Pánkové jsme vystupovali v galerii Uffizi ve Florencii a nejen to, ale kvůli nám a našemu Komenskému byl přinesen originál obraz Komenského od Rembrandta a já jsem od toho obrazu seděl metr. Prostě na tohle se nezapomíná. A když jsme zpívali Tempus erit, tak s námi zpívali všichni A když jsme dělali na 400. výročí Komenského, tohle před královskou rodinou v Nardenu, ta královská rodina stála v pozoru a tleskali ve stoje a všichni s námi zpívali Tempus erit. Takže si odejme.
1: Děkuji, víme, jak se máme po písni chovat. Dámy a pánové, Štěpán Drak v přímém přenosu Českého rozhlasu s Jitkou Molavcovou, Alfredem Strejčkem v přímém přenosu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech.

0: Štěpán Rak, Alfred Strejček. V přímém přenosu toboganu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech.
1: Já využívám, Aleši, příležitosti, abych těmto svým dvěma letošním jubilantům každému zvlášť poděkoval. A mám za co. Jituška Molavcová mi ne pomyslně, ale skutečně mi zachránila třikrát život. Byl jsem v situacích, kdy doktor za Jituškou přišel a řekl mi, to, co jste udělalo, pana Strejčka, zachránilo. A to jsou věci, jak se říká, v nouzi poznáš přítele a kamaráda. A Jitka je pro mě až nadzemským andělem, který přinesl do mého života klid. A když jsem v počátku mluvil o radosti ze života, no tak to je moje hlavní živá voda. Je Jituška. No a tobě, Štěpáne, kamaráde drahý, my jsme spolu odehráli nejenom s Komenským více než 1500 představení ve 34 zemích 4 kontinentů. A Štěpán, když jsem ochrnul, tak Štěpán mě od té chvíle začal podporovat. Víte, to je něco k nevyjádření, jaký vděk já k tomuhle klukovi mám přes všechny problémy. On navíc sám teď nese Komenského dál, když já už nemůžu, tak on stále hraje na kytaru, co si složil, ale zároveň říká je pěkně, až na něj trošku žádlím, ale ty texty Komenského on interpretuje opravdu po smyslu a krásně.
2: Frede, já nemám k tomu co říct. Já řeknu jedinou věc. Ty bys dělal to též pro mě a pro ostatní kamarády. Protože víš, ty seš opravdu ten Daryl Standing z toho Jacka Londona, Tuláka po hvězdách. Pouze si vyměnil ty otěže svěrací kazajky za otěže svého onemocnění. Ale i v těch nejtěžších chvílích svého života šíříš ony tři nesmrtelné grácie s Pavlova listu Korinským: víru, naději a lásku. Nemám slov, Frede. Jsi borec.
3: Děkuju moc.
0: A já mám nápad. Říkali jsme, že dneska Freci může vybírat písničky. Jitka je připravená. Její repertoár je rozsáhlý. Co by nám teď mohla zaspívat?
1: Aleši, možná nevíte, my máme spolu jednu společnou věc.
0: Jakou?
1: A to kolikrát jste viděl Hello Dali?
0: 14krát. 14krát Hello Dali s Jitkou Molavcovou, včetně premiéry, předpremiéry. Odehrál Aleši, bych to pospátku, všechny role včetně Dali.
1: Neuražte se.
4: To jsi byl ty.
0: Ten cucák,
1: neuražte se, já ji viděl 15krát.
0: No, je.
1: A na píseň Ono se tam mimo jiný zpívá. No, zpívá, já jsem si to přivlastnil.
4: Chci žít líp, Freddy.
1: Chci žít líp, Freddy. Tak já to beru na sobě, že mi to jako Jituška vzkazuje. A můžu-li poprosit o tu hlavní píseň Hello.
0: Velmi rádi. Ano, objevujeme se v té nádherné restauraci Garden. Po schodech schází, peří na hlavě.
4: Velká scéna.
0: Dali Leviová.
4: Hudebního divadla v Karlíně. 1200 lidí a to hlediště souznělo s jevištěm. Je. 7 šťastných let.
0: A dneska to uvidím po 15. Hello, Dali Molavcová.

jak se máš, Harry? Tak jsem zpět, hele, já se vrátila a vím.

0: Sedá, Gelegerová, Jitka Molavcová, Jituško a dovolíme si květinu od Českého rozhlasu.
1: Děkuju.
0: Polibek ode mě. Jsi úžasná. Jsi úžasná ve všem, ale co děláš. My, co jsme na tobě vyrostli.
1: Nepřeháněj.
0: Je to fakt. Ale když to člověk veme, ten tvůj úžasný...
1: Ale já jsem tvoje dětství.
0: Ale ty jsi dětství nás všech, když to člověk veme od malého televizního kabaretu přes jo-jo, až po Čarodějnici, kterou si dělala, přes Saturnina. Já nevím, co všechno.
1: Děkuji.
0: To všechno je Jitka Molavcová, Melicharová, tolik tváří v jedné herce. Jitko, děkujeme. Děkujeme. Děkujeme
1: za
0: moc.
1: Za pochopení.
0: Ne. Ale já, ať se zeptám kohokoliv, jako kdybych šel do publika a zeptal se na Jitku Molavcovou, na Freda, tady třeba paní je taková sympatická, ta se dojala. Můžu k vám, vy jste tady někde zblízka?
2: Já jsem ze vsi, tady nedaleko.
0: A vy jste se přišla podívat tady na tu trojici, paní, já vás sleduju, vy se bavíte, pláčete, jste úžasná.
2: Já nikoho tak moc neznám z nich.
0: Ano. Tak jste přišla za mnou, nebo jenom jako...
2: Já nemám slov, protože mě to dojímá. Já je všechny miluju.
0: Ano. Dámy a pánové, jenom pro vás, kdo sledujete ulici, Vilma Niklová má dneska zavřeno, protože Jarka Obermajerová je tady s náma. Jarka Obermajerová, Jaruško, děkuji. Pohled na hodiny říká. A teď, protože samozřejmě připraveno je toho tolik, abyste věděli i vy, moji milí účinkující, zvládneme teď krásně píseň a kapela Karmínu. Následovat bude Čapek a ten se přemění ve Vltavu. To všechno stihneme, dáli pánbu a časové znamení před poledními zvony. Dámy a pánové, Jitka Molavcová, Alfred Strejček.
3: Měli bychom říct, že toto je píseň z 11. století, v latině originál In Taberna, s neuvěřitelně nádherným českým textem Pavla Jurkoviče. V hospodě, když se dáváme, i ze smrti špundus máme, hraje naše potěšení, trudný život v štěstí mění. Peníz padá do šenkýře, co se děje v téhle díře? Jaké řády tady platí, to vám řeknem lidé zlatí. Pije se i hazard hraje, nejsme z laciného kraje. Prohry my se nebojíme, i když na zí odcházíme. Jindy jiným šaty s vlečem, nebo v pytli tělo vlečem. Bakchus tyhle hody strojí, radost nezná, kdo se bojí.
1: Prozit!
3: Pije pán a pije paní, voják, klerik, kníže, maník. Pije dáma, pije služka, pije on i jeho družka. Pije lenoch, pije hbitý, pije hladový i sytý. Pije

0: pardon, promiňte.
1: Ne, my můžeme pokračovat.
0: Blažení se opijíme, hodně pijem, málo jíme. Tak nás mnozí pomlouvají, oni v pekle, my jsme v ráji. Oni mřou a my jsme živí. Oni zlí, my spravedliví.
1: Ať se smaží ve své píše, ne o nich, o nás se píše. Bibo.

0: Nazdraví!
1: Jitka Molavcová, Alfred Strejček. Já musím říct, že vidím tu nádheru, tu úžasnou nádheru, kterou dokáže jenom rozhlas, náš 102letý rozhlas, že se sebereme, vezmeme kluky techniky, přenosový vůz a přijedeme někam, kamkoliv na světě, tam to postavíme, je tady pár mikrofonů a v tuhle chvíli nás poslouchají desetitisíce, statisíce posluchačů. To je přece fascinující. To člověka až mrazí, co dneska jde a přijedeme za váma a vy máte šanci rozesít díky rozhlasu, rozhlásit to dobro k našim posluchačům. A já za to moc děkuju. Za to přijetí tady v rehabilitačním ústavu v Kladrube. Dámy a pánové, děkuji. Na závěr si pro vás, mý dnešní, já ani nebudu říkat hosté, my jsme tady hosté, přijeli jsme sem za vámi, připravili, já nebudu říkat, co to je, to uvidíte za malou chvíli, jak jsem říkal, kombinace Karla Čapka, kombinace Bedřicha Smetany, ale ještě předtím mi dovolte ještě jednou poděkovat rehabilitačnímu ústavu v Kladrubech. Pane řediteli, mávám na vás nahoru, děkujeme, děkujeme za vlídné přijetí tady u vás. Já doufám, že vy, kteří jste za námi přišli, jste nepřišli o nějakou rehabilitaci, maximálně vám ji šoupli a bude pokračovat později. Mějte se krásně. Dnes se s vámi loučí Štěpán Rak. Jsem šťastný, že tu byla Jitka Molavcová. Dámy a pánové, pan Alfred Strejček. Hrdina dnešního dne. Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a utichám. A tohle si vychutnejte předpoledne.
2: Karel Čapek, modlitba za pravdu. Pane, který jsi stvořil národy a všem si vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího. Lži, lži, která podporuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a hloubí mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nepřeklenou. Jak se bude vyvíjet Evropa, obluzena tolika nenávistnými lžemi? Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik opovržení, tolik nadávek a vzteků? Copak si snad někdo myslí, že tento stav ducha má a může zůstat zde na věčnost? To si snad soused má stále ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil ránu? Jak je zraňována duše našeho národa. Jak tohle se má někdy odpustit nebo vyléčit. Ale Tomáš Garrigue Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova. Slova zásadní. Pravda vítězí. S tím heslem můžeme jít do boje. Ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži si budou moci lidé a národy podat ruce, ať už mluví jazykem jakýmkoliv. Bože, vrať světu pravdou.

0: všechno vešlo. Nám se to tam všechno vešlo. A dokonce i s nášupem. Když jsme mluvili o těch velkých jménech, co třeba Voskovec, Verich a Ježek. Jitko, neměl bys tam shodou okolností něco v repertoáru? Mistři zvuku ve voze, neměli byste shodou okolností hudební podklad?
1: Já mám shodou okolností v repertoáru píseň, kterou
0: náhoda.
1: Jsem zpívala jako osmiletá holčička s maminkou v kuchyni. Zaspíváme si ji všichni. Já myslím, že ji budete znát. To je ta o tom Ezopovi. Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechá

0: Děkuju. Hodně štěstí.
1: Milí posluchači, milí příznivci toboganu, příští sobotu si připomeneme díl, ve kterém své kulatiny slavila Simona Stašová. Blahopřát jí v dubnu loňského roku přišli Miroslav Ecler, Otakar Brousek a Michal Horák. Tak se na vás těším. Od mikrofonu se za celý tým toboganu loučí a hezké léto přeje i nadále Aleš Cibulka.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Lucy trpí záhadnou nemocí.
4: Slečna patrně ztratila velké množství krve. Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
5: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
2: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
6: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
3: Hrabě Drákula.
2: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
3: V neděli ve 20 hodin
2: na dvojce.
7: A věžní hodiny nám teď ohlásí poledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Námořník Tom bydlel v domku na břehu moře spolu s barevným papouškem Frederikem a želvou Elvírou. Jednoho dne přinesl Tom domů opuštěné zrzavé koťátko. Dostalo jméno Lízátko. Právě tak začíná dnešní stejnojmenná pohádka Jarmily Konrádové Lízátko z roku 1976. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Na břehu Mořského zálivu v malém domku s rákosovou střechou bydleli tři kamarádi. Tom, starý námořník, co kdysi objel skoro celý svět, barevný papoušek Frederik a rozvážná želva Elvíra. Moře jim šplouchalo skoro až na zahrádku. Dvůr měli vydlážděný mušličkami a slaný větřík jim broukal rákosové písničky. Nic jim ke štěstí nechybělo a tak si každou chvíli taky zaspívali.
1: Bydlíme v domku na břehu moře,
2: Frederik,
3: Tom
1: a Elvíra. Jsme tady spolu a je nám dobře,
2: Frederik,
3: Tom
1: a Elvíra.

0: spolu krásně a že náš dům je náš hrad. Náš dům je náš hrad.
1: Opravdu jim bylo moc dobře. Tom pletl košíky z rákosí a v lahvích od limonád skládal ze sirek malinkaté koráby, docela jako opravdové. Elvíra byla znamenitá kuchařka a tak vařila každý den nějakou pochoutku. A Frederik jim oběma pomáhal. Elvíře míchal líšku, Tomovi podával z krabičky sirky a pořád k tomu breptal.
0: Bydlíme v domku na břehu moře,
2: Frederik, Tom
0: a Elvíra. Jsme tady spolu a je nám dobře,
2: Frederik.

0: všechno stalo dnes a co se zítra stane snad.
1: Dříve než jdem večer spát, můžeme si povídat, co se stalo dnes a co se stane snad.
2: Když Tom napletl dost košíků a v lahvích naskládal hodně korábů, sedl do loďky a vydal se do města na druhé straně zálivu. Tam zboží prodal a zpátky se vrátil se zásobami jídla, lahvem limonád a spoustou syrek. Želva a Papoušek na něj pokaždé netrpělivě čekali.
3: Jen aby se Tomovi něco nestalo. Može dneska hrozně burácí, to my Papoušci poznáme. Už aby byl zpátky.
4: Až přijde, kde bude mít Bůh tičky zešo do...
3: Porád, pomalu mluvíš, pomalu lezeš, pomalu vaříš, Elvíro. Koukej, šodo se ti připaluje. To by žádnému Papouškovi tak živo nestalo.
4: Tak se neví, táhu já radši mi pomoc, Frederiku.
3: Ukáž, dej sem tu vařečku. Jeden mích a druhej mích a už to sviští po kastrolu.
4: Kroky. Jo.
3: Tom se vrací.
5: Tak jsem tady, kamarádi. Dobrý den.
3: Dobrý den, nazdar, Tome. Co nám neseš?
4: Měl jsi doufám dobrou cestu.
5: Dík, Elvíro, dobrou. Frederiku, uklid balíčky. Pro tebe jsou tam slané buráky.
3: Je buráky.
5: Pro Elvíru čerstvý salát.
3: Je. Yeah.
5: A teď se podívejte, co jsem přinesl v košíku. Vlastně koho?
6: No, ukaž se. Pojď ven.
7: Dobrý den.
4: No ne.
3: Kotě, a jaký mrňavý.
5: Malinký, nazezlej kocourek. Našel jsem ho na břehu zálivu. Byl celý vyhladovělý a docela sám.
4: Ta diemíska se šodo. Vezmi si je moc výži v ne.
7: To se jí. A to je pro mě.
4: Jak mu chutná.
3: Jak se olízuje. To je ale lízátko.
5: Teď se už se nebojíš, kocourku.
7: To bylo dobrý, to šo.
4: Do.
5: Tak a teď nám pověz, jak se jmenuješ.
7: Já nevím.
5: O lidi, přece víš, jak ti říkají.
7: Mně nikdo neříká nijak, já nikoho nemám.
5: A to jsi na světě docela sám?
7: No, docela. Ztratil jsem se, když jsem byl úplně malej a pak už jsem nikdy nikoho nenašel.
4: Tu máš ještě trochu šodoábu chtičky.
7: Je.
5: No, jen se pořádně najez. A víš co? Když ti tak chutná, co kdybychom ti říkali lízátko?
7: Lízátko, to je ale krásné. A kdybych měl jméno, to už bych nebyl jen nějaké opuštěné kotě, že ne?
5: No to by, že ne. To víš, lízátko.
3: Lízátko.
4: Lízátečko.
7: Frederiku, Tome, Elvíro.
5: Jméno bychom měli a teď už pojď spát. Sotva pleteš pacíčkama.
7: Tady budu spát. V posteli. Mně se u vás tak líbí. A vůbec se nebojím. Nevadí ti, že mám zrzavé fleky. Lízátko, to je ale krásný jméno, viď? A ty jsi Tom. A já.
5: Usnul. Chudinka. No tak, co mu říkáte, kamarádi?
3: Docela legrační zrzek.
4: Já si
3: Jak rychle slízal to šodo. No,
5: počkej, nech Elvíru domluvit, Frederiku.
4: Já jsem chtěla jen říct, že by snad mohl stát známý, Tome. Já se o něj budu starat.
5: Jsi hodná želva, Elvíro. Já si to taky myslím.
3: Já jsem prohl. Pššt, já jsem prohl.
5: Tak dobře, tak platí. Zůstane u nás.

0: A tak od toho dne bydleli v Rákosovém domku čtyři. Lízátko si rychle zvykl, leda co se naučil, trochu stloustl a trochu povyrostl a kožíček s nazrzlými fleky se mu heboučce leskl. Pomáhal Elvíře ochutnávat všechno, co vařila, a po večeři vždycky ještě vylízal talířky a kastroly, takže se už vůbec nemuseli zdržovat s nádobím. A bylo jim ve čtyřech ještě veselý.
1: Bydlíme v domku na břehu moře, Frederik
2: Dom
1: a Elvíra
3: a Lízátko.
1: Jsme tady spolu a je nám dobře, Frederik
2: Dom
1: a Elvíra
3: a Lízátko.

0: plăcut, Neizica. Și...
1: Dal bych víc cukru, Elvíro, a hlavně hodně čokolády.
2: Lizátko, Lizátko, koukni, jaký Tom postavil nádherný koráb. A já jsem mu podával všechny sýrky.
1: Tome, to je krásná loď.
2: No a ze sýrek.
1: Na takové si sloužil.
3: Přesně na takové. Jo, to byly časy tehdy na moři, protože moře, moře, Lizátko, to je ta nejkrásnější věc na světě. Škoda, že ty z něj máš strach.
1: Tak mi aspoň povídej, jak jsi byl námořník. Povídej, Tome.
3: Ale vždyť to všechno znáš, Lizátko. Vyprájel jsem ti to nejmíň stokrát.
1: Ale tak ještě jednou, Tome. Tome, jo?
3: No, tak dobrá. A o čem vlastně mám povídat?
1: Já mám nejradši to o pirátech.
3: O pirátech? Jo, to bylo tenkrát. Tichým oceánu, kterýmu se taky říká Pacifik. Zaslechli jsme náhle strašnou zděloránu, že se toho lekl každý námořník. Piráti se s námi nelítostně byli. Po celé dva týdny bitva zuřila. Nakonec jsme přece slavně zvítězili. Naše loď se domů šťastně vrátila.
2: A Fredrik tam tenkrát v bitvě velel.
1: Ach, Tome, to bylo napínavý. A povídej ještě o tom uragánu.
3: Aha, o uragánu. Jo, to tenkrát zůřil silný uragán, který nás nal mořem rychlosti zmil, až k nebi se zvedal temný oceán, jak potvrdí každý, kdo tam se mnou byl. Loď se kymá celá nahoru a dolů. Po celé dva týdny uragán nás hnal. Nakonec nás dohnal k severnímu polu.

0: Erik v tom uragánu klidně poletoval.
1: Piráti a uragány a dobrodružství, to je život. Jenom já tady sedím v kuchyni a olizuju kaši. Lízátko. To bude možná tím, že jste mi nevybrali správné jméno. Co pak nějaký lízátko může prožít dobrodružství? Ale kdybych se jmenoval jinak...
2: Hele. Moc si vymýšlíš, lízátko. Vždyť nechceš sednout ani do Tomova člunu.
1: Tobě se to řekne. Kdybych uměl aspoň trochu plavat, ale když to moře je tak mokré...
3: I ty suchozemské kotě. No, námořník z tebe jak živo nebude.
1: Nebude. Kde pak?

0: Iza, tko, stavej, ne, chceš kousek koláče?
1: Je, Elvíro, kde je Tom?
2: Léno, chlízátko, všechno prospí, koťátko. To bys viděl, jak se na lodích časně vstává. A Tom jel už dávno do města. Poletím mu na pohoti.
1: Ty se tak máš, Frederiku. Umíš lítat, byl jsi na moři.
2: Na všech mořích.
1: Ale Frederiku, řekni, nebál ses tenkrát těch pirátů?
2: Já a bátce, je vidět, že neznáš papoušky. Piráti se náhodou báli mě.
0: Ty se pořád jen vytahuješ, Frederiku. A chudáka Líza tka celého popleteš.
1: Mě to náhodou zajímá, Elvíro. A z toho uragánu, z toho jsi taky neměl strach?
2: Strach? My papouškové strach prostě neznáme.
1: To já bych se asi bál.
2: Tak zůstaň v kuchyni a cucej cukroví. Já letím za Tomem. Ahoj.
1: A je pryč. Jenom já sedím zase doma.
0: Nic si z toho nedělej, Lízátko. Já taky nikam nelítám. Vezmi si jahodový koláč a počkej na břehu na Toma. Já zatím zadělám na buchtičky. Ano?
1: Koláč, koláč, jenže já nechci koláč. Já chci dobrodružství. Nechci už koláč jahodový, já bych si přál být námořník, nemyslet pořád na cukroví, plout jako Tom a Frederik. Moře mi mokře smáčí tlapky, moc rád bych vyplul.

0: A přece chtěl bych něco zažít, být opravdový námořník, tak aby si mě mohli vážit statečný Tom a Frederik.
1: Lízatko, pojď mi zamíchat šodo.
2: A ne. Už žádné šodo. Budu hrdina. Pojedu Tomovi naproti. Zkusím to aspoň v gumovém člunu. Hop.
3: Je. To se to houpe. Je. A prout mě odnáší. Já nechci, ne. Tome, pomoc. Elvíro.
1: Co se děje? Sátko. Stav.
3: Ne, já nemůžu, Elvíro. Tak, nemůžu.
1: Tak vyskoč člunu.
3: Pomoc. Je. Neumím plavat a nese mě.
1: Je pryč.

0: Elvíro, to už se vrací, ale... Co je ti? Spálila si něco?
1: Co pak je? Proč pláčeš, Elvíro? Kde je lízátko?
2: Na moři.
1: Na moři?
2: Skočil do gumového člunu a najednou byl pryč. Proud ho odnesl.
1: Do gumového člunu?
2: Ano.
1: Do toho maličkého červeného gumového člunu?
2: Jo.
1: Vždyť nemá ani vesla.
0: Lízátko stejně neumí veslovat a plavat taky ne.
1: Musím rychle za ním. Frederiku, ty popluješ se mnou.
0: Jo.
1: Elvíro, připrav nám nějaké zásoby a soudek s pitnou vodou. Budeme na moři možná kolik týdnů.
0: Zachráníme ho.
1: Musíme ho najít. Frederiku, dalekohled. A námořní mapu.
0: Rozkaz, kapitáne.
2: Da. Kdy jsou konzervy? Já bych je lasva.
1: Ne, Elvíro, ty musíš počkat tady. Jestli se lízátko přece vrátí, bude jistě hladový a unavený a bude tě potřebovat.
0: Tady jsou mapy, kapitáne. Zhůru na záchranou výpravu.
1: Snad to ta stará bárka ještě vydrží. A my taky, viď?
0: Podejď.
1: Tak, nashledanou, Elvíro.
0: Ahoj.
2: A já se tak těšila, jak budeme jíst buchtičky.

0: Lízátko za ním plul po moři, oči strachem vykulené jako žluté lampičky a srst zježenou. Křečovitě zatínal drápky do okraje člunu a každou chvíli prskal, jak mu voda cákala na nos nebo do uší. A to nejhorší teprve přišlo. Nebe se zatáhlo, zvedl se vítr a moře zahučelo. Bouře. Blesky se křižovaly. Vlny se s rachotem zvedaly do ohromné výše a zase padaly dolů a na jejich hřbetech se kymácel maličký červený člun, v kterém se krčil a třásl úplně promoklý a prosolený lízátko. Až konečně se bouře trochu utišila a kocourek zaslechl strašlivé, chraptivé hlasy.
1: Na vratě barce piráti mořem se plouží sem a tam, sem a tam, sem a tam.

0: Позор, пані піраті! Червоний шлюн на правому боку. Випадає, що і праздний. Що з ним, капітане?
1: Єн го витягнете, що гдиби там пшеце єн був кусок злата.
0: Праздний. Jenom na dně nějaký chlupatý mokrý hadr.
2: Au, au, táte mě za ocásek.
0: U všech prohnilých ráhen, kocour, kotě na širém moři. Co s ním uděláme, kapitáne?
1: Brr, místo zlata mokrý kocour. Hoďte ho zpátky do moře.
2: Ne.
1: Ale bez člunu, ten si necháme.
2: Ne, ne, neházejte mě tam, já neumím plavat.
1: Jen ho tam hoďte. Co s ním na pirátské lodi?
2: Ne.
0: Počkej chvíli, kapitáne. Plavčí včera spadl do sudu s rumem. Mohl by zatím místo něj drhnout palubu.
1: Palubu říkáš? Tak ať vyfasuje rejžák a začne. Ale jen do té doby, než se z toho plavčík vylíže. Nejsme žádná zoologická zahrada.
0: Tak do práce, kocouřisko. Ať se všechno jen blíží. A my si zatím hodíme vrchcáby.
1: Jsou postrach moří piráti a kruče přepadají lodi. Co jednou vezmou, nevrátí a berou všechno, co se hodí.
2: Jestli takhle vypadá dobrodružství, tlapky už mám celé rozlámané. Tu palubu snad nikdy nevydrhnu. Sotva jsem hotov na jednom konci už, abych začal na druhém. Piráti se vůbec nepřezouvají a ještě k tomu plivou na podlahu. Ach, já stokrát přenešťastný lízátko.
3: Když chrábnou kořist piráti chraplavým sborem, zpívají, zpívají, zpívají, že se už nikdy nevrátí a dál se mořem.

už 4 dny tady drhnu a loď je čím dál špinavější. Ani teď v noci si nemůžu odpočinout. Ach, když si vzpomenu na Toma a na náš domek s rákosovou střechou. A ještě k tomu jsem se doslechl, že se plavčík uzdravuje. Zítra prý mu vrátím rejžák a pak...

0: Pak, co to tu slyším uprostřed oceánu? Jako by někdo plakal. Hej, kdo pak je to?
1: To jsem, prosím, já, kocourek Lízátko.
0: A co se ti stalo, že tak naříkáš?
1: Já, ale kdo je to? Nikoho nevidím.
0: Tady, na levém boku, ve vodě.
1: Je, ty jsi ale velká ryba.
0: Já jsem velryba, kocourku, víš? A abych pravdu řekla, živého kocoura vidím dnes poprvé.
1: Však my taky na moře moc nepřijdeme. To jenom já. A stejně dlouho živý nebudu. Zítra mě piráti hodí do moře.
0: Podívejme. Takového malého chudáčka hodit do moře, to se jim tedy překazí.
1: Jo, jo, překazí. Piráti můžou všechno, mají tělo.
0: A to se ještě ukáže, kdo tady na moři může všechno. Abys věděl, nemám piráty ráda a vůbec žádné námořníky. Všude se cpou s těmi svými koráby a kocápkami, nadělají rámusu a jenom plaší menší ryby. Podle mě nemají na moři co dělat. No tak, už konečně zahoď ten špinavý kartáč a skoč mi na hřbet.
1: Ale jestli se piráti probudí?
0: No tak, hop!
1: Tak, dobře. Hop!
2: Hej, páni piráti, toto se jako tě nám prchá.
3: Hola, chyčte ho.
1: Velrybo, velrybo, oni nás uloví.
0: Uloví? Ha, tak se podívej. Mrsknu takhle ocasem. Na jednu stranu.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Loď se potáp.
0: A na druhou stranu.
2: Přepadení. Zachraňujte sudy sudomem. Potápíme se.
0: A teď rychle pryč, ať si tady dělají, co chtějí. Drž se pevně za ploutev.

0: Tak co? Už je ti líp?
1: Slunce už mi zahřálo kožíšek a moře už jen tak hezky šplouchá. Víš, velrybo, že se ani tak moc nebojím.
0: No, pořeď by se zbál. Udělám z tebe mořskou kočku, jakou neviděl svět.
1: Mořskou kočku? To nevím. Ale velrybo, kam pak já se tady vůbec poděju? Přece ti nemůžu věčně sedět na hřbetě.
0: Nic se neboj, mrňátko. Zavezu tě na nejhezčí místo na světě.
1: Na nejhezčí místo? Kde to je?
0: No, jen se dobře dívej. Už tam budem.
1: Ostrov. Docela maličkatý ostrov. A jakou má krásnou růžovou barvu.
0: No, to je korálový ostrov, lízátko. Je celý z růžových korálků.
1: A uprostřed roste jeden jediný strom.
0: To je kokosová palma. A podívejme, už nás vítají sardinky.
2: Ahoj, tato velryba.
3: Velrybo, dobrý den.
2: Vítáme.
0: Buďte zdraví, děti, buďte zdraví. Jestli pak jste tady byli hodné.
2: Byli, ale sardinka Máňa nejedla přesunda.
0: Ale Máňo, to mě na tebe mrzí. No a cvičili jste nějaký nový plavecký styl?
3: Ano, teto, cvičili. A sardinka Fifinka se naučila krásně vyskakovat nad hladinu.
0: To ráda slyším, Fifinko. A kde pak máte Pepiho?
2: Delfíne Pepi.
3: Pane učiteli.
4: Vítám tě z cest, velrybo. Cvičili jsme celý den plavání na jednu ploutev. A šlo to znamenitě.
0: Dobrá, Delfíne. A teď, když vás tu mám všechny pohromadě, musím vás představit. Přivezla jsem vám přírůstek.
1: Dobrý den, ryby.
0: To je kocourek Lízátko. Nemá chudák s mořem vůbec žádné zkušenosti. Musíme ho teprve všechno naučit. Tohle je delfín Pepi. A tohle sardinky, Lízátko. Doufám, že z vás budou kamarádi.
3: Ahoj, Lízátko.
2: Pojď si s námi hrát.
0: Počkejte, děti. Nechte ho vydechnout. A vůbec, nejdřív si musí dát trošku kokosového mléka, aby se posilnil.
2: Tak skoč na břeh, Lízátko.
3: To mi neumíme.
2: Pod palmou je plno ořechů.
1: To je ale nádhera mít pod tlapkama zase jednou pevnou zem. A tohle je kokos?
0: No, myslím, že ti bude chutnat, Lízátko.
1: No je. U pirátů bylo jenom strašně slané maso a tvrdé suchary a rum. A to já nerad.
0: Tak a je čas začít s výcvikem. Když chceš žít na ostrově, Lízátko, musíš se rozhodně naučit plavat.
1: Plavat? Ale to pro nás kocourky není tak jednoduché, velrybo, to asi nepůjde.
0: No, máš náhodou štěstí. Delfín Pepi je totiž zkoušený učitel veškerého plavání a vší plavby.
4: Nejlepší učitel, velrybo, prosím, nejlepší.

0: так. Tak, Pepi, ujmi se ho.
1: Ale já dneska ještě ne, až zítra, radši až zítra.
2: Jen se neboj, Líza,
3: koukej, vidíte to lehko.
2: Ale jak já plavu a podívej, Pepinka.
4: Žádné strachy, Lízátko. Delfín Pepi naučí plavat každého. Hezky se nadechnout a raz a dva. Nemluv. A splývat dva, tři a pomalu a hezky. No vidíš, jak to jde.
1: Je, já plavu.
0: Tak co, Pepi? Udělal Lízátko v poslední době nějaké výrazné pokroky?
4: U mě velrybo dělá pokroky každý. A Lízátko je navíc přirozený plavecký talent. A ne, chce to ještě trochu víc zabírat zadníma nožkama.
2: Lízátko, pojď si s námi hrát na honěnou.
1: Máňa má babu. Pozor, Titinko, pozor.
0: Jak se pozor. Tak na ty děti dívám. Opravdu z nich mám radost.
4: Bude z nich výborné plavecké družstvo.
1: Velrybo, udělej nám fontánu. Chceme se osprchovat.
2: Fontánu.
0: Dobře. Jenom mi moc nedupejte po levé lopatce. Jak mě tam píchá.
1: Je, to je prýma sprcha. A teď hop do vody.
4: Lízátko má skutečně dobrý styl. A skoky po čumáku se mu daří skvěle.
1: Já rád skáču do vody.
0: Tak vidíš, jak jsi u nás zvykl. A že se ti tu líbí.
1: Líbí, velrybo. Moc se mi tu líbí.

břehu vidím sardinky, jak si tam hrajou nahoněnou na korálovém ostrově.

0: kokosu, velikou ořechovou misku. Potom se stočit do klubka a trochu usnout v teplém písku na korálovém ostrově. Je se prostě růžově.
1: Je, tyto velrybo, on brečí.
2: Copak? Copak je lízátko?
3: Je, stalo se ti něco?
4: Když já jsem si vzpomněl na Toma a na Elvíru a na Frederika. Mně se po nich moc stejská.
1: Ty s námi nejsi rád, lízátko.
4: Ale jo, já vás mám moc rád a ostrov taky, ale když já bych chtěl být zase doma.
3: No, tak nepláč, lízátko. Naučím tě z brusu nový styl. He?
4: Jo, kdybyste věděli, když mě Tom drbal za uchem. A v kuchyni to vonělo, když Elvíra vařila a Frederik pořád něco breptal. A teď už je nikdy neuvidím.
1: Nebreč. Pojď, já ti dám lasku.
5: Budeme si hrát.
2: Počkat, sardinky, ticho. Na něco jsme zapomněli. Lízátko má domov někde jinde. A na ostrově nikdy nemůže být docela šťastný. Nedá se nic dělat. Vydáme se na cestu.
4: Na cestu?
2: Ano, maličkej. Zavezu tě domů.
4: Domů? Je, velrybo, domů? Ale vždyť ani nevíme kudy.
2: No to je toho. Já přece nezabloudím. Prokřižujeme moře sem a tam a nakonec to najdem. Najdem ten tvůj domek na břehu zálivu.
4: Velrybo, teto!
2: Pepi, zatímco budu pryč, svěřuji ti všechny sardinky.
3: Dobře.
2: Ať mi tu netropíte neplechu a Pepi ho ve všem posloucháte. A to platí i pro Máňu.
1: Ano, teto. Ano, Pepi.
5: Lízátku, nezapomeň na nás.
1: Naschledanou.
5: Ahoj.
3: Jasnou cestu.
2: Ahoj.

0: Kolik dní už takhle plavem? Nejsi ještě unavená? Jde to, velrybo?
1: Velryba a unavená. Mohla bych tě takhle vozit celé měsíce.
0: Je, na obzoru loď. Velrybo, vidím malou loďku.
1: Loď? A to se mi nelíbí. Víš, že nemám ráda tyhle námořníky.
0: Už se blíží? Kdo tam asi pluje?
1: A jak cákají pádlem. Jistě vyplašili spoustu ryb. Nejradši bych je převrátil.
2: Před námi je velryba.
0: Ale to je přece...
2: Pozor, velryba, srazíme se.
1: Už jsou tady. Převrhnu je.
0: To je přece Tom.
1: Mrsknu ocase.
0: Ne, velrybo, ne, nech toho, to je Tom.
1: Kdože to je?
0: No přece Tom, ten nenacáká, ten nikoho neplaší. Tome, to jsem já.
2: Lízátko.
0: Tome.
2: Na velrybě, je to možné?
0: Já jsem, to je teto velrybo, to je vážně Tom, to není takovej námořník, ten vůbec nikde nenacáká.
2: Lízátko.
0: Ten je tak hodnej, Tome.
1: Tak tohle je tvůj Tom.
2: Kocourku náš malej a živ a zdrav. Víš, jak dlouho už tě hledáme?
0: Tome, já jsem tak rád, že tě vidím.
2: Já taky.
0: Ale jak to hledáme? Jsi tu přece sám?
3: Já jsem tady taky za kormidlem.
0: Frederiku, co tam děláš?
3: Já jsem tady... schovanej.
0: Jo, ale jakou to máš divnou barvu, kam se poděla tvá pestrá peříčka, vždyť ty jsi celý zelený.
3: Já jsem...
2: Frederikovi je špatně, lízátko. Celou dobu má mořskou nemoc, to víš? Je na takové plavbě poprvé.
0: Ale vždyť povídal, co toho proplul.
2: Jo.
3: Já jsem se jen tak jsem si vymýšlel. No, ale...
0: A já myslel, že jsi na moři jako doma.
1: Za to lízátko se naučil všechno.
2: Tak?
1: To budete koukat, jak plave a potápí se.
2: Ale.
1: A kde všude byl?
2: Tak je s tebe přece jenom námořník, můj milej lízátko, to mám radost.
1: No a jaký námořník? Učil ho sám delfín Pepi.

0: A tak se šťastně vrátili domů. Elvíra, která na ně každý den čekala s nějakým dobrým jídlem, koktela radostí ještě víc než jindy. Velryba ochutnala poprvé v životě buchtičky a snědla jich 118 a k tomu 15 litrů šodo. A Frederikovi se pomalu vrátili jeho pestré barvy. A Lízátko? Ten se stočil Tomovi na klíně a usnul tak dobře, jako už dlouho ne. A tak žili v domku s rákosovou střechou zase čtyři. Vlastně občas jich bylo ještě o něco víc, protože o školních prázdninách, když hodiny plavání skončily, připlouvali na návštěvu Sardinky, delfín Pepi a samozřejmě teta Velryba. A bylo jim moc dobře.
1: Bydlíme v domku na břehu moře.
2: Frederiko,
1: Elvíra
3: a Lízátko.
1: Jsme tady spolu a je nám dobře.
2: Frederiko,
1: Elvíra.

0: Poslouchali jste pohádku Jarmily Konrádové Lízátko z roku 1976. Osoby a obsazení. Karel Hlušička, vypravěč. Miroslav Masopust, Kocourek Lízátko. Martin Růžek, Tom. František Filipovský, Papoušek Frederik, Frederik. Nelly Gajerová, Želva Elvíra. Jiřina Šejbalová, Velryba. Jan Faltýnek, Delfín Pepi. A Jaroslav Kepka, Kapitán Pirátů. Režii měl Jan Berger.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

večer a spolu s máním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšnej lesním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Бачите, пане? То не... То я не хотіла, то не... Sedněte si ke mně, napijte se, tak vám bude líp, fakt, líp.

0: Z Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás při poslechu Nostalgického muzea zábavy, pořadu, který se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína. 11. března roku 2000 jsme zde hostili herce Lubomíra Kostelku. Nálada byla nadmíru pohodová, jak v hledišti, tak i na malém podiátku. Bavili jsme se všichni a tak doufám, že se ta nálada přenese i na vás. No a teď vám už jen prozradím, že se s Lubomírem Kostelkou v tomto pořadu nesetkáte dnes naposled. Povídání bude mít se pokračování, řekli jsme si toho děsně moc a k tomu se ještě náramně hodí nějaká ta archivní nahrávka. Dneska to bude konkrétně jedna s největším kamarádem Lubomíra Kostelka.

0: Vážení přátelé, dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, pana Lubomíra Kostelku.
1: Děkuji, Ondro, jsem velmi potěšen, že mám tak silný aplaus.
0: Děkuji. Pane Kostelko, já o vás vím, že jste na Kokořínsku prožil nějaký čas. Jak vzpomínáte na dobu, kdy s vámi režisér Pavel Juráček natáčel v těchto končinách scény Případu pro začínajícího kata?
1: No, teď jste mě udělal radost, ano? Ondro. Skutečně ano. Protože pravda je ta, že Případ pro začínajícího kata bylo něco tak zvláštního, že nemáte vůbec nikdo žádný šajn. Za prvé, byla to role, kterou jsem hrál, která se jmenovala Gulliver a která měla, prostě nejenom, že byla hlavní, rozumíte, ale která měla tolik filmovacích dnů, že jsem překonal všechny světové rekordy, které bohužel nejsou teďka, ten můj není zapsán v Guinnessové knize rekordů, ale pravda je ta, že na ten jeden, na tu jednu roli v tomto biografu jsem udělal 119 filmovacích dnů. Prostě opravdová senzace. A pravda byla ta, že jsme přijeli tady na Kokořínsko, kde se točily scény s autem, které v podstatě se rozjelo samo a tady jsou zatáčky na tom Kokořínsku. Takový, ale velmi, bych řekl, prudký a velmi dlouhý. A já jsem jako vystoupil z toho vozu a představte si, že se rozhlížím po krajině, protože kam jsem přijel, tam byla stopka. Vždycky jsem to otočil, to auto, a jel jsem dál a znovu byla stopka. Zase jsem jel dál, znovu stopka. A teď jsem přijel na to Kokořínsko a představte si, že vystoupím z toho auta a to auto se samo rozjelo. To se rozjelo a tam byl samozřejmě, tam byl kaskadér, který to auto řídil, bylo to velmi zajímavé. A jel, rozumíte, těma serpentinama, zatáčkama, já jsem celý ten les proběhl. To auto normálně jsem finišoval, abych to auto doběhl a do toho rozjetého auta jsem skutečně skočil a všechno se vydařilo. A mně se tady na tom Kokořínsku tak líbilo, vám řeknu, že jsem říkal, proč jsme ten biograf celý netočili vlastně jenom tady. Opravdu jo.
0: No, pan starosta z Kokořína je celý blažený, jak ho vidím. Sedí přímo proti nám, ano.
1: Má uctívá poklona, pane starosta.
0: Já to vždycky na něj prásknu.
1: Člověk neví, jestli tady náhodou neskončí, že jo?
0: Pane Kostelko, ano? Režisér Pavel Juráček zemřel ve 54 letech. V časech normalizace, připomenu, že tenhle film byl natočen v roce 69.
1: Nebo ano, 69. v 69. roce jsme to točili.
0: Neměl už možnost nějak svůj mimořádný talent projevit. Jaký byl k vám tenhle pan režisér?
1: Musím říct, že senzačně opravdu. Pravda byla ta, že on mě jakoby tak nějak objevil v televizi, a říkal, zkusím normálně s ním natočit jeden televizní pořad. Jsme točili nějaký Haška, ale bohužel už si nespomínám přesně, co to bylo. Nespomínám, je to velmi smutný, ale pravda je ta, že jsem toho natočil tolik, že prostě nespomínám. No a tam jsem se mu zalíbil a do té role mě obsadil a ta role opravdu ani na jednu jedinou vteřinu nesešla z plátna. Prostě byl jsem tam celý ty 2¼ hodiny, co se to promítalo. Prostě role všech rolí, větší role už na světě nemůže existovat. Zajímavý. A s Pavlem opravdu strašně krásný vztah, musím říct. Opravdu bezvadný. Já jsem byl ochoten mu udělat úplně všecko. Já jsem byl samozřejmě velmi spjat se svým kamarádem, přítelem, bratrem, prostě Láďou Menšíkem. A my jsme spolu de facto prožili celý život. My jsme byli tak spjati takovou zvláštní pupeční šňůrou, že to už snad ani prostě do budoucna nemůže existovat. Měli jsme jeden k druhému takový, bych řekl, takovou takovou radost, takovou chuť, že prostě jsme s tím mládičkem udělali všecko. No a já hrám samozřejmě, já jsem se nechal trošku tím mládíkem ovlivnit a přestože jsem v divadlech začal hrát velmi vážné role a velký, krásný, všecko bezvadný, tak najednou ten Ladinek prostě tak mě tak táhnul jakoby trochu k sobě do té legrace a já jsem tomu podlech, protože jestli mám něco opravdu v životě rád, tak je to legrace, sranda, rozumíte, nevím ještě, jak bych to jinak nazval, já znám moravský názvy, ale aby náhodou se posluchači, rozumíte, tak bych řekl, neurazili.
0: A tak vysílá se to v noci, takže můžete...
1: Tak je to prč. Rozumíte, a to. Taky čurina. Tomu skutečně říkáme, takhle nahané říkáme legraci, říkáme čurina, no tak to není špatného, že jo? Protože to legrace opravdu. No a já s tím Ladinkem jsem dělal opravdu jako legrační věci a některý musím říct, už jsou ve zlatým fondu, pozor, děti, to je skutečně zajímavý. A pravda je ta, že když jsem dostal tuto roli u toho Pavla Juráčka, která nebyla téměř vůbec legrační, která byla v podstatě nevážná, ale taková bych řekl, taková obecná, taková prostě tak, jak ten život v podstatě měl, tak šel. Ale moc legrace tam nebylo. To byl v podstatě vážný biograf.
0: No my k panu Menšíkovi směřujeme, nicméně ještě bych se zeptal, jestli náhodou v tom filmu Případ pro začínajícího kata, oni tam hráli například Pavel Landovský, Klára Jerneková, Pavel Bošek, Jiří Hrzan, ale i Nataša Golová nebo Věra Ferbasová, to jsem si vypsal.
1: Jo, Věruška.
0: Jestli jste s někým v té době z nich se přátelil nebo...
1: Se všema.
0: Se všema.
1: A přiznám se, že moje největší kamarádka v mém životě byla skutečně Věra Ferbasová. Si představte.
0: Vážně.
1: Já jako kluk jsem jí hltal samozřejmě, pokud jsem mohl do kina, rozumíte, na ty obrazovce. A jí hltal tak, že jsem říkal, já Věruško tě vlastně zhltal. A my jsme měli k sobě prostě tak nádherný kolegiální vztah, ale i kamarádský, prostě bezvadný. Věra byla senzační ženská, senzační herečka a senzační kamarádka. Teda tomu já věřte tleskám.
0: Teď bych se, jak to tu bývá zvykem, rád zeptal na vaše dětství. Dvě otázky, pane Kostelko.
1: Ano, prosím.
0: Po kom jste spíš, po mamince nebo po tatínkovi, první z nich?
1: No tak, Ondro, já vám řeknu naprostou pravdu. Můj otec byl strojvůdce, ale velmi elitní a velmi rigorózní a přísný člověk, ale velmi přísný. A moje maminka, to byla pusinka, to bylo něco tak něžného, sladkého, že mě málem jdou slzy do očí, protože to bylo tak krásné stvoření, že nemáte představu. A já jsem tak napůl.
0: Já jsem mám si to myslel.
1: Chvíle, já mám chvíle, kdy opravdu jako tvrdě, nekompromisně řeším věci a mám chvíle, kdy prostě byste mě utáhli na vařené nudly. A to je skoro tato chvíle.
0: Oh.
1: Kdyby tu byla nudle... Kdyby ta nudle tady byla, tak bych na ní sedl a vy, Ondro, byste mě mohl vozit a bylo by to show.
0: Otázka druhá.
1: Ano.
0: Dělal jste rodičům víc radost nebo naopak?
1: Radost.
0: Aby to...
1: Jedno jediné slovo, zkušeně radost.
0: Vážně?
1: Ano, já jsem maminku strašně miloval a otce jsem ctil a zkušeně poslouchal a na
0: slovo. Jste hodné dítě.
1: Ano, byl jsem opravdu hodné dítě, to je pravda.
0: To je hezké. A učil jste se dobře?
1: No, učil jsem se tak středně, se dá říct, ale jak pokračoval ten věk, tak furt jsem přibíral. Si představte, tak byl jsem v obecné, tam jsem měl jedničky, dvojky, přišel jsem potom jako na Měšťanku, rozumíte, tam už i nějaká trojka se objevila, pak po válce hned jsem šel na průmyslovku, rozumíte, do Brna na elektro a tam už to bylo takový zajímavý. Tam některé předměty prostě byly sami jedna, z matiky jsem měl 4 celý 4 roky, to bylo neuvěřitelné. Já jsem byl profesora tak rigorózního a přísného, který prostě nesežeral mě vůbec nic, pardon, nezbaštil mě vůbec nic, rozumíte? A já jsem tu matematiku musel ovládat, protože jsem dělal elektrotechniku a tam většina předmětů prostě byla matematických. Ale on ne, on tvrdě 4. A to jsme měli asi tak 3/4 třídy.
0: Vy jste
1: to byl showman. Jo, a on, ano, tam je to zajímavý ohromně. On přesto, že byl takový rigorózní matematik, tak si představte, že to byl šéf Sdružení moravských učitelů. Starší, jestli tady jsou v sále, tak si můžou pamatovat, že skutečně to bylo těleso, které mělo ale velký zvuk. Opravdu, to byl sbor moravských učitelů a profesor Vach byl předsedou, byl dirigentem a předsedou prostě toho sdružení.
0: A dával vám 4.
1: 4 bez debaty, já to měl až v matice všechno 4. Tam nebyla skulína.
0: Vy jste se, teď se dostávám už k panu Menšíkovi, vy jste se poprvé s panem Menšíkem setkal, tuším, na sportovním kolbišti, je to tak?
1: No tak sportovní kolbiště de facto mě na něj upozornilo, ale ano. Víte, co bylo zajímavé? Že já jsem byl na elektroprůmyslovce, Ladiček byl na strojní průmyslovce, ale obě dvě ty oddělení byly v jedné budově. Na Sokolský v Brně. Ladiček byl první a druhý patro a já přízemí. No a tak viděl jsem takového synka, rozumíte, kudrnatýho, rozumíte, takový velký rty, rozumíte, a trošku ta ustouplá brada, ale jinak takový strašně sympatický a dohromady jako tak moc jsem si ho nevšímal, protože jsem byl samozřejmě elektrikář. Jen v tělocviku jsme se, když jsme se střídali a tenhle, tak bylo jasný prostě, že on hraje házenou, pak vždycky bral míč do ruky, rozumíte, a dával rany petardy velkým. A jednou to bylo takový, bych řekl, takový zhromáždění, nezhromáždění, to bylo prostě takový hry, středoškolské hry, ale ty byly tehdy velmi populární a slavní, nebyla televize, nebylo nic. Takže když vypukly středoškolské hry, no, tak to byla senzace. Všechny středoškolské školy měly, školy měly prostě prázdno, všecko na stadion a každá škola nominovala prostě sportovce na všechny druhy. A teď si představte, já jsem házel oštěp a docela solidně, já jsem Přerovák jako rodem, jo, a Přerově jsem dělal atletiku prostě od 0 let a víte, co vlastně dneska je? Dneska je 75 roku výročí atletiky v Přerově, kde jsem měl být a jsem tady u vás. Pokud to budou Přerováci poslouchat, tak já jim musím říct, já, když mě Ondra volal asi před 2 nebo 3 měsíci, rozumíte, a říkal, Lubine, přijde, říká, ano, přijdu, bez debaty, 11. března, ono znamenám, ale ne v notýsku, já žádnej nemám. Nikdy jsem neměl, jenom v hlavě. Ale opravdu skutečně řekl, ano, přijdu, bez debaty přijdu. A do toho přišel ten zvací dopis na těch 75 roku lehké atletiky. No a byli velmi smutní, jako že tam nepřijedu. Tak přerovští, mějte se dobře, jsem na Kokoříně, rozumíte? A k vám přijedu, uděláme úplně jiný večer, než ten, který jste dělali dneska.
0: My ještě to podpoříme potleskem dalším.
1: Tak to je. A co ještě on?
0: No tak, vy jste se stal členem divadla ABC ještě za pana Wericha a měl to na svědomí, tuším, také pan Menšík.
1: Ano. Představte si, že jsem na takový, bych řekl, takovou výzvu toho Ládička přijel do Prahy. Jen tak se mrknout, rozumíte, jak se dělá televize, jak se dělá film. No a samozřejmě s Hládičkem, protože jsme byli opravdu jako kamoši, zvlášť na té škole, na JAMU, na Janáčkově akademii muzických umění, jsme se velmi spjali s tím Láďou. No a já přijedu do ty Prahy, no bylo mě tady hrozně dobře, nebo v té Praze mě bylo opravdu velice dobře. Kdyby vám měl vyprávět, jak jsem získal byt den předtím, než jsem odjel do Prahy, by tomu nikdo nevěřil, by řekli, no to jsou blábory, co ten Kostelka říká, neuvěřitelný. Ale já jsem opravdu, než jsem odjel ten večer, jsem seděl v restauraci v Brně, tam jsem se už vlastně loučil na 3 měsíce s Brnem, že pojedu k tomu Ládíkovi, který měl malý dvoupokojový byt, 2 děti, rozumíte, a ještě jsem tam měl přijít já, rozumíte, a takový bych řekl trošku sičák a takový bohem, rozumíte, s tím Ládinkem dohromady, takže to vypadalo dost tristně, no ale co jsem mohl dělat, já jsem nikoho v Praze neznal. A přijdu vám do kavárny, kde bylo úplně plno a jen u jednoho stolu seděl takový člověk, takový pošmatrák, který prostě, ale neuvěřitelný pošmatrák prostě, zarostlý, rozumíte, takový podivný pohled a všecko, nikdo si k němu nesedl. No a já jsem řekl, je tady volno, můžu si sednout, udělal, zamrčel, rozumíte. Já jsem si sedl, on se na mě chvilku dívá a říká, dej mě bura. Což bylo 5 korun, jo? A já jsem vytáhl 10 korunu, klidně jsem mu ji vrazil, ale jsem se neptal, na co, co, o co jde, tu jsem mu ji tam dal. On si objednal rum a pivo, rozumíte, to vypil, říká, co, co seš zač? Říkal jsem herec, on nevěděl, co to je. Neměl nejmenšího šajna, jsem říkal. A tak, tak prostě, já jsem mu pak objednal další štamprli a tenhle. A on mě nebyl nějak, jako bych řekl, jako nesympatický nebo dokonce odporný, to ne. Ale zajímavý bylo prostě, že najednou já jsem mu začal být sympatický. On věděl, že mám nějaký prachy, no já jsem se mu přiznal, rozumíte, že jedu do Prahy příští den a budu tam asi 3 měsíce. A teď si představte, on říká, když mě dáš 3 flaše rumu a 300, tak já ti dám klíče od svého bytu v Praze. A to bylo v Brně, v akademické kavárně. A já jsem si říkal, no safra, už jsem přišel o víc peněz, no to se můžu vykašlat, že mě oblafne a teď mě zajímá, jak mě oblafne. Tak on šel pro klíče, já jsem šel pro ten rum, jsme se setkali a on vám donese klíče, tam byl jeden normální dozický klíč a jeden takový asi 30 cm dlouhý. Se říkal, od čeho ten klíč je? On říká, ten je odvrat. A ten je odvrat v domě u zlatýho hada. A já jsem říkal, ty chceš říct, že toho zlatýho hada právě žeru. Ale dobře, já ti prostě dám, tady máš ty 3 flašky rumu, tady máš 3 kila normálně a já skutečně si beru ty klíče a zkusím tam jet. To byl roh Líjové ulice a roh Karlovy ulice skutečně a byl to opravdu dům u zlatýho hada a já tam ten druhý den přijel. No samozřejmě nemá nikdo představu prostě, o co šlo. Otevřel jsem ty vrata, otevřel jsem tím klíčem takovou bránu, jako na ty, jak se jmenou, ty Pavlačovy byty, jak ano. Jsou. A teď si představte, že otevřu ten byt vlastní a zešíval jsem. Tam byla tak 5 centimetrová vrstva prachu, to opravdu, to nekecám ani ně. Tam prostě bylo v neuvěřitelném binci všecko. A to zavřel jsem, říkal, tady nemůžeš být dlouho ani náhodou. Vytáhl jsem ten kufr, který jsem už nabalil, že kdybych náhodou měl ten svůj vlastní, rozumíte, jako byt k dispozici, tak jsem to nabalil vším možným ložením prádlem a už všecky takový jaký camfrnochy, rozumíte, a tenhle. Ten měl asi 80 kilo, takže když mě to nesl ten, jak jsem přijel, rozumíte, ten zřízenec jako do taxíku, rozumíte, tak zešílel, protože asi 4x upadl pod tíhou toho kufru. No a tak jsem vyšel a jsem říkal, to je naprostý nesmysl. Tady nemůžu být. Že jsem vytáhl ten kufr a v té době, v tom roce 56, nejezdili žádný taxíky. To, když projel jedno auto tou malou Karlovkou, tak za ten den tak to byla senzace. Sedím a koukám, říkám, je to tady pěkný všecko. Naproti prostě Klementínům, rozumíte? A tam dole byl obchod v tom zlatým hadu, v tom domě. A byla tam samozřejmě překrásná hospůdka a všecko. Prostě všecko, co se mě líbilo. Sedím a najednou vidím drogérie. Říkám, ježišmarja, kdyby šel do té drogérie a koupil úplně všecko prostě. A ty to vymaloval, vysmejčil tenhle. Děti, 8:40 hodin jsem na tom pracoval, nekecám. Zjistil jsem, že jsou tam parkety. Asi po 6. míti tam nebyla skulína. Prostě bezvadný. No, najednou jsem měl ale svůj byt prostě. A to byla jenom nudle, bez ničeho. Tam nebyla voda, ta byla na té Pavlači a samozřejmě, že jako pisoár ten byl přes celou Pavlač na druhé straně, ale bylo to tam skutečně bezvadný. No a tam jsem strávil 3 roky. No a když jsem právě přijel, tak ten Ladírek myslel, když jsem tam ty 2 dny takhle pracoval, tak Láďa myslel, že už jsem nepřijel, že je konec. Tak už mě odepsal. A já ho 3. den v tom divadle navštívil, on byl u Buriana. EF Buriana byl. No tak velký halo, samozřejmě. Jo, mezi tím mě ještě přišel navštívit majitel toho domu a říká, já jsem rád, jako, že tady ten, já nevím, jak se jmenoval ten pán, prostě poslal někoho, ale musíte zaplatit za 3 roky byt. Absolutní katastrofa prostě, hrůza. Já jsem měl peníze sebou, jenže půlka toho normálně padla na tenhle byt, rozumíte, něco na ty potřeby a tenhle. No a teď, když jsem toho Ladička prostě jako navštívil, tak zbytek, to, co jsem měl na 3 měsíce, rozumíte, za 3 dny jsem měl v čudu. My když jsme skončili u mě jakože prohlídka Prahou, nebo musíš vidět Prahu v celý nádheře. No to byla od putiky k putiky, od baru k baru, rozumíte? Tak, jak byla Laďušenka zvyklý i já, my jsme takhle žili celý život. Prostě bezvadný. A teď si představte, že my přijdeme ráno asi v 5 hodin ke Kalendům, to je na nábřeží taková hospoda, ta je už pro notorický opilce, rozumíte, kteří už nemají kde...
0: Promiňte, že vám do toho skáže, já tady kejvám hlavu, já jsem o to slyšel pouze.
1: Ale to byla pravda.
0: Pane, byl jsem tam asi dvakrát.
1: Tak já jsem si dal 2 rohlíky a držkovou a 2 piva. Laďa si dal 2 rohlíky, držkovou a piva a mě scházelo 5,70 Kč, abych to zaplatil. Tak jsem musel škemrat, rozumíte, a mě to zaplatil. A tak s tím Láďíkem jsem začal. A Láďa právě, když jsem tam byl už asi 3 měsíce, začal jsem skutečně filmovat, začal jsem dělat televize a všecko, tak najednou řekl, zůstaneš v Praze, doufám. Jenže já jsem měl prostě jakousi ženskou, jsem měl v Brně, rozumíte, a tak jsem tam asi 2x jsem tam mezi tím mohl odjet, rozumíte, a to mě Jirka Štuchal musel půjčit peníze, protože jinak bych se tam byl nedostal. Tak jsem říkal, ty Láďo, abych opravdu v té Praze byl. A on říká, a kde, v kterém divadle? Já jsem říkal, tak jak jsem proběhal, všecky divadla jsem opravdu proběhal, viděl jsem všechny představení, pak jsem byl fanda na to. Jsem říkal, nejradši u Vericha, člověč. V tom ABC, to by byla bašta. No Láďa nelenil, okamžitě zvedl telefon a hned byl by se tak láskava přijal, prosím, jeho kamaráda, tehdy Láďa nebyl známý, vůbec pan Berich nevěděl, že nějaký menšík existuje, rozumíte. No řekl, ano, samozřejmě, ať přijde, jenže já už vám nevím, jestli zase tehdy namazal, rozumíte, den předtím, než jsem tam měl jít a byl jsem slabý, anebo naopak jsem měl rande. Já nevím, prostě nevím, já tam nešel, ani poprvé, ani podruhé, ani potřetí, ani počtvrtý, ale jinak furt volal. Vždycky jsem mu říkal, já tam nebyl. On říkal, ježišmarja, tak hned zavolám, rozumíš. A furt si Berichem jako diskutoval, rozumíte, že tam přijde jeho kamaráda, tenhle, a já vám takhle jdu, a už to volal asi 10x, Láďa. A já nechtěl. A já jdu, tak už v květnu to bylo, rozumíte, přijel jsem tam někdy v lednu, v květnu tak jdu tou Prahou a koukám, najednou jsem před divadlem ABC a říkám, sakra, co kdybych teďka za tím panem Berichem šel. Išel jsem dolů na vrátnici, říkám, prosím vás, já bych potřeboval mluvit s panem ředitelem Verichem. Přišla paní, Jarka Týlová, to byla jeho sekretářka, božská paní, je slabý slovo, prostě jedinečná ženská, která mě řekla, vy jste ten, který se pořád objednává a nechodí? Říkal, ano, to jsem já, ale to nejsem, já se neobjednám. Můj kamarád říká, to je jedno, ale hlavně jste objednaný a nechodíte. On vás asi pan Verich nepřijme. Říkám, já se ho zeptám. Šla, přišla a řekla, ano, pane Kostelko, pan Verich má tak jedinečnou náladu, že vás prostě přijme. No a byla přestávka jako mezi tím kusem. To byly husary hráli. A teď si představte, že mě vede jako k tomu panu Verichovi. Mě se tam začali klepat kolena, to se přiznám. Zaklepu, ozvalo se dále, já otevřu. Tam byl pan Verich, Mirek Horníček, Milda Kopecký, Rudla Dale, rozumíte, Karel Vlach, to jsem omdlel úplně, rozumíte, pač jsem miloval muziku. A teďka ještě tam nějaký pán byl a teď najednou pan Verich říká, co si račte přát? A já mu říkám, pane řediteli, já jsem nějaký Kostelka z Brna a rád bych k vám strašně do angažmá. A on se na mě díval, tak chvilku šibalsky třeba očima a říká, no nepovídejte, vy jste z Brna, to jste přijatý. A ty se vážně nevěděl, jestli je to legrace, rozumíte, nebo je to prostě nějaká hrůza na mě hozená. Ale ono to byla pravda, si představte. A já byl přijatý. Trošku jsem se rozpovídal moc, ne?
0: Ne. Krásně vyprávíte.
1: Ale říkám, mám opravdu celou svůj životní story.
0: Krásně se to poslouchá, ale já mám takový občas mírně zákeřný otázky. Teď bych se vás chtěl zeptat, vy jste tedy Moravák, ale větší část života jste prožil v Čechách. Co se vám nelíbí u Čechů, a je něco, co se vám nelíbí také na Moravácích? Tady jsem to trošku uhladil.
1: A, to jste pěkně teda, to jste mě dostal trošku do kouta, ale dobrý.
0: Beru to. To proč máte
1: pravda rád... je ta, Ondro, pardon, že vám skáču do řeči, ale pravda je ta, že Češi a Moraváci, tam jakýsi rozdíl je. Češi jsou podle mýho tak trošičku přeci jenom trošku strozí. Oni nemají takovou, bych řekl, tak tu spontanietu, rozumíte, jakože jsou ochotní každou vteřinu hned, rozumíte, po sobě šáhnu a říct, kam jdeš? A říkám, jadu do papírnictví. A říkám, nechceš ke mně do sklepa? No a to je ono, rozumíte. A tam to všecko je.
0: Tohle mě říct
1: a to já
0: Čech.
1: Miluju. Prostě, to já skutečně miluju, protože to je nádhera, to je prostě bezvadný. Takhle jednou jsme šli se starou Zázborkovou, poslyšte. Taky, jako šli jsme si něco koupit. A sedí, ten občan seděl na zápraží a říká, kam jdete? A já se říkal, ale já normálně doprovázím tady paní Stelu, ona si chce něco koupit v papírnictví, říká. No a předtím, že byste zašli na skleničku, a Stela říká, no to ne, já říkal, no to ano. A my jsme tam zašli jenom, že dva dny nás ten film hledal. Nevěděli, kde jsme. Rozkošný opravdu, jak cumel.
0: Mě tak napadlo, kdyby vás nějaký Čech v Praze pozval do sklepa v dnešní době, že by to bylo...
1: To by ho mdlel.
0: Ale na Moravácích něco musí být taky takový, nebo dá se to taky říct, že to je i negativní vlastnost tato?
1: Myslíte Češi nebo Moraváci?
0: Potřebuje taky něco negativního na Moraváky, víte?
1: Jo, no tak...
0: My jsme český rozhlas.
1: Ne. Všecko je bezvadný do chvíle, rozumíte, když se všichni, bych řekl, upravíme do takového stavu, že na jeden kanál řekne, hele, je to černý, já řeknu, kecáš, je to šedý. On říká, ne, je to černý, říkám, je to šedý. Říká, ještě jednou opaku, že to je šedý, a ti jednu brznu a už to letí. To je Morava, bohužel, je mě líto. Dámy a pánové, pravda je ta, že s Ladníkem Menšíkem byla strašná legrace. Vy to osobně víte normálně z televize a z filmu. A i kdyby Ladíček byl tady, no tak zblázníte se smíchy, prostě senzační. Ale jak šlo o tyhle věci, jako když opravdu teda jako bylo nějaký trošku bití, no tak tam byl první. Jo. Tam byl Ladíček první, bez debaty, rozumím, jsme se mydlili, to nemáte představu. A někdy jsme slízli pěkný rány, teda, no moc pěkný. I my sami. Představte si, že tak sedíme s tím Ladínkem a on říká, Lubine, člověče, my už tolik věcí jsme zažili a furt hrajeme nějaké věci někoho jiného, co kdyby jsme něco napsali si sami pro sebe. Říkal, no to je bezvadný nápad, máme prostě zkušenosti mraky, rozumíš? Sami oba jsme docela, bych řekl, takový veselý, vtipný, že by to mohla být sranda. Takže jo. Říká, hele, manželka pojede normálně, s dětma pojede k babičce na Moravu, rozumíš? Ty přijdeš ke mně normálně a pustíme se do toho. Ale nezapomeň vzít flašku. No tak samozřejmě jsem normálně vzal flašku Becherovky, rozumíte, bez debaty. Šel jsem k Ladinkovi, normálně Ladin mě vítal, říkal, Lubo, tak a teď se do toho pustíme. Jsem říkal, no tak co Ladinku, o čem bychom tak začali prostě ty zkušenosti, co máme dávat na papír. On říká, ty, já mám úplně geniální nápad. Víš, jak se to bude jmenovat? Atom a láska. Říkal, ty debile, jaký atom a láska? Co za atom a lásku, co chceš normálně, jako legraci chceš z toho normálně vycucat? Teď máme svoje prostě zkušenosti, tak ty samozřejmě ty bez debaty dáme, no ale atom a láska, to si nedovedu představit, co bych měl já osobně říct. On říká, ne, Lubo, bude to atom a láska. No a teď jsme popíjeli zuřivě, rozumíte, ty štamprlíky. A já se říkám, Ladinku, prosím tě, pěkně, ale už s tím atomem a láskou přestaň. Ne, on nepřestal. A furt atom a láska, a pak jsem mu řekl, ještě jednou řekneš atom a láska a já ti ji musím dát. A já mu ji dal. A co myslíte si, že udělal Ladínek? Ten dal mě, rozumíte, skočili jsme po sobě a půl nábytku jsme rozbili, jak jsme tam opravdu se byli jako koně, ale jako koně. Ale už jsme byli skrvaveni, už to bylo opravdu hrozný prostě. Najednou jsme neměli sílu, jsme normálně tak přichcípli, rozumíte? A já říkám, Lečku, prosím tě pěkně, jen jedno neříkej, atom a láska. A on říkal, Lubo, já tě musím zklamat, atom a láska. To bylo naše kamarádství, prosím. My jsme se dobili jako koně a pak jsme se líbali a leželi jsme spolu v posteli, rozumíte, konec úplnej, no, prostě bezvadný.
0: A tom a láska nespatřilo světlo.
1: Nespatřilo světlo světa, ale nic. Právě. Ano. My už potom jsme se nikdy nesešli, pak jsme říkali, on mě řekne a to má láska, mu hned jednu vrznu. A bude konec.
0: Pane Kostelko, do Šemánovic často přijíždí další kamarád Vladimíra Menšíka, pan Oldřich Velen.
1: Joj.
0: Zažil jste s nimi něco ve trojici?
1: No jistě. Jednak jsme točili spolu a Olda Velen je báječný kluk, to je skutečně prima kluk, já ho mám hrozně rád. Je to taky, je to notorický Morava, jako jsme byli my dva.
0: Já jsem čekal, co...
1: Čili jako my, notoricky jí a pije. Tam nejsou skuliny děti, to je prostě absolutně dokonalý, to je bezvadný. A Olda Velen je opravdu, jednak je to můj přítel, to byl Láďův přítel a můj přítel, a teď už je to jenom můj přítel. A je skvělej do těchto dnů. Já se s ním mluvil, to je asi měsíc normálně. On říkal, Lubo, já ti musím něco říct, to rozumíš? A teď mi řekl takovou kodinu, že se tomu strašně smál. Ne, bez vady prostě, opravdu je. Olda Velen je skvělý kluk.
2: A my bychom si teď mohli pana Oldřicha Velena připomenout v krátké ukázce, třeba zrovna v té, v níž také vzpomínal na jednu rošťárnu kamaráda Menšíka.
3: Byli jsme na festivalu v Kyjově, na Moravě, a v tom filmu hrála taky, moji partnerku hrála z britské Guajány krásná mulatka, s kterou já už jsem předtím hrál v aferách mé ženy, jo? Krásná mulatka, kterou vždycky na filmování vozil z Mnichova její milenec Herman. On to byl bohatý, prostě fabrikant, měl v Africe, měl továrny na zpracování zlaté rudy, takže prostě nevěděl, co s prachama, taky platil byt v Mnichově a v Londýně, jo? A do toho Kyjova taky ji přivezl. No a to víte, na Jižní Moravě oslavám festivalu, no prostě se chlastalo, všecko možné tam bylo, mimo početí tam bylo všecko. A kolem noci si někdo vzpomněl, ne, starosta přímo si vzpomněl, že mají na prvním poschodí vybudovanou novou odávací síň plnou jihomoravských prostě těch postav folklorních a tohle to všecko, a že nám to ukáže. No tak jsme tam přišli, že jo, a tohle. A Láďa říká, no tak, když tady máme tyhle dva naše mladý, jo, no tak uděláme svatbu tady, jo. A ten Herman říkal, Ježíši Kriste, to je takový rizikový, protože já mám takový smutný zkušenosti s mojí ženou, která mě otvírá nejenom soukromý dopisy, ale otvírá mě i služební a obchodní dopisy. A starosta říká, no co to, prosím tě, však tady bude jenom svatba, a pak to zase bude vypijeme, že jo. Láďa si sednul k psacímu stolu, jo, já jsem dělal svědka tý mulatce krásný, někdo tomu Hermanovi, no a teď to šlo, starosta si pověsil tady to cingrlátko státní, jo, a teďka to šlo tak, jak to má jít, narozen, adresa, věk a to všecko. Čili Láďa vyplnil kompletně odací list a všecko tohle. Dokonce tam vedle leželo jakýsi razítko, nikdo nevíme jaký, ale to je jedno, prostě tam prsknul. A šli jsme dolů zapít svatbu, jsme gratulovali novomanželům a tohle. A ten Herman furt byl nešťastný, říkal, ježiš, to by Brunhilda vyjeděla. My máme 4 děti. Já už jsem dávno chtěl se s ní rozvést a ona to odmítá, že ne, pač věděl, že prostě mám ty prachy. Jo. Pak jsme šli na kutěz, ráno jsme vstali, zase posnídali guláš, klobásy, ovary, jelita, jitrnice a taková dietní strava. Že jo. A už jsme se chystali prostě do aut nasednout a Láďa říká, já si tady ještě musím odskočit. Běžel nahoru do té odavací síně, vytáhl ten odací list, složil ho, dal ho do obálky a adresu napsal až z Prahy. Jeho adresu napsal do Mnichova. No samozřejmě, že Brunhilda to otevřela a zjistila, že Herman si vzal v jakýmsi Československu, ona vůbec nevěděla, kde to je, že si vzal jakousi divošku z britské Guajány a taky to rozčílilo, že ona podala rozvod. A ten Herman nám pak děkoval.
2: Tak to byla malá vzpomínka na jeden z kousků Vladimíra Menšíka, kterou tu připomněl Oldřich Velen. A my se teď už zase vraťme k Lubinovi Kostelkovi.
0: Kdo vás naučil vařit tak, že jste nakonec napsal kuchařku?
1: Jo, tak to je pro dámy, tohle, toto.
0: Já si myslím.
1: Představte si, že já jsem měl, vlastně kolegyni jsem si vzal jednu, když jsem dodělával čtvrtý ročník, tak z prvního ročníku jsem si vzal prostě jednu dívenku, velmi milou, fajn, která měla jednu necnost, kterou nemám moc rád, a to znamená tedy jako kouření, ona kouřila, rozumíte, ale co jsem neměl rád, tak neuměla vařit. No, tak přeci jenom ještě jsem pár jídel udělal, mezi tím mě delegovali prostě do Českého Těšína, kam jsem musel jít jako herec, ale normálně z nařízení Ministerstva kultury, no šel jsem tam. Tam jsem se první den opil, ale ne, že bych to já chtěl. Tam prostě ti haveři, to byl 53. rok, rozumíte? To byla měnová reforma, což starší všichni víte, o co šlo. Prostě já jsem měl základní plat v divadle 820 korun hrubýho, dělalo to 664 korun čistýho, 150 korun jsem dal na to a zbytek jsem musel propít, pač to nemělo smysl z toho žít, to byl naprostý konec. Jenže když jsem tam já přišel, rozumíte, do hospody, tam, kde bylo divadlo, tam byla i hospoda, rozumíte, tak normálně, jako jsem si dal jídlo a objevil se u mě takový velký stakan, deci prostě nějakého pití. A já jsem říkal, vrchnímu jsem říkal, ale já jsem si nic neobjednal, jenom tak mávnul rukou, jako jdi do háje, blbečku, víš, o co pendrek jde. A taky jsem věděl pendrek, o co šlo. Děti, jedna deci, druhá deci, třetí deci, čtvrtá deci a probudil jsem se a za rok, rozumíte, v tom Těšíně, když jsem žádal, mě propustili, že chci jít do Brna ke svý ženě. To bylo strašné. Přiznám si, že to bylo ďábelský období. Tam přišli havíři a ti hučaři, rozumíte, ale ti měli opravdu tak strašný prachy. Oni měli 5, 6, 7 tisíc korun a my jsme měli 500, já jsem měl 500 na živobytí. Tak jsme byli na nich závislí, že oni hrozně pili, rozumíte, takže já jsem vlastně pil furt. Já jsem tam udělal asi 6 hlavních rolí, rozumíte, asi žádnou nepamatuju. Abyste viděli, jak někdy může být trudný život mladýho herce. Tak to bylo. Tak co, Ondřej?
0: No. Pane Kostelko, vzhledem tomu, že jsme měli co dočinění, že jsme se spolu setkali v Ostravě při natáčení a dneska se setkáváme, já vám si dovolím říct takovou, víte, že vás obdivuju, že jste ještě naživu.
1: To řekl, to skutečně řekl Ondra, skvěle. Já se obdivuju, že jsem ještě naživu. Já už tu budu pomalu při čtvrtě století, to je neuvěřitelný.
0: Vy jste bohatýr hodný obdivu, opravdu.
1: Tak já nevím, jestli jsem hodný obdivu, ale bohužel to jsem prožil. Tyhle ty bych řekl trošku takový ty trošku zmatky.
0: Měl jste
1: třeba já, když Ladinek se oženil s druhou svojí ženou, jako s Olinkou, která je opravdu velmi příjemná dáma a tenhle, tak to došlo tak daleko, že si mě zavolala. Normálně říkala, já s tebou musím mluvit. Tak já jsem samozřejmě přišel a říkal, Oli, co chceš? Ona říkala, já už toho mám dost. Aby si toho Ladíka furt sváděl do hospody, rozumíš, jak ty sklince, když jsou z toho jenom průšvihy. A já jsem říkal, Olinko, jak si to představuješ, že já se s Ladinkem každý den setkám. Jakože řeknu, nazdar, Láďo, podám mu ručičku, potřepu, levou rukou chytnu pod krk, rozumíte, zvrátím, vytáhnu flašu, naliju to do něj normálně, říkám, tak, a teď seš tak, jak já si přeju, rozumíš? Říkám, ne, Ladinek přijde, my si potřepeme rukou, já říkám, člověče, tobě září oči, to je nádhera. To bych chtěl taky, aby mě takhle zářili v oči. On říkal, to je detail. A taky to byl, rozumíte? Za čtvrt hodiny jsem byl nacabraný jako on.
0: Já zkusím tady skočit několik otázek a musím...
1: Ano, prosím.
0: Vy jste ve svých vzpomínkách na Vladimíra Menšíka velmi otevřený a dá se předpokládat, že budete ještě víc, poněvadž píšete pokračování, tuším?
1: No, to není ani pokračování, to jsou takový, bych řekl, takový jedovatý věci. Trošku,
0: otázka...
1: Ale ne, jako jedovatý mezi náma, ale tak jedovatý prolit.
0: Otázka zní, nemáte nějaké problémy s rodinou pana Menšíka? Jak tam přijímají vaše vzpomínání na jejich manžela a jejich tatínka?
1: Tak pravda je ta, že nemám skutečně problémy, ale jsem tam, když se s Olinkou setkám, tak říká, Lubo, já chci s tebou promluvit. Říkal, už vím asi o čem. No ano, ale samozřejmě, já mám teď hodně práce, nemám co dělat, rozumíte? Nemám vůbec co dělat, ale říkám, já mám, Olinko, strašně moc práce. A tak se tomu vyhýbám, abych pravdu řekl. Pravděpodobně mě Olinka chce pokárat. Jestli tenhle pořád uslyší, mám to zase na talířku.
0: Vy už jste lecos vysvětlil ve své první knížce nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, ale...
1: jste to?
0: Já jsem to četl a...
1: To je nádherná knížka.
0: Důležitý. Mohl byste také u nás v Nostalgickém muzeu zábavy vysvětlit, jak to bylo doopravdy s tím vománkovým vínem, o kterém Vladimír Menšík tak rád vyprávěl a které jste měl na svědomí právě vy?
1: No, Ondro, to je taková zvláštní otázka strašně, protože skutečně o tom, jak to vománkové víno de facto fungovalo, tak o tom napsal, ne, o tom Ladinek namluvil přeci opravdu tu kazetu.
0: A byl jste tak vyděšený opravdu z toho?
1: No, byl jsem trošku vyděšený, rozumíte, z toho, jak to všechno potom pokračovalo. Pravda byla, já to řeknu velmi zkráceně, pravda byla ta, že já jsem dostal hektolitr druháku, který nebyl valné chuti, pak jsme měli kamarády, kteří studovali, rozumíte, farmacii normálně a ty dělali takový ty posty v různých lékárnách, tehdy líh, to byla legrace, děti, teď liter líhu stal 30 kaček, rozumíte, čili když oni šlohli 5 litrů líhu, o co šlo, to hromady voní, rozumíte, ale když to bylo k léčebným účelům, rozumíte. Takže napřed jsem jim řekl, kluci, nějaký prostě pitlík, nějakých prostě bylin, nebo něco, aby jsme z toho udělali vermut. No tak se to udělalo, okusili jsme to, bylo to blbý. No tak jsem říkal, hoši, kdybyste nějaký líh donesli, rozumí, tak to vlejeme dohromady, všecko, teď je to jako vermut, to vypadá, když tam dáme do toho, tak to bude takový jakoby zvláštní vermut, no taky to bylo, děti. Pravda byla ta, že když se toho člověk napil, tak ne, že by se opil, to se můžete opít třeba z vína, to máte krásnou, lehkou, euforickou náladu. Pak se opijete z mé oblíbené slivovice, rozumíte? Nebo třešňovice, nebo rumu, nebo tohle, tak máte takovou těžkou, prostě takovou až depresivní náladu. Ale napít se vománkovýho vína, vážení, to člověk tak zvláštním způsobem zblbnul, tak zvláštním, že lidi, kteří se neměli rádi, rozumíte, ty se pusinkovali a ti, co se měli rádi, si dali pár facek. No prostě, tak asi to víno působilo na mou duši. A to, co Ládinek o tom vyprávěl, to je geniální. Musím, že to je opravdu senzační.
0: Je to pravdivý hlavně?
1: Ano, ono to má, skutečně pravdivý grunt, to opravdu má, tam není skulí.
0: I ten konec.
1: I ten konec. Ano, kdy ten lékař se na to díval.
2: No, co myslíte, čím bychom měli první část vyprávění Lubomíra Kostelky zakončit? Já myslím, že to je jasné. Necháme si příhodu o vománkovém vínu odvyprávět samotným Vladimírem Menšíkem.
4: Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma studoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a tvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá, hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že by dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl těch demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, a máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostek a pan Hergo, ten je přesně, jenže on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... vody, tak to byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcou. Záchytný stanice! Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan, ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural 3 obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký tyhle, on povídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci, hlavně aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, kdy se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčicky skleničky, že jo. Teď se nalejívalo. A teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte. A jako vermut, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebují, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohle to. Ohromný veselost, ohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti ho nechutná, tak se zbalou, pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Pojďte se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věži pospresující ručička, víte? Nebo je... Svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali. Pají, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Pají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hády si řekli, no nás, na nás, tímhle tím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli, že jo? Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, Přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo. A protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil. A protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak vám strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny. Ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pá, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš poválení, tak je to skutečně nezávadný, od dřevitým lihu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam ale šepat, jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pane doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lih, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá mladý, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lih a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se v oblích dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, koup po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem, nevidím. Koup zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A on pánu já skoro upad a on povídá, o tenhle pařez, víte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle, a ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
2: Historkou, jejíž pravdivost nám Lubomír Kostelka potvrdil a Vladimír Menšík nám ji nakonec z archivního zvukového záznamu celou připomněl, tak, jak ji dovedl vyprávět jenom on, končí dnešní nostalgické muzeum zábavy ve znamení hosta Lubomíra Kostelky. S panem Kostelkou se setkáte po čase ještě v dalším pokračování jeho vzpomínání, které jsme v Šimánovicích natočili. Pro dnešek vám přeji, jako obvykle, už jenom pěknou noc, pěkné sny, pěkné ráno, žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. Za týden opět naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Houbal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet tohle gimine?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Prožíváme nejkrásnější měsíc v roce, měsíc lásky, máj. Opěvovaný básníky, textaři, literáty, hudebníky, zpěváky a tak bych mohl pokračovat. Je tedy nabíledni, že si dnes budeme hrát písničky o lásce. Také proto, že až na pár výjimek písničky vlastně o ničem jiném ani nespívají. Tak hezký poslech a buďte stále zamilovaní.

0: Tak a mám ji na krku.
1: Já gratuluju.
2: Třikrát o lásce nám zpíval Pavel Bartoň. Tak, abyste to věděla, Naďa Urbánková a spol. V dnešním vydání Šlágru od srdce si hrajeme výhradně písničky o lásce, protože láska a maj k sobě zcela neodmyslitelně patří. Ví to nejen Naďa Urbánková, ale také Jiří Cízler a Jiří Štědroň.

Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Jsme téměř v polovině měsíce lásky a logicky si tedy hrajeme písničky o lásce a jak už jsem říkal, o ničem jiném se v populární hudbě prakticky nespívá. Se svou troškou domlína teď k milostným tématu přispějí Tereza Duchková, Josef Abraham, Felix Slováček a Karel Černoch.

Už je to tak. Člověk mívá své nálady, své pocity, své stavy. A ty se střídají jako počasí. Tak například já.

Dnes se ve Šlágrech od srdce zpívá a hraje o lásce, protože prožíváme máj, tedy měsíc lásky. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Valdemar Matuška a Pavla Břínková, to jsou další interpreti, kteří mají ke zvolenému tématu co říct.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě,

To už je pro tuto neděli bezmála všechno. Za všechny účinkující dnešních šlágrů od srdce se rozloučí Karel Gott. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš. A nezapomeňte, sejdeme se společně znovu za týden v pravidelném nedělním poledním čase. Mějte se hezky a ať se vám všechno daří.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

občas přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Vítáme vás, naši milí. Nás se jen tak nezbavíte, viď, Žaninko? Žanda je šťastná, Papoušek, naše autorská trojice vás vítá, zejména Papoušek Žaninka. Ta se dokonce směje, protože včera slyšela kukačku.

0: Jak jsme říkali nedávno, že v Šáreckém údolí tak se rozlejhalo kukání kukačky. Když jsme třeba začali vysílat před 4 roky náš pořad a 4 roky nic, najednou počítám kukačku, jak kuká.
1: Kuku, kuku.
0: Po třetí, po desátý, 26krát zakukala. Potom si dala chvilku pauzu a začala zas a to už jsem ani nepočítal. Žanda se tak jako spokojeně tvářila, papoušek.

No není to pěkný? To jaro je ale krásný, co? Když se povede, ty dny se prodlužujou. Já tady pozoruju z okna, jak to slunce poskakuje k severu. Každý den zapadá za jiným stromem. A už se blíží k tomu poslednímu stromu, kde se na pár dní zastaví, aby potom začalo couvat zpátky.

Le, přece jen čas je vzácnej, váš čas, který jste si vyšetřili proto, abyste mohli poslouchat naší hodinku, je velmi vzácný. My si toho moc vážíme. Začneme tedy hned z ostra úvahami s takovým vážnějším obsahem. Nebojte se, nebude to suchý filozofování nebo sypání takových mouder. Od toho tady jsou jiní. Patříme k plemenu, který je z masa a z kostí a vybavený citama a dokáže se i smát, i plakat, dokáže nenávidět i milovat. Život nám byl dán bez našeho přičinění, za to vděčíme našim maminkám a našim otcům. Být člověkem, jak je to krásný poslání.

to se člověku až tají dech, když si představí tu dlouhou pouť od toho pradávného živočicha, který se postupně naučil vyrábět nástroje, když vynalez kolo, joj, to muselo bejt. To byla první průmyslová revoluce. No jo, dějiny lidského rodu je vlastně jsou dějiny poutě od primitiva ke geniovi. Potom, když postavil kolo, tak začal stavět katedrály a teď staví kosmické lodi a v kosmu je jako doma. Začíná bejt jako doma.

No jo, ale taky se vyskytly i zrůdy mezi lidmi, kteří lidstvo vehnali do tragédií válek a taky nás vehnali do zhoubné civilizace a teď už není kam se vrátit. Není to moc přitažený za vlasy to naše filozofování, Žando? Žando totiž si drbe ucho. Žando, přestáň.

No, ale země se točí dál a listy stromů se šplhají do korun stromů a lidé neúprosně kráčí za svými osudy. Lidé, to zvláštní pokolení mezi živými tvory. Lidé pokorní, ale i ctižádostiví, skromní, ale i chamtiví, prostí, ale i neuvěřitelně rafinovaní, poctiví, ale i prolhaní. Pro peníze jsou ochotni si vymyslet cokoliv, jsou schopni čehokoliv. Jsou schopni fatálních. To slovo mě vždycky tak přitahovalo. Fatální. Žando, ty jsi vlastně fatální ptáček. Osudovej ptáček. Náš. Fatální neboli osudové. Fatální příběhy. Chcete na začátek slyšet pár fatálních příběhů? Když už ta kukačka tady se ozvala a dala nám takovou dobrou náladu, Žandoviť.

Já si vzpomínám, když jsme kreslívali ve Stromovce modely. Ve Stromovce taky kukávala. Akademie výtvarných umění přece ve Stromovce je. A tam kukali kukačky taky. A teď se mě vybavily ty tváře těch modelů. Stařenky a starci, ty děti z pořádaného světa, kteří se narodili za císaře pána a na akademii chodili sedět nebo stát a přivydělávat si nějakou tu korunku. Každá koruna byla dobrá tenkrát v 50. letech k penzi a třeba jedna dáma určitě pocházela z bohaté rodiny, protože ta její garderoba to bylo samý hedvábí a samet. Taková výrazná tvář. Tu vidím jako dnes, tak rádi jsme jí kreslili. Ona se napudrovala, vzala si šperky, secesní šperky, ne z nějakých drahých kovů, ale krásně tvarovaný. Secesní náušnice, secesní náhrdelník, a to se tak výjímalo na těch jejich hedvábných blůzičkách, vyšívaných ornamentama. Prsteny si vzala, posadila se, zaujmula tu pozici a teď musela bez hnutí celou hodinu sedět. Šířila kolem sebe vůni naftalínu, typický rýhy od kořene nosu až k bradě, řečiště vrásek kolem očí a oční víčka, tím byla její tvář typická. Ty oční víčka byly tak těžký a padaly a zakrývaly panenky očí, a aby se mohla dívat vůbec a ukázat nám svý krásný šedivý zasrzelý oči, tak musela ta těžká víčka z těch panenek očí nadzdvihovat svaly na čele. Proto měla pořád čelo s takový skrabatělí a to čelo celou tu hodinu muselo ta padající těžká víčka očí zdvihat. Ale celá ta partie čela a očí byla v polostínu velikých klobouků, protože na každý sezení přicházela v jiným klobouku a ty klobouky byly třeba ze třech druhů sametu a z několika druhů hedvábí. A na těch kloboucích byly paví péra a mluvila takovým třaslavým hlasem. Tak studenti, jak si mám dnes sednout? A my jsme věděli, jak se jmenovala paní. To jsem už samozřejmě zapomněl. Tak jsme řekli, no třeba, aby se vám sedělo hezky, nebo když si přinesla hůlčičku, aby se vám hezky sedělo, tak si opřete ruce o hůlčičku a můžete si i o ty ruce opřít hlavu. Jakože na něco hezkýho myslíte, jsme jí říkali. Tak jo, a bylo vidět, jak se ta její tvář rozzářila. To byl jeden takový výrazný model, který byl malebný, protože byl plný krásy, pocházející z doby, které se říkalo fin de siècle, neboli konec století, a začátek doby nové krásné epochy, neboli la belle époque. Takže jsme rázem ten den, když jsme tuto dámu kreslili, se ocitli v období mezi rokem 1900 až 1910.

Ale pan Kutina, který vždycky si přinášel svačinu v pleteném košíku a měl takovou plátěnou zástěru, ten zase vypadal jako krakonoš. Fousy měl takový rozčepejřený, bílý a pořád se jako vysmál. A on nám nabízel, vždycky přinášel několik jablíček navíc a kdo chtěl, tak si mohl z jeho košíčku jabko vzít k svačině. A s ním byla legrace, i když třeba vůbec neříkal nic vtipného, tak jeho takový připomínky vždycky v nás vzbudili smích. A zvláštní kapitola byl Jožka Mrázek Hořický, básník. To byla výrazná osobnost. No a potom taky tam chodil pan Jirza, bývalej boxér, který po těch knockoutech měl polovinu tváře takovou pokleslou, protože no, tak musel být vazba. Vy ho znáte možná, jestliže jste se dobře dívali na filmy Voskovce a Vericha, tak on tam hrával třeba, myslím, ve filmu Hej, rup nebo pudr a benzín, hrál vyhazovače z baru. Tak to byl slavný model pan Jirza. No a potom paní Valášková, která nám stávala aktem, nebo bába Pí, která sedávala, vždycky usnula, a její vnouče, který si tam hrálo, když viděla, že babice klesla hlava, tak ten chlapeček říkal bába Pí. A my jsme ji říkali taky bába Pí. A paní Blašková, jak jsme o ní mluvili, jak nám stávala akt. A taky takovej další fousatej pán, který se taky usmíval a pořád si stěžoval na svý schatrný zdraví, a my jsme mu říkali, když vypadáte tak dobře, a on říkal, když tato jablíčko taky vypadá dobře, ale nikdo dovnitřku nevidíme, a kdyby ho rozkrojil, tak uvidíme, že je tam vevnitř červavý, a to jsem červavý i já zevnitř, protože mám cukrovku. Ale tímhletím sezením a těma pár korunama si aspoň přilepším, že si budu moct koupit víc zeleniny. To byl takovej příběh těch poctivých lidí, kteří si vydělávali na živobytí tím, že nám studentům seděli modelem na Akademii výtvarných umění nebo i na grafické škole.

Cesta za uměním od těch základních úkonů, od té abecedy, jak nás to učili kantoři na grafické škole, jak jsme dělali lept, techniku leptu. Ale na akademii to už bylo o něčem jiném. Na akademii tam jsme, třeba když jsme dělali grafiky, tak to nebyly malinký formáty, tam už byly grafiky na větších deskách. Na větších zinkových deskách jsme grafiky leptali, větší formáty, litografie. To by jsme si taky mohli říct, to vám taky slibujeme, popsat si techniku litografie, jak se mastnou křídou kreslilo na soldnhofernský vápenec. Ale začínali jsme na akademii velkými studiemi zátiší. Na praktikábl se položil demižón, velký demižón, prázdnej, opletený proutím, skleněný hrdlo se lesklo a to matný proutí, který obepínalo ten demižón, aby se nerozbil, a vedle toho byl zmuchlaný kus igelitu a vedle toho zmuchlaný kus papíru. U toho ležela krabička zápalek. A to jsme v tom stichlým ateliéru na Akademii výtvarných umění. Celá severní stěna byla velikánský okno a tam bylo vidět do stromovky a tam bylo vidět na koleje, kde tu a tam přejížděl vlak. To byla trať Praha-Kladno, Praha-Chomutov. To byla moje trať, kterou já jsem jezdil do Rakovníka. A vždycky, když jela lokomotiva, jednak tam byl vidět semafor, buď tam bylo zelený sklíčko nebo červený sklíčko, když byl na volno, tak tam bylo zelený. No, co se to děje? Žužušmarja, to je asi mobil, moment, pardon, vypínám. Já mám mobil, já se zblázním.

No, Žaninko, vidíš to, a já mám dokonale přeházený nábytek v hlavě. Mobil. To je taky vynález. Kde jsou ty časy, kdy jsme si jako děti telefonovali? Hráli jsme si na telefon, když jsme si udělali dírku do krabičky od krému. Uvázali jsme na jeden konec nítě tenkej hřebíček. V druhý krabičce jsme udělali to samý. A teďko jsme si povídali, jenom jsme se slyšeli tehdy, když ta niť mezi těma krabičkama byla napnutá. A to byl náš telefon. Teďko zazvoní ďábelsky nějaký přístroj, telefon mobilní, a já nevím vůbec, kde jsem přestal, o čem jsem to povídal. Jo, o tom, jak jsme kreslili v roce, to bylo v roce 55, zátiší s poraženým demižónem, s kusem igelitu, s kusem zmuchlanýho papíru, a předtím ležela krabička zápalek. A teďko stín vlastní a stín vržený, a museli jsme všecko nakreslit, takže ten igelit musel být jako igelit, jako živej, jak by se řeklo. A ten papír musel být taky zmuchlaný jako papír živej. A největší práci dalo to proutění. Proplec všechny ty jednotlivý proutky. A já jsem si vymyslel takovou věc, že žiletkou jsem si špičatil uhel. A víte, že se mě to moc povedlo? Ještě dneska tu kresbu mám, a když se na ní podívám, tak si říkám, no, tenkrát mě to dalo práci. Ale dneska bych to asi těžko udělal.

Když jsme prošli tou drezurou toho realistického věcného kreslení, tak jsme potom začali kreslit ty modely. Ty stařenky a stařečky, kteří čekali už od 7:30 ráno v hale dole v přízemí Akademie výtvarných umění, kde byla Myslbekova socha koně, studie k pomníku svatého Václava, a nad schodištěm veliký obraz, kopie, oleje, malíře, Delacroix. Vor na rozbouřeném moři a na tom voru zápasí o život několik trosečníků. Výrazy krutý mají v tvářích, v očích děs. A vždycky, když jsme přicházeli do akademie, tak nás tento obraz přivítal a ať jsme chtěli nebo ne, tak vždycky v nás vyvolala tíseň otázka, nebude náš život vypadat taky tak? Nebudeme taky takoví trosečníci na rozbouřeném moři, jak je namaloval Delacroix?

tom našim stichlým ateliéru šustili jenom ty uhle po napnutých papírech, když jsme kreslili. Už třeba jsme dávno dokreslili. A složili jsme se a koupili jsme si, tenkrát stála lahev hořčáku bylinného vína asi 6 korun. Že jsme se složili a koupili jsme si třeba 2 a popíjeli jsme a padal soumrák. A teď jel vlak a za komínem lokomotivy zůstával ten velký chvost jisker. My jsme si říkali, i tak můžou vypadat naše životy, že vyletí za září a pak pohasnou. Jako ty jiskry těch lokomotiv, které jezdily pod našema oknama. Pod oknama Akademie výtvarných umění.

zápas lidí o život na bárce zmítající se na rozbouřeném moři, pohasínající roj jisker, vyletující s kolem jedoucích lokomotiv, smutný pohled z okna akademie, na stromy ve větru. Podzim začínal a ten vítr rval z těch větví listy a ty tak poletovali tou stromovkou nad lidmi, kteří se tam procházeli s pejskama, nebo veverky tam poskakovali taky z větve na větev.

A celý to bylo v takovém kontrastu s tím naším mládím, takovej ten posmutnělej nastupující podzim a ty čekající modely, smutný a žadonící, vemte si nás, přimluvte se za nás u vašeho pana asistenta, protože modely vybíral pan asistent a pro každýho toho dědečka nebo tu babičku bylo, vydělali si za dopoledne 16 korun vydatným přilepšením.

0: a slibovali hory doly, že budou sedět tak klidně, že je budeme moct kreslit třeba 2 hodiny, že se vůbec nepohnou. Paní, která měla klobouk plný pavých per, nám předem slibovala, že ty paví péra se dají krásně kreslit. Jožka Mrázek Hořický,
1: on mluvil takovou fistulí a mluvil ve verších. A byl na to hrdej, protože Jožka Mrázek Hořický to nebyl jen tak ledajakej model, to byl básník. Básník.
0: A když s náma mluvil, tak mluvil zásadně ve verších.
1: Ať máte vždy barev dosti, ať vám nesestárnou kosti, to vám přeje navždycky Jožka Mrázek Hořický.
0: A strašně se smál, a my taky. Protože Jožka Mrázek měl tu výhodu, že protože mluvil takhle básnil, jo, tak byl nejžádanější model. On taky měl postavu. On dokázal všecko. Když si zaplác jedno oko mašlí, tak klidně stál na model Jana Žižky z Trocnova. Nebo i na deset, když si nalepil knír, tak to mohl být klidně Karel Havlíček Borovský. Nebo klidně taky dělal úderníka. Nebo svářeče. No Jožka Mrázek byl...
1: Ať vás líbá můza na čelo, ať je vám furt veselo. To vám přeje navždycky Jožka Mrázek Hořický. No takhle se vždycky přihlásil, když přišel do ateliéru, a to byl smích. Ať se na vás zlaťáky sypou pořád skrz mraky. Ať vás milá víla a její síla dává inspiraci nám všem pro legraci. To vám přeje navždycky Jožka Mrázek Hořický. A takhle pořád to bylo dokola. No a my jsme samozřejmě se mohli smíchy umlátit. A vždycky jsme našli 6 korun na hořčák, který jsme tajně koupili a popíjeli a dávali jsme i Jožkovi. A čím víc Jožka Mrázek Hořický popíjel s náma hořčák, tím krásnější básně skládal. A když si vzal řízu bílou, tak najednou z něj byl i římský senátor, jen to hvízdlo. Nebo když si vzal palcát, tak byl zase husický bojovník.

Byl to básník, věštec i patetický zpěvák. Byl to můzou políbený občan jménem Josef Mrázek, ale protože měl básnické střevo, jak říkal, tak si říkal Jožka Mrázek Hořický, bratr náš, srdce na dlani. I ty nejobyčejnější výroky vyznívaly v jeho podání jako poselství celému lidstvu. To byla filozofie, která se mohla rovnou tesat do mramoru. Měl takový zvláštní slovosled, končil slovesem. Tak mládeži, ať vám ruce nezahálí, i když mě už v zádech pálí, má duše se v radost halí, a když jsem býval děcko, viděl jsem na Benecko a zlaté návrší, snad už zítra zaprší, to vám přeje navždycky Jožka Mrázek Hořický. No tak, řekněte, no, to byl model, to byl poklad.

Kdežto pan Kutina, to byl jako dědeček z pohádky, ten jezdíval, nebo chodil snad pěšky, no ale vždycky přicházel do akademie v plátěný zástěře, jako krakonoš, něco mezi krakonošem a sadařem, bambulka místo nosu, začervenalá mu trčela z plnovousu, pod bílým obočím měl pichlavý očka, pořád se smál a měl košíček, ve kterým měl kedlubny, mrkev, jabka a to chroupal. Vždycky, když v přestávce si mohl odpočinout, tak se zakusoval s vervou do šťavnatých jablíček ze svý zahrádky.

a Franta Nikl, který byl o ročník vejš, ten jednou si ten košíček od pana Kutiny půjčil, udělal si takový zátiší na bedínce. Utěrku tam dal bílou, modře pruhovanou. Na tu utěrku položil 3 jabka pana Kutiny. Panenský a soudky, ty už se dávno nepěstujou. A ten košíček tam postavil a teď zavoněl terpentín. Ta zvláštní, jedinečně krásná vůně, ty esence, která je ze sibiřských borovic, z pryskyřic sibiřských borovic zavoněla. A Franta začal malovat olejem na plátno zátiší s košíkem a ze 3 nebo 4 jablíčky na bílý utěrce. No to jsme na to koukali jako na zjevení. Jak on modeloval ty jabka takovýma drobnýma, jako impresionisti. Takový drobný doteky, takový tečky. Ale ono najednou se mu to jabko začalo kulatit, začalo mít objem, začalo svítit. No a teďko jsme si říkali, jak asi bude malovat ten košík. Jako my jsme kreslili ten košík uhlem, ten demižón opletenej, tu prouťovinu, tak Franta najednou musel namalovat, promalovat všecky ty proutky na tom košíku. Jak se nadvlíkají, podvlíkají, který jsou svislí, který jsou vodorovný, ouško k tomu dal. No to byla taková krása. Já jsem si řekl, tenkrát jsem byl v prvním ročníku, jo. Tak takhle vypadá veliký umění. Takhle, kdybych mohl někdy umět malovat, to bych byl šťastnej.

A my jsme měli pana Kutinu taky rádi. Pana Jirzu, o tom už jsem mluvil, toho jsme měli moc rádi. I ty všecky babičky jsme měli rádi. Ale který model nám bude přidělen, o tom rozhodoval náš pan asistent, asistent pana profesora, slavný malíř, tenkrát to byl slavný malíř Radomír Kolář. Ten jak dokázal namalovat koně? Koně, který táhli koně, který táhli pluh, nebo koně, který závodili, koně běžící do stihy a jockeye. Ale uměl i namalovat úderníka, nebo ženu, která váže snopy obilí. To byl robustní, talentovaný malíř. Řekl bych, že takový už se dneska ani snad nerodí. A byl z Rakovníka, z Velkostatku. Kolářovic měli Velkostatek. A vždycky se mě ptal, když tam jezdím, jestli potkávám, a jmenoval mě v uhelných skladech Karel, jestli tam ještě jezdí, s jejich koňma rozváží uhlí. A já jsem řekl, ano, pane asistente, vidím ho, vidívám ho, jezdí tam. A on měl radost.

Asistenti a profesoři, to byla jiná kapitola než na státní grafické škole. Páni profesoři na státní grafické škole měli třeba jenom jedno, dvě saka, jeden nebo dva obleky, který pořád jim jejich ženy pečlivě udržovaly, ale páni profesoři na akademii ty šili u Adama nebo u knížete. Náš pan profesor Pelc se rád oblíkal do šedého flanelu, nebo do Esterházy, nebo do Fischgrä, nebo do látky pepř a sůl a měl tak krásný saka, který si ještě přivez, když byl v Americe. A takový jako klobouk něco mezi buřinkou a elegantním kloboukem značky Borsalino. Často chodil v motýlku a ve vestě. Pan profesor Sichra, to byl vůbec největší frajer. Profesoři na akademii, to byly kapacity, který jezdili v automobilech, které jim byly přiděleny na státní poukazy, takže měli limuzíny za velmi výhodné ceny, dostávali státní zakázky proti těm prostým kantorům, který nás učili takzvanou abecedu na výtvarné škole na průmyslovce, ale to, co ti nás naučili, na výtvarné škole nás naučili mnohem, mnohem víc než profesoři na akademii. Já nevím, jak to bylo možné. Oni nás dokázali totiž motivovat, ti kantoři na průmyslovce. Kdežto pánům profesorům na akademii už byl náš osud trošičku lhostejný, neboť oni si sledovali svoje vlastní umělecké dráhy. Dráhy, ano, tak by se to dalo říct.

Menza právnické fakulty, do ní jsme chodili na obědy. Tam jsme se koukali taky, když se odstřeloval Stalinův pomník. Tam jsme to měli jako na dlani. A když někdo neměl na stravenku, kolik tenkrát stál v oběd v menze? 2,80? To bylo, nebo snad ještě míň, já nevím. No, nestál skoro nic. Ale někdo nedal dohromady ani ty 2,80. A přesto, když se chtěl najíst, tak šel ke kamarádovi, řekl mu, ale půjč mi talíř, který tak jako tak byl už umazaný, třeba zbytky rajský vomáčky tam byly, nebo koprovky, nebo sekaná, zbytky sekaný brambor a zelí. A šel k okýnku, přidejte mě, prosím vás, paní. A bez řečí dostal knedlíky rajskou, nebo knedlíky koprovou, nebo brambory a zelí, nedostal už maso. No jo, ale polívka je grunt a maso je špunt, jak říkala babička. Čili, když dostal knedlíky a rajskou, tak ani to maso nemusel mít a najet se. To bylo zvláštní, to bylo krásný. Nášup, takzvaný.

Na akademii jsme chodili na pololetní výstavy, už během studií na grafické škole, aby jsme už poznali, co nás čeká. V případě, že uděláme přijímací zkoušky, tu rozlehlou budovu, secesní, která měla dvě křídla, pravý a levý. Jak jsme později, když jsme se tam konečně dostali, jak jsme později poznali, dole ve sklepě byla přípravna sochařské hlíny. Byly tam mlecí stroje. Bedny plný šedejch hrud, taková to byla ušlechtilá, jemně mletá hmota, vonící zemí, která se potom mlela a vlhčila, aby z ní byla taková, aby se z ní dalo hezky modelovat, jako s plastelínou, která se dala kupovat v hračkářských obchodech. To byly barevný, zase taky takový, vzpomínáte si na plastelínu, jak jsme z ní dělali trpaslíky, Sněhurku a sedm trpaslíků, a mohl se třeba udělat zelený nos a modrý vlasy a mohli se udělat červený stromečky, protože všechny ty barvičky, ta plastelína byla barevná, tam se dal, a i se daly ty barvy míchat dohromady, ty hlíny, ty plastelínové kuličky, no to bylo a voněla. Sochařská hlína taky voněla, tak nakyslé, jako ušlechtilá země.

Byla tam i truhlárna dole ve sklepě, kde se zhotovovaly kostry na sochy. Protože když se modeloval stojící panák, třeba socha úderníka nebo socha údernice, která plnila normu na 200%, tak se nejdřív musela udělat kostra. To musel žák přinést kresebnou skicu, která noha bude vpředu, na který noze bude socha stát, jak budou ruce. Jestli bude jedna ruka v bok a druhá zdvižená a něco bude ukazovat. Podle toho se musela zkonstruovat dřevěná kostra. Ta se potom opředla dráty, na který byly navlečený takový dřevěný špalíčky.

To bylo zajímavé, když se takzvaně zakládala socha. To byla podívaná, když se zakládal panák. To byla proto pro toho každého žáka pěkná fuška, pěkná dřina. Navrstvovat sochařskou hlínu tak, aby se neutrhla třeba hlava, nebo rameno, nebo ruka. To byl někdy takovej koncert při tom modelování, jak velikejma, takovejma jako lopatama nejdřív udělali základní formy, stehen, hýždí, boků, břicha, ramen. No a potom postupně se ta socha promodelovávala až těmi nejjemnějšími špachtlemi, když se dělala ruka, když se dělaly jednotlivý prsty. I takový voka drátěný měli. To voko drátěný třeba 8 cm v průměru odsekávalo bitě celý kusy, když se třeba chtělo probrat břicho, udělat v panáka vyhublejšího, tak se tím drátěným vokem krásně ta sochařská hlína dala odebrat a každý kousek hlíny se musel schovávat, protože to byla vzácná a drahá věc. I my jsme prošli školením modelování, kdy jsme modelovali portrét. A to mě tak bavilo. To byla tak nádherná práce, když se jemně modelovaly oči. Horní víčko, spodní víčko, nos, dírky, partie horního rtu, partie spodního rtu. Teď, aby se i ta socha koukala. To bylo zajímavé. A co s tvářema? A co s čelem? Čelo obyčejně bylo hladká forma. Ta do každé formy se dala vložit taková zvláštní energie, která potom z té sochy vyzařovala.

Ono se říká, že sochařina je lehčí, protože je plastická. Je lehčí než malířství. Malířství je těžší, protože portrét, který je plastický, se jako socha bez velkých problémů dá vymodelovat. Ale když se to potom má zjednodušit na plochý plátno, kde nemůžete pracovat s objemem, tak je to logický, že malování je těžší než sochařství. Protože v malování se musí abstrahovat, zjednodušovat, přetvářet, stylizovat. Ale přesto ta práce s formami, které vyzařují energii do nich vloženou, byla tak vzrušující. A pak se musela ta hlava rozpracovaná jemně postříkat vodou, stříkačkou, kterou, když se rojili u nás Pavlíkově včely, tak jsem stříkal podobnou stříkačkou na včely, který seděli na jabloni. Tou jsme postříkali ty naše rozpracované portréty a zabalili se do igelitu, aby se mohlo druhý, třetí, čtvrtý den nebo příští celý týden pokračovat.

Další velmi zajímavý předmět bylo restaurování a malířské techniky. Pan profesor Slánský nás učil, co je to enkaustika, jak se lazuruje obraz, jak se podmalovává obraz, techniky deskové malby, to jsme si museli natřít, speciálně udělaný desky, dřevěný, šepsem klihovým, splavenou křídou a zinkovou bělovou v určitém poměru a každá vrstva se pečlivě brousila skelným papírem, aby to byla vyhlazená deska jak mramor. Potom jsme si udělali základní kresbu tuškou, začali jsme akvarelem, neboť tak to dělali staří mistři. Od jasných tónů vodových barev jsme přecházeli k pastózním tónům, třeba temperové barvy, a končilo se na závěr olejem. To byla staromistrovská technika, kterou si předávali generace od dob renesančních malířů. Od 13. 14. století.

No a taky jsme se učili, jak se dělá fresko. Fresko do vlhké omítky. To přišel zedník a opravdu nám nahodil vzadu na severní straně budovy Akademie výtvarných umění byl kus zdi. Přišel zedník, nahodil nám čtverečný metr a než ta omítka, a spucoval omítku hezky do hladka, než to usklo, tak my jsme tam do toho museli třeba namalovat zvláštníma barvama buď tvář, nebo část zátiší, nebo část krajiny. A potom byla technika, která se jmenovala fresco seco a fresco seco se malovalo vodovými barvami do zaschlý omítky a to bylo taky krásný.

Když si vzpomínám na výstavy výtvarného umění, na přehlídky výtvarného umění v 50. letech v jízdárně Pražského hradu národních umělců, zasloužilých umělců, kteří učili na Akademii výtvarných umění v tom svatostánku, kam každý z nás chtěl jít studovat. Tenkrát to byly zvláštní výstavy. Politicky ostře sledované, převládaly témata o práci, o budování socialismu. Témata z oceláren. Horníci, jak fárají, horníci, jak se sprchujou, horníci, jak zbíječkama nebo krumpáčema kopou uhlí, jsou celý umouněný, tlačí vozíky, které jsou plný uhlí, nebo zase ženě. Samovazy jezdí po polích, sekačky tažené koňmi, ale už lány jsou velké, rozlehlé, protože meze jsou rozorané. Do toho pere slunce a ženy, které vážou snopy, si utírají spocené tváře. Nebo pijou vodu ze džbánů. Nebo zase dětičky trhají kytičky. A pionýři jdou průvodem a zpívají. A prvomájové průvody s hesly a vlajkami. Socialistický realismus byl na vrcholu a my jsme vstupovali do tohoto pravzvláštního světa, který byl nabitej doslova těmi propagačními atributy, propagující ráj na zemi, budoucí šťastný život celého lidského pokolení, které bude šťastně žít v případě, že se spojí proletáři, proletáři všech zemí. Proletáři všech zemí, spojte se a bude vám hej. A nebudete vůbec muset na práci ani šáhnout. Každému podle zásluhy, každému podle jeho potřeb, to nás tenkrát učili. Že vůbec snad nebudou peníze třeba, že každý bude a co si jenom pomyslí, na co si pomyslí, nebo co bude potřebovat, to dostane zadara, zadarmo. I my jsme studovali zadarmo, za dělnický peníze na Akademii výtvarných umění a předtím i na výtvarné škole. Na těch výstavách v jízdárně Pražského hradu jsme už tušili, co budeme malovat. Možná celý život. Protože se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, to bude na věky. A znali jsme i příhody, které se vyprávěly o tom či onom slavném malíři, jak porota byla rozpačitá, když měla přijmout zátiší z jablky od malíře Jana Slavíčka, syna legendárního impresionistického malíře Antonína Slavíčka. A byla to výstava k velké říjnové socialistické revoluci, výstava angažovaného, toho nejangažovanějšího politického umění. A porota říká, ale teď si nám přines soudruhu jabka, který nosíš pořád. Soudruzi, ale teď je to rozdíl. Já jsem namaloval mičurinská jablka. No a teď co? Mičurinská jablka to už nebyla obyčejná jablka, to už byla jablka posvěcená socialistickým výzkumníkem Mičurinem. Tak se tenkrát vystavila 4 jablka na stole s názvem Mičurinská jablka. Jako jeden z angažovaných obrazů, který propagoval novou cestu lidstva k novým šťastnějším zítřkům. No a my jako studenti, jako študáci, to bylo něco pro nás, to jsme se smáli. Tý ducha přítomnosti mistra, profesora, zasloužilého umělce, nebo dokonce už národního umělce, Jana Slavíčka.

Sochařský ateliéry byly v přízemí. V přízemí taky byl rektorát, v přízemí byla přednášková síň, kde se promítaly diapozitivy, kde profesor Veštech nás učil dějiny umění, vykládal nám o svých rozhovorech, které vedl s malířem Antonínem Slavíčkem nebo s Janem Preislerem, a my jsme měli vykulený oči, protože to byly pro nás legendy. A pan profesor Štech věděl všecko. Dokonce, když se mě zeptal, odkud jsem, a já jsem řekl z Pavlíkova, tak se mě zeptal, kterou sochu máte tam u toho rybníka, a já jsem musel říct, že tam je socha svatého Vojtěcha. A komu je zasvěcen kostel v Pavlíkově, tak jsem musel říct svaté Ludmile. A dokonce, když se zeptal nějakého hocha z Chorvatska, který byl od někud ze Záhřebu, a on mu řekl přímo, z který vesnice, řekl, tam na rozhraní těch dvou silnic, co tam stojí? Co tam stojí na rozhraní dvou silnic? Student odpověděl, že tam stojí románská bazilika. V pořádku, řekl pan profesor V.V. Štech. A to bylo takový ticho. My jsme ustrnuli. Pan profesor V.V. Štech, ten snad věděl o všem, co kde v Evropě je, možná od polárního kruhu až dolů po staré Řecku a Krétu a Kypr. To všecko bylo uložené v té nádherné hlavě veliký zestárlý, která když k nám vyprávěla, tak už se ten hlas tak chvěl, ale o to ty jeho přednášky byly pro nás přitažlivější.

svýmu profesorovi žáci říkali starej. Možná, že i mě tak říkali starej, nebo mladej. Jo, mě říkali mladej. Když jsem dělal asistenta profesorovi Trnkovi nebo profesorovi Sklenářovi na UMPRUM. Profesorovi Trnkovi říkali starej, žáci, to jsou taky rošťáci. A mě možná říkali mladej. Proto já mám takovou úctu ke kantořině, protože já jsem to sám na vlastní kůži poznal. 4 roky jsem učil v těch letech. Kdy začala normalizace, jsem to 4 roky vydržel. Od roku 69 do roku 73.

zvláštní osudy těch kantorů, kteří museli projít těmi změnami, těmi zlomy, která byla souzená této maličký zemičky,

Takže vážení a milí, děkujeme vám za přízeň, za dopisy, za lásku, za všecko. Opatrujte se, abychom se mohli sejít příště. Dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Lukáš Berný přeje krásnou červencovou sobotu plnou, věřím, dobré nálady. A nyní po dobu dalších 60 minut také té nejlepší hudby z éry zlatých 60. let. Já se pokusím k těm písničkám doplňovat nějaké snad alespoň trochu zajímavé informace a tím by to mohl být docela pěkný výlet, myslím. Tak jako první je tu Leslie Gore, It's My Party.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

So Sorry, Love Affair. A my se jdeme podívat do hudebního kalendária s datem 11. července. Rok 1969. Vydavatelská firma Davida Bowieho narychlo a přednostně vydala jeho nový single s písní Space Oddity, tedy česky něco jako vesmírná kuriozita nebo vesmírná zvláštnost. Ten důvod spěchu byl na místě, chtěl předběhnout přistání na měsíci, ke kterému došlo o 9 dní později. No asi to zafungovalo. David Bowie měl první opravdu světový hit. Roku 1971 v Pittsburghu se poprvé hrál muzikál Jesus Christ Superstar. O rok dříve se k posluchačům dostal soundtrack z filmu Woodstock, tedy vlastně záznam koncertu, živé album z toho slavného festivalu. Dostalo se v Americe na první místo, čímž pomohlo pokrýt nemalé ztráty z toho festivalu. No a rok 1966, tak tohoto dne začal Elvis Presley pracovat na novém filmu s názvem Double Trouble. Mimo jiné v něm zazněla i tahle píseň.

byli Billy J. Kramer with the Dakotas a písnička, kterou jim napsal John Lennon, Bad to Me. No a teď zase dámský hlas Sandy Posey, zpěvačka, která se narodila roku 1944 v Alabamě. Po střední škole se začala plnit svůj sen, když získala práci jako studiová zpěvačka, i když nejprve tedy, jak se říká, zpívala jenom to křoví. K tomu se přivydělávala jako recepční v nahrávacím studiu v Memphisu. No ale potom se dostala k možnosti naspívat i sama za sebe první nahrávku, to ještě na nějaký velký úspěch nevypadalo, ale když potom naspívala píseň Born a Woman, tak to už si posluchači všimli, no a její desky se začaly prodávat ve velkém. My si dáme její lehce countryově laděnou Single Girl.

Summer Skies and Golden Sands, skupina Overlanders. Na pohodě ve zlatých 60. za chvíli představím jednu písničku, která to od animované Disneyovky ze 40. let vzala až do repertoáru rock'n'rollových kapel a my si dokonce vybereme tentokrát jednu z Německa. Ale nejprve jsou tady Hollies nebo Connie Francis.

0: a na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Dnes se podíváme do německého Hamburku za skupinou The Rattles, nebo někdy také psáno The Rattles. Skupina, která hrála rock'n'roll a big beat přesně v tom duchu 60. let, jak se to tehdy rozjíždělo. Oni se v Hamburku skamarádili i s Beatles, díky tomu pak třeba jeli hrát do Anglie a zase Beatles, když potom jeli turné a hráli v Německu, tak si je vyžádali jako předkapelu. Zkrátka byli to kamarádi a hlavní osobností Rattles byl zpěvák a kytarista Achim Reichl. No a my si v příbězích písniček pustíme jejich verzi hitu Zipady Duda. To je písnička, která k beatu nebo k rock'n'rollu původně měla docela daleko, protože vznikla pro film, animovaný film Disneyova studia Píseň jihu, Song of the South. No a to už v roce 1946. Ten název Zipady Duda údajně vymyslel sám Walt Disney, kterému se líbily ty nonsensové slabiky jako název. Ono takových písňových hitů je spousta. Do run run, do wah, didi didi, šalala a podobně. No a v tom filmu tu písničku zpíval James Baskett, ale hned si ji diváci zamilovali, ona také dostala Oscara za nejlepší původní píseň a ještě třeba i v roce 2004 se dostala v jedné anketě do 50 nejlepších filmových písniček americké kinematografie. No a tak nebylo divu, že si ji během těch let kdekdo vypůjčil, kdekdo ji nahrál, někdo do toho stylu, jiný zase do jiného žánru, od velkých big bandů a swingařů, až třeba po Jackson 5 nebo Dave Clark 5. Velký hit s ní měli Američané Bobby Socks and the Blue Jeans. No a tak nebylo divu, že si ta písnička nakonec našla cestu i do toho německého Hamburku, kde jí ten beatový kabátek dali právě The Rattles.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Nezaměnitelný hlas Toma Jonese Once Upon a Time, tedy česky Bylo nebylo, píseň, která pochází z amerického muzikálu All American z roku 1962. Je to vlastně takový klasický love song pro mladé. Ale ta skladba rychle přerostla ten samotný muzikál. Za chvíli už ji zpívali třeba Bobby Darin, Frank Sinatra, Tony Bennett. Nedávno po ní dokonce sáhl i Bob Dylan, ale nám zpíval Sir Tom Jones, kterému přinesla jeho druhý velký hit v roce 1965. No a ve zlatých 60. teď pokračujeme s americkou kapelou Sam the Sham and the Pharaohs a jejich rock'n'rollovou nejslavnější Woolly Bully.

Swinging Blue Jeans, It's Too Late Now, zlatá éra liverpoolských kapel, kdy tehdy celou Británii ovládl takzvaný Mercy Beat, jakási kombinace rock and rollu a rhythm and blues, tak jak se hrála v Liverpoolu u řeky Mercy, nebo Angličan by řekl Mersey. V čele téhleté mány je pochopitelně stály Beatles, ale tohle, Swinging Blue Jeans, to byla kapela, která měla vlastně původně ještě větší reputaci v Liverpoolu než Beatles. Swinging Blue Jeans hráli v Cavern klubu, oni původně hráli spíš jazz, nebo takový Dixieland, a teprve postupně se transformovali do té rock'n'rollové kapely. A byli to právě oni, kdo do slavného klubu Cavern vzal ty Beatles a tím jim zase pomohli otevřít jedny ty vrátka v cestě nahoru. No tak když už o nich mluvíme, tak tady je jedna z těch raných nahrávek skupiny The Beatles.

0: Sunday morning, nedělní ráno a skladba, která prý skutečně vznikla jednoho nedělního rána, kdy složili členové kapely Velvet Underground, John Cale a Lou Reed. No a na nedělní ráno, na to si ještě pár hodin musíme počkat, teď se nám blíží 6. hodina, ale s ní také závěr dnešního pořadu, dnešních zlatých 60. Každopádně ale budete-li chtít, opět se uslyšíme zítra v 17 hodin, tady na Pohodě. No a já vám ještě dnes posílám třeba Four Pennies, anebo kapelu, jejíž název už tady také dnes zazněl, Dave Clark Five.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Petr Nováček, výrazný novinář a politický komentátor, spjatý velmi úzce s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a profesionalitu a jsme rádi, že si názory a argumenty Petra Nováčka můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Když ho na rozhlasových chodbách potkávám už z dálky, na mě působí jeho nezměrná autorita podepřená skvělými komentátorskými výkony i historickou erudicí. Když se pak mineme a velmi hezky pozdravíme, ještě dlouho ve mně doznívá silný dojem z té jeho dnes už zřídka vídané slušnosti a zdvořilosti. Nedávno vstoupil do síně slávy Českého rozhlasu a právě tehdy při slavnostním ceremoniálu jsme si slíbili klidnou hodinku ve studiu. Nastává právě dnes, kdy pořad Stříbrný vítr hostí komentátora s přehledem, vhledem i noblesou pana Petra Nováčka. Dobrý den.
4: Hezký den.
3: Jak vím, z vašich jiných rozhovorů Svobodnou Evropu jste poslouchal už od 5 let. Neměli z toho, pane Nováčku, vaši rodiče trošku neklidné spaní, protože to přeci jenom není úplně běžné, řekněme.
4: No, oni poslouchali taky. Jsme byli taková politicky nevyspělá rodina. A pak já jsem strašně rád jezdil k tetě a strýcovi na Jižní Moravu do Znojma. Strýc velezrádné stanice poslouchal, oni neměli děti. Teta byla všem učitelka, že občas to měla nepříjemnosti. Jednou jsme takhle se strýcem poslouchali, byl letní den horký, on měl otevřená okna, která vedla do takového prostorného dvora a pamětníci si vzpomenou, že Svobodná Evropa měla každou celou hodinu takovou zvláštní stylizovanou československou státní hymnu, jako znělku. A druhý den nás zastavila taková asi paní, z níž se vyklubala sousedka a říká: paní učitelko, prosím vás, víte, nám to nevadí, ale kdyby to bylo možné, když pan Pálek večer poslouchá tu stanici, kdyby mohl zavřít okno. Oni, naše holky, vždycky vyskočejí z postele a stopnou si do pozoru, když hraje ta hymna. Pak jsme se dověděli, že jí manžel pracoval na STB.
3: Tak to byl výlet k tetě a strýci do Znojma, ale když se budeme chtít na chvilku zastavit ve vašem rodinném prostředí, do kterých končin se musíme vypravit? Kde jste se narodil, kde jste prožil dětství?
4: Narodil jsem se ve Velkém Šenově, to je Šluknovský výběžek. Můj táta takto specialista na zušlechťování kovů a můj děda, legionář z první války, který absolvoval tu známou anabázi po tancivské magistrále a za druhé války pak seděl pro protinacistický odboj, tak rozjížděli malou ocelárnu, protože nezapomeňme, že to byly takzvané bývalé Sudety, odkud byli vypuzeni Němci. K nám ještě do rodiny chodila nějakou dobu frau Müller a já, když jsem byl malinké dítě, tak s paní Müllerovou jsme hovořili německy a samozřejmě srdíči česky. No ale moc si toho nepamatuju, tam jsme byli do roku 1940.

0: 9, protože já jsem se narodil s těžkou oční vadou. Nejprve jsem byl operován ve věku 9 měsíců na klinice tady v Praze. Neúspěšně, 4 operace to byly, když mě předávali matce v Pobijanu, tak jí řekli, no paní Nováčková, kartáčník by se z něho vyučit mohl. Já jsem první dítě upozornil. No a pak shodou šťastných náhod, zejména díky mámině tetě, která si vzpomněla na zlaté časy první republiky, kdy navštěvovali jako svého očního lékaře jistého profesora doktora Václava Kubika, tehdy přednostu první oční, ale německé kliniky Karlovy univerzity. Univerzita byla, jak známo, dělena na českou a německou, což bylo v květnu 45 zrušeno. A ten pan profesor se snažil opravit, co ještě mohl, v nemocnici v Chebu, kam se mnou matka jezdila až do roku 49, protože tam pan profesor Kubik směl operovat v zátiší, anž to ještě v roce 48 mu tam leželi bývalí britští a američtí důstojníci a on jim operoval vážná oční zranění a léčil. On mě léčil jako privátní lékař až do svých 82 let. Víte, kolik stará tenkrát soukromá ordinace?
1: Nemám
0: 50 korun za komunistu. Aby ho stejně ponížil režim, tak mu ho nejprve přestěhoval a do polovinu bytů mu nasadili pracovníka STB a to všechno nestačilo. Tak když předepsal recept, tak já jsem ho musel vzít a jít s ním na Ústav národního zdraví, kde mě museli přepsat, dát na něj razítko, aby ten recept platil. Byl to upozorní univerzitní profesor, jak se tehdy říkalo, evropská kapacita.
1: Děti, které mají nějaké zdravotní trable, postižení, potíže, bývají často svými rodiči zvláště opečovávány a hýčkány. Pocítil jste něco takového i vy?
0: Já jsem byl samozřejmě strašně závislý na pár blízkých lidech. Později vždycky jsem měl pár kamarádů, já jsem nemohl hrát fotbal nebo tak, takže já navíc mám jedno oko, tu pozorké. Zkuste si zavázat jedno oko a strefit se třeba do míčku při pingpongu, jo, tak budete sahat 20 metrů vedle a budete fungovat, no vy ne, ale já jsem fungoval spíš jako klaun, takže takové věci jsem nemohl, jak jsem plaval, jel na kola, tak to šlo. Ale vrátím se k tomu, co říkáte. Moji rodiče na mě byli strašně hodní, ale přitom přísní. A totéž vám kantoři, taky strašně hodní, ale přísný. Já jsem si musel chodit těsně před tabuli přečíst, co je na ně psáno. Ti učitelé na prvním stupni měli pokyn, ať píší velkými písmeny. Ale to nevadilo, pán Bůh mě za to dal prý vynikající paměť. No ale mě nikdy rodiče neříkali, tohle nedělej, odpočinci, nikdy. Když mi bylo 3,5, 4, tak jsem s mámou chodil na procházky a ona mě znova začala říkat, Petřičku, pojď se podívat zblízka, tohle to je chrpa, vypadá takhle, tohle to je, až mě musela naučit znova věci znát. No, ale já, jak vám říkám, jsem měl výtečnou paměť, tak jsem se nemusel skoro vůbec učit a rodiče říkali, ty dokážeš to též, co ti zdraví a ještě víc.
1: Takže vás posílili na duchu a na sebevědomí, dá se to
0: no,
1: tak říct.
0: Ano, a pak mě nicméně školní lékařka v 5. třídě poslala do školy pro slabozraké, to byla speciální škola s obrovskou pověstí tady na Vinohradech v Praze. A teď mi tam ukázali třídy, tam zářivka vedle zářivky visela a teď tam chodili ty dětičky s tlustými skly. Já jsem měl taky teda, jo. Tak jsme si to prošli a ten pan doktor říká, a jaký jsi měl známky? Teď poletí. Já říkám, samé jedničky. On říká, opravdu, tak se podíval na rodiče a říká, jo, měl. No a jaký jsi měl předtím? A do toho stoupá máma a říká, pane doktor, on má jenom samé jedničky. A ten pan doktor se jak podíval a říká, tak co tady děláte? Kdyby potřeboval, tak se kdykoliv přijďte podívat. Ale ten by se tady jako já brzdil. Takže já jsem chodil do normálních škol, vystudoval jsem SVVŠ, tedy tehdejší obdobu gymnázia Mladé Boleslavy. Ta boleslavská SVŠka, to byla jedna z nejkvalitnějších mimo pražských středních škol, takže tam jsem maturoval, no pak jsem hladce udělal přijímací zkoušky na filozofickou fakultu.
1: A v mnohem...
0: jsem taky vystudoval.
1: za to mohl váš intelekt, ale i ta rodinná opora a podpora. Já bych se vás ráda zeptala na nějakou intenzivní vzpomínku, takovou vonavou, neobyčejnou, milou a hřejivou, kterou na svou maminku nosíte v srdci.
0: Tak těch by bylo. Třeba já jsem se neustále ptal, tím jsem se taky neustále otravný, proč? A to neustále. Tě. Tak akorát máma a strýc znojemský, ty měli tu svatou trpělivost se mnou. Moje máma byla skvělá kuchařka. A já jsem byl pořád někde poblíž a jak jsem tak pozoroval mamu, tak jsem se učil třeba, jak se dělají pomazánky. Nebo jak máma dělala některé takové speciální polévky její. Věříte mi, že když jsem se oženil, tak jsem si to přesně pamatoval. Máma strašně ráda pekla, dokázala dělat nádherné dorty. Já ty korpusy neumím pořádně rozříznout, ale všechno ostatní, včetně těch hedvábných krémů a tohle to umím.
1: No tak to bych do politického komentátora neřekl.
0: No mě to strašně bavilo, jako takový pomazánky, jako třeba šunková s křenem, ta musí vypadat, ta musí jít našlehaná, takže má jak stříbrnou čepici, že jo.

ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček z

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty spátky.

ptací tím tu vůli. Ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Na rozhlasových vlnách povětšinou glosuje nejdůležitější současné události. Dnes nám ovšem vypráví o svém životě pan Petr Nováček. Že jste historik, to je patrné z vašich mediálních výstupů. Že jste bohemista, to je vlastně taky zjevné. Jak se rodila vaše láska k češtině?
3: Já jsem češtinu nechtěl studovat.
2: Nechtěl?
3: Ale to víte, že
2: ale vždyť vy si ten jazyk tak vychutnáváte.
3: Já jsem chtěl studovat historii s průvodním oborem filozofie. Tenkrát to na filozofické fakultě tak bylo, že jste musel mít dva obory. A tenhle obor, když já jsem šel studovat v roce 1964, tak nebyl otevřen. Já se pamatuju té komise, když se dohadovali examinátoři. Dosud slyším ono pana pozdějšího profesora, jak říká paní doktorce, kam ho pošlem, když není filozofie. A ona říká, no tak na ruštinu, ne? A on říkal, tomu přece neuděláme. Ta katedra, to byl opravdu soubor zvláštních lidí. No a tak říkali, co tam ještě máme? Tak ještě češtinu. On říkal, no, to není nějaký ideální, ale hodně co musí vydržet. A tím jsem se odtřihl na průvodním oboru český jazyk a literatura. Víte, co asi s tou češtinou máte na mysli? Jak ona planí postupně a jak tady už kde kdo hovoří, jak, já nevím kdo, jak barbar, tak člověku to nedá, aby se nesnažil hovořit přiměřeně. Známý český jazykovědec Pavel Eisner napsal několik knížek a v jedné z nich Chrám a tvrz je takové přirovnání, že jazyk to je brána do duše. A když hovoříte neuspořádaně, když neustále vkládáte do svého slovního projevu tu zbytečnou výplň jako tak nějak a jako a co by a tím vlastně nahrazujete nedostatečnou schopnost se vyjadřovat. Když vám v té chvíli chybí výraz, tak tam fláknete pěkně jako nebo tak nějak. A když slyšíte ministrini, že ona to má každé větě, tak je vám prostě líto toho, kam jsme to dotáhli. Takže já si trošku, ano, přiznávám se, zakládám na tom, že se, pokud mi síly stačí, snažím mluvit k lidem, k posluchačům, přiměřenou češtinou. To neznamená, že ne přísně spisovanou všeobecné knižní, ale aspoň kultivovanou hovorovou.
2: Tak už víme, jak to bylo s vaší češtinou. Každopádně volba studia historie, ta u vás byla na snadě. Ostatně zaznamenali jsme i toho dědečka legionáře, který vás jistě k mnohému nasměroval. Co vás ale vedlo ke specializaci na nejnovější dějiny se zaměřením na Adolfa Hitlera, NSDAP a Třetí říši?
3: Tak já jsem ukončil jako na obecných dějinách, ale pak jsem de facto dělal třetí obor a to bylo tohleto, ale on se toho tenkrát na fakultě každý bál, i v roce 68, takže se mě ujala takzvaná kladivová katedra, která do té doby se věnovala studium kdysi dávno, v dějinkách ještě a podobný, a tam mi dali možnost ještě dvěma kolegům se věnovat něčemu úplně jinému a strašně se o nás starali. Já jsem se tedy začal zabývat německými dějinami. Ta práce se jmenovala NSDAP Adolf Hitler III. Říše 33-34, jinými slovy, to je uchopení moci Hitlerem přísně legální cestou. To, jak okamžitě se ocitli mimo hru ústavní instituce jako parlament, jakým způsobem byl rozebrán německý stát, Výmarská republika a jak byl ten stát totalizován. Víte, ten proces je v mnohem odstrašující. Historie se neopakuje, to zdůrazňuji. Ale když občas vidím některé politické pochody, tím myslím procesy v sousedních zemích, ale taky u nás, tak mi to, co si připomíná, zdůrazňuji, že se nebojím nějakého Adolfa Hitlera a nástupu podobné moci tady. Ale možného okleštění demokracie, ano. Suspendování parlamentu, ano. To už všecko proběhlo a bohužel jsem se tím zabýval tak dlouho a tak svědomitě, že mám představu, jak snadno se to může stát.
2: Je tedy zajímavé slyšet z úst historika větu historie se neopakuje, protože často slýcháme docela opačný výrok.
3: Tak jistě, já vím, kam míříte. Jsou tací, kteří říkají, že historie se opakuje jenom v různých obměnách, tak si můžete vybrat. Jestli chcete to druhé, tak vám řeknu, že historie se může opakovat.
2: Já to druhé nechci.
3: No, já taky ne. Ale opravdu se může opakovat v tom smyslu, o němž jsem teď hovořil. Že bohužel některé procesy jsou nezvratné a jestliže nastoupíte tu cestu, tak se vám pak logicky vybaví jako další zastávka na té maršrutě to, co už tady kdysi bylo. Bude to mít jinou podobu, bude to mít jiné aktéry, trošku humánější kulisy, to určitě, ale ten cíl, že na konci už nebude demokratická společnost a občanská společnost, ten to bude mít zaručeně.
2: Pojďme k vaší soukromé historii. Vy jste nebyl členem strany, nepustili vás k závěrečné obhajobě doktorandské práce, takže z té vědecké dráhy historika sešlo. Co všechno jste zvažoval jako možné další profesní cesty? Mě třeba napadá, když někdo vystuduje češtinu a historii, že se docela nabízí i pedagogická profese. Byly takové úvahy nebo v žádném případě nikoli?
3: Já jsem měl takový velký sen, že budu učit na filozofické fakultě, z toho se šlo. Já jsem byl nevhodný člověk, učit na gymnáziu. To se mi nechtělo, ale ne snad, že bych tu práci neuznával, ale já už předtím jsem jako externista napsal 3-4 články pro Zemědělské noviny. Tak jsem si v určitém okamžiku řekl, co bych to zkusil. Zašel jsem do redakce. Jeden z vedoucích mužů mi říká, co pak potřebuješ, pak se hned zeptal, jestli mám nějaký velký průšvih. A když jsem mu řekl, že jenom to a to, tak říkal, to je dobrý, my tě berem. A tím jsem se ocitl v úplně jiné profesi. To byla redakce, jejíž polovinu nejméně tvořili lidé takzvaně vyškrtnutí ze strany. Dokonce tam byli vyloučení, tam bylo několik. A já jsem tam poznal neuvěřitelné lidi, strašně hodné lidi a taky kamarády. Tam jsem strávil dobu od roku 1977 až do roku 1992. A právě z tehdejší doby se datují moje první zkušenosti s vysokými politiky.
2: Ale ještě mi řekněte, v těch Zemědělských novinách, jaké rubriky jste tam obhospodařoval?
3: Tak například jsem byl specialista na malé vodní elektrárny. Tomu jsem rozuměl, víte, Bankyho turbína, vrtulová turbína z metazů. To, čemu se dneska říká energetické zdroje netradiční. Sluneční kolektory první, po nich jsem vyrazil. Pak jsem psal i věci k historickým výročím. A pak jsem snad byl vzdělán, tak jeden soudruh mě říkal, to je socialistický peroutka, čím chtěl říct, že tam jsou podivné myšlenky. Pak jsme dokonce pod pseudonymem psali takový obrovský seriál s mým nejlepším životním přítelem, doktorem Ladislavem Niklíčkem, pak docentem, který také přišel z toho zaměstnání a bohužel při tom obrovském železničním neštěstí u Kroviny taky o život, on, jeho žena a širší rodina. Takže to, no, s Láďou jsme moc psali a moc jsme se u toho nasmáli, protože nám to podobně poťouchle myslelo. To byla velká radost.
2: To, co se dělo kolem vás v tehdejším Československu, jsme v 70. 80. letech, to budilo na mnoze pocity marnosti. Jak jste jim vzdoroval, z čeho jste čerpal radost? Asi se otevírá i téma rodiny, protože pokud vím, vaše dcera je ročník 71, takže jsme v daném čase.
3: Ano, jsme. Já jsem nebyl z těch kluků, kterým padají děvčata k nohám, ale tadyhle ta první Blanka, s tou jsme se seznámili přes jiné děvče, s kterým bydla na kolej, poté, co se vrátila z Anglie, protože mezi prvním a druhým ročníkem anglistiky, kterou studovala, byla v Anglii jako au pair. A zamluvali jsme se do sebe, žili jsme nejprve pod nájmu v Tichém údolí. To je tam, co se točili dva písaři seriál, točili se nám pod oknem. Dcerka Kristýnka byla v kočárku, štáb, když chodil do práce, tak na ní schránoval. Ahoj, Kristýnko. To je bohužel taky tam, co pan Horníček přišel svého syna, kterého mu pomohla najít právě moje žena. Tam jsme bydleli, mezi tím jsme postavili s pomocí rodičů dům, byt Jana Šika. To bych si od toho nikdy nepustil, ale
2: no to
3: tátové
2: oba.
3: Jenomže víte, co se stalo? že během 5 měsíců oba tátové zemřeli. Teď to zbylo na mě a na tom, co jsem dokázal zaplatit, nicméně za 2 roky jsme se stěhovali. A já jsem pak s kamarádem přišel k takovému šikovnému kšeftíku na střední odborové škole, která chtěla cosi excerpovat z deníku práce. My jsme jim to průmyslovým způsobem vyrobili. A za to jsem vám dal v životě tak slušný honorář, že jsem mohl říct ženě, holky, pojedem na dovolenou. A jeli jsme do Bulharska. A v tom Bulharsku na cestě tou okřídlenou lodí mi na 3. palubě nahoře řekla moje paní, se mnou rozvede. To byla strašlivá věc, která mě úplně dostala do kolen. Já jsem mimořádně zatížen na tu dcerku, s tou jsem chodil i k dětské lékařce, oni mi říkají, tatínku, vy tu holčičku máte tak hezky zabalenou, protože Blanka učila, že ona na jazykové škole a mívala i odpolední frekvence a já tu malou musel vykoupat, dát jim napít, uspat a tak. Jsem pak byl 3 roky sám a pak jsem, to prostě bylo řízení osudu, jsem potkal svou druhou ženu, s kterou jsme se do sebe neuvěřitelně zamilovali, byli jsme spolu téměř 33 let.
2: Vy když na ní vzpomínáte, tak říkáte, že to byla zlatá holka. Čím no, si tak krásné vyznání
3: no,
2: zasloužila?
3: Byla zaprvé moc hezká, krásná. A za druhý byla dáma, no byl za třetí. My jsme si nemuseli některé věci vůbec říkat, protože platil absolutně samozřejmě. My jsme si taky téměř říkali křestní jmény. Nepamatuju si, že mi říkala Petře. Ona mi říká lásko moje, nebo Lušinko moje, já jsem říkal podobně. Měli jsme se opravdu strašně moc rádi. A pak to skončilo na tom, že nejprve po mém lehkém infarktu na sjezdu Lidovců v Plzni a následné operaci 6. koronární bypassu, ona poté řekla, já už přesluhuji rok, půjdu do důchodu, aby se o to mohla starat. A já říkám, ty se o mě stáš pořád, prosím, ne, já půjdu do důchodu. Tak šla, a něco šla do důchodu, tak v zapětí onemocněla. To nebylo všecko, pak další 4 roky podezření na karcinom plic. Teď já jsem s ní obcházel kliniky a vyšetření a těch lékaři mi vysvětlovali, protože mě to zajímalo, že ona pak už byla hodně slabá, protože nakonec se z toho vyvinulo něco úplně jiného, co nemuselo, gynekologická rakovina, ona mi za rok zemřela.
2: Vy když jste ovdověl, tak ten váš smutek byl zjevný i pro lidi, kteří vás znají jenom letmo. Třeba pro mě. Já si to opravdu vybavuji, jak jste chodil smutný a povadlý a bolestivý. Jak jste dokázal ten hluboký žal zvládnout?
3: Takže když mi umřela, to byl strašný skok, byť já jsem věděl, jaká je situace. My jsme chodili celý život do sebe zavěšení. Ale protože já špatně vidím, třeba mi potichu řekla, pozor schod. A najednou mě se stalo, že já jsem skoro spadl po těch schodech do stanice, do foaje, metra. Když jsem neměl toho vedle, který by mi, víte, tu oporu, tak. No a já jsem se denně modlil 7 let, aby se mě Pán Bůh vzal k sobě, protože ten život pro mě ztratil smysl, no.
2: Jak jste ho našel zpět?
3: O tom já nechci moc mluvit, jestli dovolíte. Prostě z čista jasna jsem potkal porovnání se mnou až příliš mladou, ale velmi krásnou a půvabnou ženu. Poznal jsem na první pohled, že je v tísni, tak se mi pomohl. Pak, když už jsme si povídali trošku, tak jsem zjistil, že bych byl špatný člověk, kdybych jí nepomohl víc. Zamlouvali jsme se do sebe. Ten vztah dosud trvá, v co se vyvinul, nevím, ale v každém případě od té doby jsem zase na světě rád. A jak mám ty kolegyně, tak vy všechno poznáte, že jo? Tak mám jednu moji strašně oblíbenou politickou moderátorku Helenku Šulcovou. A jednou přijdu a ona říká, jsi nějaký úplně jiný. Já jsem říkal, nejsem jiný, prosím, že by byl jiný. Já jsi úplně jiný. Tak jsem nic nevypávěl, ona říká, ty nějaká ženská, víc. A já jsem říkal, je. Ona říká, vokolik. Chtěla vědět ten věkový rozdíl. A když jsem mohl, tak říká, a seš ty a frér. Já jsem říkal, to ne, že by byl frér. Já jsem se jí neptal na to, kolik jí je. A v každém případě jí mám rád. No. Takže to je příčina té změny. Každý jsme úplně, abych tak řekl, odinuť. Ale já se říkám, že když ten Pán Bůh, přesto je to všechno nás nějak své dohromady, tak s náma měl třeba nějaký úmysl. Je to takhle, když se ptáte. No.
2: Děkuju.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je historik, novinář, komentátor Petr Nováček. Jako píšící redaktor nejraději vzpomínáte na léta 1992 až 5, kdy jste působil v Mladé frontě Dnes. Bylo to dobou, atmosférou, lidmi, věkem? Čím to bylo?
1: No, tak zaprvé jsem měl bezvadného kolegu Jirku Leštinu. Za druhé to bylo tou dobou. My jsme spolu absolvovali třeba komplet československá jednání. Měli jsme vynikající kontakty. Tak vynikající, že už v těch pozdějších jednání nám ty politici posílali vzkazy po ochrance. Takhle jsme pracovali spolu a my jsme pracovali fakt hodně tvrdě. Tehdy nás měl na starosti zástupce, posléze šéfredaktor Mladé fronty Dnes, nynější šéf Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. Já jsem neměl v životě lepšího šéfa.
0: Vy jste po třech letech změnil štaci, přijal jste nabídku Karla Hvížděli do časopisu Týden, tak já si říkám, jestli se vám už přejídalo to deníkářské tempo, které je skutečně závratné, nebo co vás k tomu vedlo?
1: Ne, to bylo z jiných důvodů. V tom našem oddělení se stal šéfem mladý, ambiciozní člověk. My jsme si nesedli, nikdy jsme si to neřekli. Nikdy mezi námi nepadlo křivé slovo. No a jednoho dne jsme tam byli ještě jako křestý a něco jsme si xeruxovali a já jsem dostal nabídku na malý novinářský zájezd do Polska, abychom se seznámili s tím, co to obnáší ombudsman a jak funguje, pracuje. To u nás tenkrát byl aktuální téma, ale byly kolem něho politické sváry. A já jsem té instituci fandil, zatímco oni nefandil. Já jsem říkal, ale já bych mohl jet tam na 3 dny, oni to zaplatí, takže nebo od vás potřebuji, abyste mi zaplatili dráhu. A on s takovým zvláštním jízlivým tónem říká, ty s tím svým ombudsmanem, já nevím. Já jsem říkal, to mi stačí, nikam nejedu. A pak jsem přišel domů a říkám to milence, a říkám, já ti, už mě to nebaví, prostě jo. Já jsem do ty práce chodil tak rád, ale posledních pár měsíců chodí tam s tím, že každý den někoho po něčem přesvědču, z mého hlediska banalitách, samozřejmě mých věcech, anebo že poslouchám určitý hloupý řeči. To mě fakt nebaví, to mám zapotřebí.
0: Tak jste přijal nabídku do časopisu Týden, tam jste se také nezdržel úplně dlouho, protože toto periodikum mezi tím změnilo majitele a s tím i poměry. A tehdy přišel ke slovu Rozhlas, vaše dávná láska. Jaké bylo to první vysílání, ještě si na to pamatujete?
1: Tak zaprvé já jsem se v Týdnu napracoval tak, jak nikdy jinde. Týden tenkrát neměl žádné informační zázemí, minimální. A já jsem psával texty, které měly třeba 15-16 stránek. A začal jsem na tom pondělí pracovat po poradě a ve středu byla jiná porada a vzkázali mi, hele, něco jiného. Já jsem najednou třeba ve středu začal psát Klausův portrét, který jsem odevzdával v pátek poledne a psal jsem opravdu jedné v noci. Dneska, když máte u ruky internet, ten jsem neměl samozřejmě, ale to byla Nobel reakce, kde byli prýma lidi, tam jsem byl rád. Ale ten nový majitel si přivedl novou osádku a jeden z těch, který měl udělat pořádek, nám každý večer telefonoval a říkal, v kolika kopiích vycházíme, byl to Čech, jo. Nebo říkal, mně napadlo, jaký je rozdíl mezi korektorem a nevím čím, nedalo by se jedno zrušit. No tak jsme říkali, s takovými lidmi nebudeme dělat a 90% reakce odešlo. A já jsem tenkrát externě dělal s Honzou Pokorným Radioforum a oni mi nabízeli zaměstnání s Alexem Píchou. Rozhlas byla odmala moje láska, jak jsem špatně viděl. Tak jsem pořád byl u rády a pořád jsem poslouchal. Na veletrzí brněnský jsem stával u PZ-ky, která vystavovala vysílací studio, takže mě jednou vzali dovnitř jako 15-letýho kluka. No a tak jim říkám, ale to já sem nemůžu přijít, protože ten hlas na to nemám a tak dále. A teď se na mě podíval kolega Pokorný a říkám, já to musím říct doslova, ty vole, my tě neberem na hlas, ale na hlavu. A ten druhý dodal, tak hele, zítra je porada ráno, tak po 10. že by si se zastavil, co říkáš.
0: No a
1: tím
0: vám,
1: jsem byl zaměstnán.
0: A jak vám ten hlas fungoval, když jste tedy opravdu usedl jako angažovaný rozhlasák do studia?
1: Já jsem předtím pracoval. Honza k nám vždycky přišel domů s notebookem, pro mě španělskou vesnicí, a říkal, tak doktore, o čem to zítra bude? A Já jsem říkal, no hele, mě tak napadlo, co by udělal tohle téma, o tom se teď mluví, jak on otevřel notebook a já jsem většinou začal diktovat, on říkal, a co jsme tam dali ještě to dál, to je dobrý nápad. Takhle jsme to za hodinu udělali, on u nás vypil jedno pivo, že jo, Plzeň, a v poledne se vracel do rádia, my bydleli nedaleko od Rozhlasky s Milenkou a bylo hotovo.
0: Vy pořád mluvíte o té intelektuální přípravě, ale mě nějak zajímá ten okamžik práce ve studiu, anebo to pro vás vůbec nebylo důležité, že najednou svítí červená a vy vysíláte?
1: To, znáte to, to člověka přivede do stavu, že i když vám není dobře, já nevím co všechno, tak jakási profesionalita z vás, vyždíme to poslední. Ten hlavní byl Pokorný jako moderátor. A já jsem tam byl jako spolumoderátor s tím, že když to hosta, respondenta něco vypadlo, tak já jsem mu samozřejmě zasadil ten smrtící úder, pak jsem to poslouchal ty chvíli, zatímco Pokorný si zabýval tím, na co se ptáme dál. Nebo jsem to přebral na chvíli, když to bylo mě bližší téma. No a jinak jako dvojice jsme fungovali asi 9 let. Řada špičkových politiků chodila k nám na radiožurnál jenom na to, že se ptali, kdo to bude dělat. Pokorný Váček, jo, tak to přijdu. No.
0: Na které události vzpomínáte rád, protože se vám lapidárně řečeno dobře komentovali, protože jste cítil, že jejich obraz můžete posluchačům předat nejenom s tou fundovaností, ale zároveň srozumitelně a navíc třeba s osobitými perličkami, postřehy i tím kýženým humorem.
1: Tohle byly, o čem hovořím, politické rozhovory, to je něco trošku jiného. Komentoval jsem třeba stranické sjezdy, stranická jednání, to já vždycky všechno naživo, víte, jak špatně vidím. Já si nemohu napsat text a krásně ho přečíst, a to nikdy nedokážu. Abyste mohl krásně přečíst text, tak musíte periférně vidět, co je před tím, a abyste příslušně hladce navazoval. Nedokážu to, takže já opravdu všechno, co dělám, dělám z hlavy. Takže nejzajímavější byly věci, které byly spontánní. Na těch sjezdech se dělali všelijaké převraty stejnické, vstupalo to do státní politiky, to pochopitelně. Pak musím se přiznat, já jsem měl prominentní vztahy s Václavem Havlem. On mě nabídl, to jsem ještě nebyl v Rozhlase, místo ředitele odboru vnitřní politiky kanceláře prezidenta republiky. Dvakrát mi to nabídl, já to dvakrát odmítl.
0: Proč?
1: Protože jsem nechtěl být státním úředníkem.
0: Chápu.
1: A ne, tam byli milí lidé. A mým kolegou, který by měl být na starosti zahraniční politiku, taky měl, byl můj kantor z fakulty, pak hartista, později vyslanec v Londýně, můj nejlepší kamarád, doktor Pavel Zajfta. Všechno hezky, ale já jsem nechtěl tohle vyměnit, i když mě pan prezident hodně přemlouval. To bylo, prosím, v roce 1993, krátce po ustavení České republiky. Tehdy vznikla takzvaná Amálie, to byly takové ty schůzky známé, a já jsem patřil k těm zakladatelům. Havel, to byl formát. Kdybyste viděla, kolikrát jsme se tam zhádali. Jaká tam padala slova, to tady nemůžu opakovat. Ale všecko vždycky v dobrým. Takže já jsem znal takovéhle lidi a lidi z politiky právě z těch sjezdů. On zase znal jiné lidi, takže to, co jsme dělali, tak mělo stát nějakou hlavu a patu a byli v tom informace nejen takové, které si mohl každý přečíst někde v novinách.
0: A když zmiňujete Václava Havla, já odcituji jednu vaši větu. City a pocity patří do ženských časopisů, ale v politické žurnalistice nejsou na místě a v Rozhlase veřejné služby nemají už vůbec co dělat. Tak mi vysvětlete, jak jste zvládl komentovat těch 8,5 hodiny ve studiu po úmrtí Václava Havla, ke kterému jste měl tak blízko.
1: To bylo něco hrozného. Něco podobného jsem zažil, když umřel Josef Flux, s kterým jsme se velmi dobře znali, a zavolili mi z televize, jestli bych přišel do Událostí a komentářů. To bylo opravdu hrůzostrašné tedy. Ale co se týče Václava Havla, my jsme dostali tu zprávu asi 20 minut poté, co zemřel. Domluvili jsme s Honzou a s tělejší šéfkou stanice Česko, že začneme vysílat do hodiny. No a pak jsme seděli těch 8,5 hodiny a vysílali. Já jsem měl přitom nemocnici mojí paní, která pak za 3 měsíce umřela, takže tam mě čekala, tam vzkazoval, přijedu, taky jsem tam jel, pak půl devátý večer na jímku do Motola. No. Bylo to těžké, ale protože jsem věděl, jak na tom Havel byl a měl jsem průběžné zprávy o jeho zdravotním stavu, tak to pro mě nebylo překvapivé. A my jsme s Honzou sesypali to, co jsme věděli. Volali jsme lidem, kteří ho znali. Než jsme se dovolali, tak on za mě zpovídal, protože věděl, že mám různé osobní velmi blízké zážitky, tak abych se o ně podělil. No, bylo to nezapomenutelné vysílání.
0: A který z těch zážitků se vynoří dnes, když vás požádám já o nějakou vzpomínku? Je to zase další odstup let, takže bude to asi ta z nejvýraznějších.
1: No, někdy v roce 1999, řekl bych tak na podzim, si nás zakladatelé takzvané Amálie zavolali z Hradu. My se sešli zase známé Amálie, což je vilka postavená v lesním stylu v Lánské oboře asi 8 km od zámku. Tam prezident byl naprosto skleslý člověk. Já věděl od jeho okolí, že tlak, kterému je vystaven od jak Václava Klause, tak Miloše Zemana, a to současně, že je pro ně už neúnosný. A vážně uvažoval o tom, že odstoupí. Tak se nás sezval a chtěl vědět, jaký je náš názor na to, kdyby tak učinil. A teď jsme jeden po druhém ten názor sdělovali. Já jsem mu řekl, pane prezidente, píšete něco o životě v pravdě, kdybyste dospěl do situace, že byste musel něco jiného politicky konat, než jaké jsou vaše zásady, tak pak by nastala ta chvíle, abyste o odstoupení uvažoval. A teď to dospělo ke Karlu Schwarzenbergovi. A on říká, vážený pane prezidente, milý Václave, víš, to je služba, kterou si na sebe vzal. Ty ses nemusel nechat podruhé zvolit, to bylo nedlouho předtím. Ale ty si kandidoval. A my rod s tím máme zkušenosti už 600 let. Museli by to být velmi vážné důvody, zdravotní stav nebo podobná hrůza, aby si z té služby mohl se omluvit. Ale jinak Václav ze služby se neodchází. Ta se dělá a musí se dokončit. Já si pamatuju na podobné výroky, které jsem tam zažil od moudrých lidí. Pár. Nakonec to skončilo Petra Pidharta, který říkal Václave, kdyby jsi nás volal a ta chvíle nastala a my dospěli k názoru po 8 hodinách, že odstoupit máš, tak bychom tady asi řekli Tomáši Halíkovi, který má s takovými situacemi na konci cesty, zkušenosti, aby tě ten náš názor odešel nějak přetlumočit. Ale zatím ještě ne. Ale slibujem ti, že když by ta situace nastala, takže se sejdem a určitě ji poctivě proberem.
2: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo, a podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu, Havlíčku Havle, a podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu, Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu, Havlíčku Havle.

paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku.

0: tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít, hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
1: Stříbrný vítr.
2: Jitka Novotná a její host
1: na Dvojce.
3: Petr Nováček operativně komentuje vnitropolitické události související s politickými stranami, osobnostmi, s ústavním pořádkem a institucemi, volby všeho druhu, ale co z dalšího. A teď mě zajímá, 30 let už žijeme ve svobodě. Dokázali jsme to podle vás, pane Nováčku, zúročit odpovídajícím způsobem,
4: ne,
3: my, občané této země?
4: Ne, promiňte, jsem vám do toho skočil. Nedokázali, ale se na druhou stranu, ono se to zpětně dobře mistruje, víte. My jsme řadu věcí dělali poprvé a neměli jsme to kde kopírovat. Každá země má svoje unikátní dějiny, vzory, má své slabé stránky a naopak silnější. A my jsme byli v dějinách zvyklí některými soutěžskami ne se probojovat, ale spíše prokličkovat. Máme černá svědomí, pokud jde o některé historické okamžiky. Máme i chvíle, na něž bychom mohli být hrdí a neumíme to dostatečně dát najevo, protože mimochodem o svých dějinách obecně toho mnoho nevíme. To je jedna věc. A druhá věc, nebyly tady politické zkušenosti. Mě mrzí jiná věc. Já jsem si říkal, když odešla první, druhá, třetí garnitura politiků, těším se na to, až do politiky vstoupí ti, kterým je dneska 30, ti už budou mít vzdělání ze západních univerzit, jiný rozhled, ti vykročí z českého rybníčku, budou povzneseni nad zdejší některé žabomyší spory, jimiž trpěla i československá prvorepubliková politika, a dají té naší politice nové, trošku jiný obsah, kromě jiného, také myšlenku. Všimnáte si toho, že tenhle stát nemá svou ideu, jako jí mývala první republika za Masaryka.
3: Ano, je to zdroj mého smutku.
4: Tak, mého také. Já jsem po ní dlouho toužil. Byli jsme třeba s Honzou Hartlem takový, a jsme ji furt vyhlíželi, která strana s ní přijde, ale žádná s ní nepřijde, protože dneska už to není potřeba. Dneska stačí dobří marketéři, kteří vám udělají volební kampaň a ta idea to už něco navíc.
3: A nezrodí se čas nových idejí?
4: No, třeba se zrodí, ale v Evropě je tím situace taková, že nové ideje hledá kde kdo. V tom nejsme sami. Ale dokončím tu myšlenku. Ti mladí, kteří už do politiky nastoupili, ti, kteří už mají vzdělání na solidních univerzitách, tak ti jsou někdy noví a zajímaví a zaplať pánbů za ně, jako kytičky je opatrujme, ale pak jsou mezi nimi také tací, kteří vpluli tady do toho stranického života a osvojili si všechny jeho nešvary a dělají to jinak, jenom trošku třeba inteligentněji. A to je ta nevyužitá možnost. Chce to prostě ještě nějakou dobu. Masaryk chtěl pro tu republiku 50 let, aby si mohla sednout, a ona těch 50 let neměla. Tak uvidíme, jak to bude s tou naší. My jsme zatím měli jenom 30.
3: A co byste českým občanům při těch svých celoživotních zkušenostech s politikou i při historické erudici, co byste jim poradil, aby nepouštěli ze zřetele?
4: Hlavně, aby se nechali otrávit. Aby se snažili stále sledovat, kdo jim co říká a přemýšlet o tom, proč jim to říká a co zatím může být. Protože apatie, to je to nejhorší, co může nastat. To, když řeknu, já k volbám nepůjdu a můžou mi blíz všichni na záda, pak jsou všichni stejný. Když přestanou lidé rozlišovat, tak ztratí ochotu se na politice, tedy na správě věcí veřejných, podílet. A tím uvolní cestu politickým šíbrům a obchodníkům, kteří politiku berou jako kšeft, jako něco, kde vymyslíte reklamu, úhledně cokoliv se sbíráte, zabalíte do balíčku, na to napíšete heslo a tím vyhrajete. A to by bylo to největší nebezpečí pro Českou republiku, kdyby se poté, co měla Masaryka a pak měla Havla, kdyby se ocitla mezi státy, které vydou jen dopředu, třeba za ekonomickým efektem a vlastně nevědí, proč to dělají, jaký mají cíl a jaký to všechno má smysl.
3: Takový je finální apel Petra Nováčka, který jako své životní moto uvádí větu, když se člověk snaží a nějaká dobrá duše mu pomůže, dokáže skoro všechno. Tak já vám přeji, ať vás dobré duše nadále drží pevně za ruku. Ostatně i tomu našemu státu by se mohly lecjaké ruce nabídnout. A děkuji vám za milé zastavení. Naschledanou.
4: Já vám moc krát děkuji za pozvání a zdravím posluchače Dvojky, kterou také pilně poslouchám.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Na úvod dnešního majového večera jsme tu opět s pořádnou porcí hudby našich luhů a hájů, dědictvím otců a dědů, dalo by se říci přímo národním pokladem. Zahájili jsme polkou Karla Vacka. Napsal jak muziku, tak i text, a to nejspíš v době, kdy teprve začínala rozkvétat do podoby, jaký známe dnes, ta muzika. Proto se v ní taky zpívá, že je to vlastně jenom taková šumařinka. To jo, ale zatroleně životná. Josefa Zímu jste poznali jistě sami, jinak u muziky vás dnes vítá Eduard Hrubeš a přejenu, co se tak dá všechno přát, hezkou hodinku s dechovkou. Teď následuje obvyklá trojice nejčastějších žánrů, a to polka, valčík, tango. Klasikové Tobis Špilar Mírovský obstarali text k úvodní polce a Josef Stelipský zhudebnil takovou krásnou vizi. Panenka hledí z okna ven. No a co se kolem toho všecko dělo, dozvíte se v zápětí. Zpívá

Jam Duo, hraje studiový orchestr Jana Slabáka, řídí Milan Baginský. Valčík Josefa Balka nás pak zavede od těch panenských vnad spíš k orosené skleničce. Autor zvládnul text i muziku, Rožmitalská venkovanka doprovází Karla Jindřicha a Michaelu Krákorovou. A ještě, že už máme toho 2. května, do třetice zazní Májové tango. Májové tango Jaroslava Voříška, ten napsal hudbu i text a to celé svěřil Budvarce, řízené Vojtěchem Prokešem a zpěvákům Pavlu Heidingerovi a Marii Svobodové. I nadále, přátelé, platí, co jsem vám přál hned na začátku. Hezký poslech.

Jak bolno u srdce. Slyšíte to? Jak libozvučná dokázala být čeština v hrdlech našich předků? Neznámý autor, ano, ale jeho dílko stále žije. Zaspívají Josef Dušek a Jaroslav Šácha, doprovází keramička řízená Vladimírem Elnerem, umělecký vedoucí William Bereš. Ty pak vystřídá Vejvodova kapela, řídí Josef Vejvoda syn a tatínkovou slavnou polku Černý kos zaspívají Alena Rychecká a Ivana Zbořilová. No a pak to bude zase jeden neznámý, ale velice talentovaný autor, Valčík Namluvil jsem si, zahrají a jak je jejich zvykem, i zaspívají Baboučci.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Teď se navzdory dopravním omezením na D1 podíváme, jak už se stalo vlastně tradicí, na Moravu. Jan Slabák, skladatel, zhudebnil text Antonína Michny Jatelinka usušená. Se zpěvačkami Leou Zimkovou a Renátou Jedličkovou natočili Bojané. A pak se podíváme do hor. Lidovou Javorník Javorník zaspívá a zahraje Kotáranka, řízená Josefem Filgasem. No a potom naskok rovnou do Brna. Valčík Kouzlo růže Jiřího Helána s textem Jaroslava Hajka procítěně zaspívají Květa Navrátilová, Jiří Helán, Jarka Kachyňová a Joška Šmukař. Hraje, no kdo jiný, Moravěnka řídí Vladimír Pfeffer.

A jelikož nám vážení pořad pozvolna spěje k závěru, následovat bude směs, dokonce dvě, nejprve tedy podpory se dvěma R, sestavené ze samých mysliveckých písniček, tvůrci je nazvali Načekané a jména autoru, bohužel, ta se nezachovala. Ale faktem je, že hraje Lesanka, řídí Václav Paleček a zpívají Gerta Ledinská, Jiří Langmajer, Jana Kopřivová, Jiří Barta, Jiří Dinebír a Karel Kučera. A teď k té druhé směsi. Ta je ze samých polek Jaromíra Vejvody. Jednou dvakrát, Zelené háje, Škoda lásky, Zbraslavská, Kdyby ty muziky nebyly. A o tu směs se postará Veselka Ladislava Kubeše. A co by důstojný závěr, je tu pro vás dnes efektní orchestrálka, takový přímo souboj tří trumpetistů. Autorem je Miroslav Surka mladší a název zní Balada pro trumpety. A těmi třemi trubači jsou Robert Kucharič, František Pavluš mladší a Marek Lukáš. Doprovází mistřiňanka a řídí Antonín Pavluš. A já se s vámi, přátelé, loučím už teď. Váš Eduard.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Děti Antonína Kaliny.
1: Byl prosinec 2013. V pražské rezidenci velvyslanectví státu Izrael v Praze se odehrála vzpomínková slavnost. Desítky lidí zde vzdali hold někdejšímu politickému vězni koncentračního tábora Buchenwald Antonínu Kalinovi. Muži, který v nelidských podmínkách lágru zachránil zhruba 1000 dětí, malých vězňů. Nejmladšímu byly teprve 3 roky. Do rezidence zavítali i někdejší malí vězni Buchenwaldu. Pavel Kohn z Německa, Alex Moskovic ze Spojených států amerických a Naftali Doro First z Izraele. Byli tu také příbuzní Antonína Kaliny. Izraelský velvyslanec Gary Koren jim předal titul Spravedlivý mezi národy, který byl Antonínu Kalinovi udělen in memoriam v Izraeli. V památníku Yad Vashem v Izraeli se můžeme z dokumentu, který tu dostanete k dispozici, mimo jiné dočíst.
0: Spravedlivý mezi národy je výrazem ocenění lidem nežidovského původu, kteří v době německého nacismu přispěli k záchraně židů. Tento titul uděluje Komise pro rozpoznávání spravedlivých, která byla založena v roce 1963. Jména oceněných jedinců jsou zapsána na zdi cti v zahradě spravedlivých mezi národy v památníku Yad Vashem. Titul Spravedlivý mezi národy získalo přes 24 tisíc osobností nejrůznějších národností. Čechů je něco přes 100. Mezi nimi Antonín Kalina.
1: Ještě před vzpomínaným setkáním na izraelském velvyslanectví jsem zašel k hrobu Antonína Kaliny. Dlouhou dobu jsem tam jen mlčky stál. V mysli mi vyvstávala jedna otázka za druhou. O odvaze i o strachu, o síle i slabosti, o poctivosti a věrnosti. O tom, že člověk nikdy nesmí ztratit naději a hrdost. Jak rád bych se na to všechno i na mnoho jiného tohoto muže, jehož jméno štu na náhrobku, zeptal. Kdo vlastně byl Antonín Kalina? Muž, který na rozdíl od všeobecně známých a právem oceňovaných zachránců Oskara Schindlera či Nikolase Wintona denodenně nasazoval svůj život. Co to bylo za člověka, tolik oceňovaného v mnoha zemích světa a u nás doma takřka neznámého? Mé pátrání začalo tam, kde měl Antonín Kalina své kořeny. Na Moravě, v Třebíči. Je příjemné letní dopoledne a já se právě nacházím v domě jednoho ze synovců Antonína Kaliny, Jaromíra Slavíka. Je tu také bratranec pana Slavíka, Oldřich Kalina. A je zde rovněž sestřenice obou mužů, tedy i jedna z neteří Antonína Kaliny, Naďa Šinoglová. Ta mi ukazuje starou fotografii. Je pořízená na zahradě. Uprostřed na lavičce sedí dva staří lidé. Muž s mohutným knírem. Vedle jeho manželka. Poctivé tváře, ze kterých lze vyčíst, že jejich majitelé prošli tvrdou školou života. Okolo těchto dvou lidí jsou jejich už dospělé děti. Naďa Šinoglová, pro niž byli rodiče Antonína Kaliny, jejimi prarodiči, vypráví.
2: Bábičce cigánka totiž předpovídala, že bude mít tolik dětí, co je měsíců do roka.
3: A to, skutečně,
2: to je ta nejmladší. Ta zemřela nejdřív. My, když jsme se sešli v tom domečku, tak to nás byla plná zahrádka a plnej dvůr.
1: A že to užívali ty lidi tenkrát, no?
3: No, ale přitom nikdo nic nedělal, že jo?
2: A dědeček dělal přištipkařinu jenom, no. Jako švec.
1: V roce 1988 přijal Antonín Kalina v Praze, kde tehdy žil, 2 americké publicistky, Gay Blokovou a Malku Druckerovou.

0: O 4 roky později tyto dámy vydali ve Spojených státech amerických knihu Zachránci. Je věnována několika lidem, kteří v době druhé světové války zachraňovali s nasazením vlastních životů své židovské spoluobčany. Antonínu Kalinovi je tu věnována jedna kapitola. Americké publicistky zapsali jeho vyprávění.
1: Narodil jsem se jako druhý z 12 dětí. Můj otec byl Švec a šil střevíčky pro baletky. Naše matka byla v domácnosti. Já jsem pracoval na zahradě a naučil jsem se pěstovat stromy a zeleninu.
0: Na zmíněné fotografii stojí Antonín Kalina zcela vzadu. Zaujme už na první pohled. Rozcuchané vlasy, podlouhlý, pohublý obličej. Velké oči, přímý pohled. Tvář dokresluje povahu nesmlouvavého bouřiváka. Opět se obracím na jeho neteř, Naďu Šinoglovou.
2: Jak byste mi ho popsala, toho pana Kalinu?
3: Byl opravdu odvážný, ničeho se nebál a úžasně pracovitý a velmi dobrý syn. Na tatínka a na maminku nedal dopustit.
2: A fyzicky vypadal, jak kdybyste ho popsala fyzicky?
3: Pešnej.
4: No, tak strejda byl jako pohlednej.
3: A hlavně byl takový sporej.
0: Antonín Kalina, narozený 17. února 1902, vyrůstal v Třebíčské čtvrti, které se dnes říká Kočičina. Ve stavení, které mělo pouze jednu velkou místnost. V Kočičině žili tehdy málo majetní, či spíše nemajetní lidé. Přestože Antonín Kalina vychodil pouze základní školu, na studium nemohl mít ani pomyšlení, vyučil se stejně jako jeho otec obuvníkem, ale hodně se vzdělával. Stále ležel v knihách. Četbě věnoval každou volnou chvilku. Kromě toho měl talent na cizí jazyky. Mimochodem, právě jeho jazykové znalosti mu měly později pomoci v čase, kdy byl vězněm nacistických koncentračních táborů. Byl přirozeně inteligentní, s všeobecným rozhledem. Zalistujme v knize Děti Antonína Kaliny.
1: Jaký tehdy ještě před nacistickou okupací mladý Antonín Kalina byl? Pamětníci na něho vzpomínali a dodnes vzpomínají jako na mladíka střední postavy, šlachovitého a svalnatého, o němž bylo známo, že si nikdy nenechá jen tak něco líbit. Působil prý jako člověk, který vůbec neví, co je strach. Velká bída, která provázela jeho dětství a dospívání, ho přivedla do řad levice. Jak jeho otec, tak i on se hned po roce 1921 hlásili k myšlenkám tehdejší komunistické strany. Město Třebíč mělo v tomto směru poněkud specifické postavení. Levice tu měla tradičně silné zastoupení. Příčinou byly zejména právě ekonomické problémy. Jeden příklad. Na počátku hospodářské krize, tedy na přelomu let 1929 až 1930, bylo v Třebíči, kde tehdy žilo na 15 000 obyvatel, téměř 3 000 nezaměstnaných. Jejich počet měl později narůst ještě o více než 1 000. Ekonomicky zadlužené město se později ocitlo v situaci, kdy muselo dát do zástavy například i náměstí, včetně několika ulic.
0: Demonstrace přibývaly. Mezi hlavní organizátory patřil tradičně třebíčský rebel Antonín Kalina. Jenom v roce 1935, jak se mi z dostupných archivních dokumentů podařilo zjistit, bylo na Antonína Kalinu podáno u okresního krajského soudu 38 žalob, hlavně za svolávání nelegálních shromáždění a demonstrací. Antonín Kalina po válce s jistou nadsázkou říkával, že vězení ho zocelilo a dokonale vycvičilo, což ostatně zužitkoval v době německého nacismu. Uměl se o sebe i ve vězení postarat, i když samozřejmě nelze srovnávat vězení v době Československé republiky s věznicemi nacistickými a zejména s nacistickými lágry. Hned po příchodu německých nacistů do naší země je Antonín Kalina zatčen. Jeho neteř mi pověděla.
3: Normálně přijeli ty SSáci a vzali ho tak, jak byl v ty zástěře, tak ho vzali a...
2: Takže to bylo hnedka po tom březnu teda, jo? Když
3: ano,
2: přišli,
3: ano. Proto tam byl tak dlouho.
0: Pro tehdy 37-letého Antonína Kalinu si policisté přišli brzy ráno, 16. března 1939. Bylo to v rámci takzvané akce GITR, mříže. V knize Děti Antonína Kaliny se uvádí.
1: Během prvních dnů bylo zatčeno na 1600 osob. Důstojníci, sokolové, příslušníci inteligence, hlavně pak komunisté a socialisté, včetně německých antifašistů. Zatýkala, což se u nás dosud málo ví, česká policie, vázaná smlouvou o spolupráci s německými bezpečnostními složkami, která byla uzavřena už 6. října 1938 a měla za úkol zbavit republiku německých emigrantů a levicově orientovaných lidí.
0: Antonín Kalina putuje do koncentračního tábora Dachau s poznámkou gestapa návrat nežádoucí. Hned první den po příjezdu došlo k následující události. Německý vězeň, podle červeného trojuhelníku našitém na vězeňském oděvu politický vězeň, měl seznámit nově příchozí české vězně s táborovým řádem. Ne všichni však rozuměli německy. Zmíněný vězeň se rozčil a hodil po skupině českých vězňů dřevěnou židli. Antonín Kalina o tom v roce 1988 vyprávěl americkým publicistkám Gay Blokové a Malce Drakerové.
1: Hned jsem potom vězni skočil, chytnu ho pod krkem a říkám, tady házíš věcmi po lidech, kteří ti nerozumí, proč to děláš? Zbledl a pak mi odpověděl, jen počkej, až tady budeš tak dlouho jako já. Tady zapomeneš úplně na všechno, co tě kdysi naučili rodiče a co tě naučili ve škole. A já na to, jestliže to tady přežijeme, tak se tě jednou někdo může zeptat, kolik lidí, že jsi tu zabil. Zaskočený vězeň se nezmohl na odpor.
0: Dejme opět slovo knize Děti Antonína Kaliny.
1: Už tenkrát si Antonín Kalina získal mezi ostatními vězni autoritu. Nejenom odvahou, ale také tím, že se dobře domluvil německy. Antonín Kalina se tehdy stal nepsaným vůdcem skupiny českých politických vězňů. V Dachau byl Antonín Kalina do září 1939. Odtud putoval do dalšího koncentračního tábora, do Buchenwaldu.
0: Udělíme nyní malý skok v čase. Jak příbuzní Antonína Kaliny přiznávají, celé roky neměli takřka ani tušení o tom, co Antonín Kalina v nacistických koncentrácích prožíval. Takřka vůbec o tom prý po válce nemluvil. Synovec Antonína Kaliny, Jaromír Slavík, mi pověděl.
4: On jenom tak kuse o tom mluvil, jo, vždycky s babičkou nebo s otcem, když u nás byl, tak se o tom někdy hodila taková řeč a to já bych vám to řekl upřímně, mě to taky tak dvakrát nezajímalo. Dneska toho lituje, že jo, protože jsem mohl mít daleko větší přehled o všem.
0: Kalinova neteř Naňa Šinoglová svého bratrance doplňuje.
3: On právě tady tyhle ty, to nám málo kdy řekl. To byly opravdu takový úryvky, jenom takový prostě, že někdy mezi řečí něco takového řekl. No.
0: V Buchenwaldu se Antonín Kalina stal jedním ze členů ilegální podzemní organizace, která v tomto koncentračním táboře působila. Přichází konec 44. roku. Jak postupuje fronta, nacisté evakuují jako nepohodlné svědky vězně mnoha koncentračních táborů na východě, včetně Osvětimi. Začínají pověstné pochody smrti. Jedním z cílů těchto pochodů je také Buchenwald. Dejme opět slovo knize Děti Antonína Kaliny.
1: Antonín Kalina zjistil, že u každého transportu, který dorazil do Buchenwaldu, bylo 20 až 50 dětí. Rozhodl se tyto děti soustředit do jednoho bloku. A tak vznikl dnes již světově proslulý Kinderblock 66 v čele s blokařem Antonínem Kalinou. Představitelé podzemní táborové organizace mu však tento záměr rozmlouvali. Oponenti argumentovali, že pokud židovské děti budou pohromadě, pro nacisty bude pak snadné je hromadně poslat na další pochod smrti. Kalina měl ale svůj plán. Na dveře bloku napsal, že mezi malými vězni je tyfus. Této nemoci se němečtí dozorci velmi báli. V každém případě tehdy v roce 1944 se v Buchenwaldu začal rodit další zázrak. Zázrak, na jehož konci měla být záchrana několika set dětí. Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
0: Malá odbočka v čase. V roce 2010 natočil Američan Steve Moskovic dokumentární film Kinderblock 66 Návrat do Buchenwaldu. Jde o příběh čtyř někdejších malých vězňů, kteří se po pochodu smrti ocitli v Buchenwaldu a právě na Kalinově bloku číslo 66. Protagonisty zmíněného filmu jsou otec autora filmu Alex Moskovic, dále Pavel Kohn, Izrael Láco Lazar a Naftali Dor First. Ten posledně jmenovaný při nedávné návštěvě Bratislavy, kde se v roce 1932 narodil, v televizním studiu TA3 u příležitosti uvedení zmíněného filmu vzpomínal.
5: My jsme se s Osvětím do Německa, byl ten pochod smrti, co jsme prežili, a nakonec jsme se dostali do Buchenwaldu spolu s bratom a tam jsme se po krátkém čase dostali do toho dětského bloku 66. Ten blok měl smysl zachránit děti, lebo v Buchenwaldě byla velká podzemná organizácia a oni se rozhodli, cítili a věděli, lebo tam bylo malé rádio, že vojna je pomalý nakonec, že chcú zachrániť tie deti, čo prišli smerom z Polska do Nemecka. Väčšinu tých detí sa zachránilo. Ja som bol jeden z tých detí, čo v tom bloku boli. Veliteľ bloku bol jeden český komunista, Antonín Kalina, ktorý nám veľmi pomáhal, ale nie len on sám, boli tam aj Gustav Schiller, doktor Flusser, čo s ním spolupracovali. Tam jsme mali i lepší podmínky.
0: Naftali Dor First vzpomněl na jednoho z nejbližších Kalinových spolupracovníků při záchraně ohrožených dětí, pražského medika, pozdějšího známého pražského lékaře Jindřicha Flussera. Byl to právě doktor Jindřich Flusser, který ve svých vzpomínkách zachytil několik konkrétních příběhů o tom, jak Antonín Kalina děti zachraňoval. Jindřich Flusser, co by písař bloku, psal jména nově příchozích malých vězňů tuškou. Když členové táborového výboru zjistili, že se chystají další transporty smrti, tentokrát z Buchenwaldu a navíc složené ze židů a včetně dětí, Flusser na Kalinův příkaz gumoval tak křestní jména, která byla na první pohled židovská. Písař pak tato jména měnil na takzvaně árijská. Příklad. Z Mordechaje byl najednou Gustav. Pak přišel okamžik, kdy k dětskému bloku napochodovalo vojenské komando. Opět zalistujme v knize o Antonínu Kalinovi.
1: Kde jsou ti tví židé, řve důstojník na Kalinu. Ten stojí v pozoru, v tváři se mu nepohne jediný sval. Tady žádní židé nejsou, říká chladnokrevně. Tady jsou pouze děti, Poláci, Holanďané, Češi, Francouzi. SSák se vztekle ušklíbne, pak se obrátí k vyděšeným chlapcům. Všichni židé předstoupit, vyštěkne. Očima jezdí po jednotlivých tvářích. Čeká. Nikdo z dětí se ani nepohne. Důstojník jde znovu před Kalinu. Hergot, tak kde jsou ti tví židé? To opravdu nevím, odpoví Kalina. Do rána byli na seřadišti transportu, přece jste si je tam sami odvedli. Hned v úterý přímo z Apelplacu lže Kalina, jako když tiskne, a ani v nejmenším nedává najevo strach. Důstojník je plný vzteku, ale když zjistí, že dokumenty bloku 66 jsou v pořádku, dá pokyn k odchodu. Z vězňů konečně spadnou předchozí minuty napětí a strachu.
0: Jindřich Flusser ve své vzpomínkové knize Život na úvěr, která vyšla péči jeho rodiny, vzpomínal.
1: Děti se mlčky objímají, slzy kreslí klikaté cestičky po ušmudlaných tvářích, až pak vyskakují, tančí, padají si kolem krku, smějí se, vzlikají a každé z nich se Toníka chce dotknout alespoň prstem.
0: To už se fronta přibližuje i k Buchenwaldu. Američtí vojáci jsou blízko. V táboře je čím dál větší chaos. Nacisté se pokoušejí organizovat další transporty smrti. Představitelé podzemní organizace vyhlašují stav rezistence. Znamená to zdržovat transporty stůj co stůj. Táboroví písaři úmyslně zdržují psaní seznamů transportovaných vězňů. Někteří z ohrožených lidí se takzvaně potápějí do nejrůznějších úkrytů. Jeden takový úkryt vykopal přímo pod svým blokem Antonín Kalina. Prvním z obyvatel Kalinova bunkru je bývalý pražský primátor, národně socialistický politik a nyní vězeň, doktor Petr Zenkl. Kdysi političtí protivníci, tady kamarádi, které spojilo peklo koncentráku. Jednoho dne, to když je Kalina mimo svůj blok, němečtí vojáci sem vniknou a zadržené chlapce ženou k hlavní táborové bráně. Pak se ale stane další zázrak. Před hlavní bránou se najednou objeví Antonín Kalina. Jakoby teď ztratil jakýkoliv put sebezáchovy. Běží rovnou mezi SSáky. Postaví se před velitele transportu a německy volá. Blok 66 zpátky do malého tábora. Jindřich Flusser později, citován z knihy Život na úvěr, napsal.
1: Když tenkrát Toník přiběhl, byl blok už prázdný. Šel tedy rovnou k bráně. Službu jako raportfírer měl bývalý blokfíra z 39, kde Toník býval zástupcem blokového. Zkusí to, není co ztratit. Řekl jste, že děti z 66 půjdou až naposled spolu s nemocnými z revíru. To, že jsem řekl. Jawohl, Herr Hauptscharführer, slíbil jste to. Raportfírer koukal vyjeveně, střídavě na Toníka a na své maníky. Nakonec máchl rukou. Tak si je vezměte, svoje děti. A jděte s nimi třeba k čertu.
0: Kalinova 660 stále zůstává v táboře. Dětský blok nyní doslova praská ve švech. Děti jsou na plandách, ale také na podlaze, na chodobě, v umyvárně, všude tam, kde je to možné. 11. duben 1945. V té době, to když velká část SS-manů uprchla z tábora, vypukne v Buchenwaldu vzpoura. Antonín Kalina patří mezi její hlavní aktéry. Podle vzpomínek doktora Jindřicha Flussera se mu ozbrojenému sekerou podaří zajmout dva ozbrojené dozorce. A pak už jsou v táboře konečně Američané. Tábor je svobodný. A také Kalinovi děti. Jsou mezi nimi například i pozdější nositelé Nobelovy ceny Elie Wiesel a Imre Kertész. Podle oficiálních údajů bylo zachráněných dětí na 900. Kalina ale zmíněným americkým publicistkám v roce 1988 tvrdil, že jich bylo na 1200. Krátce po osvobození tábora přijíždí sem generál justiční služby doktor Bouslav Ečer. Muž, který si záhy vyslouží přes dívku československý lovec nacistů, do rozhlasového mikrofonu BBC řekne.
6: Časným příchodem amerických osvoboditelů zachránil se v Buchenwaldu přes 20 000 lidí, z toho více než 2600 Čechoslováků. Mnozí ze zachránění jsou však bohužel odsouzeni k smrti, protože ani se zachránit nemůže. A Američané dělají opravdu organizační zázrak. Snížili úmrtnost tak, že za mého pobytu zemřelo jen asi 30 lidí za den, kdežto několik dní umíralo jich někdy až 500 dní. Američané zásobili Buchenwald potravinami a zavedli lékařskou péči v takovém rozsahu, že nutno vzdát jim hluboký dík za vše, co pro buchenwaldské vykonali a dělají.
0: Odhaduje se, že v táboře v letech 1937 až 1945 zahynulo 56 000 lidí. Jaké ale byly poválečné osudy Antonína Kaliny? Dlouhé roky působil jako referent na ministerstvu lehkého průmyslu. Umírá 26. listopadu 1990. Uběhlo dalších 23 let. A pak se odehrála již vzpomínaná slavnost v rezidenci Vyslanectví státu Izrael v Praze, kde příbuzní Antonína Kaliny přijali titul Spravedlivý mezi národy. Český publicista inženýr Milan Dubský v literární stati Splašení koně napsal.
1: Po skončení slavnosti se pak v prostorách kulturního střediska Spojených států amerických uskutečnilo za účasti představitelů velvyslanectví Spojených států v Praze promítání filmu Kinderblock 66. Byla to i jeho česká premiéra. Lidé odcházeli dojati a překvapeni. Zejména cizinci, kteří se promítání filmu zúčastnili, nemohli pochopit, že se o Kalinovi u nás takřka vůbec neví a nemluví.
0: Co je ale nespochybnitelné? K Antonínu Kalinovi se již loni z radosti přihlásilo jeho rodné město Třebíč. Jeden příklad za všechny. pod záštitou zdejšího starosty, doktora Pavla Heřmana, a zásluhu aktivity zaměstnanců zdejšího městského kulturního střediska v čele s jeho ředitelkou Jaromírou Hanáčkou se uskutečnilo slavnostní setkání, jehož jediným a hlavním tématem byla osobnost Antonína Kaliny. Muže, jehož čin nemá v dějinách druhé světové války obdoby. Mé pátrání po osudech Antonína Kaliny končí tam, kde začalo. Na pražských Olšanských hřbitovech, u hrobu Antonína Kaliny. Co by asi Antonín Kalina udělal, kdyby se dozvěděl, že je oceněn medailí Spravedlivý mezi národy a že o jeho činu budou s uznáním a také s úctou hovořit i daleko za hranicemi? Kdo ví, jedno je ale zřejmé. Tenhle až do morku kostí poctivý a bytostně hrdý muž nikdy nepovažoval to, co Buchenwaldu udělal, za hrdinství. Byl už takový. Patřil mezi lidi, kteří do všech důsledků naplňují v dnešním, čím dál sobečtějším a bezohlednějším světě, dávno již zapomenutá slova humanisty velkého doktora z Lambaréne, Alberta Schweitzera. Pokud se rozhodneš někomu pomoci, třeba i za cenu toho, že ti půjde o existenci, o život, neočekávaj žádnou odměnu, natož vděčnost. Musí ti stačit pocit, že jsi udělal správnou věc a že jsi udělal proto, že jsi chtěl, protože jsi nemohl jinak.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Na břehu Mořského zálivu, v malém domku s rákosovou střechou, bydleli tři kamarádi. Tom, starý námořník, co kdysi objel skoro celý svět, barevný papoušek Frederik a rozvážná želva Elvíra. Moře jim šplouchalo skoro až na zahrádku. Dvůr měli vydlážděný mušličkami a slaný větřík jim broukal rákosové písničky. Nic jim ke štěstí nechybělo a tak si každou chvíli taky zaspívali.
1: Bydlíme v domku na břehu moře,
2: Frederik
3: Tom
1: a Elvíra. Jsme tady spolu a je nám dobře,
2: Frederik
3: Tom
1: a Elvíra.
2: Dříve než jdem večer spát, můžeme si povídat, že je nám tu spolu krásně a že náš dům je náš hrad.
1: Náš dům je náš hrad.
0: Opravdu jim bylo moc dobře. Tom pletl košíky z rákosí a v lahvích od limonád skládal ze syrek malinkaté koráby, docela jako opravdové. Elvíra byla znamenitá kuchařka a tak vařila každý den nějakou pochoutku. A Frederik jim oběma pomáhal. Elvíře míchal jíšku, Tomovi podával z krabičky syrky a pořád k tomu breptal.
1: Bydlíme v domku na břehu moře,
2: Frederik
3: Tom
1: a Elvíra. Jsme tady spolu a je nám dobře,
2: Frederik.

0: ta loď dnes a co se stane snad.
1: Když Tom napletl dost košíků a v lahvích naskládal hodně korábů, sedl do loďky a vydal se do města na druhé straně zálivu. Tam zboží prodal a zpátky se vrátil se zásobami jídla, lahvem limonád a spoustou syrek. Želva a papoušek na něj pokaždé netrpělivě čekali.
2: Jen aby se Tomovi něco nestalo. Moře dneska hrozně burácí, to my papoušci poznáme. Už aby byl zpátky.
3: Až přijde, kde bude mít Bůh tičky ze šodo.
2: Porád, pomalu mluvíš, pomalu lezeš, pomalu vaříš, Elvíro. Koukej, šodo se ti připaluje. To by žádnému papouškovi tak živo nestalo.
3: Tak se neví, tahuje, radši mi pomoz, Frederiku.
2: Ukáž, dej sem tu vařečku. Jeden mích a druhej mích a už to sviští po kastrolu.
3: Kro, kro, kro.
2: Ký?
3: Jo.

0: Roky!
1: Jo.
0: Tom se vrací!
2: Tak jsem tady, kamarádi. Dobrý den.
0: Dobrý den, nazdar, Tome. Co nám neseš?
1: Měl jsi do... Fám dobrou cestu.
2: Dík, Elvíro, dobrou. Frederiku, uklid balíčky. Pro tebe jsou tam slané buráky.
0: Je buráky.
2: Pro Elvíru čerstvý salát.
1: Je.
2: A teď se podívejte, co jsem přinesl v košíku. Vlastně koho?
3: No, ukaž se. Pojď ven.
0: Je.
4: Dobrý den.
1: No ne.
0: Kotě, a jaký mrňavý.
2: Malinký nazezlej kocourek. Našel jsem ho na břehu zálivu. Byl celý vyhladovělý a docela sám.
1: Ta diemíska se šodo. Vezmi si je moc výži v ne.
4: To se jí.
1: Hm?
4: A to je pro mě.
1: Jak muchu tná.
0: Jak se olízuje. To je ale lízátko.
2: Teď se už se nebojíš, kocourku.
4: To bylo dobrý, to šo.
1: Do.
2: Tak a teď nám pověz, jak se jmenuješ.
4: Já nevím.
2: O lidi, přece víš, jak ti říkají.
4: Mně nikdo neříká nijak, já nikoho nemám.
2: To jsi na světě docela sám?
4: No, docela. Ztratil jsem se, když jsem byl úplně malej a pak už jsem nikdy nikoho nenašel.
1: Tu máš ještě trochu šodoábu chtičky.
4: Jeje.
2: No, jen se pořádně najez. A víš co? Když ti ta chutná, co kdybychom ti říkali lízátko?
4: Je, lízátko, to je ale krásné. A kdybych měl jméno, to už bych nebyl jen nějaké opuštěné kotě, že ne?
2: No to by, že ne. To víš, lízátko.
0: Lízátko, lízátko.
1: Lízátečko.
4: Frederiku, Tome, Elvíro.
2: Jméno bychom měli. A teď už pojď spát. Sotva pleteš pacičkama.
4: Tady budu spát. V posteli? Mně se u vás tak líbí. A vůbec se nebojím. Nevadí ti, že mám zrzavé fleky. Lízátko, to je ale krásný jméno, viď? A ty jsi Tom. A já.
2: Usnul, chudinka. No tak, co mu říkáte, kamarádi?
0: Docela legrační zrzek.
1: Já si
0: Jak rychle slízal to šodo. No,
2: počkej, nech Elvíru domluvit, Frederiku.
1: No, já jsem chtěla jen říct, že by snad mohl zůstat s námi, Tome. Já se o něj budu stát. Rád.
2: Jsi hodná želva, Elvíro. Já si to taky myslím.
0: Já jsem pro! Pšššt, já jsem pro.
2: Tak dobře, tak platí. Zůstane u nás.

A tak od toho dne bydleli v Rákosovém domku čtyři. Lízátko si rychle zvykl, ledaco se naučil, trochu stloustl a trochu povyrostl a kožíček s nazrzlými fleky se mu heboučce leskl. Pomáhal Elvíře ochutnávat všechno, co vařila, a po večeři vždycky ještě vylízal talířky a kastroly, takže se už vůbec nemuseli zdržovat s nádobím. A bylo jim ve čtyřech ještě veselejší.

0: Bože, Frederik,
1: Tom
0: a Elvíra
2: a Lízátko.
0: Jsme tady spolu a je nám dobře. Frederik,
1: Tom
0: a Elvíra
2: a Lízátko.

0: Hutneyzica și...
1: Dal bych víc cukru, Elvíro, a hlavně hodně čokolády.
2: Lizátko, Lizátko, koukni, jaký Tom postavil nádherný koráb. A já jsem mu podával všechny sýrky.
1: Tome, to je krásná loď.
2: No a ze sýrek.
1: Na takové si sloužil.
3: Přesně na takové. Jo, to byly časy tehdy na moři, protože moře, moře, Lizátko, to je ta nejkrásnější věc na světě. Škoda, že ty z něj máš strach.
1: Tak mi aspoň povídej, jak jsi byl námořník. Povídej, Tome.
3: Ale vždyť to všechno znáš, Lizátko. Vyprávěl jsem ti to nejmíň stokrát.
1: Ale tak ještě jednou, Tome. Tome, jo?
3: No, tak dobrá. A o čem vlastně mám povídat?
1: Já mám nejradši to o pirátech.
3: O pirátech?
4: Jo, to bylo tenkrát. Tichým oceánu, kterýmu se taky říká Pacifik. Zaslechli jsme náhle strašnou zděla-ránu, že se toho lekl každý námořník. Piráti se s námi nelítostně byli. Po celé dva týdny bitva zuřila. Nakonec jsme přece slavně zvítězili. Naše loď se domů šťastně vrátila.
2: A Fredrik tam tenkrát v bitvě velel.
1: Ach, Tome, to bylo napínavý. A povídej ještě o tom uragánu.
3: Aha, o uragánu.
4: Jo, to tenkrát zůřil silný uragán, který nás nad mořem rychlosti zmil, až k nebi se zvedal temný oceán, jak potvrdí každý, kdo tam se mnou byl. Loď se kymácela nahoru a dolů. Po celé dva týdny uragán nás hnal. Nakonec nás dohnal k severnímu polu.

0: Frederik v tom uragánu klidně poletoval.
1: Piráti a uragány a dobrodružství, to je život. Jenom já tady sedím v kuchyni a olizuju kaši. Lízátko. To bude možná tím, že jste mi nevybrali správné jméno. Co pak nějaký lízátko může prožít dobrodružství? Ale kdybych se jmenoval jinak...
2: Hele. Moc si vymýšlíš, lízátko. Vždyť nechceš sednout ani do Tomova člunu.
1: Tobě se to řekne. Kdybych uměl aspoň trochu plavat, ale když to moře je tak mokré...
3: I ty suchozemské kotě. No, námořník z tebe jak živo nebude.
1: Nebude. Kde pak?

0: Zátko, stávej, nechceš kousek koláče?
1: Je, Elvíro, kde je Tom?
2: Leno, chlizátko, všechno prospí, koťátko. To bys viděl, jak se na lodích časně vstává. A Tom jel už dávno do města. Poletím mu na pohoti.
1: Ty se tak máš, Frederiku. Umíš lítat, byl jsi na moři.
2: Na všech mořích.
1: Ale Frederiku, řekni, nebál ses tenkrát těch pirátů?
2: Já a bátce, je vidět, že neznáš papoušky. Piráti se náhodou báli mě.
0: Ty se pořád jen vytahuješ, Frederiku. A chudáka Líza tka celého popleteš.
1: Mě to náhodou zajímá, Elvíro. A z toho uragánu, z toho jsi taky neměl strach?
2: Strach? My papouškové strach prostě neznáme.
1: To já bych se asi bál.
2: Tak zůstaň v kuchyni a cucej cukroví. Já letím za Tomem. Ahoj.
1: A je pryč. Jenom já sedím zase doma.
0: Nic si z toho nedělej, Lízátko. Já taky nikam nelítám. Vezmi si jahodový koláč a počkej na břehu na Toma. Já zatím zadělám na buchtičky. Ano?
1: Koláč, koláč, jenže já nechci koláč. Já chci dobrodružství. Nechci už koláč jahodový, já bych si přál být námořník, nemyslet pořád na cukroví, plout jako Tom a Frederik. Moře mi mokře smáčí tlapky, moc rád bych vyplul.

0: A přece chtěl bych něco zažít, být opravdový námořník, tak aby si mě mohli vážit statečný Tom a Frederik.
1: Lízatko, pojď mi zamíchat šodo.
2: A ne. Už žádné šodo. Budu hrdina. Pojedu Tomovi naproti. Zkusím to aspoň v gumovém člunu. Hop. Je.
3: To se to houpe. Je. A prout mě odnáší. Já nechci. Tome, pomoc. Elvíro.
1: Co se děje? Li. Sádko. Stav.
3: Já nemůžu, Elvíro. Nemůžu.
1: Vyskoč z člunu.
3: Pomoc. Je. Neumím plavat a nese mě.
1: Je pryč.

0: Ahoj, Elvíro, to už se vrací, ale... Co je ti? Spálila si něco?
1: Co pak je? Proč pláčeš, Elvíro? Kde je lízátko?
2: Na moři.
1: Na moři?
2: Skočil do gumového člunu a najednou byl pryč. Proud ho odnesl.
1: Do gumového člunu?
2: Ano.
1: Do toho maličkého červeného gumového člunu?
2: Jo.
1: Vždyť nemá ani vesla.
0: Lízátko stejně neumí veslovat a plavat taky ne.
1: Musím rychle za ním. Frederiku, ty popluješ se mnou.
0: Jo.
1: Elvíro, připrav nám nějaké zásoby a soudek s pitnou vodou. Budeme na moři možná kolik týdnů.
0: Zachráníme ho.
1: Musíme ho najít. Frederiku, dalekohled. A námořní mapu.
0: Rozkaz, kapitáne.
2: Da. Kdy jsou konzervy? Já bych je lasva.
1: Ne, Elvíro, ty musíš počkat tady. Jestli se lízátko přece vrátí, bude jistě hladový a unavený a bude tě potřebovat.
0: Tady jsou mapy, kapitáne. Zhůru na záchranou výpravu.
1: Snad to ta stará bárka ještě vydrží. A my taky, viď?
0: Bodej.
1: Tak, nashledanou, Elvíro.
0: Ahoj.
2: A já se tak těšila, jak budeme jíst buchtičky.

0: Lízátko zatím plul po moři, oči strachem vykulené jako žluté lampičky a srst zježenou. Křečovitě zatínal drápky do okraje člunu a každou chvíli prskal, jak mu voda cákala na nos nebo do uší. A to nejhorší teprve přišlo. Nebe se zatáhlo, zvedl se vítr a moře zahučelo. Bouře. Blesky se křižovaly. Vlny se s rachotem zvedaly do ohromné výše a zase padaly dolů a na jejich hřbetech se kymácel maličký červený člun, v kterém se krčil a třásl úplně promoklý a prosolený lízátko. Až konečně se bouře trochu utišila a kocourek zaslechl strašlivé, chraptivé hlasy.
1: Na vratě barce piráti, mořem se plouží sem a tam, sem a tam, sem a tam.

0: Позор, пані піраті! Червоний шлюн на правом боку. Випадає, що і праздний. Що з ним, капітане?
1: Єн, го витягнете, цю, кдиби там пцеце єн був кусок злата.
0: Праздний. Єном на дні ніяких хлупатий мокрий гадр.
2: Ау, ау, тагайте мені за оцасек.
0: У всіх прогнілих раген коцур. Котє на щирем морзі. Що з ним уділаме, капітане?
1: Бррр. Місто злата мокрий коцур. Хоďte ho zpátky do moře.
2: Ne.
1: Ale bez člunu, ten si necháme.
2: Ne, ne, neházejte mě tam, já neumím plavat.
1: Jen ho tam hoďte. Co s ním na pirátské lodi?
2: Ne.
0: Počkej chvíli, kapitáne. Plavčí včera spadl do sudu s rumem. Mohl by zatím místo něj drhnout palubu.
1: Palubu říkáš? Tak ať vyfasuje rejžák a začne. Ale jen do té doby, než se z toho plavčík vylíže. Nejsme žádná zoologická zahrada.
3: Tak do práce, kocouřisko. Ať se všechno jen blíští.
0: A my si zatím hodíme vrchcáby.
1: Jsou postrach moří piráti a kruče přepadají lodi. Co jednou vezmou, nevrátí a berou všechno, co se hodí.
2: Jestli takhle vypadá dobrodružství, tlapky už mám celé rozlámané. Tu palubu snad nikdy nevydrhnu. Sotva jsem hotov na jednom konci, už abych začal na druhém. Piráti se vůbec nepřezouvají a ještě k tomu plivou na podlahu. Ach, já stokrát přenešťastný lízátko.
4: Když chrábnou kořist piráti chraplavým sborem, zpívají, zpívají, zpívají, že se už nikdy nevrátí a dál se mořem.

Už 4 dny tady drhnu a loď je čím dál špinavější. Ani teď v noci si nemůžu odpočinout. Ach, když si vzpomenu na Toma a na náš domek s rákosovou střechou. A ještě k tomu jsem se doslechl, že se plavčík uzdravuje. Zítra prý mu vrátím rejžák a pak...

0: Co pak? Co to tu slyším uprostřed oceánu? Jako by někdo plakal. Hej, kdo pak je to?
1: To jsem, prosím, já, kocourek Lízátko.
0: A co se ti stalo, že tak naříkáš?
1: Já, ale kdo je to? Nikoho nevidím.
0: Tady, na levém boku, ve vodě.
1: Je, ty jsi ale velká ryba.
0: Já jsem velryba, kocourku, víš? A abych pravdu řekla, živého kocoura vidím dnes poprvé.
1: Však my taky na moře moc nepřijdeme. To jenom já. A stejně dlouho živý nebudu. Zítra mě piráti hodí do moře.
0: Podívejme. Takového malého chudáčka hodit do moře, to se jim tedy překazí.
1: Jo, jo, překazí. Piráti můžou všechno, mají tělo.
0: A to se ještě ukáže, kdo tady na moři může všechno. Abys věděl, nemám piráty ráda a vůbec žádné námořníky. Všude se cpou s těmi svými koráby a kocápkami, nadělají rámusu a jenom plaší menší ryby. Podle mě nemají na moři co dělat. No tak, už konečně zahoď ten špinavý kartáč a skoč mi na hřbet.
1: Ale jestli se piráti probudí?
0: No tak, hop!
1: Tak, dobře. Hop!
2: Hej, páni piráti, to drze kotě nám prchá.
3: Hola, chyťte ho!
1: Velrybo, velrybo, oni nás uloví!
0: Uloví? Ha, ha, tak se podívej, mrsknu takhle ocasem na jednu stranu.
2: Zachraň se, kdo můžeš, loď se potápí.
0: A na druhou stranu.
2: Přepadení, zachraňujte sudy sudumem, potápíme se.
0: A teď rychle pryč, ať si tady dělají, co chtějí. Drž se pevně za ploutev.

0: Lízátko, tak co? Už je ti líp?
1: Slunce už mi zahřálo kožíšek a moře už jen tak hezky šplouchá. Víš, velrybo, že se ani tak moc nebojím.
0: No, podeď by se zbál. Udělám z tebe mořskou kočku, jakou neviděl svět.
1: Mořskou kočku? To nevím. Ale velrybo, kam pak já se tady vůbec poděju? Přece ti nemůžu věčně sedět na hřbetě.
0: Nic se neboj, mrňátko. Zavezu tě na nejhezčí místo na světě.
1: Na nejhezčí místo? Kde to je?
0: No, jen se dobře dívej. Už tam budem.
1: Ostrov. Docela maličkatý ostrov. A jakou má krásnou růžovou barvu.
0: No, to je korálový ostrov, lízátko. Je celý z růžových korálků.
1: A uprostřed roste jeden jediný strom.
0: To je kokosová palma. A podívejme, už nás vítají sardinky.
2: Ahojte, to velrybo.
3: Velrybo, dobrý den.
2: Vítáme.
0: Buďte zdraví, děti, buďte zdraví. Jestli pak jste tady byli hodné.
2: Byli, byli, ale sardinka Máňa nejedla přesunda.
0: Ale Máňo, to mě na tebe mrzí. No a cvičili jste nějaký nový plavecký styl?
3: Ano, teto, cvičili. A sardinka Fifinka se naučila krásně vyskakovat nad hladinu.
0: To ráda slyším, Fifinko. A kde pak máte Pepiho?
2: Delfíne, Delfíne Pepi.
3: Pane učiteli.
4: Vítám tě z cest, velrybo. Cvičili jsme celý den plavání na jednu ploutev. A šlo to znamenitě.
0: Dobrá, Delfíne. A teď, když vás tu mám všechny pohromadě, musím vás představit. Přivezla jsem vám přírůstek.
1: Dobrý den, ryby.
0: To je kocourek Lízátko. Nemá chudák s mořem vůbec žádné zkušenosti. Musíme ho teprve všechno naučit. Tohle je delfín Pepi. A tohle sardinky, Lízátko. Doufám, že z vás budou kamarádi.
3: Ahoj, Lízátko.
2: Pojď si s námi hrát.
0: Počkejte, děti. Nechte ho vydechnout. A vůbec, nejdřív si musí dát trošku kokosového mléka, aby se posilnil.
2: Tak skoč na břeh, Lízátko, to mi neumíme. Pod palmou je plno ořechů.
1: Oh, hop. To je ale nádhera mít pod tlapkama zase jednou pevnou zem. A tohle je kokos?
0: No, myslím, že ti bude chutnat, Lízátko.
1: No je. U pirátů bylo jenom strašně slané maso a tvrdé suchary a rum. A to já nerad.
0: Tak a je čas začít s výcvikem. Když chceš žít na ostrově, Lízátko, musíš se rozhodně naučit plavat.
1: Plavat? Ale to pro nás kocourky není tak jednoduché, velrybo, to asi nepůjde.
0: No, máš náhodou štěstí. Delfín Pepi je totiž zkoušený učitel veškerého plavání a vší plavby.
4: Nejlepší učitel, velrybo, prosím, nejlepší.

0: já jsem Pepi, delfín Pepi, plavu prsa, plavu kraul, motýlka i znak. Já jsem Pepi, trenér Pepi.
1: To je Pepi, trenér Pepi.
0: Budeš-li chtít, naučím tě plavat taky tak.
2: Tak, Pepi, ujmi se ho.
3: Ale já dneska ještě ne, až zítra, radši až zítra.
4: Jen se neboj, Líza.
5: Koukej, vždyť je to
4: lehké. Hele, jak já plavu.
5: A podívej, Fifinka.
6: Žádné strachy, Lízátko. Delfín Pepi naučí plavat každého. Hezky se nadechnout a raz a dva. Nemluv. A splývat dva, tři a pomalu a hezky. No vidíš, jak to jde.
3: Já plavu.
2: Tak co, Pepi? Udělal Lízátko v poslední době nějaké výrazné pokroky?
6: U mě velrybo dělá pokroky každý. A Lízátko je navíc přirozený plavecký talent. A ne, chce to ještě trochu víc zabírat zadníma nožkama.
4: Lízátko, pojď si s námi hrát na honěnu.
3: Máňa má babu. Pozor, Fifinko, pozor.
2: Jak se pozor. Tak na ty děti dívám. Opravdu z nich mám radost.
6: Bude z nich výborné plavecké družstvo.
3: Velrybo, udělej nám fontánu, chceme se osprchovat.
4: Velrybo, poznám fontánu.
2: No, dobře. Jenom mi moc nedupejte po levé lopatce. Nějak mě tam píchá.
3: Je, to je prýma sprcha. A teď hop do vody.
6: Lízátko má skutečně dobrý styl. A skoky po čumáku se mu daří skvěle.
3: Já rád skáču do vody.
2: Tak vidíš, jak jsi u nás zvykl. A že se ti tu líbí.
3: Líbí, velrybo. Moc se mi tu líbí.

břehu vidím sardinky, jak si tam hrajou nahoněnou na korálovém ostrově.

0: kokosu, velikou ořechovou misku. Potom se stočit do klubka a trochu usnout v teplém písku na korálovém ostrově. Je se prostě růžově.
1: Je, teto velrybo, on brečí.
2: Copak? Copak je lízátko? Je,
3: stalo se ti něco?
4: Když já jsem si vzpomněl na Toma a na Elvíru a na Frederika. Mně se po nich moc stejská.
1: Ty s námi nejsi rád, lízátko.
4: Ale jo, já vás mám moc rád a ostrov taky, ale když já bych chtěl být zase doma.
3: No, tak nepláč, lízátko. Naučím tě z brusu nový styl. He?
4: Jo, kdybyste věděli, když mě Tom drbal za uchem. A v kuchyni to vonělo, když Elvíra vařila a Frederik pořád něco breptal. A teď už je nikdy neuvidím.
1: Nebreč. Pojď, já ti dám lasu, budeme si hrát.
2: Počkat, sardinky, ticho. Na něco jsme zapomněli. Lízátko má domov někde jinde a na ostrově nikdy nemůže být docela šťastný. Nedá se nic dělat. Vydáme se na cestu.
4: Na cestu?
2: Ano, maličkej. Zavezu tě domů.
4: Domů? Je, velrybo, domů? Ale vždyť ani nevíme kudy.
2: No to je toho. Já přece nezabloudím. Prokřižujeme moře sem a tam a nakonec to najdem. Najdem ten tvůj domek na břehu zálivu.
4: Velrybo, teto!
2: Pepi, zatímco budu pryč, svěřuji ti všechny sardinky.
3: Dobře.
2: Ať mi tu netropíte neplechu a Pepi ho ve všem posloucháte. A to platí i pro Máňu.
1: Ano, teto. Ano, Pepi. Lízátku, nezapomeň na nás.
5: Naschledanou.
1: Ahoj.
3: Jasnou cestu.
2: Ahoj.

0: Kolik dní už takhle plavem? Nejsi ještě unavená? Jde to, velrybo?
1: Velryba a unavená. Mohla bych tě takhle vozit celé měsíce.
0: Je, na obzoru loď? Velrybo, vidím malou loďku.
1: Loď? A to se mi nelíbí. Víš, že nemám ráda tyhle námořníky.
0: Už se blíží? Kdo tam asi pluje?
1: A jak cákají pádlem. Jistě vyplašili spoustu ryb. Nejradši bych je převrátil.
2: Před námi je velryba.
0: Ale to je přece...
2: Pozor, velryba, srazíme se.
1: Už jsou tady. Převrhnu je.
0: To je přece Tom.
1: Mrsknu ocase.
0: Ne, velrybo, ne, nech toho, to je Tom.
1: Kdože to je?
0: No přece Tom, ten nenacáká, ten nikoho neplaší. Tome, to jsem já.
2: Lízátko.
0: Tome.
2: Na velrybě, je to možné?
0: Já jsem, to je teto velrybo, to je vážně Tom, to není takovej námořník, ten vůbec nikde nenacáká.
2: Lízátko.
0: Ten je tak hodnej, Tome.
1: Tak. Tohle je tvůj Tom.
2: Kocourku náš malej a živ a zdrav. Víš, jak dlouho už tě hledáme?
0: Tome, já jsem tak rád, že tě vidím.
2: Já taky.
0: Ale jak to hledáme? Jsi tu přece sám?
3: Já jsem tady taky za kormidlem.
0: Frederiku, co tam děláš?
3: Já jsem tady... schovanej.
0: Jú, ale jakou to máš divnou barvu, kam se poděla tvá pestrá peříčka, vždyť ty jsi celý zelený.
3: Já jsem...
2: Frederikovi je špatně, lízátko. Celou dobu má mořskou nemoc, to víš? Je na takové plavbě poprvé.
0: Ale vždyť povídal, co toho proplul.
2: Jo.
3: Já jsem se jen tak jsem si vymýšlel. No, ale...
0: A já myslel, že jsi na moři jako doma.
1: Za to lízátko se naučil všechno.
2: Tak?
1: To budete koukat, jak plave a potápí se. A kde všude byl?
2: Tak je s tebe přece jenom námořník. Můj milej lízátko, to mám radost.
1: No a jaký námořník? Učil ho sám delfín Pepi.

0: A tak se šťastně vrátili domů. Elvíra, která na ně každý den čekala s nějakým dobrým jídlem, koktela radostí ještě víc než jindy. Velryba ochutnala poprvé v životě buchtičky a snědla jich 118 a k tomu 15 litrů šodo. A Frederikovi se pomalu vrátili jeho pestré barvy. A Lízátko? Ten se stočil Tomovi na klíně a usnul tak dobře, jako už dlouho ne. A tak žili v domku s rákosovou střechou zase čtyři. Vlastně občas jich bylo ještě o něco víc, protože o školních prázdninách, když hodiny plavání skončily, připlouvali na návštěvu Sardinky, delfín Pepi a samozřejmě teta velryba. A bylo jim moc dobře.
1: Bydlíme v domku na břehu moře.
2: Frederik,
3: Tom,
4: Elvíra
5: a Lízátko.
1: Jsme tady spolu a je nám dobře.
2: Frederik,
4: Tom, Elvíra.

0: Poslouchali jste pohádku Jarmily Konrádové Lízátko z roku 1976. Osoby a obsazení. Karel Hlušička, vypravěč. Miroslav Masopust, kocourek Lízátko. Martin Růžek, Tom. František Filipovský, papoušek Frederik, Frederik. Nelly Gajerová, želva Elvíra. Jiřina Šejbalová, velryba. Jan Faltýnek, delfín Pepi. A Jaroslav Kepka, kapitán Pirátů. Režii měl Jan Berger.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Nejvýznamnější měsíc v roce, měsíc lásky, máj. Opěvovaný básníky, textaři, literáty, hudebníky, zpěváky a tak bych mohl pokračovat. Je tedy na bíle dní, že si dnes budeme hrát písničky o lásce. Také proto, že až na pár výjimek písničky vlastně o ničem jiném ani nespívají. Tak hezký poslech a buďte stále zamilovaní.

0: tak a mám ji na krku.
1: Já gratuluju.
2: Třikrát o lásce nám zpíval Pavel Bartoň. Tak, abyste to věděla, Naďa Urbánková a spol. V dnešním vydání Šlágru od srdce si hrajeme výhradně písničky o lásce, protože láska a maj k sobě zcela neodmyslitelně patří. Ví to nejen Naďa Urbánková, ale také Jiří Cízler a Jiří Štědroň.

Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Jsme téměř v polovině měsíce lásky a logicky si tedy hrajeme písničky o lásce a jak už jsem říkal, o ničem jiném se v populární hudbě prakticky nespívá. Se svou troškou do mlýna teď k milostným tématu přispějí Tereza Duchková, Josef Abraham, Felix Slováček a Karel Černoch.

Už je to tak. Člověk mívá své nálady, své pocity, své stavy. A ty se střídají jako počasí. Tak například já.

Dnes se ve Šlágrech od srdce zpívá a hraje o lásce, protože prožíváme máj, tedy měsíc lásky. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Valdemar Matuška a Pavla Břínková, to jsou další interpreti, kteří mají ke zvolenému tématu co říct.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš pozor.

To už je pro tuto neděli bezmála všechno. Za všechny účinkující dnešních šlágrů od srdce se rozloučí Karel Gott. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš. A nezapomeňte, sejdeme se společně znovu za týden v pravidelném nedělním poledním čase. Mějte se hezky a ať se vám všechno daří.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že i dnes si můžeme udělat společný čas na povídání o životě. O životě takovém, jaký skutečně je. Plném plánů, ale i nečekaných zvratů, které nás někdy zaskočí, jindy potěší a občas nám úplně změní směr. Právě o těchto okamžicích si budeme dnes povídat. Co bylo největším překvapením vašeho života? Která chvíle vás zastihla nepřipravené, ale nakonec se stala důležitou součástí vašeho příběhu? Bylo to radostné překvapení, osudové setkání, nečekaná zpráva nebo nějaká zkušenost, která vás něco naučila? Největší překvapení mého života, opakuji téma. Každý z nás nosí nějaký příběh, který stojí za to vyprávět a právě dnešní noc je příležitostí se podělit o ní s ostatními. Třeba vaše vzpomínka dodá někomu odvahu, vykouzlí úsměv nebo připomene, že i nečekané životní cesty mohou vést ke krásným věcem. Přeji vám klidný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Milí posluchači, dnešní noc bude patřit příběhům. Příběhům o náhodách, osudových setkáních, nečekaných zprávách i překvapeních, která změní lidské životy. Největší překvapení mého života, téma i pro pana Jaroslava, který volá z Pelhřimova. Zdravíme vás.
1: Taky dobrý večer, paní Jaruško. Zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá. A já už jsem o tom krátce povídal mimo éter, že jo? To se o tom rozpovídali, co to jak to vytíží. Teď v momentální době, dneska, stalo se to právě dnes.
0: To tak, tak ještě to řekněte všem posluchačům.
1: Ne, jste mě sice jmenovala, ať to slyší ten dotyčný, třeba bude i na drátě, nebo takový poslouchat vaší vlnu. Takže já jsem dneska oslovil nějaký inzerát na nejmenovaném serveru z Bazary. A tam prostě nabízel motocykl Java Mustang, že ho je ochoten i přivíst a už to bylo takový dlákavý, takže jsem tam prostě telefonicky zavolal, to ten pán neodpovídal, tak jsem mu poslal pár SMSek, pak se následně ozval, že už teda zájemce měl, ten si proto nejede, takže je ochotnej mi to naložit, že už to mají naložený a že je mi to ochotnej sem přivízt do toho Pelhřimova. A říkám, že já teď momentálně nemám hotovost u sebe, že jako co za to chce. A on říká, cestu jenom jako za benzín. A já říkám, na tu hotovost u sebe nemám, takže musím to udělat jediným způsobem, že vám tam prostě ty peníze pošlu na účet. A říkám, no tak tu 200 jsem teda obětoval, poslal jsem mu ji na účet a pár proběhlo ještě pár telefonátů, že už je furt na cestě, že bude 20 minut u mě. A furt čekám a furt se nic neděje, že jo. Takže když mi to přišlo taky podezřelý, tak jsem si ten inzerát rozklik znovu a zaznělo tam, že se jedná si od podvod, že už takhle někdo naletěl tomu pánovi.

0: tak reagoval přesně, jak jsem reagoval on na mě, jak to udělal přesně s tím stylem mě.
1: Jaroslave, takže abychom to zhrnuli, vy jste si našel inzerát, že někdo daruje motocykl a on vám řekl, že vám ho přiveze, když mu pošlete peníze na benzín. Takže jste mu poslal 200 korun, motorka nepřijela. Jaroslave,
0: motorka by se přijela. Byl,
1: vy,
0: já jsem byl ani tak natěšený, udělal mi to radost takovou a hrozně mi to zklamalo.
1: No,
0: a...
1: ale Jaroslave, vy jste říkal, že to byla Java Mustang.
0: Ano.
1: To by vám zadarmo nikdo nedal. Já myslím, že to je historický motocykl, který má velmi vysokou hodnotu.
0: No, to bylo, už bylo, prostě to znělo zvláštně, no, bylo takový,
1: ale
0: je
1: co,
0: to tam
1: to,
0: ten
1: to
0: inzerát
1: svědčí
0: furt. Tak...
1: o tom, že jste člověk, který je důvěřivý a na tom není nic špatného, protože člověk, který věří, že jedná s poctivým člověkem, tak žádné zklamání nečeká a taková nepříjemná zkušenost ho velmi nemile překvapí. No, setkáváme se s těmito podobnými případy stále častěji.
0: Jako běžně a čím dál víc, ale jako říkám se, bojím, já jsem toho pána zra nahlásil na policii i kvůli 800 koruně, aby se to dál neopakovalo a jakoby chci dosáhnout té spravedlnosti, aby byl řádně potrestán.
1: A jak to potom pokračovalo, Jaroslave? On vám potom přestal zvedat telefon, nebo...
0: Už jsem zvedal telefon, ještě jsem mu napsal SMSku, zprávu, jako co se děje, že už čekám hodinu, jestli se mu vážně něco ještě jako nestalo při cestě, něco a už vůbec nereagoval.
1: A co vám na to řekla policie?
0: No jako pro mě, já jsem je potkal venku přes Lížebnou, říká, že ještě má nějaký výjezd a prostě, že ať tam přijdu za hodinu, že to nechám ještě hodinu bejt, kdyby se nahoru třeba na té cestě vážně něco stalo, nevím, a tak to hlásím až za hodinu, takže jsem to šel hlásit za hodinu, tam byla ještě paní policajtka, mi pouštěla dovnitř, protože chlapi ještě nepřijeli z nějaký jako, výšky, ty se pak vrátil asi do 10 minut a jeden to tam zase sepsal, no.
1: Tak rozumím tomu, že 200 korun není tolik, aby to bylo pro člověka likvidační, ale jde tady skutečně o ten pocit, že jste někomu
0: ne,
1: naletěl
0: o ten princip,
1: a ten je horší.
0: Když podvede dalších 1000 lidí, tak už ta částka je mnohem vyšší, že jo?
1: No, ale právě proto si dnes povídáme, proto je dobře, že jste zatelefonoval a že sdílíte tuto zkušenost, protože možná pak budou ostatní posluchači opatrnější.
0: A opatrnější, přesně tak. A když to buď opatrnější, anebo pak, jakoby, když se tohle situace nastane, tak prostě na tu policii se nebá zajít a řekne, když si do těch 200, jo, ono to takhle, tak jsem naletěla, ale když se to bude opakovat, těch případů dál víc přibývá a prostě není. Já už jsem to řešil takhle jednou s kloboukem, jsem nalít, stejná situace, poslal jsem peníze jsem nedostal, klobouk taky ne, a tak jsem tuto ženu taky nahlásil a zjistil se, že podvedla lidi za 300 tisíc. A řešila to policie v Rakovníku a myslím, že z toho vyplnula nakonec podmínka pro tu dotyčnou.
1: Jaroslave, tak to je dobře. Nahlásit každou škodu, byť drobnou, protože pak se to sčítá, to je dobré vědět. Tak děkujeme, že jste se podělil o svůj příběh. Ono není úplně jednoduché přiznat, že se člověk stal obětí podvodu, ale já věřím, že vaše zkušenost může být varováním pro ostatní posluchače. Tak vám přeji, aby vás příště potkávali už jenom samí poctiví lidé. Mějte se dobře.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Co sudičky přáli nám, teď zaspívá Karel Gott a Lucie Bílá v noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Někdy nám život připraví překvapení, která bychom si nikdy nedokázali představit. Právě o těchto největších životních překvapeních si budeme dnes povídat s paní Michaelou, která volá. Odkud? Mě to vypadlo.
1: Volám z Brna.
0: Z Brna. Tak těšíme se, že se i vy podělíte o svůj příběh. Největší překvapení mého života. Téma.
1: No, tak to moje největší překvapení nastalo v mých 23 letech, když jsem končila vysokou školu. Krátce jsem chodila s mým spolužákem, takže jsme si plánovali, jak prostě uděláme státnice. Měli jsme před sebou spoustu učení, ukončení zimního semestru, diplomovou práci, obhajovu diplomové práce, státnice. Tak jsme si prostě plánovali, že i hned po státnicích vyjedeme k moři, budeme si užívat po těžkém roce života. Sice jsme tak jako uvažovali i o tom, že bychom eventuálně se mohli po státnicích spolu vzít, ale moji rodiče ho vůbec neznali, protože já jsem bydlela v Brně. Manželovi rodiče mě tak jako trochu znali. No a v lednu, když tedy jsem měla nejvíc práce s mnoha zkouškami, s přípravou diplomové práce, tak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná.
0: Já jsem si říkala, že to tam asi bude směřovat. Tak to je velké překvapení.
1: To bylo velké překvapení a největší překvapení to bylo pro mé rodiče, protože manžela vůbec neznali. Takže jsme se s manželem prostě vypravili to mým. Já jsem jednak ho rodičům přijela představit, že to je tedy můj hoch a současně jsem jim sdělila, že jsem těhotná a že tedy se spolu hodláme vzít. Takže to bylo, moje matka to tehdy vzala úplně šíleně, ta prostě byla překvapená, vůbec nechápala, že já ve svých 23 letech chci mít dítě, když ještě nemám ukončenou vysokou školu. Otec můj to tehdy vzal jako docela stoicky. A takže jsme se s manželem opravdu museli 29. března vzít a já tedy jsem v tom těhotenství prožila ty největší nervy. Příprava diplomky, obhajoba státnice. A aby toho nebyl konec, protože samozřejmě všechno jsme s manželem zvládli, pak jsme jeli na odloženou svadební cestu do Karlových Varů, vrátili jsme se ze svadební cesty, mně začalo být špatně, byla jsem vlastně v 7. měsíci těhotenství. A prasklo mě slepé střevo, dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dnů jsem ležela v kritickém stavu v nemocnici, takže na počátek toho našeho manželství to bylo opravdu víc než dost překvapení, ale všechno jsme překonali a myslím si, že naopak to, co jsme spolu na počátku manželství zažili, takže to nás prostě tak jako zblížilo, že vlastně jsme teď oslavili 250 let od svatby.
0: Teda, ve 23 letech během státnic, to si umím představit, že to byl pořádný životní zvrat. Měla jste radost, nebo nejdřív přišel šok? Pamatujete si na ty okamžiky, jaké to bylo, když jste to sdělila i vašemu tehdy klukovi?
1: Ne. My jsme oba dva měli radost, ale já jsem měla hrozný strach z mých rodičů, protože jsem si opravdu nedokázala představit, jak jim to všechno vysvětlím. A manžel samozřejmě, protože je neznal, tak měl strach. Já si vzpomínám, když jsme spolu jeli autobusem z Brna do mého bydliště, jak jsme prostě si oba dva pořád plánovali, jak to řekneme, jak jim to vysvětlíme. Pře manželovi rodiče, těm jsme to sdělili dříve. Sice tchyně také nebyla z toho úplně nadšená, ale musím říct, že my dva jsme žádný šok neměli. My jsme v podstatě jsme si řekli, že to musíme nějak překonat a vlastně jsme z toho měli radost a nutno říct, že já už jsem pak žádné jiné děti neměla, protože po všech těchto problémech, které jsem měla, tak nakonec se ukázalo, že prostě další děti mít nemohu. Takže je dobře, že to tehdy všechno tak dopadlo. No. A další, bohužel, tedy další šok s manželem nás čekal koncem minulého roku, protože manžel měl nějaké problémy s umělým kloubem v koleni, stále ho to bolelo, najednou mu noha otekla, skončil v nemocnici v pondělí mu tam něco v noze prasklo, v úterý jsem za ním přišla do nemocnice, už mě čekal lékař a sdělil mě, že u něho začíná celková sepse a že mu prostě tu nohu musí amputovat nad kolenem. Takže to byl taky takový, ale to byl opravdu velmi nepříjemný šok, ale nějak se s tím prostě postupem času vyrovnáváme, nedá se nic dělat.
0: Přesně tak. Já mám teď v hlavě, víte co, že vlastně vy jste přišla do jiného stavu velmi mladá brzy, potom přišel ten problém vlastně s tím slepým střevem a vlastně díky tomu, že už jste byla těhotná, miminko jste donosila a bylo a je v pořádku, tak vlastně možná díky tomu vlastně nějaké dítě máte, že to velké štěstí, protože je možné, že kdybyste první prodělala vlastně to slepé střevo nebo ten zánět slepého střeva, tak kdo ví, jak by potom...
1: Ano, já si to právě jako říkám, že je to velké štěstí, že to vůbec je velké štěstí, že jsem to přežila, protože v dnešní době už to není snad prý takový problém, ale ve 74. roce opravdu jako manželovi lékaři nedávali příliš naději, že to přežijí, protože mě vlastně to slepé střevo prasklo před operací, takže když mě operovali, tak už zjistili, že mám zánět pobřešnice.
0: Ano.
1: Syn se narodil předčasně, takže byl v inkubátoru, také s ním bylo mnoho problémů, ale má 3 děti, je velice šikovný, pracovitý, takže z něho máme radost.
0: Děkuju za vaše otevřené vyprávění, paní Michálo, je krásné slyšet, že z nečekané chvíle se může stát jeden z nejdůležitějších a nejhezčích okamžiků života, tak ať vám vaše vzpomínka na tuto životní změnu stále přináší úsměv na tváři a zvládnete všechno s manželem, i ty zdravotní komplikace, hlavně, že jste spolu, že je v pořádku.
1: Ano, děkuji, naschledanou, přeji všem dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška a potom doufám, bude povídat někdo další k dnešnímu tématu největší životní překvapení. Otevíráme téma, které se dotýká snad každého z nás. Bylo krásné slyšet to vaše překvapení, nebo vás to nejdříve zaskočilo? O čem budete vyprávět?

0: Nádherný sobotní večer všem. Každý z nás někde zažil okamžik, kdy se během několika vteřin změnilo úplně všechno. Jaké bylo vaše největší životní překvapení? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a to paní Vlastiny z Krnova. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, obzvlášť Roberta z Olomouce. Je to moc hodný chlapec. A teď vám řeknu překvapení mé maminky, jakou jsem udělala překvapení. Bylo to po válce a odešli dva bráši někde na služby. Ten jeden se utopil, jak brodil koně někde u Sedláka, no a ten druhý nebyl k nalezení. Až v roku 64 mě Červený kříž zjistil jeho adresu, tak normálně jsem napsala trejdomy a to bylo o Vánocích a teď najednou on přijel a my jsme bývali v paneláku, on přijel a ty zazvonil, že a já ho navlátila do koupelny a říkala maminko otevřte, protože maminka bývá potom už u mě a maminko otevřte, já jsem ve vaně a nebyla jsem ve vaně, já jsem poslouchala z koupelny, co se bude dít. No a teď ona otevřela trýda ve dveřích, teď na sebe hleděli. No ale asi tak půl hodiny. Nemohli ani mluvit ani jeden, ani druhý. A potom, jak se z toho dostali, to jste neviděla tu radost té maminky a toho strejdy. To jsem zažila. To bylo něco tak nádherného. Ona myslela, že jako potom, že ve vás zahynul. A ne, on žil. Představte si to. Tak jsme ještě navštívili ho paní.
0: Vlastínko, můžu se k tomu jenom vrátit? Vy jste říkala, že to bylo po válce, pak jste mluvila o roku 60 něco, takže oni se setkali po 20 letech?
1: Až potom v 64. roku se nám ozval.
0: Jo? Po 20 letech?
1: Skoro. Jo? A maminka byla zoufala, ta kolikrát plakala, protože ho měla hrozně ráda, jak byl malý.
0: No tak nám jo? Řekněte, co se stalo.
1: A do té služby se neviděli tak dlouho.
0: A jak to? Jak to, že ten kontakt se ztratil? Proč se nevrátil domů?
1: On byl trochu postižený, jo, a on z toho zmatku, že ten bráka se mu... On se mu utopil, brodil koně a kůň ho zalehl ve vodě. A on z toho byl takový šokovaný, že bylo hrozně. No a potom, až se dostal z toho šoku, že a já taky k jeho adrese, jo, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Maminka měla strašnou radost. A strejda ještě věcí. Tam jsme byli na návštěvě na Jižní Moravě. Tam jako on už býval, měl rodinu, jo. Tak jsme se jeli podívat, oni neměli děti, tak si osvojili chlapečka. Jo, a tak šlo teda jako po smrti, ale a to bylo tak něco nádherného.
0: No. Janko, to já bylo mám úplně mraz po těle, takže já vám úplně věřím, no. Že to bylo silné a opravdu bych to považovala za největší životní překvapení, pokud se někomu něco takového stane v životě. Ale pořád mám v hlavě, proč se to nepodařilo dřív. pořád mi to tam visí a říkám si, jak je možné, že
1: on
0: to
1: teda
0: trvalo 20
1: byl postižený, ne se z toho všeho dostal, že tak ani nechtěl z nich mluvit, strejda, jo, tak se omlouval, že jako nebyl schopen vůbec, je, on brodil ty koně s ním, že on byl v té službě s ním, tak z té služby úplně odešel a někam jinam, jo. Uh-huh. A prostě tak odešel, tam se oženil a tak ze začátku tam bylo, že no tak neměl zájem nějak, až potom se z toho dostal, tak se ozval. A já jsem byla taky tak šťastná, jak jsem viděla tu maminku, jak měla radost z toho, že ten brácha nezahynul a že žije. No, to si dovedu představit.
0: Vlastně.
1: Všechno. Já jsem toho byla svědkem, že? Hmm. Ale dneska pořád mám to v myšlenkách, jo, už jsou po smrti, aj maminka mě po smrti, jo, i strejda.
0: A byli potom v kontaktu už navždy? Vídali se, bydleli jste někde
1: my
0: pak
1: jsme ještě potom,
0: blízko?
1: My dvakrát u nich a potom ještě strejda byl u nás, asi tak 5 roků ještě jsme byli v kontaktu a tak strejda odešel. A teta nějak neměla zájem. Ona byla dřív hospodská. Víte tak, že ona nebyla nějak, že by měla zájem o nějakou rodinu. Byla taková flegmatická paní. Hmm. Už je tam taky na vrchu, nechci mluvit o ní špatně.
0: Dobře. Vlastníko, byla to krásná připomínka toho, že někdy se dveře, o kterých jsme si mysleli, že už zůstanou zavřené, mohou otevřít. Přeju vám, abyste, teď jsem chtěla říct, abyste prožila někdy něco podobně silného, ale myslím si, že to už se nedá. Tak vám přeji, aby bylo mnoho jakýchkoliv překvapení, byť budou menší.
1: Tak vás všechny pozdravuju tam v Českém rozhlase.
0: Děkujeme.
1: A moc jste výborný pořad. Já už 60 let volám do toho, do Českého rozhlasu.
0: Do rozhlasu. Tak volejte dál, budeme se těšit. To byla paní Vlastina Skrnova. Pojďme zopakovat téma. Někdy stačí jediný telefonát, jedno setkání, jedno rozhodnutí a život se vydá úplně jiným směrem. Jaké překvapení změnilo ten váš? Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Čeká na vás Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, jsem ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. Dnešní téma možná probudí ve vás vzpomínky na chvíle, které přišly nečekaně a navždy se zapsaly do vašeho života. Největší překvapení mého života, téma i pro paní Janu z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já zdravím taky všechny. A ten krásný pořad, co vysíláte leta už. A tak můžu už mluvit, nebo ne?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jsme ve vysílání. Moje největší překvapení bylo, když jsme dostali degret na byt. 6 let jsme se trápili 200 let tím starým baráku plesnivým. Já jsem chodila stále na Národní výbor. Pořád nic a už jsem tomu nevěřila. A pak najednou přivezla puštěcka degret na byt a dostali jsme krásný byt 3 pokoje na Novodvorský. A bydlíme už tady skoro 60 let. 2 děcka jsme vychovali a bylo to nádherný překvapení. To opravdu. No a druhý překvapení bylo, no, že se nám tenkrát narodil syn a tak dále. Jo, ale to bylo velice krásné překvapení. Já už jsem tomu nevěřila, že ten byt získáme.
0: Protože tak to věřím, že je velký životní přelom. Tak jak se to tehdy slavilo? Pamatujete si na to? Jaké byly ty první okamžiky?
1: Jo, to si pamatuju. No, zaprvé jsme nemohli sehnat stěhovák. Tak jsme to stěhovali městskou dopravou hlubokým kočárkem. Furt jsme měli strach, aby si to Národní výbor nějak nerozmyslel, ale zašubil to někam, protože celý dům, všech asi 6 partají, ten byt dostali. A představte si, že ty důchodkyně dostali taky byt garzonky a oni to s nima tak prostě udělali, že jim ty garzonky nedali, dostali horší nějaký byt 3. kategorie. Jo? To bylo velice smutné, protože ty ženský už byly staré.
0: Jo, a... Počkejte, Jani, vy jste říkala, že jste nemohli sehnat stěhováky, takže jste to převáželi v kočáru v hluboké korbě, jako by všechny ty věci?
1: Ano,
0: v
1: hlubokém kočáru městskou dopravou. Takový ty věci, co se dali. A pak jsme přijeli stěhovat, tak 8 metrů stěhovat. A nám to dovezli k baráku a teď byl problém. Jestli nepojede výtah, tak nám to zamknou a budeme čekat, až pojede. No, to byla hrůza. No a náhodou ten den ty výtahy zaply, jo. Takže jsme to nastěhovali jako normálně. A i tak jsme měli velikou radost. Děti jakou měli radost, protože my jsme bydleli v Pavlačovém domě. Neměli se kde hrát a tady běhali z jedné místnosti do druhé. No to byla velká oslava. Pak přijeli rodiče a známí, tak jsme si udělali kafíčko a maminka přivezla zákusky. To byla oslava. Jsme byli všichni šťastní, že máme byt. No. A když jsme šli potom do důchodu před 20 lety, tak jsme si ten byt museli koupit. Jo, protože tenkrát byla ta privatizace, tak jsme si museli vzít i půjčku a Národní výbor to udělal bezúročno a do 5 let jsme to už u důchodu zaplatili. Hmm. Tak to byla další oslava, že ten byt je náš. To bylo moc pěkné.
0: Jani, tak děkuju za vaše krásné vzpomínání. Nový byt, nový domov, tak to je samozřejmě velká kapitola každého člověka. Tak přeju vám, ať je to stále místo plné hezkých vzpomínek, ať kam se podíváte, tak se vám vybaví něco milého. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště noční.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dospívala Věra Špinarová písničku Fernando. Pohodlně se usaďte, uvařte si čaj, na kávu, už je možná pozdě, a pojďte s námi strávit další část Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o překvapeních, která nám život připravil. Volá paní Martina, která volá z Německa, je to tak?
1: Ano, volám z Pamentálu, to je 20 km od Heidelbergu a měli jsme dneska pořádný teplo, odpoledne 35 stupňů. A to mě to právě připomnělo, že v té době, kdy jsem byla s gymnáziem kijovským sbírat kameny 14 dní a 14 dní jako užívat si u moře, tam bylo taky 38 stupňů tenkrát a tisíce a tisíce medúz a já jsem jednu zvedla a tam mě žahla na levou ruku, to jsem ten žáh měla ještě 2 roky, tak jsem dostala zánět mozku, ne mozkových, ten mozku a měla jsem 41 pár dní. Tak jsem prožila 2 roky v nemocnicích a to pozitivní na tom bylo, že tatínek svého kolegu, doktora Dolečka, požádal, aby mi pomohl zhubnout tenkrát. Já jsem za 3 měsíce přibrala 40 kilo, tenkrát tam pro mě bylo 17. A on právě se mi líbil a říká, já jsem Rajko, ty jsi Jucha a Martinu ti splasknem. A to bylo takový veselý a to mě vlastně změnilo dál názor na hubnutí a rozhodně mě to pomohlo, protože jsem potom od 2013 těch 6 let zhubla 80 kilo.
0: Kolik jste říkala?
1: A to se mi podařilo tím, že jsem jedla 3x denně malé porce, večer už vůbec ne chleba, jako kolehydráty. A po 5 hodinách, po 5 hodinách jsem vůbec nejedla žádný jogurt, jabko nebo něco mezi tím, žádný sačinky, jenom 3x po 5 hodinách.
0: A kolik, že jste říkala, že jste zhubla?
1: 80 kilo.
0: A za jak dlouho?
1: Za 6 let.
0: Za 6 let.
1: A to jsem si udělala svůj systém hubnucí. Já teda už teďka na moc nehubnu, ale dodržuju to a já jsem to doporučila svým kamarádkám, oni jsou úplně blažený z toho. A moje terapeutka, ta nutriční, ta mě řekla, vy byste to mohla učit, že to dělám dobře.
0: No vy jste neuvěřitelná. To věřím, že je teda velmi inspirativní příspěvek. Hlídala jste si, co jíte, nebo to bylo téměř cokoliv?
1: Ne, jedla jsem, na co jsem měla chuť, zmrzlinu, čokolády. Já jsem teda musela to trochu hlídat, protože jsem dostala tou nadváhou těžkou diabetes, jako cukrovku. Ale jinak já si nepíchám inzulín a beru jenom 2 prášky na tu cukrovku.
0: Aha, ale když jste říkala, že jste jedla jenom 3x denně malé porce a pak jste říkala, že jste jedla třeba i zmrzlinu nebo cokoliv, tak...
1: Ne, to, co jsem si, počkejte, to jsem si někde vyčetla, že do 15 hodin se může ještě jíst nějaký moučník nebo něco sladkého, ale jenom do 15 hodin.
0: Mhm.
1: A já jsem prostě snídala.
0: Paní Martino, ale to chtělo velmi silnou vůli.
1: Pak mezi 12. a 1. a mezi 17. a 18.
0: A co bylo tím vaším hnacím motorem? Bylo to právě to zdraví?
1: Ano. Já jsem se na sebe nemohla dívat. Můj syn měl tenkrát, potom měl v těch 2013, měl 13 roku nebo kolik a ne, prostě nezáleželo to jenom na mě, ale já už jsem se styděla. Mm-hmm. Styděla jsem se, že syn se za mě bude taky stydět. On to sice bral sportovně, protože věděl, že jsem byla těžce nemocná, ale jako chronicky. Ale i přesto žiju pozitivně, jím taky jako jak třeba dvě housky v plnozrnné ráno, plátek sýra, plátek šunky, skleničku džusu a kafe.
0: A co bylo během těch 6 let nejtěžší?
1: Nejtěžší, když mi to stálo.
0: Když to začalo stagnovat, ta váha.
1: Ta váha, ano.
0: Tak vám to muselo hodně...
1: No, chtěla bych všem říct, ať mají sílu, ať to nevzdávají, ono to přijde. Musí se tomu věnovat nejenom tělo, ale duše, víte? Celkově.
0: A za jak dlouho jste viděla první výsledky, Marti?
1: Už první týden 3 kila.
0: Mhm. Tak to je fajn, když to člověk cítí a vidí tak rychle, tak je to pro něho motivující pak, že to má smysl.
1: Ano, ale pak po těch 14 dnech, 3 týdnech to stálo asi 10 dní a pak jsem teda omezila úplně tu snídaní se udělala jenom ovoce a zase se to zhouplo, zase to šlo dolů.
0: Marti, a co na to pak říkal váš syn?
1: No, říkal, že jsem statečná, že je na mě hrdej.
0: To věřím.
1: Tomu je teď momentálně 33 roku a sám je jako Heil Erzieherpfleger, to je jako hojivý ošetřovatel.
0: Tak šikovný chlapec. Dobře, moc děkujeme, Marti, to bylo úžasné.
1: Ne, ale dejte to dál. Já si myslím, že je to správný, jak jsem to vzala. Já jsem si z různých časopisů a všech vybrala to, co mě sedí a pak jsem to na sobě vyzkoušela.
0: Ano, ale pořád to chce velkou a silnou vůli, tak to jste dobrá, že jste to dokázala.
1: Denně, ano. 3 jídla denně po čtyřech, pěti hodinách. A mezi tím vůbec nic jíst, jenom pít, 3,5 litru denně.
0: Přejeme krásnou noc, ještě jednou děkujeme za sdílení, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám krásný a klidný noční čas, ať už nás posloucháte doma v teple, na cestách, při noční směně, nebo jenom tak v tichu svého pokoje. Jsem ráda, že tuto noc můžeme strávit společně a že se můžeme navzájem obohatit vašimi vyprávěními. Pokud máte svůj příběh o největším překvapením života, budu moc ráda, když se s námi o něj podělíte. Zavolat můžete do studia na telefon 731 800 900, napsat můžete pod téma na web rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty, vaše vzpomínky i na další milé chvíle, které spolu v této hodině prožijeme. Je s vámi Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je s námi paní Věra z Náchoda. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, všechny taky zdravím, vás taky.
0: Říká se, že život je plný překvapení. Některá bychom nejraději nikdy nezažili, jiná bychom chtěli prožít znovu. Které zůstalo nejhlouběji ve vaší paměti?
1: Překvapením. Tak bylo to v roce 2019, my jsme bydleli v rodinném domku a přestěhovali jsme se do bytovky, protože manžel onemocněl a už jsme to tam jako nezvládali. A bylo to teda v listopadu, když já jsem měla mít 70. Ale byl to takovej zmatek, bylo to prostě mnoho práce, převážili jsme si to autem, ty krabice a to. A já jsem říkala všem těm, který se vždycky u nás na baráku hostila a dělali jsme si ty narozeniny dohromady tam, prostě byli jsme tam jako rodina a bylo nás třeba 30, tak jsem všechny lidi obešla a řekla jsem, musíte to pochopit, já prostě teďka, když se stěhujeme, tak to nezvládnu a neměla bych na to ani žádnou, tak jako čas ani ne a prostě ani ty myšlenky, tak až budeme usazeni v tom bytě, tak já tu oslavu udělám a všechny vás pozvu a pak to všecko dodatečně oslavíme. Takže jako jo, všechny to chápou a tak dobrý. A teď se teda přiblížil, už jsme tady byli teda plno krabic tady v tom bytě všecko a už se teda přiblížil ten den můj a dcera naše mě říká, mami, to nás ani nepozveš na oběd do hospody, to jsi tak lakomá. Já říkám, no prosím tě, dovol, jak lakomá, když to vidíš, když nemáme na to ani vůbec žádnou mysl a to, když to musíš taky pochopit. No jo, tak dobře. No, já jsem říkala, tak do té hospody půjdeme, takže jako jsem řekla, kam chci jít. A ona teda jako už věděla, že bych jedině tam chtěla jít. A teď jsme teda přijeli pro nás a teď ona mě říká, mami, a to jdeš v tomhle svetru? Já říkám, no teď ho nemám špatný, proč bych si ho nevzala? No jo, dobrý. A táta jde v týhle košili. Já říkám, no teď jsme čistý, všecko, tak zase tam naobědujeme, půjdeme domů a hotovo. No tak dobrý, tak jsme tam přijeli do ty hospody, bylo to v Zábrodi tady, u Červeného kostelce, to jsem ani neřekla, že to je Červený kostelec. A teď teda oni nás tam dovezli a já říkám, a běžte tam se podívat a do nějakého kouta, aby nás nebylo moc vidět. A ty čtyři místa tam zaříť a něco si teda dáme a rychle tam tu vypadnem. No tak tam šli, jo, je tam volno, pojďte. Tak jsme přišli do ty hospody, hospoda byla plná a já teda ještě musím připomenout, že hrozně málo vidím. A takže já se ani tak nějak, jako jsem se nedívala, do ty hospody jsme přišli a teď najednou takový jako hovor jsem slyšela a najednou to všechno stichlo a začala hrát harmonika. A když začal ten harmonikář zpívat, tak já jsem přesně věděla, kdo tam je a jenom jsem řekla, tady je pan Olga a teď všecky, už jsem to teda viděla, 30 lidí kolem stolu, všecko nazdobený a s tou harmonikou prostě, že mě jako přivítali a já jsem vůbec nevěděla, paní moderátorko, já jsem myslela, že vomdlím.
0: No to
1: byl
0: věřím.
1: Takový šok strašný. A teď oni všetky se tak jako smáli na mě. A já říkám, no co tohle to je? Vždyť já vůbec jsem nic nepřivezla. Já nic nemám, já vždycky jsem všecko pekla, rychtovala. A oni, co bys nosila tady toho je hojnost. Tak dcera to zařídila, abych to vůbec já s manželem nevěděla. Včera to zařídila s mojí neteří, od sestry s dcerou a celý ty narozeniny tam takhle zařídili. Já jsem takhle ještě vypulená a překvapená nebyla, ale to byl takový šok, ale tak nádherný narozeniny jsem já nezažila a nikdy na ně nezapomenu.
0: To věřím, Věruško, to byl vždycky můj sen. A vy jste si ho splnila, já myslím, že mnohých z nás.
1: No a potom teda tohle to teda bylo opravdu, to je, na to nikdy nezapomenu, ani se nemusím dívat na fotky, na nic, jen to mám prostě před očima, tu nádheru, ty všechny lidi, prostě já jsem ty všechny lidi milovala, taky bych je pozvala. No tak to tak všecko dopadlo. A ještě takovej, k tomu ještě takovej dodatek, zase z jiného soudku, že největší štěstí a největší radost, kterou jsem prožila, bylo při mým narození dcery a syna, protože to jsem si myslela, že je celý svět můj. Prostě když prostě bylo po tom porodu, tak já jsem si myslela, že se snad radosti úplně pominu. Já jsem byla tak šťastná, to bylo takový štěstí, takový, já ti tam největší dar, který vůbec může člověk dostat. A na to taky nikdy nezapomenu.
0: Chápu.
1: A to je všechno už. Všechny vás zdravím a promiňte mě ještě to kňučení moje.
0: Naopak, prosím, tady ty city a emoce patří do noční linky. Vždyť noční linka, to je čas příběhů životních a my jsme vděční za každou otevřenost. Tak moc děkujeme.
1: A já taky a děkuju všetky zdravím a všetky, který už znám, ty lidi a to, tak všetky taky zdravím a na všetky vzpomínám. A nejvíc, co mě jako utkvělo v paměti, tak to je ten pan František ze Židlochovic. To musí být tak perfektní chlap, že to takhle řeknu, že to je prostě něco úžasného, jak když začne mluvit. A potom paní Anička, která je nevidomá, tak tu obdivuju, protože já moc málo vidím, takže já vím, co to je. A mám teda ještě zbytky toho zraku, ale mám praktickou slepotu a jako nevím, jestli bych se vůbec naučila žít a bojím se toho, kdyby se to mělo zhoršit a nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit, ale takhle jsem to ještě všechno řekla a všechny vás zdravím a dobrou noc a nashledanou.
0: Děkuju, že jste se s námi podělila o tak osobní vzpomínky. Bylo hezké slyšet, jak hluboko v nás některé životní chvíle zůstávají. To byla, milí posluchači, paní Věra z Náchoda a toto je Michal Prokop. Zaspívá písničku Kolej Yesterday.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý lidský život je jedinečný, každý ukrývá okamžik, který nikdo nečekal. A dnes budeme naslouchat právě těmto příběhům. Je s námi další návštěva, krásnou noc.
1: Halo.
0: Moc vás zdravíme. Kdo volá?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře. Kdo je u telefonu? Haló, haló. Tak byla tam paní Petra, která volala z Prahy, ale nevyšlo spojení. Zkusíme zvednout teda druhou telefonní linku, tentokrát živě do vysílání. Kdo se hlásí?
1: Haló.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Marie z Brna.
0: Marie, vítejte a povídejte. Téma největší dobrý den. Překvapení mého života.
1: Mám tak veselý příběh, jako měla ta paní přede mnou, ale musím se vám svěřit, protože to, co jsem zažila poslední před 4 dny, je opravdu infarktová situace. Manžel byl v nemocnici a po 3 měsících se měl vrátit z nemocnice. Takže to, že čekal na sanitku 5 hodin, to je jedna věc. To by nebylo tak hrozný, ale já jsem tedy čekala, až o 6:30 večer mě zavolal, že už ho vezou domů. Ať ho čekám, tak já jsem čekala u otevřené okna, přijela sanitka, a protože je ležák, takže nejdřív ještě sestřička se ptala, jestli máme výtah, jestli se vejdeme s lehátkem do výtahu, tak jsem říkala, že ne, no tak přijela sanitka, z toho prostě dlouho trvalo, ale vyvezli z toho prostě nějakou postavu na vozíčku, ale nebylo to lehátko, bylo to takové to sedátko, což už mě zarazilo. No ale prostě no. Z dálky jsem viděla, že tam je prostě nějaká postava bledá. No tak mně to bylo jasné, že člověk v 86 letech nebude vypadat svěže, že po 3 měsících jako ležení. Tak jsem otevřela, než ho dali do výtahu, no tak to trvalo asi 4 hodiny. Přišli nahoru, teď nevěděli, jak ho mají do té postele položit. Nakonec ho tam položili, jenomže položili mě sem někoho, já jsem najednou ho nepoznávala, tak a odešli. A já jsem najednou prostě s ním začala třepat. On byl úplně mimo, jenom chroptěl. A já jsem říkala, to není možné, protože předtím jsem s ním mluvila. A najednou prostě on tady chroptí. Tak já jsem byla úplně zděšená, tak jsem volala sousedku a ta říkala, musíš, nelekej se, byl 3 měsíce v nemocnici, tak se změnil. A já říkám, tak se pojď na něho podívat, to není on, to není možný, tady leží nějaká živoucí mrtvá. A ona, ne, já se bojím. Ale už předtím měl syn avízo, že sem přijede, jenomže mezi tím se on ležel mezi mě, mě začal zvonit telefon. A na tom telefonu se bylo jeho jméno, Pepa, že mě volá. Teď jsem začala šílet, protože on ležel jakoby vedle mě v posteli a mě se ozývalo Pepa v telefonu. Já jsem začala hledat v těch věcech, co poslali z nemocnice, ty krabičky a tohle. A teď jsem zjistila, že to nejsou vůbec jeho věci. A na telefonu pořád se mi objevovalo jméno, že mě volá on, že mě volá Pepa. Tak a vedle mě měl ležet. Tak jsem vzala ten telefon prostě úplně v hruze a ozvalo se tam, Maru, prosím, že co se děje, já ležím před baráku v sanice a nic se mně neděje. Já říkám, Pepi, jak to, že jsi v sanice, kdy ty ležíš vedle mě? A on říká, ne, já jsem v sanice. No, mezi tím ovšem už jako přišel syn a říká, mami, prosím tě, a já jsem teda byla na infarkt, jenom připomínám, že já teda po infarktu mám dvojitý bypass a resekci levé komory, takže já jsem byla prostě úplně v šoku, tak syn mě vzal, prostě začal mě tady jako opatrovat a vodu a to říká, mami, prosím tě, ne, oni sem dali někoho jiného, navíc to není chlap, je to ženská, prostě oni to spletli, oni sem dovezli někoho jiného. No tak já jsem prostě byla v šoku, jako já jsem se nedokázala zpamatovat. A oni přišli a jenom řekli, paní, to se stává. Já říkám, ano, to se stává, tak jako Dobře,
0: No
1: já
0: to
1: jsem
0: teda
1: 50 let učila, kdyby se mě
0: nevím,
1: ztratilo dítě,
0: to
1: tak
0: asi
1: mám
0: není
1: být
0: úplně
1: rodiče.
0: vhodná
1: A
0: reakce říct, to se stává,
1: jsem to
0: no ale...
1: vykládala známým. Někteří plakali u toho, druzí říkali, budeš se tomu smát za chvilku. A to se stalo, prosím, jako tady v Brně, když ho přiváželi z Bohunic. Takže teď prostě, jako nám volali z nemocnice, ať podáme oficiální stížnost, jenomže oficiální stížnost, to je pravda, ale představte si tu hrůzu pro mě, že horor, že on tady leží jakoby vedle mě a najednou mě volá telefon, jo. No, prostě já jsem si říkala, já se musím vám s tím svěřit, protože to opravdu byl horor, jako, takže...
0: Paní Marie, to je jak příběh do bakalářů. Toto by bylo tak na natočení nějaké povídky nebo nějakého filmu. Neskutečné. A já bych teda nevěřila, že se to stane. A oni vám řekli, že se to stává, tak to...
1: No, oni mě klidně řekli, paní, to se stává. Já říkám, to se stává, že vyměníte. Říkám, víte co, tak manžela jste přivezli a mě můžete zrovna odvést.
0: No,
1: protože já jsem skutečně byla na infarkt. A protože syn pracuje u nějaké bezpečnostní služby a zrovna se točilo tady v Lažankách něco, tak tam byl s těma hercama a s tím režisérem a tak jim to tam, protože přijel odsud vlastně po tom šoku, tam tak jim to vykládal, že to se stalo před 3-4 dny a oni říkali, no to si vymýšlíte, jako... Říká, ne, to si nevím, jestli to byla skutečnost. Jako.
0: Paní Marie, tak byla jste vděčná za to, že se vám vlastně manžel nakonec vrátil domů, nikoli v tak, nevím, jak to mám říct, zuboženém stavu, ale byl při síle a možná, ano, možná, jak vám to říkal syn, se tomu jednou budete smát, ale myslím si, že ještě na
1: to... Řekli do LDMky, já jsem říkal, v životě ne, bych to tam nedala. Jako to ne, to já ho chci mít doma. No.
0: Tak řekněte, tak, jak to vzal manžel?
1: Tak říkal, jako litoval mě, jako a byl z toho samozřejmě špatný, protože vlastně na tu sanitku čekal 5 hodin, že? Když si vezmete čekat na sanitku ležáka 5 hodin někde u sklepa, než pro něho sanitáci přijedou a potom teda ho nechají v sanice. On jim ještě říkal, já jsem tady doma, já bydlím tady. A oni mávli rukou, jo. Jak kdyby si řekli, no tak vezeme dva. Asi jim to nemyslí, že protože ta paní opravdu nevěděla o světě. Ona byla ostříhaná nakrátko, tak jak můj manžel šedivá, že teď zhubla. No tak jako v první chvíli já jsem opravdu jako, no mě by nenapadlo, že mi sem položí někoho cizího, že?
0: Paní Marie, děkujeme.
1: Nezlobte se, že teda jsem vás tím obtěžovala tím příběhem, ale já jsem toho tak plná.
0: To bylo přímo k tématu, bylo to na místě a bylo to velmi originální. Tak kéž by vás už čekali jenom sama příjemná překvapení. Mějte se dobře, přejeme krásnou noc a posíláme i vám. Do Brna, Marcela z Moška.
1: A děkuju, že jste mě vyslechli.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem ráda, že můžeme společně otevřít další noční povídání, a to k tématu největší životní překvapení. Je to o chvílích, které nás překvapily natolik, že na ně vzpomínáme i po letech. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Halo.
0: Dobrý večer, krásnou noc.
1: Jo, dobrý večer, tady paní Ema. Z Javorníku, Jeseníku.
0: Co k tématu?
1: Teřinko, vypnu si jenom rádio.
0: Dobře.
1: Tak, v pohodě. Dneska máte perfektní, nádherné téma. Halo?
0: Tak povídejte, co k němu máte?
1: Tak, vzpomínka. Úplně úžasná. Já, pokud je možno, tak reaguji na vaše témata a vždycky, pokud se mi podaří, tak zavolám. Teď přijedu večer z práce, jdu spát a poslouchám vaše rádio, než usnu. Takže úplně dneska super téma. Já po těžkém rozvodu, psychickém i fyzickém, jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic u Jeseníku. Jestli to trošku znáte.
0: Znám to dobře.
1: A chodila ke mně super počtečka. Taková kočená, tak 120 kilo, úplně senzační ženská. A když jsem viděla, že má službu, tak se mi se dobro napekla, navařila, protože jsem hospodská a převážně jsem dělala baru v noci, takže jsem přesně byla doma. A pokazilo se mi auto. A ona mi říká, no můj manžel spravuje auto, přijde z Německa, tak jak přijede, já ti zavolám, přijď to. Říkám, dobrý. A teď mi v pátek volala. No, Hinek přijel z Německa, budeme tam a tam v hospodě v Mikulovicích, tak přijď domů, kde se on ti to auto přes víkend zpraví, říkám, dobrý. Ale mě se, protože jsem hospodka, mě se od 18 let dělám hospodkou jako servírku, mě se tak nechtělo do hospody. A synové mi říkají, mámko, běž mezi lidi. Tak jsem šla, tak mě ta počtačka seznamila s manželem všechno. A říká mi, jo, a mimochodem představím ti mého tatínka, který byl vdovec už 10 let. Tak mi ho představila, jsme si podali ruku, dali jsme si pusu na týkání, v restauraci popraskali žárovky, no a už jsme 25 roku manžele. A vždycky na to úplně s láskou vzpomínám, že to bylo něco nádherného, co mě v životě asi mělo potkat po těch všech terapiích.
0: Paní Emo, ano, ano, poslouchali jsme pozorně. To je nádhera. Víc takových překvapení.
1: Já jsem měla dva syny a získala jsem i dceru, která mi říká maminko. Aha. Už jsem i díky ní prababičkou, protože v té době měla už děti, které vyrostly, které mají vnoučata, takže já už jsem babička i prababička, což je úplně úžasné. Z mé strany bohužel jsem jenom maminka, protože moji synové mají kariéru, ne rodiny, ale ano. Úplně no nic lepšího jsem v životě fakt asi nemohla potkat, jako úplně jsem nadšená, spokojená a
0: tak to má být. No, dobře.
1: Já vás trošku špatně slyším, takže proto se vzám, jestli tam jste nebo nejste.
0: Paní Emo, my jsme vás slyšeli výborně a to je důležité. Opatrujte se, přejeme krásný noční čas a mnoho nádherných zážitků s celou vaší rodinou.
1: No já myslím, že ještě budou krásné zážitky, protože už čekáme další právničku nebo právnuka, což bude úžasné úplně. Mhm. Jako když mám 66 roku a říkám, že jsem prababička, tak já jsem na to hrdá. Já se za to nesidím, spíš naopak, jako jo.
0: No samozřejmě.
1: No doufám, že ti moji kluci konečně přestanou kariérovat a začnou se taky starat o rodinu. Jeden má 36 a druhý má 35 roku.
0: Ano, tak to už by nad tím mohli začít minimálně přemýšlet. Tak se loučíme, jdeme se pustit kapelu Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji klidný večer. Někdy si myslíme, že máme všechno naplánované, ale život nám ukáže, že umí psát svoje vlastní scénáře. Jaký napsal právě vám? Krásnou noc přejeme.
1: Halo.
0: Kdo je s námi?
1: Tady Božena ze Zásmuk.
0: Ze Zásmuk, vydržela jste. Tak povídejte, co máte k tématu největší překvapení mého života.
1: Ano, ano. Už jsem ve vysílání?
0: Ano.
1: Tak pro mě velký překvapení mýho života bylo, když manžel odjel do lázní a přijel zamilovaný a se od nás odchází. Po 20 letech jsme se rozešli.
0: No, tak no. To je překvapení, které člověk nechce zažít, ale život to někdy přinese. Jak je to dávno, jak je to už dlouho?
1: No, to už je 48 roků.
0: Mhm.
1: 48 roků a vlastně kvůli který paní v nás opustil, tak ta za půl roku ho opustila jeho a pak zůstal sám a no, tak nějak prostě
0: už se pak nechtěl vrátit, nebo vy jste byla proti?
1: No, já bych ne. Přestože jsem byla v invalidním důchodu, měla jsem 735 korun invalidního důchodu, jedny dceři bylo 14 roku, druhý 18 a na dceru mě musel platit 400 korun a já, že jsem měla důchod 735 korun, tak už mě nemusel dávat 200 korun. Kdybych bývala měla 700 korun, tak mě by býval musel platit prostě 200 korun.
0: Boženko, bylo to pro vás úplně nečekané, nebo už jste nějakou dobu cítila, že se něco děje?
1: Nečekaný vůbec, prostě odjížděl v pohodě, jako normálně prostě odjel a přijel, že prostě tam poznal paní a že prostě ho má ráda a tohle a že prostě půjde od nás a to prostě to byl šok, no.
0: No 20 let života s někým znamená spoustu vzpomínek, společných zážitků, také důvěru, kterou si budujete po dlouhou dobu a najednou stop. No,
1: no a přitom jsme tancovat spolu chodili, všecko v pohodě, jako nic, no tak já všude někde něco, jo, dohady kvůli dětem třeba, nebo tohleto, ale prostě nikdy u nás nebylo nic takového, aby takový důvod k tomu byl, že to no. No a když odcházel, tak říkal, no a kdyby mi to náhodou nevyšlo, tak bych se mohl vrátit, já pánu v žádném případě.
0: A jak to teda měl dál říkat, že s tou paní dlouho nevydržel?
1: No tak pak potom byl po ubytovnách a pak si nějakou paní našel, s tou byl asi rok a zase mu to nevyšlo a pak teda žil s nějakou paní a ta mu pak nakonec zemřela a nakonec se vrátil, tady dcera mu poblíž sehnala jako do domova důchodců, potom nakonec skončil domově důchodců.
0: Mm-hmm.
1: No. A veselý jsme měli potom, když nejmladší vnuk nás překvapil, když mu bylo 21 roku, tak přišel, že čeká miminko. Tak to bylo takový velký překvapení, protože nejmladší vnouče a vlastně byl nejdřív tatínkem.
0: To je pecka. No. Tak prima.
1: No a letos jsem 29. března měla veliký překvapení. Byla jsem u dcery na návštěvě a naobědvali jsme se. Po obědě jsme si udělali kafičko a zeď se napil a vypadl mu hrnek z ruky a byl na místě mrtvej.
0: Mm-hmm.
1: Člověk, který nepil, nekouřil, sportoval, ještě ráno si na kole byl pro noviny a to 70 roku a takhle náhlá zástava srdce, ani infarkt to nebyl. Při pitvě mu zjistili náhlá zástava srdce a
0: Boženko,
1: a takhle
0: to
1: nám odešel.
0: To jsou náročné životní
1: to,
0: příběhy.
1: To byl taky šok prostě.
0: No, určitě není jednoduché o tom mluvit, tak děkujeme, že jste tak otevřená.
1: Když si loni slavila narozeniny, tak jak to letos vidíš, a já povám, no, to nejsou žádný, to byly půlkulatiny, to letos nebudu nic slavit. A on říká, no to já v prosinci budu slavit 70, tak toto oslavíme. Během 5 minut byl konec. A v 5 minutách tam byla záchranka a 9 výbojů a už ho ne to. Vůbec srdíčko nenaskočilo. Takže to pro nás byl taky hrozný šok.
0: Tomu rozumím.
1: No.
0: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No.
0: V podstatě to byl jeden příběh náročný, druhý milý ve 21 letech nejmladší vnouče vám oznámí, no, že teda bude tatínkem. A pak jsme zase otevřeli jednu náročnou kapitolu. No. Děkujeme, ale za všechny, protože všechny patří k životu.
1: 15.
0: Kolik jí bude? Mě to přeskočilo.
1: 19.
0: 19.
1: No.
0: Dobře.
1: Už je to slečna.
0: A pak předpokládám, bylo těch vnoučků už více. Co
1: no,
0: vám přišli oznámit, že...
1: 7 pravnoučat.
0: Tak, výborně.
1: No.
0: Tak ať vám dělají radost, Boženko. Loučíme
1: no,
0: se.
1: No určitě, určitě. A hodně zdravíčka vám všem.
0: Milí posluchači, čas dnešní noční linky se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, kteří jste nám dnes zavolali, napsali nebo jenom tiše poslouchali. Vážíme si toho, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které nebyly vždycky jednoduché. Dnešní noc nám znovu ukázala, jak rozmanité jsou lidské osudy. Slyšeli jsme příběhy plné překvapení, nečekaných zvratů, setkání, životních změn i okamžiků, které navždy zůstávají v našich srdcích. Každý váš příběh měl svou sílu a svůj význam. Děkujeme za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Těším se, že budeme v milém povídání zase někdy pokračovat. Tak teď přeji klidnou noc, spokojné usínání, krásné ráno, až přijde nový den. Ať vás čekají už jenom samá příjemná překvapení, lidé, kteří vás potěší a mnoho důvodů k radosti. U noční linky se bude těšit v příštím týdnu naslyšenou Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

No vážení, vy jste si nás zase zapnuli, to je od vás krásné. Tak bychom vám to měli nějak vynahradit. Proč zrovna dnes? No, protože rozhlas má výročí přece. V květnu Zeg Bell. Takový louky. Letiště prej tam bylo. A ve stanu se začalo vysílat. Co pak o to, ale já, když si představím Pavlíkov, v té době to znám jenom z vyprávění. To už byla v Pavlíkově elektřina zavedená, nebo se tam zrovna zaváděla. Jak jsme o tom mluvili, oni ji nechtěli. To jsou nějaký novoty. Žárovkou svítit, proč pak, když petrolejka stačí a petrolej skoro nestojí nic. No a přesto se to prosadilo. No a teď by mě zajímalo, kdo tam měl první rádio. Kdo tam měl první rádio, kdo by mě to řekl?

No a na krystal se chytalo takový krystálek kovů. Já mám krystalku. Jak se tam takový drátek zkroucený vpichoval do kousku kovu. Jak to tam nejdřív praskalo a potom, když se to vpíchlo hezky do toho místečka, kde to nějak čert ví, jak to bylo, no. A ve sluchátkách to praskalo, že jo, a potom se ozvalo takový škodečení. Jo, to bylo, ještě se začaly teprve hojit ty rány po první světové válce, která vlastně skončila před 6 lety. Co to je 6 let? Pomník padlejch už asi stál. 26 men je tam. Těch, který padli v první světové válce, ty už se elektrifikace Pavlíkova nedožili, ani rádia se nedožili. A život šel dál. Tečka.

No a když se tak ohlížím, tak nevím. Nedovedu si představit to, jak by vypadalo dětství naší generace bez rozhlasu. To je stejně hezký, že se muselo vymyslet slovo pro rádio. Rozhlas. A to klaplo. To jim vyšlo. Ale když se potom snažili vymyslet nový slovo pro televizi, rozvit, tak to už se neujalo. Ale rozhlas se ujal. Ta naše mateřština je krásná. Kolik má jemností, rozhlas. Za mýho dětství taky nebylo rádio všude, v každém domě. Ale jako kdyby bylo, protože my děti jsme si říkali všecko to, co jsme v rozhlase slyšeli.

No a díky pokrokovosti nejmladšího babičinýho dítěte strejdy Vaška, který dělal ve fabrice stadion v Rakovníku, když přinášel obtisky, firemní obtisky, které se otiskovaly pod řídítka na takovou tu silnou trubku. To byla vzácnost, papírek, vůbec nic tam nebylo vidět. Ani když jsme se podívali proti slunci, bylo to neprůhledný a muselo se to namočit a tak hezky ten obtisk se musel na něco hladkýho, na kus kovu, hezky přitisknout a potom takový papírek z toho svlíknout a někdy se ten obtisk natrh nebo odtrh nebo přetrh a když se to povedlo, tak tam byl vidět závodník, jak letí na kole. Letí na kole a za ním jsou takový čárky, jak jede rychle. A pod tím bylo napsáno stadion. A strejda tam lakoval, dělal linčičky na rávkách. Protože tam mohl dělat, protože měl měšťanku. Všichni kluci od nás, ne, mý strejdové, já říkám kluci, protože maminka o nich mluví jako o klukách. Kluci měli měšťanku, to jim naší dali. Ale nám holkám prej ne, protože stejně nemáme dvoje šaty, jenom jedny a stejně se vdáme, tak kluci potřebujou mít měšťanku, aby mohli mít řemeslo. Tak Pepík dělal zámečníka, Vašek taky, Rudolf a František dělali zedníky. No a holky se vdali. Teta Hela, první dítě, babičiny, ta šla do hájovny. Měla hajnýho. A moje maminka si vzala Adama z Chodska.

No jo, to sem jako by skoro nepatří, i když všecko souvisí se vším. Já jsem chtěl říkat o tom, že ten strejda Vašek byl pokrokovej a jak si vydělal peníze, ušetřil a koupil domů, tedy babičce, rádio značky Makrofon. No to byla krása. Truhlář Beneš udělal pod to rádio políčku, maminka tam uštrikovala hezkou záclonku s kytičkama, s tulipánama, i nějaký ptáčky tam byly. A děda to rádio poslouchal a jak tam na něj sedla moucha, tak měl plácačku na mouchy a plesk. A babička řekla, kdo to má po tobě pořád utírat, ty mouchy, ty mušince. Já ty mouchy nesnám.

to sklo, kde byly ty města, všelijaký, s těma flekama po těch mouchách, Lublin, Budapest, Berominster, Hilversum, Paris, PTT, Katovice, Ústí nad Labem, Dresden, Marseille, Roma, Charleroi, Berlin, Nürnberg, Liblice, Zagreb, Brasov, Strasbourg, Moskva, Ankara, Motala, Droitwich, to jsem nikdy nevěděl, co to je, Droitwich, s dvojitým V a římská jedna tam byla, Oslo, Varsava, Kavn, Dbg, no kde to vůbec leží, jsem si říkal, Kavn s dvojitým V, Dbg, Lachty, Minsk, Frankfurt, Horby, dvě tečky na O, Wroclaw, Leipzig, Graz, pomlčka Dobl, to jsem si taky říkal, no teda, tam bych se chtěl někdy podívat. Brno, no, to jsem věděl, že u jeskyně Macocha. London, Bucuresti, Roma, Sofia, Rennes, Stockholm, Hilversum, jedna. Beograd, Charkov, Bruxel, Les, Lyon, Vín, Riga, Helsinki a nad tím taková kukulatá čočička. A v tom nikde nebyla tadyhle ta barvička do zelenkava, jako byla na magickém voku, kde byl motýlek, který se zužoval a rozšiřoval podle toho, jak se ladily stanice a jak ta stanice byla silná. Když byla moc silná, třeba Praha, Praha 1, tak ten motýlek se tak roztáhl, ty křídílka, že to v magický voko zářilo jako... Jako co? Jako... Vočko našeho, tedy vašeho papouška Žaninky. Jenomže Žanda má voko černý a tamto magický voko zářilo takovou tyrkysovou modří, jako když sprchne a slunce zapadne a na obloze se objeví taková, na večerní obloze taková zelenomodrá, vymitá část mraků. To byla barva magického voka.

Když naší bílili poprvé, tak muselo rádio z poličky. A já jsem si říkal, to není možný, aby tam nebyli malí muzikantíci. Malí muzikanti. Ono to rádio stálo na stole. I poličku jsme museli sundat, teda babička musela sundat poličku. To rádio se muselo odpojit, anténka, uzemnění. Ta anténa se musela vytáhnout z rádia, zůstala viset na blesk pojistce. Blesk pojistka to byla taková jakoby výhybka, taková svorka, která do takových kleštiček zapadla páčka mosazná. Tím se spojila anténa, propojila. Když se ta páčka z těch kleštiček vyndala a odklopila, kdyby přišla bouřka a šlehnul blesk, což se taky jednou stalo, že praštil blesk do antény, která vedla z našeho komína na stožár na protější naší stodole, a to byla taková hyba a tu anténu to přeseklo. Ale naštěstí byla blesk pojistka vypnutá, že ten blesk nemohl vletět do toho rádia. Ta anténa byla krásná, to byl měděnej drát na takových dvou vajíčkách, porculánových, ten střed antény, který byl ten svod do toho rádia, musel být odizolovaný. No, jsem chtěl o těch muzikantících vyprávět přece, že jo. Jak jsem se těšil, že konečně ty muzikanty malý uvidím. No takový šroubečky, tam byly, takový papundek lze zadubil s obrázkama. Anténa tam byla, uzemnění tam bylo, bylo tam napsáno makropon, spoustu dírčiček. A strejda Vašek mě to pomohl očroubovávat. Já jsem se tak těšil, že tam uvidím muzikanty, jak tam hrajou na trumpetky malý, na housličky, na bubínky. Jo, starou belu. Tam byly pavučiny a nějaký trubičky a nějaký cívečky a prej to jsou kondenzátory a potom takový nože, který se do sebe zaklapovaly a to prej bylo ladicí, zařízení. A všude spoustu drátků a cíveček a ampliónek byl zabalený do takového plátínka a to bylo všecko. A ani jeden muzikantík tam nebyl. To bylo zklamání.

Já jsem myslel, že tam bude takový pódiátko a na tom, že bude sedět kapela. Pan bubeník patera malinký, s malinkým bubínkem a s malinkýma činýlkama. A bude to dirigovat pan kapelník Polívka. A muzikanti, že budou mít na hlavách čepice se zlatou lirou. Jako jsem to vydával, když jsem s maminkou chodil, to byla válka a byly jenom taneční čaje odpoledne. A v tom rádiu, že to bude takový všecko, jako jsem to viděl v té hospodě. Ale přesto, když vysílalo rádio, to se rozlejhalo celým Pavlíkovem. Hvězdy se líbají, když se večer skloní, ta písnička stará, taková pěkná. Nebo to jsme všecko znali, ty Kmochovy pochody, jako Kolíne, Kolíne, nebo polky jako Šroubovák. Já tě, holka, nemiluju, já tě nemám rád. Ale my jsme znali ty vošklivý slova, ty jsme zpívali a velký lidi nám říkali, fuj, to je hamba. Už byste mohli mít rozum, jste už dost veliký, ale takhle se dostanete do polepšovny přijdete, určitě. Ženský se zvlášť zlobili, když jsme zpívali tuhle tu písničku. Chlapi, ty ne, ty dělali, že nic neslyší, protože chlapi věděli svý.

Čtyři páry bílejch koní, nebo valčík červená sukínka. Potom taky byla hezká hřbitové zahrado zelená, do tebe padají nejdražší semena, padají, ale nevycházejí, snad je ti hrobaři hluboko sázejí. No a to, když hráli, tak kdo to slyšel, tak se zastavil a ženský i začali smrkat tím dojetím. No jo.

A to, co se řeklo v rádiu, tak to bylo svatý. To každý říkal, to přece hlásilo i rádio. A třeba na Mandlu, který byl hned vedle za rohem u nás, u Černých, paní Černá Pepka, ta měla takový pěstičky. Ona měla od té dřiny, nemohla natáhnout prsty. Taková malá bradu dopředu, takový malý drob, takový jako fousíčky měla pod nosem, pichlavý oči, pořád se usmívala, ale jak mohla, tak nám jedno natáhla, nám dětem, do foroty, ona se šikne. Říkala a smála se, stejně pořád zlobíte parchantí a přes zadek taky dostaneš a ten nám brněl, když nás paní Černá Pepka vzala přes zadek do foroty. No a tam rádio neměli, tam ho nepotřebovali na Mandlu, protože všechno, co ráno hlásili, tak už v poledne se to na Mandlu všecko zopakovalo a semlelo. Šmelináři, zlatokopové, vervolfové, sudeťáci, vlasovcí, rudoarmějcí, partizáni a jak se odsává přebytečný mlíko, když ženský kojí a hygiena a slintavka a kulhavka a červenka a záškrt a spála a neštovice a vsteklina a nevybouchlý bomby jsou ještě všude, říkali. S tím by se mělo něco udělat. Až mě z toho šla hlava kolem, když jsem tam s maminkou chodil mandlovat cejchy.

A o rádia v Pavlíkově se staral pan Pitner, elektrikář. Ten pořád chodil v takových montérkách. Ten i na fotbalový hřiště na fotbal přišel v neděli v modrákách. On snad si šaty v oblík jenom s kravatou a s košilí. To už muselo být, když ten si v oblík šaty. Jen když šel na ochotnický divadlo do hospody Kirkovským nebo když šel na posvícení k muzice, jinak pořád byl v modrákách, protože tu praskly pojistky, tu vyhořel elektromotor, tu přestalo hrát rádio a pan Pitner měl pořád do bodu. Zázračná krabička s kouskem hadříčku, který mu se říkalo brokát, který se tak tetelil, tím byl potažený ten reproduktor. Amplion se tomu říkalo. A když to děda poslouchal hrozně moc nahlas a řvali tam do toho zprávy, nebo zrovna ty Kmochovy pochody, tak ten brokát se tak tetelil podle toho, jak kdo třeba mluvil rychle, nebo jak kdo bouchal do bubnu.

No a ta kouzelná skříňka v našich dětských fantazích dokázala vytvářet tak nádherný biografii. Kde byla nejkrásnější zlatovláska? Ta nebyla v biografu, ale byla, když jsme ji poslouchali z rádia. A pohádky. A dlouhý, široký a bystrozraký. A tři zlatý vlasy děda vševěda. Cink. Vždycky jak vytrhla ta babička tomu stařečkovi, který se ráno probouzel, co by malé děťátko, zářící slunce, a večer usínal, co by stařeček, a tři zlatý vlasy mu ta babička musela vytrhnout. Oni tak vždycky zazvonili, to jsme si to všecko tak představovali. Rozhlas to byl pro nás přelud. Sněhůrka, sedm trpaslíků, jak tam ona ležela v té skleněné rakvi. Osmolíčkovi, pacholíčkovi, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou smolíčka, pacholíčka, jezinky nesou. To nám bylo do breku, kolikrát jsme i brečeli. Perníková chaloupka. Babičko, proč pak máš tak velký zuby? Proč pak máš tak velký oči, to abych tě lépe viděla? Proč pak máš tak velký uši, to abych tě lépe slyšela? To byly strachy strašný, co jsme prožívali. A zase naopak pocity štěstí. Když třeba princ zachránil princeznu. Po té šípkový růžence, jak tam vtrhnul nahoru do té věže a nejdřív se tam prosekal skrz to křoví. Bílý tesák taky, hra, o čem to bylo. A Verneovky, je, vynález zkázy, cesta kolem světa za 80 nebo za kolik dní, četby. Potom dramatizace her, vážných her, třeba Válka z mloky, Bílá nemoc, RUR. Později to rádio nás provázelo stále, četby na pokračování, Turgeněv, Šlechtické hnízdo, nebo Bídníci Viktora Huga, nebo Mrtvé duše Gogolovi, nebo Vojna a mír.

A zvláštní kapitola, to by mohla být kapitola sama pro sebe, přenosy hudby, přenosy z koncertů Pražského jara. A úplně nejzvláštnější kapitola by mohla být samostatná poslouchání cizího rozhlasu. Se trestá smrtí, tam byly cedulky, když se poslouchal Londýn ve válce bum bum bum bum. Bom, bom, bom, bom. Volá Londýn. A nebo gavariť Moskva. Moskva gavariť. No, to byly uši nalepený až na rádiu a to všecko ten pan Pittner elektrikář, když Němci rozkázali, že se vykuchají krátký vlny, tak ten pan Pittner po tajmu tam ty krátký vlny někdy dával, jo. A to stačilo jedno, dvě rádia na celou vesnici. To si všecko lidi potom říkali. Jo, královalo tenkrát našim životům rádio.

to zlý vysílání takový. V němčině Achtung, Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Achtung, Achtung. V nejbližší blízkosti se nenachází žádný nepřátelský svaz.

co jsme všecko z toho rádia slýchali. No a potom volala Praha o pomoc samozřejmě při revoluci. No a potom mluvil pan prezident Beneš často do rozhlasu a potom ten osudový projev. Právě jsem se vrátil z hradu a oznamuji vám, že všechny mé návrhy, tak jak jsem je přeložil, pan prezident přijal. Jak to Kléma takhle řekl. A ozvalo se hromový hurá a ať žije KSČ. A bylo to a měli jsme to na 40 let spočítaný.

No a potom přišel Urválek. Vzpomínáte si někdo na prokurátora Urválka, jak vyřvával? A každý se přiznával, když řval státní prokurátor Urválek. On vypadal jako Karl Hermann Frank. To byla taková postava. No a potom střelba v přímém přenosu před rozhlasem, před budovou rozhlasu v srpnu 68. roku. Potom přenos pohřbu Jana Palacha. A potom už najednou tady bylo něco pro nás. Zvláštně znějící slovo perestrojka se často v rozhlase objevovalo. A potom najednou už se zvonilo klíčem a projevy u sochy svatého Václava a na balkónu Svobodného slova na Václaváku a na Letný. A potom vidíte, jak člověk zapomíná, který pan prezident to zvonil u sochy svatého Václava, americký prezident, na ten zvon svobody. Bush, jo, a projev papeže Jana Pavla. Na Velehradě se vysílal taky v rádiu. A teď ode dne ke dní se prodíráme takovejma někdy až úplně nejapnejma termínama. To se vždycky něco někoho popadne a teď začne o tom mluvit jako, že se bez toho v projevu nemůže obejít. Časový horizont, nedostali jsme signál, partikulární zájmy, transformace, tunelování, platební neschopnost, batracho mio machie, neboli batrachos je žába, mio je myš, machia je boj, žabomyší války, toho velkého loutkového divadla globalizace. Tak dneska taky vypadá rádio.

Rozhlas byl u všeho, co se tenkrát dělo důležitýho. Měnová reforma nebude, řekl prezident Antonín Zápotocký. Zápotonda, lidi ho měli rádi. Prej je takový upřímnej, je od nás nedaleko tady od Skladna, vyučený kameník. Napsal hru Vstanou noví bojovníci. A s lidma to myslí dobře. A ten, když řekl, že měnová reforma nebude, tak mu každej uvěřil, jo? Najednou bác. Myslím, že v sobotu večer, v roce 53. Teďko nevím, jestli to bylo v květnu nebo v červnu. Já vím, že najednou tady měnová reforma a já měl našetřených asi 210 korun a teďko strach, abych o ně nepřišel, tak jsem v Mánesu, v knihkupectví výstavní síně Mánes, jsem si koupil české malířství 19. století knížku, no a všecko bylo zavřený. A když to bylo otevřený krámy s potravinama, tak tam bylo vybílíno, nebylo vůbec nic k jídlu. Až taková hezká krabička, kde bylo napsáno diabetické suchary, tak se na mě tak smála. Myslím, že stála 21 korun. Já jsem si říkal, to budou něco takového jako diabetické, to bude něco jako delikatesní nebo dezertní. O diabetes tenkrát nás v Pavlíkovské obecné škole neučili. To jsem nevěděl, co je, že to je cukrovka. Tak jsem slavnostně přines domů tu knihu paní Novákový s Honzou Matějákem, jak jsme se na to vrhli. Ta hezká Josefína od Josefa Mánesa tam byla namalovaná. No a potom jsme se pustili a Honza říkal, ty jsi se zbláznil, diabetický suchary, podívej se, jak je to tvrdý. A nemá to žádnou chuť, teď je to jako kdyby to bylo dřevěný spilin. Tak jsme to vše jak máčeli v čaji a stejně se to nedalo jíst.

No, měnová reforma. Pak se o tom mluvilo pořád u nás v krámu, když jsem v sobotu přijížděl a mydlil jsem v krámu chlapy. No tak ty lháři prolhaný byli, jsou a budou komunisti. Slovo pro komunistu není nic, říkali. Sliby chyby. To už táta, který byl v Rusku jako legionář, říkal pro bolšána slovo nic neznamená. Bolšán, ten naslibuje cokoliv a pak tě zezadu probodne. Co ty rudí naslibovali lidem třeba na Ukrajině a pak je okradli a pozavírali a vesnice jim vypálili. To je bolševismus, samá lež. Měna nebude, jo, jak říkal Zápotonda, no a už je tady. A začínáme zase od začátku. Pokolikátý už, nejdřív Hitler, pak Tydle.

Mistře, že tu prolhanou bednu nevypneš, kdo to má poslouchat, říkal král kovář na rádio, který tam v krámu hrálo v oficíně, v pánským. Kopnul bych do ní, zuřil král kovář a odpliv si. Promiň, Mářo, já to utřu sám, říkal mamince. To jo, my živnostníci to vždycky odneseme. My na rukou jsme živi a oni nás takhle okradou. Fuj, že se nestydí a zase si odpliv. To víte, jo, ono je to 8 let po válce a tak nám to přišlo trošku líto. Naplivali nám do ksichtu. Co od nich můžeme čekat? Takovýhle řeči se vedly. No a tak se štěkali chlapi a jeden najednou vstal, kdo to tenkrát byl. Někdo od komunistů a řekl, on, kdyby ten váš posraný kapitalismus byl ideální, tak by lidi nic novýho, lepšího nevymýšleli. Vy, zabedněncí, kdyby to bylo bývalo, bylo všecko akorát a nevykořisťovali kapitalisti ty chudí, tak by si ten Lenin za žádnou revolucí nezačal tenkrát v tom Leningradě. Stejně je víc chudých než bohatých. No a když se proletariát spojí, tak to aspoň někam dotáhne. No pánové, tak kdo je další na řadě? Říkal táta, holit nebo střihat? V obojí, mistře. Tak Jiříku ukázal na mě, na mydli tady. No a už sedí další zákazník na křesle holičským a moje štětka už, panečku, se točí a řeči se taky vedou.

A řeči se vedly a chlapi se štěkali a Žanda je venku a zpívá si, protože se začala učit ajdu. To jste jistě poznali. Jak ten kázal. Já jsem si vzpomněl, kdo to byl, já ho nechci jmenovat. On, když to vyřvával, že kdyby ten kapitalismus byl ideální, tak že by Leninci žádnou revoluci nevymýšlel, tak on byl tak předkloněný. On byl takový vyhublej, vychrtlej, on štěkal na celý krám, takovej zarudlej byl steky a hlavu měl při tom řvaní vtaženou mezi ramena a celý se klepal jako zimomřívej pes. No a když odešel, tak to vypravování ještě pokračovalo dlouho a vypravovalo se o minulosti, o současnosti a hlavně o budoucnosti, která byla nadějná, protože byla bohatě živená rozhlasem zahraničním, jako nedávno ve válce každej poslouchal Kroměříž. Vzpomínáte si? Kroměříž. Ty vysílače, který byly mimo říši velkoněmeckou. Tenkrát ale v 50. letech se hlavně poslouchal Las Ameriky a Svobodná Evropa a Londýn. Bylo to hezký, to mydlení, to pomáhání v Otčímově holičství a kadeřnictví. No tady mezi námi často to byla otrava. Halo, a ruka bolela od toho točení tou štětkou. A někdy jsem byl uběhaný, protože jsem běhal z pánskýho do dámskýho. Ale ty lidi se mně líbili, já je mohl pozorovat a těch bohatých osudů, se kterýma jsem se setkával. To byla velká škola života a vlastně s odstupem času to byly zlatý časy mýho života. Oni mě lidi měli rádi a dávali mě i diškerece, korunu nebo dvě. Diškerece z té zkomolení na slova diskrétně neboli neokázalé. Skoro každej, než odešel, tak mě vložil do ruky penízek. Diškereci. No a jednou jsem si vydělal i 22 korun. 22 korun, to jsem si mohl koupit kreslicí čtvrtky nebo pastelky. To se tenkrát dokázali chlapi pohádat kvůli politice. Ty když se začali štěkat, tak to se to na nějaký hrubý slovo vůbec nekoukalo. Ty lítali, ty drsný výrazy jako motýly. V tom našem holičství a kadeřnictví.

Rádio ty zlomy v této zemi provázelo, potvrzovalo křivdy, usvědčovalo v ubližování. Tenkrát v těch 50. letech a vůbec ty generace, třeba vemte si generaci mýho dědy, který se vrátil z první světové války, ochrnutej na levou ruku. To byla generace poraněná válkou. Generace mýho táty, taky poraněná zradou v Mnichově a těžkým životem v druhé válce a potom tou křivdou. Na Jaltě, jak poprvé o nás bez nás to bylo v Mnichově a potom o nás bez nás to bylo na Jaltě a tam nás odtrhli od západu. Museli jsme odmítnout Marshallův plán. Každý říkal, kde by ta naše země byla. Vždyť jsme neměli zničený průmysl, vždyť jsme bývali by byli lepší než Švýcarsko.

No a generace naše, taky poraněná zase totalitou, museli jsme se prodírat tím pichlavým, zraňujícím trním srpů, kladiv a pěticípej hvězd, jak jsme o tom už mluvili. No jo, ale zvláštní bylo. Zvláštní bylo, že ženský většinou vnímali ten běh času jinak než mužský. Žít se musí, hlavně, že ty děti naše nestonají a ty vaše starosti, ty jsou stejně na prdlačku, říkali pavlíkovský ženský. Změníte starou belu, jen se štěkáte.

No a taky, když jsem přišel do Konzumu a poslouchal ty ženský řeči, to bylo co poslouchat ženský, když si, ty byly úplně jiný ty řeči. Třeba, co to teď je za mlíko, že než ho donesu domů a než ho stačím svařit, tak se hned srazí, hned je skyslý. Nebo, tak udělej, Ančo, syrečky, udělej z toho tvaroh, těch už mám, a oni mě to nechtí jíst, tak z toho udělej pomazánku. Nebo víš, jak je dobrý tvarohový těsto? A zase říkala druhá, ty mý děti pořád stůňou, oni tu horečku chytají jeden od druhýho. Bolí je v krku a mají pořád skřipku. A ať to nepřechodí, říkala třeba paní Zajícová, ať to nepřechodí, to by se jim mohlo vrazit do kloubů. Jo, v Konzumu to byl cvrkot. Pan Sýkora i pan Kučera pečlivě stříhal potravinový lístky, aby nikoho nevošidil. To ještě byl přídělový systém. Ty potravinový lístky, vzpomínáte si, jak byly tak něžně barevný, modrý, šedý, zelenkavý, růžovoučký. Do hněda byly, do zlatová. No a když se rozcházeli, oni se nemohli otrhnout, proto se jim to mlíko srazilo. Ještě před Konzumem to byly řeči. Se vedly řeči. Tak a často si šeptali, aby to děti neslyšeli. Bůh ví, o čem si tenkrát ty ženský vyprávěli. Jo. Když se rozcházeli, tak třeba paní Hendrichová řekla, tak mě bolí všecky kosti ženský, to se asi bude měnit počasí. Mě taky, holka, ale zem to všecko vytáhne, zem to všecko vytáhne. Bodejť, řekla zase třeba paní Fraňková, bodejť. To už se teď neříká, bodejť. Vidíte, to mě teď napadlo. Bodejť, ta to vytáhne. Tak zase zítra se sejdeme, ne, ženský? No a tak šel život. Zem to vytáhne. Ženský viděli život z hlediska vesmíru, neboli sub specie eternitatis.

život šel a najednou přišel konec léta roku 56 a zase rádio bylo přitom a zase jsme to poslouchali z Budapešti, z Maďarska. To bylo zvláštní. Já tu stupnici na tom rádiu měl tak očuchanou, že jsem přesně věděl, jak se která stanice ohlašovala. Košut rádio Budapest. A potom najednou to byl Sabat Košut rádio Budapest. Svobodné Košutovo rádio Budapest. Kedves Hallgatóink. Sabat Košut rádio Budapest. To vím, jako kdyby to bylo dnes. No a potom se tam začalo střílet.

To bylo v roce 56 a to jsme byli na akademii druhým rokem, nebo první rok vlastně. Druhý rok. A kantoři měli o nás, o studenti, strach, aby jsme se do něčeho nenamočili. Tak nás hlídali, každý den k nám chodili. A šmírovalo se, jaká je mezi studentama tenkrát

šmírovali, jaká je mezi námi nálada při maďarských událostech, zvlášť v našem ateliéru, protože tam s náma byla Marika Zoltán. Marika Zoltán z Budapešti, Maďarka, taková prýmá holka. No a ta byla z toho chudák, měla maminku v Budapešti a ta brčela každý den. Nejdřív byla šťastná a potom, jak to začalo být ty maďarské události, jak se tomu říkalo, tam s náma taky studovali Číňani. A ten neuměl říct, ten Číňan tě události, tak vždycky tak s citem účastně přišel za Marikou a říkal: Marika, události ješke. A Marika se rozplakala a vždycky říkala: jsou události ješke, jsou události. No proto nás tak hlídali, protože ta sympatie k té Marice byla veliká a začalo se něco hejbat v táboře socialismu. Něco, co nikdo nevěděl, jak skončí. Tak to Rusové utopili tenkrát v krvi.

0: ten čas nás od té minulosti neúprosně vzdaluje. Dyt je to, jako kdyby to bylo včera, když jsme zapínali ty staříčký rády a kde svítili ty skončili na půdě, kde svítili ty světýlka.
1: Jak se děda kolikrát s tím rádiem hádal? Drž hubu, že tě do ní praštím, když tam někdo něco říkal, co dědovi bylo protivný.
0: Rádio byl druh, ale i zpovědník. Ale i láska a nenávist a nepřítel. Rádio, ta magická dřevěná skříňka, ta provázela vlastně každýho tím jeho osudem. To rádio bylo takovým průvodcem. Průvodcem po osudu lidí.

jak při rádiu. Se mě krásně kreslilo a malovalo. Jo, obrázky vyvstávaly, rádio probouzelo fantazii. A když si člověk toužebně přeje mít fantazii, tak ty obrázky přímo při tom rádiu naskakovaly. Koncerty vážné hudby, sportovní přenosy, jak jsme trpěli. Vzpomínáte si na sportovní přenosy, když jsme museli, naši hokejisti museli začít, byli jsme mistři světa, potom s hokejistama spadlo letadlo, potom byly v 50. letech byly procesy s hokejistama, ty naše miláčky, Boža Modrý, Zábrocký, Roziňák, to byly oběti přece. Oběti totality. A někteří zahynuli při tom leteckém neštěstí a to my jako děti jsme tak to prožívali a tak jsme byli jednak hrdí, když to naši vyhráli a jednak strašně smutný, protože najednou my jsme museli naučit hrát hokej Sovětský svaz, vzpomínáte si. A najednou jsme museli v rámci boje proti kapitalismu se muselo nechat vyhrát sovětský hokejový mužstvo. To bylo, no jen si vzpomeňte, jak nás to bolelo.

rádio, ten náš druh, ten náš kámoš. Někdy to bylo tak povznášející. Já si vzpomínám, no vy vlastně taky. Vzpomínáte si, když byly ty státní smutky, když zemřel Stalin, pak v zápětí hned Gottwald, potom za nějaký čas prezident Zápotocký, tak rádio vysílalo celý týden ty nejnádhernější pomalý věty. Symfonii Beethovenových, Čajkovskýho, Mozartových. To bylo krásný. A při pohledu do oblohy se vtírala představa, jak ty rozhlasové vlny se tam kříží těsně nad našema hlavama. Jak letí z těch vzdálených měst, jak ten éter nad našema hlavama musí být doslova prošpikovaný těma rozhlasovýma vlnama, který potom rozezní reproduktory a rozechvějou lidský srdce. No jo, tak i takhle okřídleně se to musí říct, kdy to byla pravda. A zároveň takový ty zlý rozhlasový vysílání, ty rozhlasový vysílání, jak rozdělovalo svět na tábor socialismu, tábor míru a tábor kapitalismu, že nad našima hlavama z těch rozhlasových vln je utkaná síť, která nám brání v takovém rozletu, aby jsme mohli stoupat vejš na těch pomyslných stupních za těmi našimi cíly. Ale stejně jsme si ty stupínky vybudovali. Ty stanice, které jsme mohli poslouchat, to byly takový ty schůdky k těm výšinám. Třeba Miláno vysílalo krásné koncerty hudby 20. století, nebo Hessischer Rundfunk Frankfurt taky, každou středu. Nebo na krátkých vlnách to byla Music USA, jazz, nebo tajemná stanice AFN Munich, American Forces Network, hned vedle Prahy. Tam zase hráli celý den swing. To byly ty pomyslné schody, kterými jsme krůček po krůčku kráčeli vzhůru do těch našich světů.

zvláštní, to je nepopsatelný slovy. Podzimní poslechy rádia. Když to rádio mělo únik a teď se smísilo několik rozhlasových stanic dohromady. Takže do francouzsky mluvících stanic se najednou vmísila ruština, nebo chorvačtina, nebo i němčina, nebo řečtina, italština. A pořád to bylo naladěné na jedné stanici. Takže ten fading, ten únik, jak se tomu říkalo, snad se tomu říkalo fading, já už nevím, tak ten vytvářel takovej v našich, ten rozechvíval takový to vnímání naše, to pravzvláštní vanutí. Vanutí těch rozhlasových vln, jako kdyby k nám vítr, odkud si vál vítr ze vzdálených měst západní Evropy.

A my jsme poslouchali hudbu Luigiho Nonna. A v zápětí se ozval třeba zpěv Louis Armstronga. A do toho na chvilku zase Alexandrovci. A do toho Edith Piaf se svým šansónem. A my jsme si k tomu třeba kreslili nebo četli. A bylo nám 20. A celý život byl před náma.

Vzpomínáte si na mašlonku? Nebo Gabo Zelenají? Ty báječný slovenští reportéři. Ty měli takový fóry, že jsme se potom mohli len sami hol. Třeba křičel. Poš mi kolsa. Čeští reportéři to tak neuměli podat jako slovenští. Jeje, jak se nám stejská. Mně se teda stejská potom, že jsme se trhli. To nás nemělo potkat, to jsme měli vydržet spolu. No ale to je jiná kapitola.

No vážení, doufáme, že jsme vás nesklamali dnešní hodinou vzpomínku na rádio, věnovanou rádiu. Přece jenom, jak jsem na začátku říkal, těžko si naše generace dokáže představit život bez rádia.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Oblíbený herec Alexej Piško slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší.

0: Hezké příjemné dopoledne, milí přátelé, vítáme vás, jak už jsme předznamenali v té naší znělce na nejvyšším pražském Purkrabí, kde každý den, každý večer v tuto chvíli se odehrává velice osobitá inscenace Shakespeareovy hry Macbeth. Vítám rozhlasové posluchače a vítám vás, diváky, a především vítám naše milé hosty. Některé z těch, kteří na těchto místech, odkud vysíláme, večer stvárňují své významné role. Eva Salcmanová, Johana Tesařová, Hana Ševčíková a David Prachař. Řekněte mi, jak vám je zaprvé, jestli nejste vyčerpáni po tak náročném představení, protože prakticky ještě ve 10:45 si tady klaníte v tomto prostoru, potom odcházíte, nevím kam, nechci vyzvídat, Hanko, ale nicméně vyčerpání asi je, takže je to taková otázka, která se zatím netýká té inscenace. Když skončí představení, co to pro vás znamená? Povídáte si o tom ještě, Boris je nadovolené, Reznor, který režíroval tuto hru, ale třeba jak soupiško nebo s ostatními rozebíráte to, anebo rovnou někam do kavárny, domů?
1: No, ono záleží také na tom, kdo ten večer má třeba dozor. Když tady není Boris Reznor, tak je tady třeba Tomáš Vondrovic, takže nějaká připomínka se určitě řekne, no a potom se musíme trošičku osvěžit, takže asi do té hospůdky a potom rovnou do postele, jak říká Hekate.
0: Takže poprosím, Kate, Johano, mikrofon je tam, jak je to v tvém případě?